0: držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
1: Oběma ručičkama nahoru.
0: Držíte? Výborně, děti.
1: A to už byla sestava.
0: Takže povedla
1: teď
0: se ti.
1: Jsem gymnasta.
0: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
1: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
0: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
1: A být tak mrštní jako Vojta.
0: A všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Dnes je 9. července.
1: A svátek slaví Drahoslava.
0: Jméno Drahoslava vzniklo spojením slov
1: drahá a slavná.
0: Vzniklo asi pro velmi výjimečnou, drahou a slavnou osobu.
1: Takže, milé drahušky, všechno nejlepší!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
1: Jeden tiplík kouše škrábe, přitom volá, zdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
0: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
1: Levá, levá, levá.
0: Gorily se na sebe zmateně podívali. Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
1: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
0: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
2: Hamba, fuj!
0: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
1: Levá, levá, levá.
0: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
1: Zastavit!
0: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
1: Levá, levá, zastavit stát!
0: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
1: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
0: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lidoop, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkla celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richardčak rozhodně řekl. Ani nápad! Přece jim nenecháme náš pavilon! A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jako by nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná, otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila Moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, vstyčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
2: Co si to dovolujete?
0: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
2: Byla jsem, kvák, pozvána,
0: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně Moju napomínala. Nech jí, u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená. A bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s Mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
2: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
3: Ale to je nějaká novinka.
4: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
3: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dykobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmály se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také Moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
2: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
2: O tom popleteném lvovi?
3: Co?
0: Zvědavě opáčeli všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
2: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vilík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A
3: uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já jí rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
3: Ovšem, zvolala Ropucha Růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byli ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
1: Správný tiplík kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpali. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
1: Po tom slavném postupu přišla chvíle k ústupu. Bude jenom taktický?
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se...
3: Jak ho Milena spolkla.
0: Zbílí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
3: Není vůbec záč,
0: prohlásila Ropucha Růžena.
3: My děkujeme vám. Byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl. Ale ropuchy měly moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

0: Písničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Slepice Josefína.
1: Ale dneska jsme překvapili malé kamarády moc brzy. Ještě spí. Tak pojďte hezky opatrně a nahlédneme do chaloupky. Je ráno. První sluneční paprsek pronikl oknem do světnice a šimrá spícího centíka pod bradou. Centík se zavrtí, otevře jedno oko a koukne na hodiny.
2: Kamarádi, kamarádi, vstávejte, kvído, funiku, zaspali jsme, už je skoro 9 hodin.
3: Jak to, že nás Josefína nevzbudila?
4: Snad se jí něco nestalo.
2: Tak pojďte, podíváme se.
1: 3 prasátka vyskočila z postýlek a vyběhla z chalupy. Na dvoře se procházel pyšný páv a roztahoval barevná pera. 3 prasátka se dívají s úžasem a nevěří svým očím.
3: Je, podívejte, jak nám slepice Josefína zkrásněla.
2: Jaká nádherná péra jí přes noc narostla.
4: A jak si elegantně vykračuje, panečku.
5: Co to žvaníte, hlupáci? Já nejsem žádná slepice, já jsem páv. Nejkrásnější ze všech domácích ptáků.
2: Páv.
3: Páv?
2: A kde je naše Josefína?
5: Josefína? Ta stará opelichaná slepice? Ode dneška bude zalezlá ve svém kurníku, protože teď jsem na dvorku pánem já. Páv Narcis.
3: Je, to je legrační jméno.
5: Kdo to řek?
4: O já.
5: Jak se jmenuješ?
4: Funík.
5: Funík. No to je strašné. Funík. Ne, tak směšné jméno jsem ještě neslyšel. Poslouchej, otylivé psi. Narcis je krásná květina. Já jsem ozdoba, zatímco ty jen funíš. Au. Něco mě píchlo do nohy. Hleďme, kamínek. Okamžitě vyzbírejte všechny kamínky na dvoře, ať chodím jako po koberci. Tak co jsem řekl?
2: Ano, pane páve, ano, pane už páve. Sbíráme.
5: Rychlej. Rychlej, Lenoši. Tamhle vidím jeden a tamhle druhý.
6: Už tam běží.
5: A co ten papírek? Ano. Nesnáším smetí. Ano. Co pak nemáte koště?
3: Máme, pane páve, tady je koště. Podívejte, jak dobře mete.
5: Je, to je hrůza. Toho prachu, co pak neumíte kropit, aby se neprášilo?
2: Umíme, pane Narcis, já to hned pokropím.
5: Co to děláš, nemehlo? Vždyť si mě polil. Teď vypadám jako zmoklá slepice. Co koukáte? Osušte mě.
3: Ano, pane páve. Utřeme vás do sucha.
5: Opatrně, Nešiko. Odřeš mi paří. Podejte mi zrcátko, ať vidím, jak vypadám.
2: Prosím, zde je zrcátko.
5: Ach, to je krása. Jak je to možné, že jsem tak nádherný?
1: Zatímco páv se nakrucuje před zrcátkem, obdivuje se a nadýmá pýchou, 3 prasátka stojí zaraženě opodál a tiše reptají.
4: Já už jsem z té jeho krásy celý utahaný.
2: Mně se to přestává líbit, kamarádi.
3: Mně taky. Lítáme tady jako hadr na holi kvůli jeho krásnému peři.
5: Ach, to slunce pálí. Přines mi slunečník.
3: Já?
5: Ano, ty. A hoď sebou, nebo mě od toho slunce rozbolí hlava.
3: Jo. Však nehoří, kdyby ti chtěla hlava puknout na divo.
5: A co vy dva stojíte jako solné sloupy? Přineste mi něco k jídlu. Mám hlad.
4: Tuhle. Já se ani nehnu, centíku.
2: Pst. Tiše, nebo tě uslyší a bude zle.
4: Ale tak ať. Nejsem jeho sluha.
3: Tady je ten deštník, pane páv.
5: Hlupáku, co pak prší? Řekl jsem přece, že chci sluneční.
3: No dobře, tak já jdu teda pro sluneční.
5: Haló, počkej, že nesem rak a začíná kapat. Slyšíš? Pojď sem s tím deštníkem. Co pak nevidíš, že prší?
1: Ale Kvído neslyší a běží se schovat před deštěm do kurníku. A za ním centík s funíkem. Přibouchly vrátky pávu před nosem.
5: Taková drzost. Nechaj mě zmoknout, jak budu vypadat.
1: A páv se běží schovat do chalupy. V kurníku se zatím radí tři prasátka se slepicí Josefínou.
0: Kone, já tady nezůstanu, s tím nafoukaným bábem nebudu žít na jednom dvorku.
2: Ale Josefínko, to nám přece nemůžeš udělat. My už taky máme té jeho krásy až po krk.
3: Centík má pravdu. Musíme se páva zbavit. Pomoz nám, Josefinko.
0: Tak dobře, pomohu vám. Ale uděláte přesně to, co vám řeknu.
3: Ano.
0: Ne, abyste ucukli.
3: Ne.
1: Je večer. Tři prasátka si stelou postýlky a chystají se ke spánku. Ale než si stačí lehnout, uvelebí se na postýlkách drzý páv a ještě roztáhne péra, aby se tam už nikdo nevešel. Sotva usne, vejde po špičkách slepice Josefína.
0: Kamarádi, nastala naše chvíle. Teď anebo nikdy. Lehněte si na ta jeho pera a zpět. Já už se postarám, aby odtud vystřelil.
1: Tři prasátka poslechla, natáhla se jak široká, tak dlouhá na paví pera. Josefína se naklonila k hlavě páva a ze všech sil vykřikla.
0: Hoří! Hoří! Kvo!
1: Páv se lekl a vyletěl otevřeným oknem, jako když do něj střelí. Na dvorku se ohlédl a leknutím stuhl. Na zadku měl místo své chlouby, krásných dlouhých per, jen husí kůži. Už neměl být na co pyšný a vypadal tak legračně, že prasátka se v okně prohýbala smíchy. Páv Narcis s hambou prchal do polí a už nikdy víc se neukázal. V chaloupce u tří prasátek nastala opět dobrá pohoda a od rána do večera se odtud ozývala radostná písnička.

0: uno.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti báli. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
3: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
2: A omílali ji pořád do kolečka, aby větříčkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl, a volal.
4: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak...
2: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést, hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch. Jak se Dělbuch řítil, srazil do vody i pana Kalouska. A to byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
5: Pomoc!
2: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
3: Pan učitel se topí!
2: Pištěli vylekaně děti. Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla,
3: Vychuro, radovánku, honem dělejte vlny a pořádné.
2: Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten malý starý rybník nepamatoval. Velká vlna vyhodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako leklý kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se bály. A nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul.
6: Hle, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
2: Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo.
6: Ty... Bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání?
2: Sklonil se a jemně foukl panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc.
4: Pusť mě k tomu,
2: odstrčil ho Vychura a foukl on.
3: Pan učitel zrudl jako zralé rajče a je, vznesl se vzhůru do oblak.
6: Co se to se mnou děje? Křičel z výšky na skoprnělé děti.
3: Ty jsi tomu dal, vychuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty jsi pana učitele přefoukl? Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě.
6: Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón.
3: To nic není, my vás to naučíme. A všechny děti sborem předříkávali. A dva, tři, a dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak. Vydržte, my vás nenecháme spadnout, zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali a dva, tři, a dva, tři s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo.
6: No vida, řekl pan učitel spokojeně, vy jste mě děti naučili plavat. Tak to vám moc děkuju.
3: A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ti větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami a starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky. Ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: vtip.
1: Střelec začátečník volá přihonu na hajného.
2: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
3: Neviděl. Vy jste ho postřelil?
2: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
0: To měl ten zajíček štěstí.
4: Tak už neotálej, hurvaj, a začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
5: Prosím, ano.
6: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
4: Jak to? No tadyhle to máš. No prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
6: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
4: Kdo se ptá?
6: Já nevím.
4: Vlastně pravda, to tam není.
5: Básník se ptá.
4: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
6: Kterýho?
5: Velmi krásné jméno je Artur.
4: Jo, Máničko, ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
6: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
4: Táta, to nějak vylepší.
5: Pan otec se dává ptát.
6: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
4: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
6: Protože?
4: No.
6: Protože měl havárku.
4: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
6: To neříkej, taťuldo, v té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
5: Myhne se protiorající, hurvínku.
6: No ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
4: No, prostě hele, polámalo se mu kolečko, no a?
6: A?
4: No?
6: A neměl rezervu.
4: No asi ne, kdyby měl rezervu.
6: Tak by měl o kolečko víc.
4: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
5: Nebyla by písnička, víš?
4: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
6: Ale kam?
4: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
5: Bez kolečka.
4: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
6: S hospodou.
4: Hele, neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
5: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
4: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
6: Já taky, už tak udlem mládí.
4: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
6: Kolečko.
4: Co kolečko?
6: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
4: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
6: Otec se ptá Artura.
5: I ne, básník praví, že se otec ptá.
4: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
6: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si vůbec doma? Maničko, ťukni.
5: Orali si.
6: A jestli pak si vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
4: Ale málo.
6: Třeba málo, ale ťukni.
4: No, oral, ale málo.
6: A jo, no oral na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
4: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
6: Maničko, ťukni.
5: Kolečko se mi polámalo.
6: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
4: Když se ti zlámalo, no?
6: No, Maničko.
5: Dej ho spravit.
6: Taťulda,
4: nauč se, synku.
6: Manička.
5: Hospodařit.
6: No, je to.
5: A je to.
4: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
5: Ty jsi už. A hurvínku, nevyčerpalo tě to moc.
6: Ach, moc, Máničko. Oh, uf.

0: Vždycky cvičení.
1: S Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti. Cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side. A tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky. Sovičce děkuju ještě víc. Ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka. Hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně. A máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle. Doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím. Kopítko odlepím od země.
2: No, drž kopítko.

0: to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
1: Takže ručičky jenom visí.
0: Piggy.
1: A pracují ramínka.
0: Pojď se postavit do snožení.
1: Aha.
0: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
1: až
0: se
1: nad hlavu,
0: za nimi
1: až
0: nad hlavou. Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch, otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech. A výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
1: Papička od sebe?
0: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Pigimu napočítám do osmi, do sedmi, do šesti a do pěti, do čtyř a do tří a do dvou. A musím zatleskat.
1: Anko, to je takový taneček.
0: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Pigi, ahoj děti.
1: Ahoj Anko, děkujeme.
2: Na pasekách zrálí trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopříva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žahla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže víly slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam na věky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víla na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopříva. Šlehla jsem jí. A tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem

0: i půčila na trávu. No kde ji máš?
1: Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla jí voda.
0: A to já mám pro tvé pletichy s vílami přejít o nůži?
1: Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní Kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla a málka. Hned Kordulku nech.
0: Poroučí mi ta pravá,
1: ohnala se široká bába slovem po amálce a seká Kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůží. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala zpátky svou nůži, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti a teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji Kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.

0: Dnes je 9. července.
1: A svátek slaví Drahoslava.
0: Jméno Drahoslava vzniklo spojením slov
1: drahá a slavná.
0: Vzniklo asi pro velmi výjimečnou, drahou a slavnou osobu.
1: Takže, milé drahušky, všechno nejlepší!
2: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu 4 veselí námořníci, začali si hrát se 4 pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, joho, joho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, joho, joho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom 4 míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili. Tohle malé moře nám dává nějaké znamení. Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš co, moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. 4 pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodily 4 sardinky. Míče se na ně smály a hned je začaly vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla. Jsem zvědavá, jestli my 4 někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli. Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě a sardinky vylovili. Hihihi, sláva, sláva, hehe. Teď poplujeme do kulatého světa s rybáři. Hihihi. Smáli se, hyhňali a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkaly kolem a říkali: hihihi, jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili Míče. Hihihi. Tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a štouchla do ostatních: koukněte na kedlubny. Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měly kukuč. Kedlubny, vidá, kedlubny, proč se tak divně tváří? Přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je? Řekla druhá. A třetí prohlásila: mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé. Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky. Jsme tady, jako doma v pokojíčku. Tiše se hyhněli v krabičce. Však on nám zase někdo otevře. A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl: pro pána Jána, co to je? Přece čtyři veselé sardinky, ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil, a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily: všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý. Jen s kedlubnami je to jinak. K pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky, poučili je Míče. Tak to je veselé, usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj! Zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavalanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A potom po vzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička. Horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli? Vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá.
2: Maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka Beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít. A vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc Beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4 a kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě dvě kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jo, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice,
0: smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance, ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4. Ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi. A to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
1: Já jsem ten slavný bratranec z 2. kolena a to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kráslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe, div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on ji zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká: a pozdrav z Moravy, vidíte, majstro. A zajíc žongluje dál a dál a křičí: pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí.
4: Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího a Lenka vám dá 13,30 Kč. A zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík síra, Alenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený beránek vychladl.
4: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
4: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu.
0: A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla: Děkuju za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá: Každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mě by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete. A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za 3 neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: pesnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Poklad ze snu. V polském městě Krakově žil kdysi rabín Isaac ben Jekel. Byl bohabojný a dobrý, ale v jeho obci vládla věčná chudoba a tak se ani rabínovi nevedlo dobře. Isaac ben Jekel nikdy nevyšel ze starostí. Za co žena koupí rybu na šabat? Kde vzít peníze na opravu synagógy? Jak zaplatit nový svitek Tóry? Sotva Isaac vyřešil jednu nesnás, přibyly mu hned dvě další. A rabín s trpkostí říkal, že jediné, co mu nechybí, jsou dluhy. Isaac ben Jekel se svou bídou rmoutil, ale jeho žena Jenta se zlobila. Isaacu, říkala pořád, nemáme co jíst a ty jen čekáš na zázrak. Udělej něco. Eliáš Hasofer změnil v nouzi tok řeky. Proč by Bůh nepomohl i tobě? Po takových slovech Isaac ještě více zesmutněl. Jak by se on, obyčejný rabín, mohl srovnávat se zázračným učencem Hasoferem? Když před mnoha lety krakovští studenti z nenávisti k židům házeli do proudu visly jejich děti, postavil se Eliáš Hasofer na břeh řeky, poručil, aby nevinné oběti nechala naživu a vody ho poslechly. Vynesli děti na břeh a zlé studenty strhli do svých vírů. Rabínovo vědění a čarovná moc tak nebožáky zachránili, ale Eliáš Hasofer se s tím nespokojil. Přál si, aby dětem nehrozilo nebezpečí ani po jeho smrti, a proto visle vydal nový příkaz. Změnil její řečiště. A od těch dob řeka tekla místy, kde židé nebydleli. Každý v Krakově znal tento příběh, ale Isaac ben Jekel cítil, že takovou moc jako Eliáš Hasofer nemá. Neznal tajné knihy, jeho duše se neučila moudrosti v nejvyšších nebích. A tak Isaac na nářky své ženy neodpovídal a jen ve skrytu duše doufal, že v jeho tajemném mlčení najde Jenta naději na lepší časy. Tak plynul rok za rokem. Jednou v zimě však měl Isaac několik nocí za sebou prazvláštní sen. Pokaždé se mu v něm zjevil starý muž se štrajmlem, velkou kožešinovou čepicí, jakou nosili východní židé, a řekl: Isaacu, jdi do Prahy a kopej pod mostem, který vede ke Královskému hradu. Najdeš tam poklad. Isaac na sny nikdy nedal, ale když se mu o muži zdálo po čtvrté a po páté, přece jen se začal chystat na cestu do Prahy. Vzal si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a šel, dokud na obzoru nespatřil věže hlavního města Čech. Vyhledal v něm most vedoucí ke Královskému hradu, ale jen co ho uviděl, pocítil zklamání. Most byl dlouhý a navíc ho hlídal strážný. I kdyby Isaac u řeky kopal den co den, pobyl by v Praze hezkých pár měsíců. Jenže rabín se do práce ani nepustil. Jak by také mohl, když nechtěl upoutat strážcovu pozornost? Rabi Isaac ben Jekel trávil na mostě dlouhé hodiny a zakrátko i dny. Od rozednění do noci přemítal, jak by vyplnil příkaz starce ze snu, ale ať si lámal hlavu sebevíc, nic kloudného ho nenapadlo. To mám z toho, že jsem spoléhal na sny, říkal si nakonec rozezleně. Není každý prorok, aby mohl věřit svým viděním.
Isaac se otočil a chtěl se vrátit do Krakova, když tu si ho zavolal strážný. Dlouho tě už pozoruji, řekl rabínovi. A moc by mě zajímalo, proč tady na mostě pořád okouníš. Isaac zrozpačitěl. Vyprávět o snu se mu nechtělo, ale nic jiného mu nezbývalo. Popravě řekl, proč přišel do Prahy, a strážný se hlasitě rozesmál. Jak ses mohl dát tak napálit? Plácal se pobaveně do stehen. To já, kdybych věřil hloupým snům, byl bych už dávno v Krakově. A co se ti zdálo? Zeptal se rabín zvědavě. Že mám jít k chudému židovi, který se jmenuje Isaac ben Jekel, a kopat u něj doma pod pecí, odpověděl strážný. Prý tam má schovaný ohromný poklad. Zbrojnož se odmlčel a důvěrně se k Isaacovi naklonil. Slyšel jsi někdy větší nesmysl? Jak by někdo, komu patří poklad, mohl být chudý? A i kdybych věřil, že poklad na místě je, jak bych Isaaca našel? To bych mohl rovnou rozkopat celé město. Strážný domluvil a Isaac ben Jekel se vydal k domovu. Spěchal, jako by utíkal před smrtí, a ani se s ženou pořádně nepřivítal, popadl motyku a začal kopat pod pecí. Jenta ho zděšeně pozorovala, ale její údiv se zakrátko změnil v radost. Motyka narazila na kovanou truhlu a když ji rabín otevřel, rozsvítila se celá místnost září tisíců zlatých dukátů. Od té doby už rabi Isaac ben Jekel ani jeho obec nepocítili nouzi. Rabín nechal postavit novou synagogu, každého, komu se špatně vedlo, štědře obdaroval. Isaacova žena Jenta byla spokojená a vůbec jí nevadilo, že její muž není takový divotvorce jako Eliáš Hazofer. Isaac se pak až do smrti věnoval svatému studiu. Vyučoval, vykládal učení Tóry a jeho šabatové kázání, draša, bylo vždy nejlepší v celém Krakově. Bůh nám stále pomáhá, říkával při něm Isaac ben Jekel často. Ale jen on ví, co je pro člověka nejlepší. Někoho posílá z domu, aby v cizině našel štěstí, jiného vede do světa, aby mu ukázal, že štěstí má hledat pod vlastní střechou. A tak tomu bylo i se mnou.

0: vtipk. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomerač za rohem.

0: Hezký den přejeme ve spole.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím, náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu.
3: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí, a to fičí. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum. Já mají sňu, já mají ten krdač, bo jedno nešikovný.
4: Já
2: naříkám, pak já si zpívám. La, la, la, la, la, la.
4: Ivane, já jsem dobře slyšela.
2: Jo, samozřejmě to, jo, tak já si tedy zpívám lalala jauajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vůbec, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče.
4: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, že nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. Pontiata.
4: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
2: A jak vy mi
4: to... Já to řeknu mamince, šmitliku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
5: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
4: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš lunapark nestojíte.
4: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
4: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
4: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky sveste a pohoupejte.
4: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci, taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
2: Hoho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. A jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferdo Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.

0: Špigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost.
2: Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
3: Já jsem kluk a budu,
1: tak ahoj. To jsem moc ráda.
3: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
1: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
3: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
1: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely,
3: všechno, co se dá vyhodit, víš?
1: Všechno, co se dá vyhodit, co se kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
3: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
1: Tak, na to
3: nebo
1: se leze,
3: na tom visí.
1: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
3: Švihadlo je prostná?
1: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
3: Jsou prostá?
1: Prostá
3: náčiní.
1: Jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše, když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
3: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocásek.
1: Výborně.
3: A dám si to do podpaží.
1: Krásná pomůcka, ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
3: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskouší.
1: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my, moderní gymnastky, jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
3: To je takový fígl,
1: to je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná

0: podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
1: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
0: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
1: Počkej, a to je... ještě neumím, to já musím natrénovat.
0: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
1: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám.

0: velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár lichačů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
1: Tiki kalendář! Dnes je 9. července.
2: A svátek slaví Drahoslava.
1: Jméno Drahoslava vzniklo spojením slov
2: drahá a slavná.
1: Vzniklo asi pro velmi...

0: jak jel šejtroček pro Metyáškový kamínek. Jednou se furman Šejtroček vrátil z dlouhé cesty, ale nikdo ho na dvoře nevítá. Nestalo se tu nic zlého? A Šejtroček ani neodpřáhl Valacha žemličku od vozu a rozběhl se do chalupy. Jeho žena Julča sedí v koutě světnice na stoličce a choulí se do vlňáku. Šejtroček rovnou k ní a ze starosti povídá: řekni mi, co ti je, aby se proti tomu něco našlo. Julča si vzdychla. Ach, to je takové vylístonání. Rozjedu se rovnou do Jičína pro doktora. A Šejtroček už se točí na kramfleku. Ach, doktor mi nepomůže, řekla Julča a vadne mu před očima jako kvítek. Tak co vlastně? Už bez rady křikl Šejtroček. To bych si musela sáhnout na Metyáškový kamínek, vzdychla si Julča. Šejtroček už byl na půl cesty ke dveřím. A kde takový kamínek najdu? Jeden leží hned vedle samého srdce kopce Kozákova, řekla Julča. Bičem se k němu skálou neprosekám, postiskl si Šejtroček, ale aby zkusil i poslední přidupl, aspoň se tam podívám. Vyběhl na dvůr, vyskočil na kozlík a švihl bičem, až střelilo. Jedeme, Karé, k Turnovu. Valach žemlíčka zabral a hnali se silnici. Za chvíli se žemlička ohlídne přes plec a povídá: proč mě tak ženeš? Vždyť ani kloudně nevíš, jak a co. A tak ve vsi k Belnici zarazili u hospody a Šejtroček vešel dovnitř, aby při korbílku piva rozmyslel, jak vylámat z kopce Kozákova Metyáškový kamínek. Vypil 3 korbílky, vyšel z hospody a Valach žemlička mu povídá: už to víš? Nic nevím, uhodil čepicí o koleno Šejtroček. Ale já k tomu kopci dojedu a pustím se do skály třeba holýma rukama. Hnali se dál po silnici k Turnovu, i když se zdálo, že tam nic nepořídí. A v tom žemlíčka přisedl na zadní, až mu vůz vrazil do ocasu. Šejtroček div nesletěl z kozlíku. Co je? Volá. Ale něco tu leží a překáží v cestě, povídá žemlička. Šejtroček se skočil z vozu na silnici, aby se podíval. Veliké je to jako hora, řekl, ale nahoru je to málo hranaté. A vzešlo mu. Mohl by to být obr. Jsem to já. Zahrom burácel obr, co ležel napříč přes silnici a dál do pole. A dobře mi není. Tobě taky ne, povídá Šejtroček. Ale vzdychl si obr, až se zaprášilo menšími kameny. Vypravil jsem se na obří potýkání. Má nás tam být 7, jenže křivě jsem šlápl do údolí, stráně se rozvalily a teď tu ležím. A dál silně naříkal, že těch 6 ostatních si bude myslet, že nepřišel pro samý strach. Šejtroček chvíli v myšlenkách postál, pak opatrně prohlídl nápravy, loukotě a ráfy u vozu. Vůz mám pevný, uvezl by skálu. Tak proč by ne tebe? Valach žemlíčka se přitočil s vozem a obr si na něj s hromhekáním lehl. Vzadu bylo obra o hodný kus víc. Nevadí, řekl Šejtroček. Žemlička vpředu táhl a šejtroček vzadu poponášel obrovy nohy. Když už chvíli jeli, zeptal se, a kam vlastně chceš?
1: Ale pod Kozákov, zahromburácel obr. Těch šest už tam na mě čeká.
0: Tak to tedy máme stejnou cestu, řekl ještě šejtroček, ale pak už mlčel, protože obrovy nohy málem nebyly k unese. Sedmý obr si cestou na voze odpočinul. Když dojeli pod Kozákov, popleskal s ostatními šesti po ramenech, až to z mraků vyhnalo déšť. Potom se radili, na jaký způsob spolu budou zápolit.
1: Na porážení hlavou napřed, křikl první. Na žnouchance kolenem dozad, křikl druhý. Na melu hlava, nehlava, křikl třetí. A tak každý jinak až do sedmi.
0: Šejtroček se zatím opíral bokem o vůz a prohlížel si Kozákov. Ten kopec, co mu zrovna u srdce leží, Metiáškový kamínek. Naděje v šejtročkovi zhasla jako poslední jiskřička na knotu. Jak tam pro kamínek sáhnout samou skálou? A v tom mu žemlička přihrábne kopitem k špičce holínký kámen. Šejtročkovi se rozsvítilo pod čepicí. Vyskočil si na vůz, aby ho obři dobře uslyšeli, a zavolal.
1: A co takhle zápolit na kameny? Na kameny!
0: Zahromburácelo všech sedm. A hned se do toho dali. Pro obra je balvan švestička. Prali do sebe balvany a vesele přitom křičeli. Když jim balvany došly, lámali si rovnou od skály. Šejtroček se na to dívá, v uších mu zalíhá od rámusu a třesku. A v tom obr, co se vezl na voze, sáhne pro kámen tak prudce, až se prosáhl k samému srdci kopce Kozákova. Obr ten kámen hodí, něco od něho odprýsklo a šejtročkovi zrovna u špičky leží Metiáškový kamínek. Září i nezáří, každý ho hned pozná. Šejtroček s kamínkem rovnou do kapsy, obry tam nechal v nejlepším a vyskočil si na kozlík. Valach žemlíčka zabral a ženou se zpátky k Jičínu. Když vílí stonání zmáhalo Julču nejhůř, zahrála po silnici kola, na dvoře střelil bič a přes práh skočil do světnice šejtroček.
1: Nesu ho! Ještě ani do sluníčka nepřešel, rovnou je lámaný z hory.
0: Julča trochu vykoukla ze zavití a sáhla si na Metiáškový kamínek. Potom se vytočila z vlňáku a zkusila krůček. Nejdřív ji šejtroček musel ještě trochu podepřít, ale za chvíli už byla, jak vždycky bývala. Ten Metiášový kamínek si uložili do hrnečku v kredenci. Jenže on se přes noc vrátil do srdce kopce Kozákova.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Adámku, metr.
2: Jo.
1: Tak dělej. Dík.
3: Prosím.
1: Ty jsi tady?
3: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
1: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
3: Jak se hýbe kopretina.
1: Aha.
3: Jeníku, jaké je to být naživu?
1: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
3: Je mi pořád.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Josífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: svým kopcem šlehačky, však už voní na míse. Hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi? Slyšel. Podívejme, cvrček kalafunka a chytá slzičky do kostkovaného kapesníku. Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, kalafunko?
2: Praskla mi strunka na lupínkových housličkách a večer mám hrát na rusalčím bále.
1: Tak honem, musíme sehnat novou strunku.
2: Když tahle byla tažená z jarního vlání.
1: A je. Kde teď vzít jarní vlání?
2: Tak vidíš, večer nezahraju k tanci rusalkám.
1: Víš co, já mám nápad. No. Poběžím k pavoučkovi provazníčkovi, ten ti strunku vysouká.
2: Jenom jestli, aby mi neporadil místo struny provázek.
1: Kde pak provázek? Ten souká jemné nitky rusalkám a vílám na závoje.
3: A kde ten pavouček bydlí?
4: Tady, v zelené ostružině.
3: Jen aby byl doma.
1: Provazníčku! Hej!
5: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
5: No, co pak jsem tak malý?
3: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
1: Ani nás nepřivítá a už bručí.
5: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád Cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
5: No, hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze třpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
4: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
5: A co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
5: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už 10 večer.
5: Každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli. A všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusalkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci?
4: Ale Cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
5: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby Cvrček nezahrál a muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
3: Hned ji vyzkouším.
2: Melichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
4: Že on šel na jahody.
2: Melichárku!
5: Melichárku, vrať se!
4: Kde jen může být?
5: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
4: Já mám nápad, kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
5: Hraj, kalafunko, hraj.

0: kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl, přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku, ty se budeš rusalkám líbit.
3: No.
2: A teď honem na bál.
4: Kalafunko, spusť na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A sistel rudla, jak se natřásá.
4: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola, já si půjdu pro vílu. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška, celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
4: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor, kde jsem stonožka?
0: Ajaj.
1: Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100.
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
4: Schovejte se.
2: Pozdě.
5: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
5: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
4: Ale já netančím, stonožko.
5: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun,
4: jo.
5: A.
4: Šlápla jste mi na nohu.
5: Promiňte.
4: Moje nohy.
5: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek nic.
4: Jak to kapánek? Celou 100, jen si neubírejte.
5: Promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
4: Na mých 100.
5: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
4: A smutný? Ne, já jsem veselý. Náramně veselý.
5: To ráda slyším. Tak a znovu. Pěkně krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun.
4: Dávejte přece pozor.
5: Ty nejsi žádný taneční.
4: Já se přímo vznáším, stonožko, jako motýl. Jsem

0: vás to nožka utekla. Jozívku, kamaráde, jak se ti tancovalo?
1: Ale ani se neptej. Zdupala půl paseky, nohy mi pošlapala a nakonec si roztrhla sukni. A ještě řekla, že je to všechno moje, moje vina. Zkazila mi celý bál.
0: Tak si jdi zatancovat s poměnkovou vílou. Tančí jako vánek.
2: Všichni tančili a tančili, jak už to na plese bývá. K ránu si na ně přišel podívat měsíc. Nešetřil chválou, jak se bál vydařil. Ale pak si dal k uchu kornoutek z dlaně a zaposlouchal se. Uslyšel, jak všichni jsou veselí, jen Melichárkovi srdíčko tiká smutnou písničkou.
0: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
1: Tobě se mezi námi nelíbí?
0: Líbí, ale doma je doma.
3: Ale všichni tě tu máme rádi.
4: A bude se nám po tobě stýskat.
3: No.
5: Zůstaň u nás, Melichárku.
3: No.
0: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
2: A tak se všichni s Melichárkem rozloučili. Potom vzal měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním. Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Ruf, ruf.
1: Já jsem pes. A kdo je víc?
0: Ruf.
1: Umím štěkat na měsíc.
0: Ruf, ruf.
1: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Ruf.
1: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot.

0: Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel, kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo mi ten plot chtěl.
1: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
2: Puky se loučí,
1: zašeptala tráva třeslice.
2: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
1: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
2: Proč musí pryč?
1: Divila se tráva psárka.
2: Je jiný než my?
1: Vzdychla třeslice.
2: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
1: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takoví jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav, srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
2: Není místo.
3: Obsazeno.
1: Odbývali ho mechy měříky a ploníky.
4: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
1: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil.
5: Jako bych přišel něco ukrást, napadlo Kořínka.
1: A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na Kořínka nešlápl.
3: Pardon.
1: Zarazil se.
3: Netušil jsem, že tu brečíte.
5: Já nebrečím, spolkl honem slzu Kořínek. Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
3: Vám to vadí?
1: Zajímal se žalud.
5: Moc, jsem totiž bez domova,
1: přiznal sklesle Kořínek.
3: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
1: Zasmál se žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
6: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
1: Ozvalo se spod země.
6: Tady bydlíme my.
1: Naříkali sněženčí cibulky. Ale žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
2: Houbíci mají po starosti,
1: hlásil už ve dveřích.
5: Však my taky,
1: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
2: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
1: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
4: Zas nepadala, lakota lakotná.
1: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví, odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
4: Že to sbíráš, takový šunt?
1: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
4: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
7: Já nevím.
1: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
4: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
3: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
1: Hlásil podboráček.
4: Nepovídej.
1: Divil se lerpánek.
4: Copak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
3: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
1: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho Kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal jen rál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani Kořínka nemusel moc prohlížet.
3: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
6: Ty se s ním znáš?
1: Divil se houbík Mochomírek.
3: Jakživ jsem ho neviděl. Ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji sapani. A možná je i léčivý.
6: Zkusím ho vyléčit,
1: kývl Mochomírek. Uložil kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku. A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
2: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí,
1: smál se houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým, ve sklínce vířila duha, lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
2: Hotovo,
1: oznámil Šuntelka a přidržel kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
2: Co je to?
1: Špitl omámený kořínek.
6: Letní rosa, dobře uležilá, stíráme ji z léčivého kvítí,
1: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
6: No vidíš, už jsi chlapík,
1: liboval si Šuntelka.
6: A co teď? Budeš spát nebo si chceš povídat?
2: Povídat,
1: rozzářil se kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
6: No, teď si to vynahradíš,
1: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
6: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
2: Nebude, nevěřte mu,
1: křičel kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený houbík Šuntelka.
2: Tak a je to.
6: Konečně si můžem pěkně popovídat.
1: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
6: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
1: usmíval se v duchu Šuntelka.
6: Taky dobře, aspoň dřív usne.
1: Pomyslil si a než domyslil, pochrupoval kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
4: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes,
1: smál se Lerpánek a kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší.
5: Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
3: Tak jsme tu,
5: oznámil podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
3: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
5: vysvětloval Lerpánek.
3: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
5: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
3: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
5: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
3: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjak živa. Kdysi, když houby ještě nevoněly, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonět zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
5: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
4: Jak to děláš?
5: Divil se podboráček, když se naskok zastavil.
2: Nevím,
5: přiznal zmatený Kořínek.
2: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
4: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct.
5: Slíbil podboráček.
2: Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas.
5: Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
6: Přidej klíčku,
5: cinkaly sněženky.
2: Pospěš si, pobízeli podběly.
6: Zaspívej si s námi,
5: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptání. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
4: Honem, Kořínek už kvete!
5: Burcoval Lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
3: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal.
5: Žasl generál.
2: Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
4: Vždyť není záč.
5: Zamlouval to děkování podboráček.
4: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
5: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
4: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají,
5: zašuměla borovice na vysvětlenou.
4: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
3: Pěkný domov,
5: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak Kořínek dodýchával v jehličí.
4: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
5: domlouvala borovice.
4: Není jiný jen Kořínek. Změnili jsme se i my,
5: zašeptal mech Ploník.
2: Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám?
5: Prosili trávy.
4: Věřím,
5: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.
2: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
3: Hele, a nemohl bys si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
2: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubu a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vidíte, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ.
3: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
2: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně

0: Begin cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj, dnes cvičíme gymnastiku. Tram tada, tram tada.
2: Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
0: Ahoj.
2: A no a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Uh-huh. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
0: Hopsa.
2: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme.
0: Půlky.
2: Hýždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Mhm. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volný. Máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to jsi ale správný. To naše děti určitě v kapse míček nemají.

0: Takže já si teď s Piggym ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
1: Hanko, víš, co já mám nejradši?
0: Povídej.
1: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
0: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
1: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
0: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože bys tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
1: Byl by to jiný sportovní výkon, bylo by to plavání.
0: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? 4x jsme poskočili.
1: Hop, hop, hop.
0: Přehodili jsme míček z jedné ruky
1: do druhé. Ze žicové do srdíčkové.
0: Pak opačně.
1: Hopsa.
0: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu. Teď a hop dopředu.
1: To je velikanenánský skok, Hanko.
0: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
1: Hop.
0: No je to tak, přesně tak. Děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakovalo míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci. Takže svážeme si nožky,
1: ne,
0: připravíme druhý pokus.
1: Nožky, nebudeme
0: jako,
1: si...
0: jako, držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, kde spadneš.
1: To znamená patičkama napřed.
0: Patičkama napřed.
1: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
0: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinka, teď to se ti vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
1: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
0: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
1: Tak.
0: Připrav se, skáčeš dozadu, teď.
1: Hopsa!
0: Výborně, já ti tleskám, ty se z toho příliš moc bál.
1: Bál jsem se to.
0: No, a teď skočíme doprava a doleva, to už víme, kde je, takže...
1: To už bude hračka.
0: To už bude hračka, tak. Takže poskok doprava, teď.
1: Žicová.
0: A hop.
1: Srdíčková.
0: A hop.
1: Hop.
0: A hop. Výborně. Tak jo.
1: Hop.
0: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
1: Jsem moderní gymnasta.
0: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď. Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
1: Žičová.
0: Doleva, hop.
1: Srdíčková.
0: Výborně, já Piggy mu moc tleskám. A děti, pojďme si to celé zopakovat. 4x poskočíme na místě teď. Raz,
1: hop,
0: dva,
1: hop,
0: tři,
1: hop,
0: čtyři.
1: Hop.
0: Z pravé ruky přeložíme míček, přehodíme míček doleva.
1: Hopsa. To je když letí kometa, vy?
0: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
1: Nad hlavu a...
0: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
1: Položím.
0: Přeskočíme ho dopředu, Ela, hopla, dozadu,
1: patičkama
0: teď.
1: Napřed, hop.
0: Patičkama dozadu a teď doprava a doleva.
1: Žicová, srdíčková.
0: Piggy, stačí, dneska už musíme končit, děti, vy si sestavu klidě pídio, můžete zopakovat ještě jednou, já se dnes s Piggym rozloučím s vámi, tak já zase někdy příště naslyšenou.
1: Ahoj!
2: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
3: Prosím tě, na co pořád myslíš?
2: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl.
3: Ale já musím pořád myslet na houpačku.
2: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsil jí na součky mezi dva buky.
3: Tak, a já se budu houpat první, protože já jsem těžší,
2: řekl Vochomůrka.
3: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
2: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
3: Tak dost, teď zas já,
2: povídá Křemílek.
3: Kdo pak?
2: Křikl Vochomůrka.
3: Teď ti teprve něco ukážu.
2: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
3: Jehulámka, to jsem se lek.
2: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Tse. Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej do ní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. Já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesli. A křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat, ty křemílku.
0: Jenže křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
5: Dnes je 9. července.
6: A svátek slaví Drahoslava.
5: Jméno Drahoslava vzniklo spojením slov
6: drahá a slavná.
5: Vzniklo asi pro velmi výjimečnou, drahou a slavnou osobu.
6: Takže milé drahušky, všechno nejlepší.
7: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu stokrát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání beránku, zatřes se, sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřese. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla: beránku, zatřes se. Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakali. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělal radost a křikl: beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil. Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl starým spokojen, poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička přede dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl: Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal: Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova: Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená, a chtěl se přesvědčit, tak zavolal: Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl: Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stála před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země: Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala: Obušku, hýbej se! Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si: Bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě: Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začali jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc, a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel. Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl. Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.
1: Vigi básnička! Josefčíci, ty jsi hoví! Vždyť to jsou psi salámoví!
2: Podívej se, mámo, sama! Je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
1: Jezevčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Praha je a prošel každý kout. Tu již tak půvabná je, však nelze naleznout

žádná z nich. Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. Ale s kterou znám krásku, co zhlouplá půchvíčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaději. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu.
1: Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák.
0: Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík.
1: Jo, zase sněhulák.
0: A bylo mu to jedno. Stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po stráni dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
2: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu.
1: Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
2: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy,
1: jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
0: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
1: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
0: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce. A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

0: jak se nevyplácí neposlušnost. Ona neposlušnost také není pěkná vlastnost. Neposlušné děti jsou něco zrovna tak nemilého, jako nepovedené jídlo, jako mýdlo, které nechce mydlit, jako mluvící panenka, která nechce mluvit, jako píšťalka, která nechce pískat a jako zlámaná koloběžka. Podle toho to s nimi pak dopadá. Nikdo o ně nestojí a užitek z nich není na světě žádný. Byl jednou jeden neposlušný kluk. Tak neposlušný, že naschvál neposlechl, když se na něm něco žádalo. Rodiče s ním měli veliké trápení. Představte si, jak byl neposlušný. Když jel ve vlaku a bylo na okně napsáno nenahýbati se ven, schválně se nahnul a ulítla mu čepice a div mu protijedoucí vlak hlavu neutrhl. Když bylo v parku na lavičce napsáno pozor, nesedejte, schválně si na lavičku sedl a co z toho bylo? Přilepil se a celý se umazal barvou, protože lavička byla čerstvě natřená. A když někde na vratech stálo pozor auto, schválně nedal pozor a jednou do něho narazilo auto a mnoho nescházelo a bylo by ho přejelo a zmrzačilo. Ještě měl dost štěstí při té své neposlušnosti, ten kluk. Ale jednou se mu ta jeho neposlušnost přece jen nevyplatila. Panečku, ten přitom prodělal, že pak celý život toho litoval. To bylo takhle. Šel jednou po ulici a teď slyší, že někdo za ním volá. Hej, chlapečku, počkej. Akorát nepočkám, řekl si ten kluk a běžel dál. A zase to za ním volalo. Hej, chlapečku, poslouchej. Naschvál nebudu poslouchat, řekl si ten kluk a běžel dál. Po třetí někdo za ním volal. Chlapečku, tak počkej. Nic nebudu čekat a poslouchat, řekl si ten kluk. Jen se tak ohlédl a vidí, že tak na něho volal nějaký starý pán s dlouhými bílými vousy. A pak zas ten neposlušný kluk běžel dál a ten starý pán se ho už nedovolal. No dobře. Ale on ten starý pán byl americký miliardář, který měl tolik peněz, že si toho dne umínil, že prvnímu chlapci, kterého potká, dá milion. Peněz měl dost a tak to mohl dělat. Proto na toho kluka tak volal. Ale neposlušný kluk nechtěl počkat a tak přišel o ten milion. Neměl nic. A představte si, co by si mohl za ten milion koupit. Po celý život toho litoval a říkal, když si na to vzpomene, že by se sám tloukl, jakou má za to na sebe zlost. Tak se někdy nevyplácí neposlušnost. Takový neposlušník se ani nenadá a už má někdy najednou ze své neposlušnosti velikánskou škodu. A těžko něco napravovat, když už je pozdě. To je stará zkušenost a veliká pravda. Každé rozumné dítě vám to potvrdí.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přes nejdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
2: do týdne,
1: do týdne,
2: do týdne.

0: Pipk.
1: Pepičku, nakrmil si rybičky?
2: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
0: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
2: Jo, takhle.
3: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
4: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
5: Je to příkaz. Dobrý den.
4: Jaký příkaz?
5: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
4: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
5: Je to příkaz.
4: To nechápu.
5: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
3: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
5: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
4: A od té doby se příkaz změnil?
5: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
4: Takže
5: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
4: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
5: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
4: Měsíc?
5: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
3: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
4: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
5: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
4: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
5: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
4: Tak to máš smůlu.
5: Mám. Dobrý den.
3: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.

0: Vigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všechny děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá
1: ale
2: záda.
1: Ale jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
1: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou
1: židli. Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
1: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
1: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech takové dvě velké opravdu lopatkovité
2: A kdyby to
1: kosti.
2: Naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, na ty dvě vystouplé části na zádech, což
1: na
2: jsou
1: zádech.
2: Jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla s tím zadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
1: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koloněnou.
2: Takže by tě za chvilinku bolala krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
1: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
1: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
1: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
1: Já tu nemám nic. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna...

0: už jsem to pochopila.
1: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
1: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
1: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit klas konce.
1: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
2: Právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
3: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík. A ušlezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte, zajásal pytlík a zašťoural po druhé.
2: Najednou se ozvala ohromná rána, jako zděla.
3: Hepči!
2: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny, natažené ve větvích růžového keře.
3: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
2: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: Dnes je 9. července.
1: A svátek slaví Drahoslava.
0: Jméno Drahoslava vzniklo spojením slov
1: drahá a slavná.
0: Vzniklo asi pro velmi výjimečnou, drahou a slavnou osobu.
1: Takže, milé drahušky, všechno nejlepší!

0: Ale, Máničko, co pak se ti stalo?
1: Urvínek mi nabídl bonbon.
2: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
0: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
1: Když já měla chuť.
0: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
1: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
0: Ale Máničko...
1: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
0: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
3: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
2: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
3: Nedával, pane Spejble.
0: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
3: Přísloví?
0: No ano, přísloví. Jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí.
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
3: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
3: No?
2: A spadne.
3: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
3: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
3: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
3: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
2: Opice, opice, opice!
3: A co mi neposmívá?
0: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, tak naopak. To. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
2: Opice!
3: No.
0: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, no. Že umíš výborně lézt na strom, no? A kdo to umí líp než opice?
3: No, jej, Danánky, tak to je pravda.
2: Ovšem, obrazně.
0: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
2: Simano.
0: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
3: Než holub na střeše.
0: Ano. Znamená to co, Hurvínku?
2: Znamená to... To znamená, že...
3: Je?
2: To znamená...
3: On neví, pane.
2: Počkej, Máni, to znamená...
3: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
0: Cože?
3: No, horší je, tedy vrabec v hrsti je...
0: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
3: Co s tím má koza společného, prosím?
2: Co? Jako za vrsti?
3: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala koza?
0: A rozumí koza Petrželi?
2: A holub snad ano, co je na střeše?
3: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
0: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
3: Petrželi, my ji prosím ve škole ještě neprobírali.
0: A koza ji snad ve škole probírala?
2: Co pak koza chodí do školy?
3: Tedy do naší třídy určitě ne.
0: No právě nechodí, takže se oni neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí, jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
2: Nerozumí, aha.
0: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No? No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
2: Že by pták?
0: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
3: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
0: No, to vím taky.
3: A křídla?
0: No, samozřejmě.
3: Protože plazy nemají nohy.
0: Ale no jo, pořád.
3: Ani křídla?
0: No, samozřejmě, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba. Na první pohled. Podle čeho?
2: Že se holubovi vůbec nepodobá.
0: Ale Máničko, víš to ty.
3: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
0: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se.
2: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
0: Hm? Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
2: Skáče, ano. Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raním ptáče, tati?
0: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
2: A hlup?
3: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
2: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál. Podle přísloví raní ptáče dál doskáče, ano.
3: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
0: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
3: Aha, už to mám, Slepice.
0: Šmangode.
3: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
2: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
0: Ale ne tím raním ptáčetem. Je přece míněn člověk, který časně vstává.
2: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
3: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
2: Jenomže to by se neříkalo doskáče, ale doskočí. Víš?
3: Aha.
0: Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, žáno.
3: Čeho stihne víc?
0: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
3: Ano, prosím.
0: Vrabec by si musel hodně přistát, protože je, no, protože je jaký?
2: Rozčepířený.
0: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
3: No, přece malý.
0: No, správně, no.
3: Malý.
0: Žáno, když to holub?
2: Je na střeše.
3: Ano.
0: To sem teď nepleť. Jaký je holub? No? Proti vrabci.
3: Sim, velký.
0: Velký, no, velký. Konečně. A? Jenomže člověk chce raději, no, Máničko, no.
3: Já už vám rozumím, pane Spejble.
0: No,
3: něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
0: No, správně.
3: No a čím prťavější vrabec, tím lepší.
0: Co to povídáš? Proč?
3: No, protože potřebuje méně krmení.
0: Šmangote.
3: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
0: Mlčuš!
2: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
0: Buď tak laskav.
2: Podívej, Máni.
3: Ano.
2: Holub je velký.
3: No je.
2: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše.
3: Aha.
2: A když by tě mohl klovnout, když to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
0: To snad není pravda tohle. To snad není pravda.
2: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
0: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
2: Obrazně.
0: Obrazně, ano. No, obrazně, chápeš? Hurvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
3: Bonbon.
2: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
3: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
2: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
3: Aha.
2: To dá přeci rozumět.

0: Půda, po které šli, byla schůdnější, pokrývaly ji lišejníky a mech a tu a tam rostly nějaké květiny. Les se k nim přiblížil. Bylo velmi teplo.
1: Kterým směrem se k vám jde? Zeptal se Šňupálek. Musíme totiž jít bez oklik, když chceme být v Mumíním údolí dřív, než přiletí kometa.
0: Mumínek se podíval na kompas.
2: Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach?
0: Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
3: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
0: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij si šťávy a snaž se myslet na něco příjemného.
4: Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
3: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
0: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal Mumínek.
4: Čenich se podíval do láhve s vodou.
3: Šťavy je taky míň.
0: Pcha, udělal Mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
3: Osel si ty, vykřikl čenich,
4: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa, byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
3: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
4: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany, a svalili se na zem.
3: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal Mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
0: A co má být, obořil se na něj Mumínek.
3: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
0: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl.
4: Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
3: Už jdu, volal Mumínek.
1: Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž, ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé.
3: Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal Mumínek.
0: Agnostury se to však nedotklo.
3: Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete.
0: Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je Mumínkovi kolem čenichu.
1: Pust se do ní, vykřikl Šňupálek.
3: Ty všiváku, zařval Mumínek a fik usekl Agnostuře chapadlo.
0: Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vstekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami.
3: Co ty všechno nemáš v malíčku,
0: volal čenich s obdivem.
5: tolik škaredých slov?
0: Rvačka měla stále divočejší spád. Agnostura se třásla rozčílením a Mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť chapadel, oháněk a nohou. Slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej na jedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila Mumínka do bříška.
6: O, hruza, vykřikla, zabila jsem ho.
5: To je slečnám podobné, poznamenal čenich.
0: Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil.
2: Jo, tak to by bylo.
0: Ty jsi ale odvážný, zašeptala slečna Ferka.
2: No, dělám to skoro každý den, odpověděl Mumínek mimochodem.
5: Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl.
0: V zápětí však vykřikl, protože ho Šňupálek kopl do holeně.
5: Co se děje?
0: Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí Mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu.
5: Ó,
0: podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti.
5: Já jsem se ho tolik nahledala, mám velikou radost.
0: Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká.
2: Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte?
7: Ano, odpověděl Šňupálek. Zaplať pámbu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi. Posaďte se.
0: Posadili se.
2: Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy?
0: Jiné návrhy nikdo neměl a proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země.
5: Nebyl to drnový mravenec, co štípe?
0: Zeptala se jeho sestra.
2: Ticho, rušíš schůzi, napomenul jí Ferko. Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později.
0: Mravenec drnový, řekl Mumínek nepřítomně, seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl.
2: Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale.
5: To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky?
2: Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl Šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit.
0: My jdeme domů, prohlásil Mumínek. A vy jdete s námi, ne?
2: Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko.
5: A kde bydlíš?
0: Zeptala se slečna Ferka.
2: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl Mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
5: Ale jdi, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy,
2: vykřikl čenich.
5: Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
2: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně.
5: Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany než někde jinde?
2: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
0: Maminka to určitě zařídí, řekl Mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
5: Tu mám já,
0: ozval se čenich.
8: A v jeskyni je spousta perel, co jsem sám nalovil, pokračoval Mumínek.
6: Perly? Vykřikla slečna Ferka. Dají se z nich udělat kroužky na nohu?
8: Aby ne, zvolal Mumínek. Kroužky na nohu, náušnice, břišní pásy, čelenky. To bude další otázka, řekl Ferko. A klepal zběsile svou tuškou. Chcete se zachránit, nebo ne?
6: Zase si ulomil špičku u tušky, pravila jeho sestra. Můžeme se snad zachránit v té jeskyni, ne? Chce někdo něco pojíst?
8: No ovšem, ovšem, to je přece jasné. Zachráníme se v jeskyni, souhlasil Mumínek. Aspoň ty jsi rozumná.
6: V mé jeskyni, vykřikl čenich. Před otvor, co do ní vede, přivalíme kameny, všechny štěrbiny ve stropu zacpeme a přineseme si tam spoustu jídla a malou svítilnu, to bude bezvadné.
8: To bude ovšem chtít další schůzi, namítl Ferko. Kvůli rozdělení prací a podobně.
6: Svou schůzi samozřejmě uspořádáš, poznamenala slečna Ferka. Já bych teď ale potřebovala trochu dříví na topení a vodu na polévku a květiny na stůl. Jaké barvy? Zeptal se Mumínek.
8: Slečna Ferka se na sebe podívala a zjistila, že je stále žlutá.
6: Fialové. Nejlíp se ke mně asi budou hodit fialové květiny.
8: Mumínek se rozběhl do lesa. Ferko a čenich se vydali pro dříví a pro vodu na polévku.
4: Šňupálek si zapálil dýmku, lehl si na záda a díval se na červené nebe. Ta jeskyně by nebyla špatná.
8: Máš z komety strach?
6: Ne, odpověděla slečna Ferka. Jen kdybych ji nemusela vidět a mohla myslet na něco jiného.
0: Čenich vodu na polévku nenašel. Vyčmuchal sice jednu bažinu, ale tam zbylo jen trochu bahna na dně. Všechny ubohé lekniny už odumřely. Vrátil se tedy se schlíplýma ušima a řekl:
6: všechna voda na celém světě zřejmě došla. Co tomu řeknou rybáři? Zbývá jenom šťáva.
9: Tak uděláme polévku ze šťávy, pravila slečna Ferka, a bude po problému.
8: Rozhodně nebude, namítl její bratr. Když se voda ztrácí, musí to mít nějakou příčinu. Posadil se vedle klacíku, co nazbíral, všechny byly na chlup stejně dlouhé, protože je měřil. Nějakou příčinu, opakoval chmurně.
2: Podle mě je to dílo komety, řekl Šňupálek.
0: Vzhlédli k nebi. Začalo se totiž šeřit a večerní obloha měla tmavočervenou barvu. Mezi smrky se třpitila malá červená jiskra, podobná hvězdě. Nemrkala, nezářila, hořela. Ani se nehnula, neboť ohon měla za sebou. To je ona, řekl Ferko. Slečna Ferka začala ponenáhlu zelenat. Mumínek přiběhl s kyticí, do níž se snažil natrhat co nejvíc fialových květin. Slečna Ferka se na ní podívala.
6: Lepší by asi byla žlutá. Jak vidíš, zezelenala jsem.
9: Mám přinést novou? Zeptal se Mumínek.
6: Ne, radši tu něco zavěs, abych kometu neviděla, nebo polévku neuvařím.
0: Mumínek jí tedy před kometou zastínil přikrývkou. Slečna Ferka se zase uklidnila a uvařila ve svém kastrolku z trochy bylin šťávovou polévku. Pak všem rozdala suchary, protože sebou nic jiného neměli. Po večeři všichni ulehli na koberec strávy, upletla jej slečna Ferka. Oheň pomalu uhasl a nastala noc. Nad tichým, spícím lesem však svítila kometa. Žhanoucí a zlověstná.

0: Básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: radosou.
1: Jak měl Rákosníček kvůli chodící rybě ostudu.
2: Co pak se děje tak zvláštního, že se na hladině neděje ale vůbec nic?
1: Přemýšlel Rákosníček.
2: To, abych pro jistotu vykonal průzkum pod vodou.
1: A udělal dobře, protože tam dole bylo opravdu co k vidění.
2: To jsem si ale mohl myslet,
1: mračil se Rákosníček.
2: Kapr Matěj s Línem Vendelínem už zase sedí u karet a hrají o stříbrné šupinky. A jak koukám, Matěj už prohrál málem všechny. No, je to tak,
1: litoval se kapr,
2: málem všechny. Tak vidíš ty, trdlo jedno,
1: domlouval mu Rákosníček.
2: Vždyť už si ty hambáři skoro celý nahatý. Imu, jak říkáš,
1: přiznal se rozpačitě kapr Matěj,
2: skoro celý nahatý.
3: Tak to budeme mít v brčálníku kapra zvaného bezšupnatého neboli naháče.
1: Pokrčil skřítek rameny.
2: To máš ovšem z toho, že hraješ karty, ale s tím nemůže dělat nic ani Rákosníček. Takže půjdu zase dál.
1: A šel. U severní hráze zůstal stát a překvapením vykulil oči. Mezi rákosovými stébly se tam procházelo prapodivné stvoření, které vypadalo jako rybí mládě s nožičkami.
2: No ne,
1: žasl skřítek.
2: Tohle tady ještě nebylo. V rybníčku máme chodící rybu. To bude palečku překvapení, až nacvičím s touhle nohatou rybičkou nějaké parádní představení. Na takovou senzaci se k nám zájemci určitě pohrnou až z Horního Povltaví a možná, že až z Polabí.
1: Kdo ví, jak dlouho by si takhle vymýšlel, kdyby se neozvali žabáci.
2: Jen aby,
1: ušklíbil se žabák Bonifác.
2: Však uvidíš,
1: pochechtával se žabák Augustín.
2: Kdyby se v minulém roce staral víc o to, co se děje mezi žábami v rybníku, než mezi hvězdami na obloze,
1: přidal se žabák Melichar,
2: byl bys dneska chytřejší.
4: Ale jen si kvákejte,
1: odbyl je Rákosníček.
2: Stejně víte, starou belu, co znamená takováhle senzace pro náš rybníček.
1: Popravdě řečeno, na velkou událost to zase nevypadalo. Chodící ryba toho moc nenachodila, spíš se jí nožičky pletly jedna přes druhou a ještě každou chvíli upadla.
2: Takhle by to ovšem ale nešlo,
1: pokáral jí Rákosníček.
2: Ty musíš chodit jako baletka. Ovšem, ničeho se neobávej, neboť tě všemu osobně naučím. Takže teď se uvolníme, mírně předkloníme a lehce vykročíme,
1: dirigoval rybu a hned jí také předváděl baletní kroky.
2: Výkrok, zákrok, úkrok, příkrok.
1: Vedl rybu jako taneční mistr a pochvaloval si.
2: Tak, tak, hezky. No, to je ale vážně pokrok. A nyní pozor. Prima balerína připravit a žabáci hudební doprovod spustit. Teď.
1: Bonifác s Augustínem pokrčili rameny, Melichar zakroutil hlavou, ale žabí muziku přece jen spustili. Chodící ryba dělala, co mohla. a i když někdy popletla krok, docela jí to šlo.
2: No dobře, moc dobře, pochválil jí Rákosníček. Takže nyní nacvičíme další.
1: A zase ukazoval, jak a co. Nejdříve ji učil stát na plném chodidle i na špičkách, potom jak elegantně zakroužit nohou a nakonec vyseknout velkou děkovací poklonu. Ryba se opravdu snažila, ale ta poklona jí vůbec nešla. Všechno pletla dohromady a místo velkou poklonou končila velkým kotrmelcem.
2: To nic, chlácholil jí skřítek. Tohle byl jen názorný příklad, čeho se vyvarovat. Hudba, prosím, pokračujeme.
1: Žabáci se na sebe podívali, zaťukali si prstem na čelo a spustili tedy znovu, ale tentokrát pospátku, aby jejich hudba byla zase trochu jiná. Ale než ryba stačila znovu upadnout, Rákosníček pro jistotu všechno zarazil.
2: Díky, díky. Prvotřídní. A nyní tě zahalím do závoje z vodního květu, aby vyniklo to pravé překvapení, až se objevíš před velectěným publikem.
1: Bonifác, Augustín i Melichar měli co dělat, aby se nesmáli nahlas, ale skřítek o ně nedbal a vyvolával jako na pouti před cirkusovým stanem.
2: Velevážení, shromážděte se ze všech tůní, toků i veletoků, neboť na vědomost se dává, že se chystá velká sláva. To, co uvidíte, jinde nespatříte, neboť uzříte, kterak na provázku chodí ryba na procházku. Hudba to už.
1: Po chvíli už nemluvil do prázdna. Přes polní sice nepřišli, ale z brčálníka tady byli všichni. Rak Vavřinec, kapr Matěj, Lín Vendelín, Štika Zubatka, ostatní líni, Bělice i Mřenky a netrpělivě čekali na slibované překvapení. Opravdu k němu došlo, jenomže k docela jinému, než Rákosníček čekal. Když závoj odhalil, co skrýval, objevil se takový žabý mrňousek a rozpačitě přešlapoval z nohy na nohu. Chvíli bylo úžasné ticho, ale pak se ozval velikánský smích.
2: Je, kde je ta moje chodící ryba?
1: Koktal vyjevený skřítek a oči měl navrch hlavy.
2: Jaká pak ryba?
1: Ozval se nesměle ten mrňousek.
2: Já jsem, prosím, přece pulec. No a teď je ze mě konečně žabka. Je. No tohle je ale malér.
1: Bědoval skřítek. Pak ale prohlásil, že zmílená neplatí a rozloučil se po svém.
2: Dobrá, povídal posměváčkům, kteří stáli kolem. Ono je všechno zlé pro něco dobré. Od téhle chvíle totiž každému, ale každému, kdo by si snad spletl půlce s rybou, poradí hravě i Rákosníček.
1: A bylo to. Zase odešel jako ten, kdo vlastně vyhrál.

0: o člověku. Tam, kde se řeka vlévala do moře, rostla vysoká tráva. Ženy ji trhaly, sušily a pletly z ní košíky, rohože a jiné věci. Jedna žena vytrhla jednou stonek trávy i z kořínky a odhodila ho.
1: Jaké štěstí, že jsem přežil,
0: řekl si stonek.
1: Ale proč mám být trávou, kterou si kdo chce utrhne a uplete z ní nějaký hloupý košík? Proč bych nemohl být něčím lepším?
0: Rozhlédl se kolem sebe a spatřil bylinu s krásnými velkými listy.
1: Jak si tu pěkně v klidu roste a nemusí se bát, že ji někdo utrhne?
0: Pomyslel si závistivě.
1: Takovou bylinou bych chtěl být,
0: zvolal. A hle, najednou cítil, jak se protahuje a napřimuje. A než se nadál, proměnil se ve stejnou bylinu, jaká rostla vedle něho.
1: Podívejme se, jaká jsem krásná,
0: těšila se sama ze sebe nová bylina. Dlouho se však ze své proměny neradovala. Přišly ženy z košíky a vyrýpávaly byliny. Kořen odřízli, uložili do košíku a vršky odhazovali. Milá bylina tu stála a se strachem pozorovala, jaký osud ji čeká. Když už myslela, že dojde i na ni, ženy přestaly a odešly. Bylina si oddechla, ale věděla, že co jí nestihlo dnes, tomu se nevyhne zítra.
1: Jsem na tom stejně jako předtím,
0: uvažovala.
1: Špatně, prašpatně jsem si vybrala.
0: Rozhlížela se na všechny strany a uviděla malou rostlinku s drobnými bobulkami, jak se krčí hezky při zemi.
1: Hleďme, jak si tu spokojeně roste a nikdo si ji nevšímá. Kdybych tak mohla být jako ona.
0: Povzdechla si. V tom cítila, jak se zkracuje a zmenšuje a než se vzpamatovala, byla z ní malá rostlinka s bobulkami nízko u země. Jaké však bylo její zděšení, když na druhý den přišly ženy s dětmi a začaly bobulky otrhávat.
1: O, já nešťastná,
0: bědovala rostlinka.
1: Co pak mě nečeká nic lepšího?
0: Choulila se k zemi a třásla se strachy, ale hlasy nad ní náhle utichly a kroky se začaly vzdalovat.
1: Pro dnešek jsem zůstala ušetřena,
0: pomyslela si.
1: Ale co bude se mnou dál? Kdybych tak mohla být něčím jiným, jenomže čím?
0: A jak se tak dívá, proběhla kolem ní myš.
1: Ach,
0: zatoužila rostlinka.
1: Takovou myší, kdybych mohla být, ta se má. Není odkázána na jedno místo, odběhne si kdy chce, kam chce a nemusí se strachovat o život.
0: Jen si to domyslela a stala se myší. Protáhla se a cítila, jak ji to žene dopředu. Běžela, ani dobře nevěděla kam. Běžela jen tak z čiré radosti. Potkala jinou myš a začali se prohánět spolu. Skotačili a dováděli, když tu se nad nimi objevil stín a snesl se prudce dolů. Myška, která si libovala, jak je krásné být myší, uslyšela, jak druhá myš vypískla a zahlédla pařáty, které ji uchopily. A pak viděla velkého ptáka, jak s milou myškou zakroužil a unáší ji pryč.
1: Musím se rychle někam schovat, než si přilétne pro mne,
0: řekla si myš, když se probrala z leknutí a vklouzla do nejbližší díry. Seděla tam dlouho, až si byla jista, že už jí nehrozí nebezpečí.
1: Ne, myší být nechci,
0: řekla si potom.
1: Přilétne pták a je po myši.
0: Žádostivě vzhlížela vzhůru k obloze a toužebně si přála, aby měla křídla. A než se nadála, přání se jí splnilo. proměnila se v ptáka a silná křídla ji zdvihla do výše. Byl to závratný pocit. Plout vzduchem a dívat se na svět zhora. Létat si nad zemí i nad vodou. Pták se nemohl létání nabažit. Chvíle mi kroužil bez hnutí křídel, pak se spouštěl střemhlav dolů jako kámen a hned zase stoupal rychle k nebi. Létal tak dlouho, až se unavil a usedl na skálu. Seděl a odpočíval, když v tom, co si hvízlo vzduchem a prolétlo mu kolem hlavy. Pták se polekaně vznesl a spatřil dole na zemi člověka, jak vkládá do luku druhý šíp a míří na něho. Zakličkoval vzduchem a letěl pryč.
1: Myslel jsem si, že není nic lepšího, než být ptákem?
0: Uvažoval zklamaně.
1: Ale vidím, že ani pták si není jist svým životem. Ještě je tu někdo mocnější, jemuž se ani pták nevyrovná. Kéž bych byl člověkem.
0: Pomyslel si pták. V tom okamžiku cítil, jak se napřimuje, roste a těžkne. Pokusil se vzlétnout, ale nešlo to. Místo křídel měl ruce a na nich nebylo jediné pírko. Holé, neopeřené bylo celé tělo. Člověk tu stál nahý a chvěl se zimou. Natrhal si trávu a upletl z ní oděv a trochu se v něm ohřál. Sužoval ho hlad. Nazbíral si brusinky a klikvu a trochu se nasytil. Ale brzy se hlad ozval s větší silou a když zašlo slunce, dala se do člověka zima. Uviděl člověk soba. Chtěl ho chytit, ale sob mu utekl. Hodil po něm kamenem, ale nezabil ho. I zhotovil si člověk kopí a tím soba zabil. Maso snědl a do kůže se oblékl. Ale jednou se sob dlouho neukázal a člověk div nezahynul hladem. Naštěstí uviděl rybu v řece. Zhotovil si udici a chytil ji. Uviděl rybu v moři. I zhotovil si člun a harpunu a rozjel se za ní. Ale ryba mu člun převrhla a člověk málem utonul. Potkal člověk medvěda a měl co dělat, aby ho přemohl. Uhodila krutá zima a člověk už měl strach, že zmrzne. Ale pak vymyslel iglů a mráz ho nezahubil.
1: Není dne, aby mi nehrozilo nějaké nebezpečí,
0: pomyslel si člověk.
1: Nikdy si nejsem jist svým životem, ale přesto bych neměnil. Člověk je víc než tráva, nebo bylina, nebo rostlina s bobulemi. Je víc než myš nebo pták. A třeba, že to má také těžké, stojí nad tím vším. Člověk je zkrátka člověk.

0: chybky.
1: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
0: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
0: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.
3: Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl.

0: pustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Jihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Jihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Jihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Jihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Jihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal a pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Jihlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, ekone.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci.
2: Ahoj,
0: Figy. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma, jako třeba je v
2: kterou se dáváš do kalhot.
0: V trenýrka.
2: Ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: a
2: na moje nohy.
0: Jak potřebuju?
2: Minimálně 6 metrů,
0: jo.
2: 7 metrů.
0: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů.
0: Dobré.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si jí dáš na kotníky, já si jí dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
2: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo, co dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kočníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se
2: o 2 centimetry.
0: Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
2: má zbyté nohy a pružný.
0: Jak vyskočí.
2: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
0: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
0: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: setkání s Bělovou sem z Rzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenoočko, Zelenoočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jakoby nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuju za pomoc, já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous z Rzunda. Bělovouse z Rzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Z Rzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
1: Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku.
0: Bělovous z Rzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
2: Tiki kalendář! Dnes je 9. července.
3: A svátek slaví Drahoslava.
2: Jméno Drahoslava vzniklo spojením slov
3: drahá a slavná.
2: Vzniklo asi pro velmi výjimečnou, drahou a slavnou osobu.
3: Takže, milé drahušky, všechno nejlepší!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Tajemná cesta krále Šalamouna. Během stavby jeruzalémského chrámu si král Šalamoun dával velký pozor, aby Asmodeus, král všech démonů, nemohl svými kouzly zmařit jeho dílo. Proto ho raději uvěznil v královském paláci. Když byl chrám dokončen, zavolal si král Asmodea k sobě a řekl mu: propustím tě, pokud mi prozradíš jedno tajemství. Rozumím řeči ptáků, znám tajemství větru a tajemství Božího jména. Jedno je však pro mě stále utajeno. Je to tajemství přeludů a klamů. Potřebuji ho znát, abych mohl dobře vládnout, abych rozeznal pravdu od přeludu a klamu. Asmodeus vyslechl slova krále Šalamouna a nakonec souhlasil. Dobrá, králi, ukážu ti, co je přelud a co klam, řekl pobaveně Asmodeus. Sundejte mi pouta a ty, králi, odlož svůj prsten s Božím jménem. V přítomnosti Boží moci nemohu nic dělat. Šalamoun mu tedy podal prsten a Asmodeus ho okamžitě vyhodil do velké výšky, až se ztratil kdesi za horizontem a spadl do moře. Potom rozevřel svá mohutná křídla, nabral Šalamouna z jeho trůnu a vyhodil ho tisíce mil od jeho paláce. Šalamoun letěl vzduchem jako šíp, až dopadl na jakési pole v cizí zemi. Opatrně se postavil a přemýšlel, kudy se má vydat. Šel dlouho pustou krajinou, až došel k tůni. Sklonil se k ní, aby se osvěžil, ale když spatřil svůj obraz ve vodě, polekal se. Ne, to přece nemůže být on. Namísto velkého krále Šalamouna uviděl chudého žebráka v roztrhaných šatech. Světlo, které vyzařovalo z jeho tváře, zmizelo i s korunou a královským pláštěm. Byl tak zdrcený, že usedl pod strom a usnul. Druhý den se opět vydal na cestu, která měla skončit až za mnoho let. Nejprve všude vyprávěl, že je král, ale nikdo mu nevěřil. Kdo by uvěřil žebrákovi, že nosil kdysi na hlavě korunu? Spíše ho považovali za pomateného a nevěnovali mu žádnou pozornost. Po třech letech přišel Šalamoun do království, kterému vládl král Amon. Na náměstí právě přicházel královský kuchař s koši plnými ovoce. Šalamoun se nabídl, že mu pomůže, a oba se rychle spřátelili. Brzy začal i Šalamoun pracovat v královské kuchyni. Jednou požádal kuchaře, aby mohl sám připravit pokrm pro královskou rodinu. Kuchař souhlasil a nevycházel z údivu, jak jde jeho příteli práce pěkně od ruky. Král Amon byl velice spokojen a přikázal, aby i nadále pro něho připravoval jídlo pouze Šalamoun. Brzy si Šalamouna všimla i královská dcera Nama. Zamilovala se do něho a přála si, aby se stal jejím mužem. Také Šalamoun vzplanul láskou ke krásné Namě a tak jednoho dne oznámila princezna svému otci, že se chce vdávat. Král Amon však nezdílel jejich radost. Nikdy, křičel král, princové z celého světa ti klečeli u nohou a ty si vybereš našeho kuchaře. Když viděl, že princezna neustoupí, rozkázal, aby oba odvezli někam daleko do pustiny a nechali je tam na pospas osudu. Tak se Šalamoun ocitl znovu v širé pustině, tentokrát i se svou milovanou Namou.
Neměli co jíst, neměli co pít, jen ohnivé slunce nad jejich hlavami nemilosrdně spalovalo jejich těla. Šaty a Šalamounova hůl, to bylo vše, co jim zůstalo. Co když právě jeho hůl má kouzelnou moc? Šalamoun jí popadl a za chvíli s její pomocí objevil podzemní pramen, proudící hluboko pod pískem. Vykopal jámu a ta se za okamžik zaplnila čirou vodou. Tady budeme žít, má milá, řekl Šalamoun a pustil se do práce. Nanosil kameny, aby pro ně postavil obydlí, vyhloubil v zemi brázdy, kterými nechal protékat vodu a tím zavlažil okolní půdu. Do ní zasadili semínka různých druhů ovoce, které v okolí objevili. Ano, dokázali si i v této pustině vytvořit domov. Stali se rodiči tří dětí, dvou chlapců a jednoho děvčátka. Strávili tu spolu 12 let. Jednou se však stalo cosi podivného. Na nebi se objevil tmavý mrak, ze kterého se spustil hustý déšť. Voda se rozlila po celém okolí. Obrovský příval vody spláchl Šalamounův dům i jeho ženu. Sám Šalamoun byl odnesen proudem daleko odtud. Probudil se v neznámé zemi s řetězy na nohách. Nějací zloději ho zajali a chtěli ho prodat na trhu jako otroka. Šalamoun byl ještě příliš zesláblý a plný smutku ze ztráty své rodiny. Nedokázal by se ubránit takové přesile a tak byl nakonec opravdu prodán jakémusi kováři. Po celý den musel pomáhat v kovárně a protože byl velmi pracovitý, brzy si získal kovářovu přízeň. Také kovářův syn si ho velmi oblíbil. Toužil se stát zlatníkem a tak se od Šalamouna učil jeho zručnosti i zlatnickému umění. Zanedlouho získal práce na královském dvoře. Kovář byl šťasten, že jeho syn získal takové ocenění a děkoval Šalamounovi za jeho pomoc. Jednou, když přišel syn navštívit svého otce do kovárny, požádal ho Šalamoun, zda by mohl on sám vytvořit pro krále nějaký vzácný klenot. Syn souhlasil. Dobře si pamatoval, kdo ho naučil jeho zlatnickému umění. Šalamoun vyrobil zlatou holubici, zdobenou rubíny, měsíčními kameny, tyrkysem, perletí a diamanty. Do zobáku jí vložil zlatou větvičku a 3 zlaté rolničky jako poupátka. Všichni užasli nad tou krásou. Král nechal okamžitě Šalamouna povolat do paláce, vyplatil ho z otroctví a jmenoval ho hlavním královským zlatníkem. Král si všiml, že Šalamoun je také velmi moudrý. Stále častěji za ním chodíval, aby si poslechl jeho moudré rady. Toho dne však přišel se zvláštní zprávou. Královská dcera má prý už několik nocí stejný sen. Zdá se jí o muži, který šplhá k jeskyni nad zátokou ve tvaru půlměsíce. V jedné štěrbině vždy objeví klenot nesmírné krásy, který září jako plamen. Teprve včera prý uviděla ve snu muži do obličeje a uvědomila si, že se dívá na Šalamouna, nového zlatníka v jejich královském paláci. Princezna tolik zatoužila po vzácném klenotu, že se roztonala a přestala vycházet ze své komnaty. Král si nevěděl rady. Přinesu vám klenot, po kterém vaše dcera tak touží, uklidňoval ho Šalamoun a brzy na to opustil palác. Putoval mnoho měsíců a všude se vyptával na zátoku ve tvaru půlměsíce.
až najednou zaslechl dětský hlas, který svolával ostatní k půlměsíční zátoce. Běžel k dětem a poprosil, aby ho zavedli k jejich zátoce. Došli společně na místo. Šalamoun spatřil zátoku, u ní strmý útes a na něm jeskyni. Poděkoval dětem a začal šplhat k jeskyni. Vstoupil dovnitř, hledal ve všech štěrbinách, ale nic nenalézal. V jedné štěrbině sice uviděl ležet zdrsnělý kámen, ale ten se příliš nelišil od ostatních. Co s ním? Udeřil jim o stěnu jeskyně, kámen se rozpůlil a z něho vypadl vzácný klenot. Šalamoun se zaradoval, konečně našel to, co hledal. Uložil klenot do své brašny, lehl si do jeskyně a usnul. Když se probudil, čekalo ho další překvapení. Pohlédl dolů a zjistil, že nastal příliv. Voda stoupá a blíží se k okraji jeskyně. Za chvíli se již jeskyně plnila mořskou vodou. Šalamoun si uvědomil, že je ve velkém nebezpečí. Přidržoval se skály až do chvíle, kdy se přihnala prudká vlna, která ho vynesla z jeskyně a unášela neznámo kam. Když ho vlna opět snesla dolů, zjistil, že se vrátil zpátky do království, odkud byl vyslán pro vzácný poklad. Spěchal ke králi, aby mu odevzdal dar pro dceru. Princezna byla šťastná a její nemoc byla ta tam. Král děkoval Šalamounovi z celého srdce a slíbil, že mu daruje všechno, co si jen bude přát. Šalamoun požádal krále o svobodu. Chtěl by odejít a obnovit své vlastní království, které kdysi opustil. Král splnil svůj slib a rozkázal připravit pro Šalamouna spolehlivou loď na dalekou plavbu. Příští den byla spuštěna na moře krásná loď a Šalamoun se vydal hledat své ztracené království. Cesta byla dlouhá a tak si krátil čas tím, že seděl na palubě a chytal ryby. Hned napoprvé, co spustil svůj prut do vody, chytla se na jeho druhý konec zlatá rybka. Ještě nikdy takovou rybu neviděl. Rozhodl se, že ji nesvěří lodnímu kuchaři, ale že si ji připraví sám. Když však rybu rozřízl, udiveně zíral na svůj vlastní kouzelný prsten s vyrytým božím jménem. Jak se dostal do jejího břicha? Ano, Asmodeus ho přece kdysi hodil do moře. Král se zaradoval, navlékl si prsten na ruku a náhle se stalo něco neočekávaného. V tu chvíli seděl Šalamoun na svém trůnu v Jeruzalémě a díval se na Asmodea. Téměř hodinu jsme na tebe čekali, králi, promluvil Asmodeus. Prozraď mi nyní, zda ses dozvěděl něco o tajemství přeludů. Král nevycházel z údivu. Jak to hodinu? Musel jsem být pryč mnoho let, zlobil se Šalamoun. Ani nevíte, co všechno jsem prožil. Když však uviděl nechápavé pohledy všech svých ministrů, pochopil. Propusťte Asmodea, přikázal strážím. Asmodeus splnil mé přání.

0: jim slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich pojím.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: pro vás oříšek jako malovaný. Hugo! Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino. No, má úcta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: Začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: Dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj.
4: Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci aho i. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali, tak ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď, nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: se nehodí.
1: Ne.
0: Chrotačuník paší kňourek kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko.
1: Jo.
0: Chrotačuník paší kňourek prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo.

0: Na čumáče pro mě je déšť, milý host. Krochta, čuník, pašik, kňourek, kaneček a prasátko. Šmejdím, kde se co dá slupnout, dortík nebo lízátko. Krochta, čuník, pašik, kňourek, prasátko a kaneček.
1: To jsem já.
0: Nevadí mi pár kil navíc, zatrsám si taneček.

musíme. Prochtačuní pašik, kňourek, prasátko a kaneče. A příškošu jsem všem tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: Kapitola čtvrtá. Ve škole. Šli jsme nyní jakousi galerií, kde visely jasně osvětlené krápníky. Z galerie se rozbíjaly četné chodby. V poslední z nich zmizely fialky a já jsem bez děky zamířila za nimi. Ale žába mě zadržela za paži a řekla:
1: Když i ty chodíš do školy, myslím, že by tě velmi zajímalo vidět, jak se malé květinky učí ve svých třídách.
2: Ano, ano,
0: odpověděla jsem.
2: Ráda bych věděla, jestli dělají moc chyb v diktátech. Mně to jakž tak jde.
0: Žába se jen usmála a brzo jsme se dostali do ohromné jeskyně. Kolem dokola stály hezoučké pavilonky pestrých barev. Vstoupili jsme do třídy fialek. Nebyly tam ani lavice, ani stupínek, ani stůl. Místo parket tam byla louka a fialky seděly po různu v trávě. Měly maličké a roztomilé dívčí tvářičky. Černá očka jim zářila pod ohromným fialovým kloboukem a pochopila jsem, že na zemi ten roztažený klobouk tvoří korunku květu, pod kterou skrývají svůj obličej. Vstali, aby nás pozdravili, a jejich učitelka, zelená ještěrka, spěchala k nám. Všimla jsem si, že se velmi uctivě uklání před žábou. A řekla jsem si, že ta asi je velmi významnou osobou v říši květin.
1: Aničko,
0: pravila žába,
1: představuji tě paní Uhlazené, jedné z našich nejlepších učitelek. Ostatně můžeš se sama přesvědčit o tom, jak znamenitě vyučuje.
0: Ještěrka, rozradostněná tou pochvalou, okamžitě zavelela.
3: Pozor, buďte skromné.
0: Fialky se ukryly v trávě tak dobře, že jsem nezahlédla ani jediný klobouk. Ale ještěrka měla asi daleko pronikavější zrak, protože zvolala zoufalým hlasem.
3: Pro pána krále! Zas ta hvězdička a modroočka.
0: Obrátila se k ním a napomínala je.
3: Jestliže se nenaučíte líp se skrývat, jak živi se nedostanete na zem. Tak vstaňte a jděte se excelenci omluvit.
0: Obě fialky spěchaly s pláčem k žábě a já jsem ji vroucně prosila.
2: Snažně vás prosím, excelence, odpusťte jim to. Jsem jista, že příště budou pozornější.
1: Tak dobře,
0: řekla žába.
1: Tentokrát jim to ještě prominu, jen kvůli tobě. Ale věz, že fialka bez skromnosti není hodna toho, aby spatřila slunce.
0: Fialky mi z vděčnosti políbily ruku a sotva došly na svá místa, ještěrka zvolala.
3: Rybolinko, koupel!
0: Rybka, která byla zřejmě v přítomnosti žáby jaksi nesvá, přivlekla do třídy vanu plnou zlatavé vody. Fialky se postavily do dvou řad a na ještěrčin povel skočily i v šatech do vany. Pak se zase usadili na svých místech v trávě. Všimla jsem si, že si sedali velmi opatrně, aby nestratili ani kapku drahocené tekutiny. A po celé třídě se okamžitě rozšířila silná vůně.
1: To je voňavá lázeň,
0: vysvětlovala mi šedozelená.
1: Všechny květiny se koupají dvakrát denně a proto tak krásně voní, když jsou na zemi.
0: Po koupání nastalo cvičení, které jsem ze začátku pokládala za pouhou hru. Ještěrka vytáhla z kapsy papírového motýla a hodila ho na jednu fialku. Ta zachytila motýla lehce svým kloboukem a odhodila ho na jinou fialku, která udělala totéž. Umělý papírový motýl poletoval od jedné k druhé tak lehce, jako kdyby byl živý. Nakonec se vrátil do rukou ještěrky, aniž se dotkl země. Nadšeně jsem zatleskala.
3: Je to opravdu umělecký výkon,
0: řekla mi žába.
3: Paní učitelka uhlazená musela vynaložit všechnu svou trpělivost, aby je tomu naučila.
0: Ještěrka navrhla, abychom zůstali ještě na další cvičení, ale žába se podívala na hodinky, které měla na zápěstí, a omluvila se, že na mou návštěvu v království je vyměřeno příliš málo času. Ještě jednou učitelce blahopřála k úspěchu, promluvila vlídně k fialkám a pak jsme vyšli. Jakmile jsme se octli venku, žába mě vzala za ruku a rychle jsme se rozběhli. Zastavili jsme se bez dechu před oknem oranžového pavilonu a žába mi zašeptala.
1: Přišli jsme právě včas, abychom viděli, jak rozkvétají květiny, které mají rozevřít své kalíšky v 11 hodin.
0: V této třídě byly na celé jedné stěně veliké hodiny a květiny, jako kdyby tam byly ponořeny do hlubokého spánku. Stála tam jen bílá myška s emajlovou hůlkou v ruce a napjatě sledovala ručičky hodin. Ticho i pozorně stojící myška na mne udělali veliký dojem a proto jsem také začala pozorovat hodiny. Ručičky ukazovaly 11 a už jsem čekala, že začnou být, když v tom přes hlavičky květin jakoby přelétl vánek. Květiny začaly rozvírat lehonce a půvabně své korunky. Dělali to docela pomalonku a vyrovnaně, zatímco emailová hůlka poletovala sem a tam a řídila jejich rozkvétání. Brzy všechny květiny, které měly rozkvést v 11 hodin, stály s otevřenými kalíšky, ale myš zvolala.
4: Světluška dostane špatnou známku za nepozornost. Začala se spohybovat o vteřinu později. Jasnuško a Zlatuško, rozvíjeli jste své lupínky příliš rychle, ale dnes to už bylo lepší než včera.
1: Pojď,
0: řekla mi žába.
1: Necháme paní myšku, aby si to vyřídila se svými nezdárnými žákyněmi sama.
2: Není asi lehké poznat, kdy je 11 a nedívat se na hodiny.
0: Vedle pavilonu byl tak modrý rybník, jako kdyby v něm rozpustili oblohu. Po březích běhaly pomněnky a nakláněly se hluboko nad vodu, že jsem měla strach, aby do ní nespadly. Ale zachycovaly se nožkama obratně o zemi a udrželi rovnováhu. Jak mě uviděli, přiběhli a tancovali kolem mne. Protože se stále dívali na oblohu odrážející se ve vodě rybníku, měli tak modré a hluboké oči, že se mi zatočila hlava, když jsem se do nich zadívala. Jedna pomněnka si přišla sednout doprostřed kruhu naproti mně a zaspívala.
5: Ty dnes od nás jdeš, leč nezapomeneš. Hubičku mi dej, ať nezapomeneš, i když od nás jdeš.
0: Žába se smála mým rozpakům, ale měla velikou radost, když ten žabec přestal zpívat, objal mě a políbil na obě tváře. Jinak by mě prý pomněnky nepustili zpátky na zem. V té chvíli přešly kolem nás lilie.
1: Kráčeli ve svých bělostných pláštích tak vzpřímeně, že nás vůbec nezahlédli. A stejně tak i jejich učitelka, malá Váška, která se dívala někam vzhůru do oblak.
6: To Lilie se učí správnému držení těla.
1: Zašeptala mi šedozelená a dodala.
3: Vyber si sama nějakou třídu, kterou bys chtěla vidět.
1: Ani nevím, proč jsem zamířila k jednomu špinavě šedému pavilonu, odkud se ozýval křik a smích.

Velandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Velandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Velandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Velandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Velandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Velandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Velandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Velandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Velandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Velandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo.

o tisíceré odpuštění vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil Jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
1: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
1: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
1: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že ji otec nepoznával. Napadlo ji, že ti tři od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
0: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
1: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
0: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
1: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: Dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá, a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
0: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: Vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
1: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: Říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: Děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
0: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: Už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
1: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: Všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
0: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekli děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně: Tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
1: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke 3 skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: Já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
0: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
1: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně: ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím si splnila všechno, co si slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
0: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
1: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla: zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
0: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl: konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
1: Maria mu podala ruce a řekla: tebe chci.

0: tátě Hugo.
1: Ahoj.
0: Co to čteš?
1: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
0: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
1: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
0: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
1: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
0: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
1: To nebude ono.
0: Nevím. Co to má znamenat?
1: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
0: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
1: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
0: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
1: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
0: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
1: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
0: A je to tak?
1: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
0: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
1: nevím,
0: a že trošku...
1: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
0: Vidíš.
1: Co mám vidět?
0: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
1: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
0: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš. brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
1: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Hoši, hroši. Tenhle příběh vyprávějí hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měli jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obravský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí, byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy Hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek Hroch. Tihle růžoví hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání Hrochů na lekníny k večeři nepřijal. Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se. Co když budeš mít v noci hlad? Přemlouvali ho hroši. Nebojte se o mě, měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny a v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mně, že znám i kouzla. Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
3: A teď, hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
2: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byli komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komářský koncert. Malí růžoví hroši Vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli.
3: Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali.
2: A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali. Štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi a štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli, a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel.
3: Proč ještě nespíš? Divil se krokodýl.
2: Potřebuju vatu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo. Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo. Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla. Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
3: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
2: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži.
3: Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne.
2: Také už není růžová, ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné, blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.

0: tečku. Jsi náš žampion.
1: O zelené huse. Běž, pohádko, běž, až na zlatou věž. Rozhlédni se kam a pak rovnou k nám. Žil muž se ženou a měli 12 dětí. Děti měli hodně, ale v hrnci mívali málo nebo vůbec nic a v chalupě býval hlad. Jednoho dne šel otec s nejstarší dcerou do lesa na dříví, aby se doma alespoň ohřáli. Pojednou uslyšeli za sebou dusot kopyt a hrčení kol a než se nadáli, zastavil vedle nich kočár. V kočáře seděla pana, celá zelená. Vyklonila se z okna a zeptala se muže. Proč jsi smutný? Co pak tě trápí? Muž se nepolekal. Myslil, že ho už nic horšího nemůže potkat, než nouze a hlad, a těch měl nad hlavu. Řekl proto hezky nebojácně podivné paně o svém trápení a pana odpověděla. Jestli mi dáš svou nejstarší dceru do služby, budeš mít všeho víc, než potřebuješ. Naplním ti sklep jídlem a pitím a nikdy ti jídla ani pití neubude. Tvoje dcera se bude u mě mít dobře a po 7 letech se může zase vrátit. Rozmysli si to a jestli budeš chtít, přiveď děvče k velikému pařezu, který stojí na pasece. Potom pana odjela. Muž se rozmýšlel. Což o to? Bylo by dobré, kdyby člověk měl všeho dost a nelehal a nevstával s prázdným žaludkem. Ale dát dceru kdo ví, komu se mu přece jen nechtělo. Dcera se už rozmyslila. Tatínku, povídala, jen mě do té služby pošlete. Všem nám bude líp. Přemlouvala otce a přemlouvala, až nakonec povolil. Odvedl dceru k velikému pařezu na pasece a vrátil se domů sám. Děvče dlouho nečekalo. Za chvilku se objevil kočár, zelená pana poručila dívce, aby nastoupila, a sotva dívka usedla do kočáru, jako by kočár dostal křídla, letěl lesem, že se stromy kolem jen míhaly. Muž přišel domů a řekl ženě. Jdi do sklepa a přines chleba, máslo a sýr a nezapomeň na láhev vína. Co se to s tebou, muži, děje? Zabědovala žena. Dobře víš, že máme sklep prázdný a chceš na mě, abych ti podstrojovala jako pánovi? Jen jdi, přikázal muž. Žena šla tedy do sklepa a na schodech zůstala stát jako omráčená. Sklep byl plný. Plníčky jídla a roztodivných lahví. Vzala, co si muž přál, i jednu z lahví vzala a pospíchala nahoru. Muž na ní čekal u stolu a usmíval se. Tak vidíš, neříkal jsem ti to. A teď jí vyprávěl, jak se všechno zběhlo s jejich dcerou, se zelenou panou a vším tím bohatstvím a štěstím, které je potkalo. Od té doby měli muž, žena i děti dost jídla a nemuseli hladovět. Dobře se jim vedlo. Dívku odvezla zelená pana hluboko do lesa, tak hluboko, kam ani lidé nechodili, jenom zvěř žila v té končině. A ptáci létali ve větvích stromů. Tady stál na hebké louce veliký a nádherný zámek Před ním kočár zastavil a zelená pana s dívkou vystoupila. V zámku bylo mnoho pokojů a pokojíčků a dívka ode všech dostala klíče. Všechny pokoje každý den pěkně uklidíš, řekla zelená pana. A postele usteleš. Jen do jednoho pokoje, od kterého také dostaneš klíč, nesmíš po celých 7 let vstoupit. Potom zelená pana zmizela. Dívka žila v zámku docela sama. Každý den uklízela a zametala pokoje a stlala v nich postele. Zakázanému pokoji se vyhýbala. Rozmlouvala jenom s ptáky, kteří prospěvovali kolem zámku. Každý den našla prostřený stůl a nemusela se o nic starat, kromě toho, co jí zelená pana rozkázala. Tak plynul den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem. 6 let uplynulo jako voda v řece a nadešel 7. rok služby. Ale čím víc se blížil konec služby, tím zvědavější se dívka stávala. Kdybych zakázaný pokoj odemkla, dveře maličko pootevřela a jen škvírečkou se podívala dovnitř, zelená pana by jistě nic nepoznala. Obcházela kolem dveří. Naslouchala. Za dveřmi však nebylo nic slyšet. Rozhlédla se ještě opatrně po chodbě, vsunula klíč do zámku a klíč se v zámku sám otočil. Dívka se trochu polekala, ale zvědavost byla silnější než strach. Pomaloučku pootevřela dveře a škvírečkou nahlédla dovnitř. Uviděla veliký pokoj, v pokoji veliký rybník a na rybníku plula zelená husa. Jakmile dívku spatřila, zamávala křídly, zarmouceně zakejhala a zvolala. Škoda, přeškoda, že si dveře otvírala. Ještě rok, jediný rok a byla bych vysvobozena ze zajetí. Teprve za 100 let se narodí zase někdo, kdo by mě mohl vysvobodit. Jdi neposlušná, odkud si přišla. Poděšená dívka vyběhla ze zámku. Před zámkem stál kočár a čekal. Dívka vsedla do kočáru a kočár ji odvezl až na paseku k velikému pařezu. Nedaleko odtud se procházeli její rodiče. To je dobře, že se zvrátila, řekl otec. Budeme se mít všichni dobře. Ale když se vrátili domů,

0: oči.
1: To když vidí.
0: To když vidí.
1: Málo lidí.
0: Málo lidí.
1: V kabaretu.
0: V kabaretu.
1: Je to prostě teta má.
0: Ne, je to moje teta.
1: Ne, to je moje teta.

0: Učitel Kšemičky.
1: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme.
2: Ta teta má i bratra?
0: Má i bratra.
2: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
2: Má 2 metry?
0: Má 2 metry.
2: Nosí svetry?
0: Nosí svetry.
1: Zpívá krásně, skládá básně.
2: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
1: Moje teta bratra má.
0: Ne, moje teta bratra má.
2: Moje teta má bratra.
0: Ne.

0: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
1: Ale Pepíčku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
0: Fakt.
1: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
0: Maminko!
1: To bylo u upíru.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by ses nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé. Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo. Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Máš novou čepici?
5: Ta.
4: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
5: To mám proti průvanu.
4: Nemohl bych si ji zkusit?
5: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
4: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
5: Ale, voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
6: A nevědoucí.
5: Kluci. No jako teď.
6: Chtějí knihu stížností.
5: Kdo?
7: My.
5: A proč?
7: Nejsou plybiňáky.
5: Budou zítra.
7: Zítra je pozdě.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Santal, dražší než zlato. Pohádka z Tibetu. Byl jednou jeden hospodář a ten měl na dvorku santalový strom, který byl dražší než zlato. Zdědil ho po rodičích. Vůně santalu byla cítit na půl míle daleko a každý, kdo šel kolem, jen v údivu povzdechl. Pánečku, to je ale nádherný santalový strom. A zastavil se, aby se nabažil té vůně a popil na strom několik slov chvály. Že byl strom mimořádný a vzácný, to bylo zřejmé už jen z úžaslých pohledů všech kolem jdoucích. Jediný, kdo neviděl, jaká je to vzácnost, byl pošetilý hospodář. A tak si jednoho dne řekl. Všichni můj santalový strom obdivují. To asi bude mít velkou cenu. Když ho porazím a prodám ho, utržím pěknou hromádku peněz a pak už nikdy nebudu muset pracovat. Budu jen jíst a spát. A tak tedy strom bez meškání porazil a že ho půjde prodat do města. Kmen si hodil přes rameno a šel. Když dorazil do města, začal vyvolávat. Kupte si santalové dřevo! Kupte si santalové dřevo! Celý den chodil z jednoho konce města na druhý, ale nenašel jednoho jediného kupce. Protože je santalové dřevo nesmírně vzácné a drahé, nikdo se do jeho koupě nehrnul. Až po mnoha hodinách narazil hospodář u cesty na uhlíře, kolem kterého byla přímo tlačenice, jak od něj všichni chtěli nakoupit dřevěné uhlí. V tu chvíli dostal pošetilý hospodář nápad. Hned šel zpátky domů, dřevo ze santalu podpálil a udělal z něj dřevěné uhlí. Druhého dne uhlí vzal a že ho půjde prodat. Tentokrát měl prvního kupce jen co vstoupil do města. Pošetilý hospodář si pomyslel. Výborně, dneska jsem na to vyzrál. Když mu pak ale zákazník chtěl zaplatit ubohých pár krejcarů, co se platí za obyčejné dřevěné uhlí, hospodář se na něj osopil. Opovaž se dělat si ze mě blázny. To uhlí je ze dřeva bílého santalu. A pak kdo si tady z koho dělá blázny? Ty mi tvrdíš, že je na světě člověk, který by prodával uhlí ze santalového dřeva? Jestli ano, tak na světě není většího pomatence. A i kdyby to bylo santalové dřevo, jak se z něj udělá uhlí, jsou to jen a jen uhlíky. Řekl na to kupec a uhlí hospodáři vrátil. Nakonec nešťastný hospodář musel prodat uhlí ze santalového stromu za cenu obyčejného uhlí a smutně se vrátil domů. Od těch dob se říká, jen se podívejte, ten hlupák dělá ze santalu dražšího než zlato obyčejné uhlí.

0: jak jsi na to přišel, že jsem horolezec?
1: Jsem detektiv Columbo. Máš boudě na skříni mačky.
0: Ty víš, co to je?
1: Jasně.
2: Ahoj, Luboši.
1: Toupací železa.
0: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Čamolungma.
1: Mont Everest. První byl nahoře Hilaria Tenzing.
0: A která osmitisícovka padla první?
1: Annapurna.
0: A která si vyžádala nejvíc obětí?
1: Nanga Parbat.
0: No. A kdo byl první nahoře?
1: Hermann Bull. Toho mám nejradši. Hned po tátovi.
0: No, jsi dobrý.
1: Mám knížky.
0: Pojď, pusť.
1: Nepokořená hora. Ty malá štíty kři. To vysílají v rádiu na pokračování.
0: Hotovo. Hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
1: Táta byl taky horolezec.
3: A co dělá teď?
1: Teď je mrtvej.
3: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
1: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovém svahu. A utrhlo se to s ním.
4: Vezmeš si můj spacák. Asi jen opěrně v něm spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
1: A kde jsi spal ty?
4: No, dok jsme nespali.
1: Máš hodně kamarádů?
4: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
1: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
4: To je divný. Když jsi s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
1: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit. Ten jeho kamarád.

0: Mezi město. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Mm? Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby a spí jak dub.
0: To je holomek. Dělá si ze mě legraci.
1: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
0: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
1: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhl jsem jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem ti chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš spolehnout.
4: Ty na mě taky. Já ti to udělám vojnu jak zem. Podívej. Vypušel jsem ti tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tady nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu je vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je odjakživa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako bůh.
5: Já budu taky bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl. Drž se. Držet. Držet.
6: Pase, pase, křížitka, tr. A raz a dva, a raz a dva, a...

0: svahu, pod svahu, držet, drž.
1: Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a dva.
2: Aho!

0: Ras, va. Hop, hop, hop, hop. Vos a reunir. Hop, hop.
1: Byl jsem v advokátní poradně.
2: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
1: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na Vaška zvykl.
3: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s nimi vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
4: Víš, jak vytrhnout velibě stoličku? Sestrojíš mořský jeřáb, víš, dáš vedlibě vagon Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1,
5: Čemu se řechtáš, co?
4: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
5: Nepovídej. Cepak ty jsi neměl tátu rád?
4: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
5: Poslechni, kamaráde, nejsi ty náhodou malej brepta?
4: Náhodou velký.
5: Když jsme ráno vařili snídaně, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
4: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
5: Maminka se po druhý nevdala?
4: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
5: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
4: Jo, to bys koukal, jak se vzteká, když maluju Annapurnu.
5: Tvůj táta byl na Annapurně?
4: Jasně, tam je pochovaný.
5: Taky jsem byl na Annapurně.
4: S mým tatínkem?
5: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
4: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukaj, jaký jsem švadlena.
5: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
4: Jasně.
5: A kdy to bylo?
4: Když jsem byl ještě takhle malej.
5: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
4: Mám doma fotku.
5: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
4: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
5: A co to je takhle malej, co to je?
4: No, když jsem byl ještě u maminky v bříšku.
5: Tobě je 8?
4: Jo.
5: A narodil jsi se? V září?
4: Sakra, ty jsi jasnovědec.

Zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Nemusíš po mně dělat každou blbinu.

0: Vašku, co byste mu řekl, kdybych se začal tvojí mámu namlouvat?
1: Kdybych to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce o vdávání slyšet žádný řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, vy?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou a Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řechtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji.
4: Kolena dej k sobě, nastav!
3: Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.

0: Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička. Žlutounka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
1: Housátko.
0: Kocoure Vojto, ty no. Si ze mě děláš zase legraci.
2: Jo, je to kuřátko.
3: Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Maruška, a ta dostala k narozeninám balíček. Nikdo nevěděl, kdo ho poslal, ani maminka, ani tatínek, ani dědeček, ani babička. Spadl z nebe, řekl Maruščin bratříček. Co pak v něm asi bude, zajímala se maminka. Dort, hádal tatínek. Šaty pro panenku, prorokovala babička. Pixla tabáčku, těšil se dědeček. Živý indián, mínil bratříček. V nebi nejsou indiáni, odsekla Maruška. Už se začali hádat. Co kdybychom se podívali? Navrhla honem maminka a balíček rozbalila. To bylo zklamání. V krabici ležela prapodivná skleněná čepice. Marušce bylo do pláče. Tu mám nosit, mračila se. Budou mě studit uši. Tatínek ji konejšil. Třeba je to teď v modě. Lepší by byla pixlička tabáku, mínil děda. Nekuř, okřikla ho babička. Indiáni taky kouří, ozval se bratříček. Jenže dědeček není indián, napomenula ho maminka. Já se z toho asi zblázním, řekl tatínek. Maruška přestala plakat. Už to mám? Nasadím si čepici a budu vám všem dělat generála. Honem si nasadila čepici a podívala se do zrcadla. V tu chvíli zmizela, jako by se do země propadla. Tatínek se začal strachovat, maminka se začala strachovat, strachovala se i babička, dědeček a malý bratříček. Ale platné jim to nic nebylo. Marušce se opravdu zdálo, že se někam propadá. Zavřela oči. Když je zas otevřela, stála v křišťálové jeskyni a před ní na křišťálové židličce seděla křišťálová babička. Maruška se v ní viděla jako v zrcadle. Jak jsem se sem dostala? Divila se. Babička řekla, poslala jsem ti k narozeninám kouzelnou čepici. Kdo si ji nasadí a podívá se do zrcadla, ten se propadne až sem. Já jsem zrcadlová stařenka a schovávám se do zrcadel. Tam mě nikdo nevidí, protože jsem skleněná. Jednou jsem pozorovala, jak se češeš, a protože já taky potřebuju učesat, vzpomněla jsem si na tebe. Ale pozor, mé vlasy jsou skleněné, to řekla a podala Marušce skleněný hřeben. Holčička se dala do česání, babička klimbala a moc si libovala. Ne, obráceně, napřed si libovala a potom klimbala. Ale najednou vykřikla, ouvej, toto bolí. Maruška se podívala a byla v ní malá dušička. Zůstal jí totiž v hřebenu jeden skleněný vlas. Dala se do pláče. To nevadí, těšila ji stařenka, nech si ho na památku. Potom Marušce nařídila, aby jí vrátila skleněnou čepici a zamkla ji do křišťálové truhly. Už ji nebudeš potřebovat. Jdi, abys tu nenastydla, v podzemí je velká zima. A dovedla Marušku ke skleněným schodům. Tam nahoře je jezírko a u něj sedí moje sestřička, je celá z vody. Pozdravuji ode mne, loučila se s dívkou. Maruška se vydala po schodech vzhůru výš, pořád výš. Chvilinku na ní počkáme. S sláva, už jsme se dočkali. Věřte nebo ne, skleněné schody dovedly Marušku na dno jezírka a odtud rovnou na břeh. Div divoucí, ani trochu se nenamočila. Na lavičce pod smuteční vrbou seděla stařenka v závojíčku z mlhy. Co tě ke mně přivádí? Zeptala se Marušky. Posílá mě vaše sestřička, mám vás pěkně pozdravovat, vyřizovala Maruška a ukázala skleněný vlas. Vy prý jste celá z vody? No ano, usmála se stařenka. Ale na první pohled se to nepozná, jen když si sáhneš. Maruška si sáhla a hned měla ruku celou mokrou. Nespravila bys mi závojíček, už na šití nevidím, poprosila stařenka a podávala děvčátku jehlu a nit. Nit byla celá z vody. Maruška se pustila do práce. Když byla hotová, sáhla stařenka do kapsáře a vytáhla odtud zářivou kapičku vody. Až přijdeš domů, pusť kapku na zem. Udělá se jezírko a do něj hoď skleněný vlas. Dál už sama uvidíš. Maruška poděkovala a spěchala domů. Kde pak jsi byla tak dlouho? Volali na ní z okna rodiče, babička, dědeček i malý bratříček. Báli jsme se o tebe. Ale Maruška se jen usmála, upustila na zem kapičku a v té chvíli se před nimi objevilo jezírko. Děvčátko do něj vhodilo skleněný vlas a věřte nebo ne, uprostřed jezírka vyrostl skleněný ostrov a na něm nádherný skleněný domeček. To je krása, hlesla maminka. To je krása, špitl tatínek. To je krása, volali ostatní, ale no jo, broukl dědeček. Potom se všichni do toho skleněného domečku nastěhovali a spokojeně v něm žijí dodnes. Moc se jim tam líbí, jenom dědeček se občas zahudruje. Lepší by byla pixlička tabáčku. Ale babička ho hned okřikne.

0: Bush. Pusti met nam kocoura, ten tu myšku očoura. Za všechno můžou myši. Nazdar, hlavo rodiny.
1: Nazdar, to je dost, že mě taky jednou pozdravíš.
0: Tebe? Já zdravím Žerika.
1: Cože?
0: Tak nazdar, já zase jdu.
1: Hudvínku, počkej, nikam nechoď.
0: Co je?
1: A ukaž se mi.
0: No?
1: No tak to se mi snad jenom zdá.
0: Co?
1: Pro pána Jána, jak to vypadáš, čuníku.
0: Cože?
1: Jaké cože? Řekl jsem čuníku. Ty nevíš, co je čuně, nebo co?
0: Vím, dítě od prasete.
1: Hrůza. Takhle ty chodíš do školy?
0: Já zrovna přišel ze školy.
1: Zvalenej jsi, špinavej.
0: Jo, otecko, to si vyber. Buď čistý ručník, nebo čistý syn.
1: A co znamenají ty díry v tvém oblečení, můžeš mě to říct?
0: No, ty jsou díry takzvané luftovací, větrací. No a co ty, taťuldo, co pořád děláš ty, co?
1: Hele, nesnaž se to zamluvit. A co ti to trčí z nosu, prosím tebe?
0: Kroužek.
1: Šmanko, to hulvínku, to musíš napodobit každou hloupost, co vidíš.
0: Jo, otče, tomu ty nemůžeš rozumět.
1: Cože?
0: To je móda nás mladých. Jsme cvočkovaní.
1: No jo, říkám cvoci.
0: A kroužkovaní.
1: Prosím tebe, prozraď mi, proč se ti na tom kroužku, co máš v nose, klinklá klíč od domu.
0: No, abych ho měl na očích, ne?
1: Hurvajc, přestaň už mě provokovat, ano? A dej si ho i z klíči do kapsy.
0: To bych rád.
1: No tak, honem.
0: Já žádné kapsy nemám.
1: Co to blekotáš?
0: Myši mi je rozkousali.
1: Cože?
0: A taky mi sežrali žáka jdu a všechny učebnice.
1: No prosím tě, tady u nás?
0: No, už to tak bude, tatí. Ano. Máme tu určitě myši.
1: A na to si přišel jak?
0: Říkala to Manička, že prý u nás doma je to jeden ušatej myšák Mickey Mouse vedle druhýho, říkala.
1: No počkej. To myslela tu kreslenou myš, co hraje ve filmech?
0: No asi.
1: No tak tomu teda nerozumím.
0: A myslíš si, že já? Jo.
1: No to nevadí, no. Ale s těma myšma mě. Myšima má mě.
0: Myšima mi, tati.
1: Myšima? Nepletně? S těmi myši, s těma myšima s ušima musíme něco udělat.
0: Já řeknu Žeričkovi, no jo, ten honí všecko, co se rychle hýbá.
2: No!
1: Aha, jo takhle, no tak to ty se nemáš čeho bát.
0: Páni, to je dneska zase den tohleto.
1: Nebrblej, vezmi si tamhle rohlík a už mě neruš. Nemám čas na takový hloupý řeči, mám důležitější práci, že ano, musím vyřešit tuhletu obtížnou křížovku. No, jak se jmenuje domácí zvíře na tři? Co?
0: Pes.
1: Cože?
0: Pes.
1: Ves?
0: Ne, pes.
1: Les?
2: Pes.
1: Tak pes, no jo, já tě nemít, Žeričku. Ještě, že ty máš rozumět, když ho nemá ten kluk.
0: No tohle? Když mě budeš pořád jenom hubovat, tak vezmu Žerička a půjdu se utopit.
1: Ne, to se opovaž. Žerik zůstane doma.
2: Jo.
0: To se dalo čekat. Já už dávno vím, že máš Žerička raději než mě, víš?
2: No.
1: Dovol, jak jsi na takovou hloupost přišel.
0: Když přijdu domů, tak mu držíš ocas, aby s ním radostně nevrtěl.
2: To jo.
1: To ne, lžeš.
2: Ne.
0: Nelžu.
1: Lžeš. Když ty přijdeš konečně domů, tak to já už tvrdě spím.
0: A jo?
1: A teď přines síťku na motýly. Jdeme pochytat ty myši.
0: Jo. Tak to jo. Už běžím.

Řekl nám, že simuluje schválně, že se nečepíří. Prý to pozná podle toho barvami, že zdravě hýří.

0: Kiki básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
3: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou.

Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli Peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: chybky.
1: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
2: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal? Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
3: Ale to bylo pláce.
4: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
0: Mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
5: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
5: Piggyho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
5: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
5: No to je jedno, hlavně aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
5: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
5: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
5: No, kuká to.
0: Co kuká?
5: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
5: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zábrousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
5: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti.

0: Ležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohli by jmenovat sendviče o kurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy. To by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak,
0: tak. A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No, padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté.
1: No
0: tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Divní děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Nelídej si děti, tyhle matky, a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hady. A ty maminky mám rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu, a ty se

žlutá bunda s pokaženým zipem. Byl jednou jeden malý chlapeček. Jmenoval se Martínek a ten chtěl být už veliký. Proč tak pomalu rostu? Myslel si. Nemůže to jít trochu rychleji? Tatínek s maminkou chodili večer do divadla. Martínek musel být doma a když se myl a čistil si zuby, zlobil se. Proč mám chodit pořád do dětského divadla na odpolední představení? Chci chodit do divadla večer. Proč jen tak hrozně pomalu rostu? A než usnul, velice se mračil. Jednou dostal novou žlutou bundu se zipem, jakou nosívají velicí kluci, a to se mu líbilo. Se zipem se dá už něco dělat, řekl mamince. Knoflíky nejsou k ničemu. A hrál si se zipem na rychlíky. Tahal zip nahoru a dolů, jen to hvízdalo. Netrap pořád ten zip, zlobila se maminka. Pokazíš ho a bude zlé. Zip není na hraní. Dobrá, řekl Martínek. Budu si s ním hrát jenom na nákladní vlak, který veze jablka a pomeranče. Koukej, jak jede pomalu. A maminka, když viděla, že Martin jezdí se zipem opatrně, řekla. Na nákladní vlak si můžeš hrát, ale s rychlíky dej pokoj. Jednou šli tatínek s maminkou zase večer do divadla. Martínek se díval na jejich černé šaty a myslel si. Tak kdy už konečně budu veliký? Kdy už budu chodit večer do divadla? Vždyť se to vůbec nehýbe z místa. A zlobil se. Běž brzy spát, Martínku, řekl tatínek, než odešli. Umýj se, vyčisti si zuby a hezky spi. Ale Martínek se moc zlobil. Zlobil se i na vodu, na mýdlo, na zubní kartáček i na ručník. A místo mytí si hrál se zipem. Když nemůžu večer do divadla, budu si aspoň hrát se zipem na rychlíky, řekl si a tahal zip nahoru a dolů, jen to hvízdalo. Ale najednou rup a bylo po zipu. Zip mu zůstal nahoře u krku a Martínek s ním nemohl hnout, ať dělal, co dělal. Musel v bundě spát. To jsem zvědavá, řekla ráno maminka, jak tě z té bundy dostaneme. S tím zipem nikdo nehne. A opravdu, se zipem nikdo nehnul. A Martínek musel v bundě zůstat. Zpočátku mu to ani trochu nevadilo, ale jak rostl, byl z toho celý nesvůj. Ruce měl pořád delší a delší a rukávy kratší a kratší. Marně si je popotahoval. Nerostu nějak moc rychle? Napadlo ho někdy. Jak budu za chvíli vypadat? To víte, že to nebylo nijak hezké. Martínek byl už veliký, vyšší než tatínek, nosil klobouk, brýle a veliké vousy. A k velikým vousům se malá žlutá bunda vůbec nehodí. Jednou řekl tatínkovi a mamince. Dnes večer jdu do divadla. Proč ne? Řekli tatínek s maminkou. Jsi už veliký, máš vousy, proč bys nešel? A tak si Martínek koupil v pokladně lístek. Ale představte si, dovnitř ho nechtěli pustit. Jak to, řekli mu, že jdete večer do divadla ve žluté bundě? Takhle se smí jenom do divadla pro děti. Co mám dělat, řekl Martínek. Nemohu se z té bundy dostat, pokazil jsem zip. Aha, řekli mu. Neměl jste si hrát se zipem na rychlíky, zip není na hraní. A tak musel Martínek zase do dětského divadla na odpolední představení. Ale moc ho to nebavilo, protože všechny děti se na něho otáčely a říkali mu: Chlapečku, kde se dostanou koupit takové vousy?

Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec jménem Alan. Byl to kluk jak buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a usmíval se jako sluníčko. Ale pak přišel ten den. Alan zasedl ráno k snídani, jenomže nepopadl lžíci, nesnědl ovesnou kaši a nevypil mléko jako každý jiný den. Místo toho se začal šťourat v talíři vidličkou a nabírat kaši po vločkách. Maminka mu nesla vajíčko, protože si myslela, že první chod už dávno spořádal, a Alan zatím polikal teprve 11. ovesnou vločku. Bože, ty se dneska s tím jídlem nimráš, spráskla ruce maminka. Je to snad moc horké. Pak si všimla, že Alan se rýpe v kaši vidličkou a podala mu lžíci. Pospěš si, ať ti nevystydne vajíčko. Alan vzal lžíci, roztržitě uďobl z talíře jednu vločku a pomalu si ji zasunul do pusy. Jen co za maminkou zapadly dveře, vzal si Alan místo lžíce zase vidličku, odhodlaně se přehraboval v kaši a napichoval vločku po vločce. Potom se mu zdálo, že ovesná vločka je pro něj příliš velké sousto, a tak každou ještě rozdělil a nabíral na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým nimráním, že ani neslyšel vracející se maminku. Náramně se divil, že mu sebrala zbytek snídaně a řekla, ať jí radši nechodí na oči. K obědu byla Alanova oblíbená rajská polévka. Tentokrát ji však neslupl a nepoprosil o přídavek jako jindy. Místo toho si začal plavit v talíři loďky z osmažených kostiček chleba. Házel je do talíře, pak je vylovil a po jedné si je strkal do pusy. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořním manévrům s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Při večeři si Alan krájel maso na tak nepatrné kousíčky, že tatínek prohlásil, co je to s tebou, chlapče? Alan se bezelstně usmál, s ničím se nemá pospíchat. Kdybych si ukousl velké sousto, udávil bych se. Nesmysl, ještě včera ti to vůbec nevadilo, rozkřikla se maminka. Včera bylo včera a dnes je dnes, povzdechl si Alan. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a ten nejmenší kousínek si beze spěchu vložil do úst. 2. den ráno se to opakovalo. Alan už diboval jídlo po tak malinkých drobečcích, že si to člověk jen těžko dokáže představit. A jako by toho nebylo dost, ještě přitom vzdychal a funěl. Maminka byla zoufalá. Rozhodla se, že se o tom poradí se svou známou paní Křivohlavou. Dobré jitro, pozdravila do telefonu. Tady Alanova maminka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče. Prosím, nechápala paní Křivohlava, jaké potíže máte na mysli? Alanová maminka začala vysvětlovat. Náš Alan se tak nimrá v jídle, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně až do 12. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách. Maso si krájí na vlákna. Něco takového je u našeho Vítka vyloučeno, řekla paní Křivohlavá. On mívá přesně opačný problém. Většinou neví, kdy s jídlem přestat. Zrovna včera jsme mu navážili 90 kilo a tatínek na něj volá burštíku. Oh, nepovídejte, strnula Alanova maminka. Tak to jste na tom ještě hůř než my.
Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí, když dáte na stůl oběd, sní ho Petra bez pobízení. Samozřejmě, proč se ptáte? Protože Alan začal jíst jako vrabec. Už si s ním nevím rady. Zavolejte paní Larifari, navrhla Petřina maminka. Ta vám jistě poradí. Maminka se zaradovala, že na to nepřišla sama. Bez rozmýšlení vytočila číslo paní Larifari. Říkáte, že se Alan začal rýpat v jídle? Že jí jako vrabec? Taky jsem si všimla, že je nějaký pobledlý. Za poslední dva dny nesnědl víc než jednu lžíci kaše. Co s tím budeme dělat? Nemějte starost, uklidnila ji paní Larifari. Tahle rozšířená dětská nemoc se jmenuje nimravka. Za den, za dva bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, ano, je to on, zrovna se mi jde. Půjčím mu speciální sadu nádobí. Dnešní oběd a večeři mu podávejte na největších talířích. Zítra by měl celý den jíst z těch menších, pozítří z malých a popozítří mu budou stačit nejmenší. Za ty čtyři dny možná trochu zhubne, ale tomu nebude na škodu. Časem se zase spraví, až pro něj vzkážu. Pusťte ho ke mně, i když bude hodně slabý. Jestli se uzdraví, nikdy vám to nezapomenu, děkovala maminka. Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím. Nelamte si s ničím hlavu a udělejte, co vám radím, řekla paní Larifari. Za chviličku se Alan vrátil s velikým proutěným košem. Tady ti paní Larifari posílá dárek. Říkala, abych s tím zacházel opatrně, hlásil ode dveří. Postavil koš v kuchyni na zem a chtěl se podívat dovnitř. Tak dost, tohle je dárek pro mě, uložím si ho sama, zarazila ho maminka. Běž chvilku ven a vrať se až k obědu. Pro boha, chlapče, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až na konec ulice, ať ti trochu zčervenají tváře. Maminka uložila koš od paní Larifari do skříně v kuchyni. Těsně před večeří ho vyndala a otevřela. Byly v něm tři jídelní soupravy. Ta největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí kávu, malá vidlička a lžička. Menší talířek byl jako pětikoruna, hrnek jako náprstek, vidlička o velikosti zápalky a lžička podobná naběrátku na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako desetník. Do hrnečku se vešla jedna kapka. Vidlička vypadala spíš jako jehla a lžíce jako špendlík. Toho dne maminka podávala Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, nevětší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a hrnek mléka. Byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si nového nádobí ani nevšiml. Snědl celou třetinu brambory, šestinu masa, jedno rajčatové semínko a vypil půl hrnečku mléka. Druhý den přišla na řadu menší sada nádobí. Na talíř, velký jako pětikoruna, upravila maminka tři ovesné vločky, kousek šunky, asi jako muší křídlo a čtvrt lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek nalila 10 kapek kaká. Alan byl tak slabý, že musel přilézt po čtyřech. Byl rád, že smí jíst z tak maličkého talířku, spolkl drobeček vajíčka, ždibec šunky a vypil 5 kapek kaká. Pak se odploužil na gauč.
K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mlékem si jen svlažil rty. K večeři vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle si šel zdřímnout. Třetí den ráno už byl tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než dorazil na snídani. Maminka mu na talířek jako desetník naložila dibínek vajíčka, 2 drobečky stopinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku ukápla slzu mléka. Nejmenší vidličku musel Alan zvedat oběma rukama, ale i ten nepatrný drtek vajíčka si rozdělil ještě na půl a snědl jen 1 drobeček stopinky. Vypil 0,5 kapky mléka a natáhl se na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry. A jestli prý může mluvit s Alanem? Maminka odnesla chlapce k aparátu a přidržovala mu sluchátko u ucha. Alane, dneska si můžeš zajezdit na Grošákovi. Byla bych ráda, kdybys ke mně přišel, řekla paní Láry Fáry. Alan se celý rozzářil, ale byl tak vysílený, že ho maminka musela vynést před dům a posadit do červeného šlapacího autíčka. Naštěstí to k domku paní Láry Fáry bylo z kopce. Už z dálky bylo vidět, že tam čekají i Jarda Tomek a Hubert Preclík. Pomohli Alanovi vylézt z autíčka a vytáhli ho do sedla. Koník se otočil a dobrácky Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když koník pomalu vykročil ulicí. Alan visel na jeho hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne s ním Grošák zvolna chodil ulicemi. Z domu vybíhaly vyděšené sousedky a strachovali se, jestli se snad Alanovi něco nestalo, jestli není zraněný. Byla to pořádná ostuda. Alan vykřikoval, nic mi není, ale nikdo ho neslyšel. V poledne byl tak vyčerpaný, že před brankou vlastního domu sklouzl z Grošákova hřbetu do trávy a zůstal bezvládně ležet. Maminka se podívala z okna, polekala se a rychle vyběhla ven. Co ti to splašené zvíře provedlo? Schodilo tě? Alan se pousmál při představě, že by mírný Grošák mohl někoho schodit, ale pak se dal do pláče, protože si uvědomil, že to byla asi jeho poslední jízda na koni. Spadl jsem sám, protože jsem hrozně unavený. Skulil jsem se dolů a už se nedokážu vyškrábat zpátky. A kdo ví, kdy na mě zas příště přijde řada. Tomáš z toho, že ses začal nimrat v jídle, řekla mu maminka. Jestli si chceš odpoledne na Grošákovi zajezdit, budeš se muset pořádně najíst a posilnit. Uvázala koníka u plotu a odvedla Alana domů. Posadila ho ke stolu a začala chystat oběd. Chlapec si opřel hlavu o zeď a zavřel oči. Maminka rachotila hrnci a točila knoflíky u sporáku a za chviličku nesla na stůl hrneček na 1 kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek jako desetník se 2 drobečky stopinky. Vypij tu polévku a 2 drobečky si hoď najednou do pusy, nařídila. Chlapec to udělal a znovu si opřel hlavu o zeď. Za 10 minut mu maminka nabídla hrneček, náprstek s mlékem a talířek jako 5 koruna s kolečkem namazaného rohlíku. Vypij to mléko a sněz chlebíček. Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně a nemusel se opírat o zeď. A v tom dostal ukrutánský hlad. Maminka mu přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku.
Teď už Alanovi nikdo nemusel radit, jak má jíst a pít. Maminka se ho zeptala, už je ti líp, máš dost? Je mi už mnohem líp, ale pořád mám hrozný hlad, odpověděl Alan. Maminka mu s radostí nalila velký talíř polévky a plnou sklenici mléka. Alan dojedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a vyskočil od stolu. Maminko, grošák má určitě taky hlad, zvolal. Nedoneseme mu taky trochu? Kde pak, usmála se maminka, ten si dá spíš jablíčko. Nakrmili koníka, Alan se na něj vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl pěkně zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Na konci ulice za ním maminka ještě zavolala, aby se vrátil. Alan otočil grošáka zpátky k domovu. Maminka vynesla ven proutěný koš s nádobím. Buď tak hodný a vrať ho, paní Larifáry, řekla. Alan okamžitě souhlasil. Dám si ho před sebe, jednou rukou ho přidržím a druhou povedu koně. Opatrně si koš naložil, pobídl grošáka a ten vyrazil pomalým krokem k domku paní Larifáry.

0: Figy hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou, kulatý.
3: Dům bez dveří, bílý jako pápěří.
0: Pápěří jsou peříčka, víš?
1: Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: maličko.
0: Počkej,
1: a kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka. No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.
0: Je to vajíčko.
1: No, to já mám rád.
4: Pejsek měl svátek a kočička narozeniny. Tak se chtěli nějak k svátku a k narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by si dali nebo udělali. Pak si vzpomněli a řekli, uděláme si k svátku a k narozeninám dort. Taky jsem dostal nějakou náramnou chuť, povídá pejsek, na opravdický dort, ale musel by být opravdický, povídám. Také jsem dostala chuť na opravdický dort, řekla kočička, jenomže nevím, jak se takový pravý dort dělá. To nic není, řekl pejsek, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všechno, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort také nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5x dobrý. Když jich tam dáš 10, tak je potom 10x dobrý. Ale my si jich tam dáme 100 a budeme mít 100x dobrý dort. To je pravda, řekla kočička. Uděláme si takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady. Dort musí být sladký, řekla kočička a nasypala do toho cukr. A trochu slaný taky, řekl pejsek a dal tam sůl. A teď tam dáme máslo a zavařeninu, řekla kočička. Ne, zavařeninu tu ne, tu já nerád, povídá pejsek. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tu zrád. Tak tam dali několik syrečků. A kostí, zvolal pejsek, musíme tam přece dát nějaké kosti. Tak do toho dortu dali hodně kostí. A přece nějakou myš, myši já tu zráda, vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši. Tak, a teď několik buštů, hodně pepřovatých. To je něco pro mne, řekl pejsek a dal tam několik buštů. A teď to hlavní, povídala kočička, přece šlehanou smetanu tam musíme dát. A dali tam plný hrnec šlehané smetany. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bombóny, škvárky a skořicí, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a rozinky, inu, všechno možné do toho dortu dali. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu. A panečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme, chválili si to. A teď to dáme péci. Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálili. Když se jim dort zdal dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonilo mu to do nosu všelijak. Hav, hav, hav, pomyslel si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Ha, ha, ha, řekl, když se toho dortu dočichal. Tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort, vzali se za tlapičky a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Došli, dívají se a co to? Dort je pryč? Je mi, neřekli pejsek s kočičkou, dort je pryč, někdo nám jej vzal. Dívají se, dívají a vidá, tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tu zeheká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše. Toto bolí, toto bolí, naříkal ten zlý pes. To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že mám z toho takové ukrutánské bolení. Eč, Tomáš, z toho, řekl pejsek, měl z toho nechat, když ten dort nebyl tvůj. Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort, řekla kočička. Třeba by nám po tom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené. Hm, to je pravda, řekl pejsek, jen ať naříká a heká ten zlý pes. Patří mu to, ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma nemáme docela nic k jídlu, všechno jsme to dali do toho dortu a já na svůj svátek bych přece jenom nechtěl mít hlad. Hm. Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo, poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny pomněli, libovali si takový dobrý oběd, a ani trošičku nás po něm bříško nebolí. Tak šli po tom dobrém obědě spát a libovali si, jak se jim ten svátek i narozeniny přece jen nakonec dobře vydařili.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Kde je?
3: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
2: S Bohem.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Piggy vtip. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
2: Co je to?
1: Zakopané pa.

0: Ahojím, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni. Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot. Obr, dobr, bobr. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda. Svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu,
1: kelímek síru kotič,
0: chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky. Dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože jsou nože ostré, ví i malý ježiček.

0: poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Aha. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych to třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek, strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak. A ty tam vyklop skelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvěle, Piggy. Tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Pigi, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. To je na pažitce skvělé, Piggy. Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si ji můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale... Třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma?
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i

0: Dobrý den.
1: Ano. Potřebuje to novou střechu, to má Jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
2: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
1: Kdyby.
0: Soudruhu řediteli, tady maličký mástr jdu tesaře, viď?
3: Slejda nemůže, on teďka dělá melouny.
0: Co to žvaníš? Melouchy ty melouné.
1: Aha.
3: Tak melouchy, no.
1: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
3: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
1: Ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Muž a jeho synové. Byl jednou jeden muž, který měl 5 synů. Místo toho, aby jeho synové žili společně, tiše a klidně, stále se mezi sebou hádali. Otce to neustálé hašteření unavovalo. Přemýšlel, jak by jim mohl ukázat, že jsou hloupí. Vybral z kupy dřeva 5 stejně dlouhých prutů. Potom je svázal dohromady, do jednoho svazku. Když to dodělal, zavolal svých 5 synů k sobě. Nejdříve ho neslyšeli, protože byli příliš zaujati hádkou, ale nakonec přišli.
1: Poslouchejte mě, zakřičel jejich otec. Vezměte tento svazek prutů a zlomte ho přes koleno.
0: To mohu snadno udělat, ušklíbl se nejstarší syn. Vzal svazek a plnou silou se ho pokusil zlomit o své koleno. Ať to zkoušel, jak chtěl. Zlomit svazek 5 prutů se mu nepovedlo.
2: Nejde to, zabručel nakonec.
1: Samozřejmě, že to jde, zavolal jeho bratr.
0: Všichni se začali hádat, který z nich a jak by svazek zlomil. Nakonec to všichni střídavě zkoušeli. Ačkoliv je začala bolet kolena, svazek prutů zůstal neporušen.
1: Teď vám ukážu, jak se to dá udělat, řekl jejich otec neradostně.
0: Vzal od nich svazek prutů a rozvázal provaz, který je držel pohromadě. Pak podal každému ze svých 5 synů 1 prut.
1: Nyní ať každý z vás zlomí 1 prut ve své dlani, přikázal.
0: Synové udělali, co jim bylo řečeno. Pruty praskly snadno jako třísky.
1: Co jste si z toho odnesli? Zeptal se otec.
0: Jeho synové zmateně hleděli, krčili rameny a mlčeli. Otec si povzdechl.
1: Ničeho jste si nevšimli, trpělivě vysvětlil. Když je člověk osamocen, může být zlomen jako 1 z těchto prutů. Ale když se spojí s jinými, nikdo ho nezlomí.
0: Teprve pak jeho synové pochopili, co se jim otec pokusil povědět, a všichni byli zahanbeni. Naučení: v jednotě je síla.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu jí držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. Vskutku opravdový milenec, řekl si Slavík, o čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně proč? Zašeptala něžným stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni, to je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl. Bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny. Ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík, jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozraď, řekl Slavík, já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlohu, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavil hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si, procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu a umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v lásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra. Jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitkl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže. A podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste, obyčejný student? A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická. A protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: Biggy hádanka.
1: Křídla má a není pták. Kožich má a není myš. Večer vstane, v noci loví, ráno letí do podkroví, pověsí se hlavou dolů, do večera spí a spí. Kdo je to?
0: Kdo pak ví? Není pták, není myš.
2: Tak je to ryba.
0: Co pak ryba léta? Vstane večer a loví v noci.
2: Myš!

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali. No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klíďo-píďo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No?
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se jim nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížků.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek. A ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížeš? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zastav...
2: nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to žádný oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
2: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce
2: v koblížkách. To je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
1: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
0: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
2: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
1: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
0: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
1: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
2: No zase já, no.
0: Opravdu, Máničko?
2: Když on to Hurvínek neřekl celé.
0: No tak jak to bylo?
2: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
0: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak.
2: To...
0: Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
2: Ne, ne.

0: ne, to by neoblízl ani žerik.
1: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
0: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
0: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
0: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, to nevydržela, udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
1: Mm-hmm. A paní Žufíková udělala vrr.
0: No,
1: a já se jí nedivím. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
2: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
1: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
0: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
1: No dobře, dobře, ale co bylo dál?
0: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
1: Jak seznámit? No. Proč?
2: To my nevíme.
0: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
0: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
1: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
1: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
0: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
0: To byl nervák.
1: Nervák?
0: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
1: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
1: O jaké okno zase?
0: No, přece. O to okno, co no, měli Žufíkovi.
2: Měli Žufík.
1: Měli?
0: No.
1: A už nemají?
0: No.
2: Já za to tati vážně nemůžu.
0: Nemůže za to.
2: On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
0: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a vypadá to moc hezky, pane Spejble.
1: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
2: No, no tati, já jsem...
1: Napřed šňůra drc,
0: no, jo, no,
1: potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte no, se, vy pejsku a kočičko, vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
0: No.
1: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
0: Yeah.
2: Když to ale není zdravé, sedět doma.
0: No.
1: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
0: Ale co budeme doma dělat?
1: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.

0: chápečku? Jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
1: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
2: No to už mu právě neudělá.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec, vsteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat. Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo. Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
2: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramse s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
2: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
3: Co je?
2: Budíček, Vasile.
1: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
3: No ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
3: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
3: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, padre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
2: Bejval.
3: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
1: hájil se zkroušeně Vasil.
2: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
2: Vasile,
3: Teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? Jo. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
3: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal s sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právě. Cirkus aneb kdyby nebylo kdyby. Opět skončily prázdniny. Prázdniny, po kterých šli Ferda s Kubou poprvé do školy. 1. září měli nachystané aktovky s penálem, psacím perem, pastelkami, slabikářem, přezůvkami a svačinou. Brzy odpoledne, ten samý den, se doma rozrazily dveře. Ahoj, mami! Ferda i Kuba se přiřítili udýchaní do kuchyně. Maminka čekala, že jí jeden přes druhého budou líčit zážitky z 1. školního dne, ale spletla se. Mami, představ si, do města přijel cirkus. Půjdeme tam, že jo, prosím. Žadonil Kuba a Ferda se hned přidával. No, mami, prosím, prosím, zahlídli jsme klauna. Půjdem tam hned dneska, prosím. Počkejte, počkejte, kluci, nejdřív se uklidněte. Chtěli jsme vás s tatínkem vzít do cukrárny, abychom oslavili, že máme doma školáky. Ale tohle taky zní jako dobrý nápad. Super, půjdeme do cirkusu, jásal Kuba. Ano, půjdeme, ale nejdřív mi řekněte, co ve škole. Nemáte na zítra nějaký úkol? Vlastně máme, uvědomil si Ferda. Máme paní učitelce namalovat obrázek s nejkrásnějším zážitkem z prázdnin. Vidíte, 1. úkol a vy byste na něj málem zapomněli. Běžte si do pokojíčku malovat. Než přijde tatínek z práce, krásně to stihnete. Kluci zmizeli v pokoji. Kuba si hned rozložil papír s pastelkami a začal malovat. Ferda si lehl na postel, chvíli koukal do stropu a pak šel hrát hry na počítač. Ty nebudeš malovat? Ptal se Ferda Kuby. Ale jo, za chvilku. Jenže z chvilky se stala hodina, z hodiny 2 a za další chvíli uslyšeli klíče v zámku. Táta je doma! Kuba už měl obrázek hotový a netrpělivě tatínka vyhlížel. Ferda rychle vypnul počítač, zasedl ke stolu a honem kreslil. Dveře pokojíčku se otevřely. Ahoj, kluci. Maminka mi řekla, co jste vymysleli. Zkontroluju ty vaše výtvory a jdeme do cirkusu.
oznámil tatínek a začal si prohlížet obrázky. Kuba se rozhodl malovat den, kdy byli všichni na koupališti. Papír hrál všemi barvami, povedlo se mu to. Bylo vidět, že se snažil. To samé se bohužel nedalo říct o Ferdovi. Kreslil na poslední chvíli, nesnažil se a obrázek se mu vůbec nepodařil. Odbil ho. Takhle by to nešlo, kamaráde, řekl tatínek. První domácí úkol a ty ho takhle odbudeš? Do pokoje přišla maminka. Věděla, že Ferda umí malovat hezky. Tím víc byla překvapená a zklamaná, když si jeho obrázek prohlédla. Nedá se nic dělat. Do cirkusu půjde jen Kuba s tatínkem. My zůstaneme doma a ty uděláš úkol znovu. Rozhodla maminka. Ale mami, prosím, já to namaluju, až se vrátíme. Já chci jít taky, žadonil Ferda. Už jsem řekla, Ferdo, měl jsi dost času. Je mi líto. Trvala na svém maminka. Tatínek s Kubou odešli. Ferda zuřil. Bouchl dveřmi od pokojíčku. Pak dokonce roztrhl svůj nepovedený výtvor. Maminka přišla za ním. Domluvíme se takhle, Ferdo. Když uklidíš, co jsi natropil a uděláš si úkol, půjdeme do cirkusu zítra. Spolu. Bereš? Tak jo, beru, mami. Ferda uklidil roztrhaný obrázek, zasedl ke stolečku a začal malovat nový. Tentokrát se mu to podařilo. Dokončil obrázek právě ve chvíli, když se Kuba s tatínkem vrátili z cirkusu. Druhý den si oba kluci za namalované obrázky přinesli ze školy první jedničku. Když se maminka s Ferdou vypravovali do cirkusu, venku začala bouřka. Pořádná bouřka. Chtěli jít i v dešti, ale protože vypnuli proud, zůstali nakonec doma. Následující den odpoledne volal Ferda na maminku. Mami, dneska jdeme do cirkusu. Venku už je hezky a úkoly mám hotové. Vyrazili. Přišli na louku, kde ještě včera stála manéž a maringotky. Teď tam však byla jen ušlapaná tráva. Kolem letěla moucha hněv a směrem k Ferdovi zabzučela. Jdeš pozdě, bzz, máma ti to pokazila, kvůli ní jste to nestihli, bzz, může za to ona, ponoukala moucha hněv. Kde je cirkus, mami? Je mi to líto, Ferdo, asi už odjel, vysvětlovala maminka. Jakože odjel úplně pryč? Ano. Ferda se rozplakal. Otočil se na maminku a začal křičet. To je tvoje vina. Kdybys mě nechala jít s Kubou, stihl bych to. Nebo ten další den. Prout třeba vypadl jen v našem domě, tady klidně mohl jít. Ty jsi to celý pokazila. Ferdo, kdyby jsi udělal úkol včas, mohl jsi do cirkusu přece jít. Nesváděj vinu na mě. Já ale úkol udělal, akorát se vám nelíbil. Rozčiloval se Ferda. Zase začalo pršet. Maminka vzala Ferdu za ruku a chtěla jít domů. Nech mě! Vyškubl se jí. Celou cestu šel kousek za maminkou. Doma si s Ferdou chtěla maminka promluvit, on jí ale škaredě ocekával. Myslel si, že je to její vina, že za všechno může maminka. Ať si říká, co chce, je to nespravedlivé, říkal si pro sebe Ferda. Tatínek se na něj zlobil a poslal ho do pokojíčku. Bylo celkem pozdě, Kuba už spal. Ferda si vlezl do postele. Chtěl to taky všechno zaspat. Po chvilce Ferda uslyšel vzlikot. Maminka si s tatínkem povídala a plakala. Ferda poslouchal. Slyšel, jak opakovala slova, která jí Ferda říkal, když došli na místo, kde měl být cirkus.
všechny jeho výčitky a obviňování. Maminku ještě plakat neslyšel. Teď plakala jen a jen kvůli němu. Už se na ní nezlobil. Zlobil se na sebe. Bylo mu to moc líto. Že odbil domácí úkol, že se zlobil, že křičel a byl zlý. Maminka samozřejmě nemohla za to, že cirkus odjel. Chtěl běžet za ní a omluvit se strašně moc, ale bál se. Co teď? Usnout nemohl. Vstal. Sednul si potichu ke stolečku, rozsvítil lampičku a maloval. Ráno vstal Ferda brzy. Slyšel, jak maminka chystá snídani. Šel za ní do kuchyně. Maminko, promiň mi ten včerejšek, prosím. Moc mě mrzí, jak jsem se k tobě choval. Ty jsi za nic nemohla. Řekl Ferda a podal mamince obrázek. Byla na něm namalovaná maminka s Ferdou v cirkuse.

Moravská pohádka Čtvero bratří. Jeden myslivec měl čtvero synů a ti, jak povyrostli, chtěli jít do světa. Co měl tedy otec dělat? Dal každému po stovce a koně a synové jeli potom daleko a daleko až do hor. V těch horách se dělily čtyři cesty. Každá vedla v jinou stranu od buku, jenž tam rostl ze země. U tohoto stromu se bratři zastavili a nejstarší z těch synů řekl: tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat štěstí ve světě. Do toho buku zabodneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady zase sejdeme. Čí nůž bude rezavý, bude to znamení, že ten, komu náleží, je mrtvý. A čí nebude rezavý, ten, že je živ a zdráv. Ostatní bratři poslechli a šli cestou, kterou si zvolili. A nejstarší učinil také tak, když si byli slíbili, že každý z nich bude hledět, aby se přiučil nějakému řemeslu. A tak se také stalo. Jeden se učil správkařem, druhý chytačem, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Když uplynul rok, vraceli se do svého domova. Nejstarší přišel k tomu buku, vytáhl svůj nůž a když viděl ostatní tři nože, ještě tam zaražené, ale čisté, řekl si: chvála Bohu, moji bratři jsou také naživu, ale ještě se nevrátili, kde asi vězí? Když přišel domů, tázal se ho otec: kterému řemeslu si se ve světě vyučil? A syn odpověděl: tatíčku, já jsem se učil správkařem. Správkařem? Podivil se otec. To je tolik jako příštipkářem. Kvůli tomu si věru nemusil chodit do světa. Ale tatíčku, já nejsem jako jiní správkaři. Ať je cokoliv roztrhaného anebo rozbitého, jen řeknu a už je to spraveno, odpověděl syn. Uvidíme, co umíš, pravil otec. Vidíš tu díru na loktě mého kabátu? Sprav ji, když to dovedeš. Syn se nedal pobízet a řekl: ať je zase loket jako nový. A byl opravdu, takže po díře a po záplatě nebylo ani památky. Na druhý den přišel druhý syn k onomu buku. Vytáhl svůj nůž a když tam viděl ostatní dva nože čisté, řekl: nejstarší bratr už je doma, druzí dva jsou ve světě. A šel také domů, kde ho otec přivítal. A kterému ty ses přiučil řemeslu? Já, otče, jsem chytačem, odpověděl syn. Chytačem? O takovém řemeslu jsem nikdy ani neslyšel. Snad si se nestal pobertou, hrozil se stařec. Moje řemeslo není hříšné, neboj se, tatínku, ujišťoval syn. Však vím, co smím dělat a co ne, abych nepohněval Pána Boha. To jsi hodný, hochu, ale abych věděl, co umíš, chytni tam toho běžícího jelena, řekl otec a ukázal oknem ven na stráň, kde jelen právě vyskočil z houští. Syn hned řekl: ať je tady ten jelen, a hned u nich byl.
Přišel třetí syn k dubu, vytáhl tam svůj nůž a vida tam toliko jeden jediný, řekl. Moji dva starší bratři už jsou doma a ve světě jest toliko nejmladší, ale chvála Bohu je zdráv, tak půjdu také domů. I šel. Otec i jeho přivítal a potom se ho hned otázal. A kterému řemeslu ty ses naučil? Já, otče, já jsem hvězdářem, odpověděl syn. To je přece něco kloudného, povídá otec. Ovšem, vždyť kdykoliv se podívám na oblohu, hned vidím, kde jest co i na celé zemi, pochlubil se mladý učenec. Otci se to sice nezdálo být pravdou, ale tentokrát neříkal nic. Čtvrtého dne přišel k dubu nejmladší a vida tam jenom svůj nůž řekl. Moji bratři už jsou doma a proto půjdu také. Doma uvítal ho otec a hned se tázal. A kterému řemeslu ses ty ve světě přiučil? Já, otče, jsem myslivcem, odpověděl syn. To jsi hodný, pochválil ho otec, že jsi nepohrdnul mým povoláním a následoval si mého příkladu. Ale já nejsem takovým myslivcem jako ty, otče, vysvětloval hned nejmladší. Já vše dovedu jinak, neboť nepotřebuji teprve stříleti, ale jen řeknu bác a už to leží. Tomu otec přece věřit nechtěl a proto ukázal oknem ven na zajíce, který právě vyběhl na mítinu a řekl, tak ho zastřel. Nejmladší syn ukázal také tím směrem a jen řekl bác. Už zajíc opravdu udělal dva anebo tři kozelce a zůstal někde ležet. Ale kde? Pochybuje otec. Já ho nevidím. Syn hvězdář hned řekl. Za keřem se natáhl. Ale otec pochyboval dále. Ale jak ho dostaneme? Syn chytač povídá. Ať je tu. A byl. Jeho kůže však byla plná děr. To je škoda, praví otec, že ta kůže jest tak rozstřílena. Kdo nám za něco dá? Syn správkař, jak to slyšel, hned řekl, ať je celá. A opravdu kůže se zacelila, takže otec pravil. Nyní vidím, hoši, že něco umíte a že se jednou uživíte, až mne tu nebude. I byl rád a proto nic nenamítal proti tomu, když jeho synům z domova se nechtělo. Tak to trvalo nějaký čas, až se do myslivny donesla zpráva, že králi se ztratila princezna a že král slibuje své království dát tomu, kdo mu ji přivede. Když to uslyšeli oni čtyři synové myslivcovi, hned šli ke králi a nabídli se mu, že ji zcela jistě najdou a přivedou. Ale kde je? Pochyboval král. To ti povím dnes večer, až hvězdy vyjdou, slíbil hvězdář králi. A opravdu, jak slunce zapadlo, už oznamoval králi. Tvou dceru unesl drak a vězní ji na ostrově za Červeným mořem. Ráno se pro ni vypravíme. Král sice nedůvěřivě pokyvoval hlavou, ale přece se se čtyřmi bratry druhého dne dosti srdečně rozloučil, když se vydali na cestu. Šli dlouho
až přišli k moři, kde sedli na loď a jeli přímo k onomu ostrovu, kde princezna přebývala. Když se dostali až k tomu ostrovu, viděli ji tam se procházet, drak patrně nebyl doma. Ale jak je uviděla, už na ně kývala dávajícím znamení, že je s nimi zlé. A opravdu, drak se právě vracel, ale bratr chytač přece zvolal, ať je princezna na naší lodi. A tak se skutečně stalo. Princezna však tím více se třásla úzkostí, neboť myslela, že všichni zahynou. Loď však jela pryč, ale drak, jakmile to vše spozoroval, letěl za nimi jako divý. Hvězda zpovídá myslivcovi: bratře, zastřel ho! A bratr myslivec se nedal dvakrát pobízet a křikl: ať je zastřelený, bác! Drak opravdu spadl dolů bez ducha, ale nešťastnou náhodou padl na lodičku a prorazil ji svým ocelovým křídlem. Tu bratr myslivec zvolal na bratra správkaře: zalápej honem tu díru, sice nám voda do lodičky nateče a my se utopíme. Bratr správkař zvolal: ať je naše loď spravena. A opravdu, po díře nebylo ani památky, takže se dostali šťastně na břeh, kde vsedli do kočáru i s princeznou a ujížděli ke králi. Cestou se sice trochu pohádali, komu princezna bude z nich náležet i s celým královstvím, ale že byli dobře vychováni, řekli si: nechme to, jak král to rozhodne. Ten ovšem měl nesmírnou radost, když svou dceru uviděl, i vyptával se, jak a kdo ji zachránil. Když mu to bratři poctivě pověděli, pravil: víte, mládenci, všem vám dceru dát nemohu, a proto ať jejím manželem se stane hvězdář. Neboť kdyby on vám nepověděl, kde je, jak těživy byste ji nezachránili. Ale s mým královstvím to udělám jinak, když každý z vás se o zachránění její přičinil. Rozdělím je na 4 díly, abyste všichni mohli královat v tom dílu, který komu z vás připadne. A bratři byli spokojeni. A proto i bratru hvězdáři přáli tu princeznu. To se rozumí, že svatba byla slavná. A hvězdář, když bylo po svatbě, hned si zajel domů pro otce, jenž také přijel a měl velikou radost z toho, že se jeho synové stali panovníky. Ale ti ho chtěli mít u sebe, takže byl brzy u toho syna, brzy u onoho a všude se dobře měl. A já s ním. Ale co jsem kde dostal, s tím se nepochlubím. Třeba, že by mi to nikdo nezáviděl.

0: Figihádanka.
1: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř. Plný ok. Kdo je to?
2: Mňau, už víte.
3: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
0: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
3: Já už asi vím. To bude páv.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. Pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva? Co sůva? Aha, oříšky! Oříšky!
0: Vampiri, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: A je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí.
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova vezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: Já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: Yeah! Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříšky, co?
0: No, Riky,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš tako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy, nudlí. A tedy Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říká?
0: Aféru. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste hrozně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
2: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní. To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
1: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
0: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Piggy vtipk.
2: Lékař poučuje pacienta před operací.
3: Zapamatujte si, jak se proberete z narkózy, hned se posaďte na kraj postele a zahýbejte nohama. Asi za 2 hodiny potom jednou obejděte postel a zítra se vydejte na malou procházku do parku. Jasné?
2: Ano, pane doktore, a po dobu operace mohu ležet?

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
2: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
1: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
2: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
1: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá.
2: Ale kdy?
1: Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály, ze skály probudila modré oči ze spa.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

netopíří kouzlení. Šimšala bum, bim. Bonjour. Bonjour. Kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den. Přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Poctivého hrnčíře nebo čbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře a všelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hastrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa, já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete, ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život, pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného džbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města. Přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit.
A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců devět. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kdeco, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byli u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrničky mi voda odnesla. Doupě pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčku, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavil nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stričku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku.
Moc krát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji tlehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rých. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: Marika, čeká.
1: Piggy vtip.
2: Rozmlouvají spolu dvě kravičky na pastvě a jedna říká:
3: Slyšela jste už, že prý je lev králem zvířat?
1: Opravdu?
4: Druhá udiveně na to.
1: A kolik nadojí?
5: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, uvidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle

veselo. A stará babka řípu okopává. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět. A teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Správně pracuje jen pivovar.

všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili příjem.

0: Kapitola 2. Excelence šedozelená. Hořce jsem si vyčítala svou zvědavost, když v tom se na obzoru vynořila bílá plachetnice. Plula přímo ke mně a brzo jsem rozeznala, že jí řídí veliká žába, napolo zakrytá spoustou pryskyřníků. Jakmile loďka přistala, žába vyskočila na schody a třikrát zatleskala rukama. V pobřežní skále se objevil otvor, žába do něho sáhla, vytáhla maličký telefon, zazvonila a řekla:
1: Pryskyřníčku raný, hlídáš ještě lány u severní brány.
0: V hlase, který jí z dálky odpovídal, jsem poznala hlas pryskyřníku, který jsem málem utrhla. A pochopila jsem, že hovoří o mně, protože žába se obrátila ke mně.
1: Souhlasím. A můžeš se na mne spolehnout.
0: Řekla a zavěsila telefon.
1: Tak tedy.
0: Promluvila na mne.
1: To... Ty jsi ta holčička, kterou pryskyřník posílá do království květin?
2: Ano.
0: Řekla jsem nesměle.
1: Jak se jmenuješ?
2: Anička.
1: To je hezké jméno. Já se jmenuji Šedozelená, ale obyčejně mi říkají Excelence. Já ti budu dělat průvodkyni. Jen musíš chviličku počkat, až dokončím svou práci.
0: Přistoupila k loďce a zvolala.
1: Váš bratr stále hlídá severní bránu. Můžete odejít na zem.
0: Pryskyřníky se okamžitě probudili a s radostnými výkřiky si urovnali kořínkovité nožky. Skotačili, strkali se a zaplétali do lanoví, jak se chtěli co nejdřív dostat na kraj loďky a pospíšit si na schodiště. Bylo jich tolik, že se mi zdálo, jako kdyby kolem mne teklo máslo. A když opona zapadla za posledními opozdilci, ještě dlouho jsem slyšela zvonivou hudbu, kterou vyvolávaly jejich kroky na křišťálových schodech. Zatím žába rozevřela dveře ukryté mezi skálami. Vyšel z nich zlatavý střevlík a na páru svých dlouhých nožek nesl 5 sněženek. Jejichž hlavičky se kývaly sem a tam. Šaty měly celé zmačkané a dívaly se strašně smutně. Žába je opatrně uložila do loďky a když střevlík odešel, řekla mi:
1: Vidíš, Aničko. Tak to dopadne s květinami, které někdo utrhne. Jsou odsouzeny a umírají s dlouhavou smrtí v rozlehlých síních vystavěných na kraji tohoto moře. Vyrostly proto, aby se radovali v plném jasu slunce a nyní světlo sotva snesou. A zatímco jejich sestry se dostanou do ráje květin, tyto květy zajdou tak bídně, že se zapomene na ně i na jejich jména.
2: Ach, Excelence!
0: Zvolala jsem.
2: Slibuji vám, že už nikdy neutrhnu ani jedinou květinu. I kdybych měla žít 100 let, jako má babička Leonie.
1: Škoda, přeškoda, že tolik dětí pustoší lesy a louky. Kdyby věděli, co očekává ubohé květiny, které tak lehkomyslně utrhnou a pak pohodí.
2: Však já, Excelence, jakmile se vrátím zase na zem, budu to vypravovat všem dětem i všem svým kamarádům a jsem si jistá, že nikdo z nich nebude tak ukrutný, aby odsuzoval květiny k takovému smutnému osudu.
1: Jsem ráda, že máš dobré srdce. A proto tě s radostí provedu naším královstvím. Ale teď tě na chvilku opustím. Musím jít tady s těmi nešťastnými sněženkami. Ale vysvětlím ti, co máš zatím dělat. Tak získáme čas.
0: Odvázala loďku
1: Odstrčila ji stranou a ponořila se. Moře bylo docela čisté a průhledné a tak jsem viděla, jak na dně uchopila kroužek a otočila jím. Voda začala vřít, ustoupila a odkryla další schodiště.
3: Jen se neboj, Aničko,
1: řekla mi žába.
3: Půjdeš dolů a najdeš tam jeskyni, kterou hlídají jerišské růže. Než tam vstoupíš, nezapomeň si posadit na zástěru jedno sluníčko z těch, které tam uvidíš procházet se na Prahu. Před sluníčkem se otevřou všechny tři ocelové brány, kterými musíš ještě projít. U třetí brány budu na tebe čekat. Tak nashledanou.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Taťul, no.
1: Cupank.
0: Taťul, no jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
1: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
0: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
1: No dobře, no. No a co má být?
0: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
1: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
0: Já vím, punčoch jako posledně.
1: No a co, nebyl to snad dárek?
0: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
1: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
0: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
1: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
0: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
1: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
0: Ale kukačka přece nespívá.
1: Tak ti zaspívám já, že ano? A je to, hele. La, la, la, la, la, la,
0: la, la, la, la, la, la. Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, taťuldo.
1: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
0: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
1: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Co pak jsem krotitel?
0: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
1: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
0: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
1: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet, to zrovna.
0: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
1: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
0: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
1: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
0: No nějaké to šplouchnutí ploutvím snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
1: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
0: Je sláva, hurá!
1: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
0: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
1: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
0: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
1: Už zase? A na co prosím tě?
0: Budu jim muset koupit vši.
1: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
0: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
1: Od koho?
0: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
1: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
0: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
1: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
0: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
1: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
0: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
1: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
0: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrat.
1: To snad ne. Necháš jí? Hele, šc, fuj, lehni.
0: Pořád za ní jezdí, taťuldo, honem.
1: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
0: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
1: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
0: Je, taťuldo, proč mě polejváš?
1: Honím rybu, tak.

0: Co jsi to udělal?
1: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
0: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
2: Piggy hádanka.
3: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
4: Mňau, už víte.
5: To je nějaká paní, co jí utekly punčochy.
6: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu no. Hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
5: Já už asi vím. To bude páv.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život

0: plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška, přece.
1: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
0: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
1: Ale ne na dveře.
0: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
1: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
0: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
1: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
0: Že jo? Souhlasil Hihlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
1: To se ani nedivím.
0: Jenže vy jste jinej, zvolal Hihlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
1: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hihlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
0: To neřešte, odpověděl Hihlík chlapácky. Já se pohlídnu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
1: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
0: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
2: Hihlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
0: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
1: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět a můžeš mi říkat Egone.
0: Kamarádi, Hihlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
1: Už to tak vypadá. Přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
3: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
4: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
3: Tak už běž.
1: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
4: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
3: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
1: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě a rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Frrr. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír. Vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: hrát k ověrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
1: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
0: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
1: Ty.
2: Později, když byla Věrka větší,
0: nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
3: Až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
0: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni ty skočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou, jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
1: Abychom se navzájem poznali,
0: povídala paní učitelka,
1: každý z vás se nám představí.
0: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk.
1: Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk.
0: Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl, že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu. Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka.
4: Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod.
0: Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička.
5: Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven.
0: Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
1: Líbilo se mi tam,
0: odpověděla Věrka. Všichni byli rádi. Představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
1: A co jste se učili?
0: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné. Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu.
1: Jsou mezi námi děti,
0: řekla,
1: které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose.
0: Celá třída stichla a podívala se na Věrku.
1: Pojď k tabuli, Věrko.
0: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích.
1: Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí.
0: Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívaly na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose. Co budeme dělat? Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis.
1: Měli bychom jí zašít nosní dírky,
0: navrhl někdo.
1: No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády?
0: Řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další. Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako okurka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky. Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali. No, je to vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli.
2: Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi.
0: Doktor mlčky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose. Dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
2: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
0: Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách.
2: A kdy k tomu dojde?
0: Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel. Možná zítra, možná za 2 roky. To nikdo neumí přesně odhadnout. Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdo si se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa. Další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousnu si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí.
0: Ne, ten červený, ten zelený.
1: Červená,
0: zelená.
1: Tak to, pánové, pardon, dám si radši citron. Je žlutý a kyselý, ale kyselý je tu zek.

0: Pipk. Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No, jasně.

0: Kapitola 4.
1: Opěvuje nebezpečná dobrodružství Filipka a Dorotky u krále Holibrady.
2: A odvážný zásah chrabré Kunegundy.
3: V jedné zemi žil jednou jeden tak báječný holič, že jeho sláva rostla den ze dne. Není se čemu divit, že každý se dával stříhat a holit jenom u něho, zatímco ostatní holiči pomalu bankrotovali, protože pro nezájem zákazníků byli nuceni zavírat své krámy. Nakonec tento skvělý bradýř zůstal jediným holičem v celé zemi a když zemřel stařičký král, vděční občané učinili Holibradu svým novým králem. Nově zvolený monarcha však svého oblíbeného zaměstnání nezanechal. Právě naopak, ministr tuzemských záležitostí k němu den co den přiváděl aspoň tucet zarostlých občanů, kteří z královských rukou a spod královské břitvy vycházeli absolutně a dokonale oholení. Král Holibrada jim dokonce nenechával na hlavě ani vlásek, třeba jen pro potěšení. Bez ohledu na to, zda šlo o hlavu muže, ženy a nebo dítěte. Nakonec byla o vlasaté lidi veliká nouze, protože veškeré obyvatelstvo, nejen v hlavním městě, ale v celé zemi, bylo holohlavé jako koleno. Když král oholil všechny své poddané, pustil se do stříhání a holení psů, kocourů, zajíců, krav, koní, ba dokonce i housenek. Prostě stříhal všechno, co mu přišlo pod nůžky. Po celé zemi jezdili zvláštní patroly, které přiváděly na královský dvůr každého, kdo by přicházel v úvahu pro stříhání nebo holení. Zatím v královském paláci ve velikém sále král nadarmo brousil svoji nezaměstnanou královskou velebřitvu a toužebně vyhlížel nějaký, třeba jen docela malý vlásek. Do této země zavítali naše děti. Právě si vykračovali po polní cestě, když se v oblacích zvířeného prachu objevil nádherný kočár, na jehož dveřích byly namalovány koruny. Z okénka vystrčil hlavu honosně oděný pán a udiveným dětem oznámil, že se jim dostane cti nejvyšší. Jeho královské veličenstvo jim vlastnoručně ostříhá vlasy, po kterémž to úkonu budou mít oba tak dokonalý zevnějšek, jakým se pyšní on sám, velevážený ministr královské pokladny. Tu onen pán sejmul svůj slušivý klobouk a odhalil jim hlavu holou jako homole cukru.
4: Děkujeme pěkně, opáčil Filipek. Nám naše vlasy na hlavě vůbec nevadí.
0: Filipek prohrábl rukou svoji zlatou kštici a čtverácky zatahal Dorotku za jeden z jejich hezkých černých copánků.
2: Ve stejném okamžiku se mezi stromy objevila usmívající se kráva Kunegunda a přiblížila se ke kočáru.
3: To je báječné, zvolal holohlavý ministr královské pokladny radostně. Krávu také oholíme. A dřív, než si děti stačili uvědomit, co se vlastně děje, seděli zamčené na klíč v kočáře.
2: Zatímco kráva byla venku přivázaná na řetězu.
3: A povoz rychle pádil kupředu. Za hodinu už byli v královském paláci. Filipka, Dorotku a Kunegundu vedli do paláce po schodech potažených černým sametem. Museli projít přes 100 sálů a 100 koupelen, až nakonec stanuli tváří v tvář samému králi, který v koruně a bílé holičské zástěře právě brousil břitvu. Když spatřil příchozí, jeho urozené oči se radostně zablištěly a slovutný monarcha se dal bez dlouhých caviků do práce.
5: Kráva je největší, nejdříve tedy oholíme ji,
3: prohlásil Zihl a hned začal obrovskou štětkou mydlit Kunegundu.
2: Za hodinu byla kráva od rohů až k ocasu pokryta pěnou.
3: Dojatý král právě bral do ruky břitvu, když se otevřely dveře a do královské holírny vstoupil dvorní maršálek. Svačina je připravena, vaše královská výsosti.
5: Aha, co se podává?
3: Zeptal se král pisklavým hlasem a přerušil práci. Dvorní kuchař uchystal na svačinu koblišky se smetanou, odpověděl dvorní maršálek v hlubokém úklonu. Když to král uslyšel, olízl se, odhodil břitvu a sotva dechu popadaje spěchal do hodovního sálu a cestou ztratil pantofle prošívané holicími čepelkami. Koblišky se smetanou přece byly jeho zamilovaná pochoutka.
4: Dvořané důstojně kráčeli za monarchou a naše děti zůstaly s namydlenou krávou úplně sami.
2: Zachraňte mě před zneuctěním, zakvílela sopránem Kunegunda. Co si já u boha počnu bez nádherné černé srsti s bílými záplatami? Rychle odtud, zachraňte mě ubohou.
4: Neplač, sličná Kunegundo, zachráníme tě, zašeptal Filipek. Pojďte všichni za mnou, ale docela potichoučku.
3: Všichni tři se pomalu vytratili ze sálu. Seběhli po purpurových schodech a za chvilku už byli v královské zahradě. Naši hrdinové se nepozorovaně proklestili hustými křovisky až k bráně, kde stál strážný s obrovským holícím strojkem v ruce. Zatrasil jim cestu a nechtěl je pustit ven.
0: Musíme ho zneškodnit, rozhodla Dorotka.
3: Stoupla si na špičky a něco zašeptala krávě do ucha.
2: Kunegunda udělala pár kroků směrem ke strážnému a najednou plesk! Přemázla mu oči namydleným ocasem.
3: Zděšený strážný vší silou sevřel víčka a volal o pomoc. Marně se snažil v kapse nahmátnout kapesník, aby si jím z očí vytřel protivně štípající mídlo. Na to právě naši uprchlíci čekali.
4: Využili spásného okamžiku a horem pádem utíkali na ulici.
3: V tom však z paláce zazněly výkřiky. Chyťte je! Zadržte je, lupiči!
2: Nemáme ani chvíli nazbyt. Musíme pryč. Vyhoupněte se na mne. Co na tom, že jsem namydlená? Přerývaným hlasem zvolala kráva.
4: Filipek nejdříve rychle usadil Dorotku a pak se sám vyškrábal Kunegundě na hřbet.
2: Kráva se dala do trysku.
3: Ve stejném okamžiku se s rachotem otevřela brána královské zahrady a na ulici vyběhl celý houf strážných. V čele pronásledovatelů běžel sám král s břitvou v ruce.
4: Pospěš si, Kunegundo, vykřikl Filipek.
2: Bú! Kráva zabučela hrozivým hlasem, nadzvedla ocas a zrychlila tempo.
0: Protože však byla namydlená nejlepším královským holícím mídlem, děti nestačily na jejím hřbetě udržet rovnováhu a každou chvíli sklouzávaly.
3: Chvíle mi se zdálo, že už spadnou na zem, na louku, kde kvetly jenom břitvy a holící strojky.
0: Kdyby Dorotka nedržela Kunegundu vší silou za rohy.
4: A kdyby si Filipek neovázal její ocas kolem pasu.
0: Kdo ví, co by se bylo stalo?
3: Naštěstí však po hodině zběsilého úprku před pronásledovateli, kteří jim stále skoro šlapali na paty,
2: odatná Kunegunda s vypětím posledních svých sil doběhla až k zápraží mlýna.
3: Všichni tři blesku rychle vběhli dovnitř a před nosem svých pronásledovatelů vzlétli k oblakům. Pohotový mlýn vší silou roztočil svá dřevěná ramena a nadělal přitom tolik větru, že král a jeho družina padali k zemi jako podťatí. Jejich přeskvostné šaty byly potrhané, všichni měli na holých hlavách veliké boule. Ti štíhlejší se pod náporem větru vznášeli do povětří a zůstávali viset v korunách stromů. Naši hrdinové se rychle vzdalovali z toho nehostinného kraje, aby dále hledali zemi štěstí a radosti, o které jim vyprávěla moudrá myš.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tvigy.cz a tam ji najdete.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou navrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všichni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bladou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
2: Rovně,
1: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
2: Já nevím, zamyslel se Beránek Kudrna. To víš,

0: Já mám tvrdou hlavu. Nakonec ale beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl: já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první. A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, beránku Kudrno, opatrně, řekla Víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před beránkem poklonku, beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá: proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná. Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost, řekl beránek Kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek, až pitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal: udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola Víla Amálka. Došla si pro beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá: obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl Vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde 7. vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá. Děkuji ti, Amálko. A děkuji ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
1: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají. Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený. No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co byste řekli? Našla! Heč, jupi, jupi, jupi, jupi. A jsem tu s odpovědí. Možná byste to ani neřekli, ale svíčky zapíchnutý do dortů mají dlouhou tradici. Jo. Kořeny tohohle zvyku se dají vystopovat už někde daleko až v antickém Řecku. To je fakt hodně dávno. Staří Řekové totiž často zapalovali svíčky jako součást obětí bohům. Abyste pochopili, tehdy se věřilo na nejrůznější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Mňam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinud. Existují i další teorie a výklady. Třeba... Jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naraz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím, máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny, no je. Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

0: Zástup lidí. Zástup lidí. Co by to... Zástup lidí, to by mohla být fronta.
1: Na kolik?
0: Na tři.
1: Na tři, jo? Tak to bude určitě fronta. Nauč se laskavě počítat. Zástup lidí na tři je? No?
0: A když mě to nebaví?
1: Ale jaký pak nebaví?
0: A mě to nebaví, taťuldo.
1: Ale nebaví, pamatuj si, že taková křížovka, to je úplná, řekl bych, úplná nirvána, žáno.
0: Co je to nirvána?
1: Nirvána?
0: Simono.
1: Ty nevíš, co je to nirvána?
0: Ne.
1: No, ta vidíš.
0: Co je to nirvána?
1: No, nirvána, žáno. Ti to vykládám, horem dolem ti vykládám, nirvána, říkám. Takový srozumitelný cizí slovo, žáno.
0: Co je to nirvána?
1: Nirvána je stav blaženosti na sedm.
0: To je otrava.
1: To je stav blaženosti a žádná otrava.
0: Ale tohle je otrava.
1: No tak ho vidíte, vzpupníka. Člověk mu tadyhle pracně opatří maséra na nervový závity a závitnice a on je nespokojený. Napiš DAF.
0: Proč mám napsat DAF?
1: Protože DAF je zástup lidí na tři.
0: Můj ty ton do kolenatej.
1: Netlač tak na ten špalek.
0: No jaký špalek zase?
1: Snad nechceš tvrdit, že tohle má být tuška, tohle poleno. Povídám, netlač tak, nebo se to nedá vymazat, když se pomejlíš.
0: Já nepotřebuji nic mazat, já to mám všechno nepomejlený.
1: No jen se moc nenaparuj. Ukáž, hej to sem, očítajhle. První část tajenky, rada otce synovi. Druhá část Z24, rada syna otcovi. Hele, to je co?
0: Co je co?
1: No, jako by věděli, že to budem vyplňovat spolu, víš? Co je tohle? Hrškp. Co to má znamenat?
0: Tadyhle to je čtyři, no. Český vynálezce hromosvodu na pět.
1: Tak to podle tebe má být hrškp. Hrškp. No bodej by ne, prosím tebe, tadyhle zázrak je div a ne vid, že ano.
0: Div se píše s měkkým i, ne?
1: No samozřejmě, co má být?
0: No, že píšeš tvrdé i.
1: Nepoučuj, ano. V křižovatce gramatika neplatí. Nehyhněj se. No prosím, nebo tadyhle, švýcarský dramatický spisovatel uplynulého století a on to neví.
0: A ty to víš?
1: No, jak bych to mohl vědět? Co pak jsem v té době byl na světě? Pravý přítok Dunaje. No, to kdyby byl levej, tak mi to nic neříká. To. Prostor mezi dvěma se zbíhajícími stěnami, to vynecháme, to je nesmysl.
0: Proč je to nesmysl?
1: Stěna je jakýho rodu?
0: Ženskýho.
1: No, životního nebo neživotního?
0: Neživotního.
1: No tak, a už jsi viděl něco neživotního, že by se to zbíhalo? Hernajs, počkej, ten vynálezce hromosvodu, to je takový jméno, nebyl on taky krasobruslař?
0: To byl divín.
1: No jo, divíš.
0: Co se divíš?
1: Ne, divíš, že ten, víš, ten vynálezce hromosvodu, no jo, to je ono, to počkej, tak to máme tadyhle moment, to by šlo, taky by se to vešlo. Maďarské hlavní město obráceně. To jsou ale chytáky, tohleto rafinovaný chytáky.
0: Jaký chytáky?
1: Rafinovaný.
0: Jak to rafinovaný?
1: No když nevím maďarský hlavní město normálně, jak ho můžu napsat v obráceně, že ano?
0: Budapešť.
1: No, cože?
0: Budapešť.
1: To je maďarský?
0: Ne, to je maďarský hlavní město.
1: No samozřejmě. Tak počkej, jak jsi to říkal?
0: Budapešť.
1: Ano, to je Čepadub. To je Šepadub. No, tak to je správný. Teďka přehyby na vyži... to je to nějaký rozmazaný. Co to je?
0: Přehyby na vyžehlených kalhotách. Touše.
1: Co to plácáš?
0: Neboli puky.
1: Jo, takhle. Teďka tadyhle potřebujeme... to máme E5. To je zbývá z F4. Citoslovce pobídnutí.
0: Chceš pohlavek?
1: To jako já.
0: Ne, to ty používáš jako citoslovce pobídnutí, když mi něco chceš.
1: No jo, jenomže to by musela být první část tajenky, jinak se mi to sem nevejde. Ale koukej, hele, druhá část už se rodí. Ještě sem hledáme skutečnost na čtyři. Počkej, na čtyři, skutečnost na čtyři, to snad... No to bude nějaká podvýživená skutečnost na čtyři.
0: Fakt.
1: Ještě, že to uznáš.
0: To je fakt.
1: No dobře.
0: To je fakt!
1: Já tě slyším, nehuláky na mě.
0: Myslím tu podvyživenou skutečnost na čtyři. Napiš fakt, f-a-k-t.
1: Jo takhle, f-a-k-t. Jo to je fakt teda to. No a přečti druhý díl tajenky. Já na to tak nevidím.
0: Vžhard k prlitnu o omdresbdu vsk k t k. To je arabsky nebo co?
1: Čověče, my tam musíme mít nějakou chybu, to není možný tohle.
0: Asi jo, že tomu není tak moc rozumět, viď?
1: Šmango, to já bych do toho... Copak tohle je nějaká zábava?
0: Počkej, netrhej to!
1: Když už to neumějí sestavit, tak hrnej se, ať to neprodávají, tohleto!
0: Co se rozčileš?
1: No jak může člověk rozšiřovat svý obzory, když se mu to ani do těch čtverečků nevejde? Jo, by...
0: Počkej, narvi to, taťuldo!
1: Moment.
0: Hele, rozluštění na stránce 15. Třeba tam ta tajenka bude.
1: 15, jo? Počkej. Tadyhle ještě z bloku z toho papíru. No, tajenka 1. Uč se synu moudrým býti. To se povedlo. Člověče, to je přesně na tebe tohleto.
0: A druhá část, člověče, nezlob se. Tak to asi zas bude na tebe, taťuldo.
2: Jednou v zimě seděli Křemílek a Vochomůrka u stolu a jedli kaši. V tom si Vochomůrka mezi dvěma sousty protřásl ucho a povídá.
3: Pořád... Jako bych slyšel zvonečky. Prosím tě. Asi ti cinká lžíce o talíř.
2: Řekl Křemílek a odložili lžíce. Ale zvonění nepřestalo. Křemílek se dokolíbal k oknu a vidí, jak přes paseku přijíždějí bílé sáně. Táhne je bílý hranostaj a v saních sedí bílá panenka. Když dojeli k pařizové chaloupce, zastavila panenka hranostaje, podkasala si sukni a vystoupila.
3: Kdo pak to asi je?
2: Řekl Křemílek.
3: To je jedno, ale je moc hezká, moc,
2: povídá Vochomůrka a už se hrne ke dveřím, aby bílé panence otevřel. Už na prvním kroku do světnice se panenka podívala na Vochomůrku tak pěkně, až se s ním zatočila zem. Potom řekla, můj hranostaj ztratil hřebík z podkovy a kulhá. Okovejte mi ho. Poroučí, jako by nikdy nic jiného nedělala. A Vochomůrka hned po ní.
3: Křemílku, v kůlně je kladivo a hřebíky. Běž a okovej hranostaje.
2: A Křemílek šel. Bílá panenka se postavila doprostřed světnice a nespokojeně se rozhlížela. Vochomůrka se na ní dívá, jako do obrázku a zeptal se,
3: nelíbí se ti u nás? Ne.
4: Je mi tu hrozně horko, až se zalikám,
2: řekla panenka hláskem, jako když láme tenký led. Vochomůrka hned k peci a ulil oheň, jenže bílá panenka znova.
4: Horkem už ani vydechnout nemůžu.
2: A zase tak usmála na Vochomůrku a on rovnou k oknu a ke dveřím všecko to zotvíral.
3: Všecko bych pro tebe udělal, všecičko.
2: Bílá panenka se málem rozplakala.
4: Vždyť já tu horkem umřu.
2: Vochomůrka zvroubil celou světničku, ale už tam nenašel nic, co by panenku ochladilo. Smutně panence řekl.
3: Já už si nevím rady, ale vůbec.
2: Panenka se divně usmála. Když nevíš, tak si musím vědět rady sama. Sáhla do kapsy u sukně a drží v prstech sklíčko. Vochomůrka si toho ani kale nevšiml, tak je zakoukaný do panenky.
4: To je mé mirakulární sklíčko,
2: řekla bílá panenka. Přidržela si sklíčko u okna, rozhlídla se po světnici a sesypal se sníh. Ve světnici je to jedna závěj. Vochomůrka uvázl ve sněhu po pás, ale panenka spokojená není.
4: Nic se mi neulevilo. Pořád je tu horko.
2: Podívala se sklíčkem na záclonky na oknech a narostly z nich rampouchy. A panenka si dupla.
4: Je mi od horka pořád hůř a hůř. A já vím, čím to je. Můžeš za to ty, Vochomůrko, protože máš horké srdéčko.
2: A v tom se podívá sklíčkem na Vochomůrku, jak tam stál zledovatel v led. Bílá panenka se k němu otočila zády a vyšla ze světnice na dvůr. Křemílek tam zrovna povídá Hranostajovi.
3: Tak stoupni si na nožku, ať pořádně vidím. Dobrý, podkovka je v pořádku.
2: Ale panenka neřekla Křemílkovi tak ani tak, sedla do saní a odjela. Sníh se za ní prášil, až to zvedlo metelici. Křemílek se vrátil do chaloupky. A tam to všechno vidí. Závěje sněhu a těch rampouchů a Vochomůrka z ledu.
3: Vidíš, to máš z toho,
2: řekl Křemílek. Ale dál nevyčítal nic. Pokojně si sedl vedle Vochomůrky.
3: Neboj se, počkám tu s tebou na jaro.
2: A tak je tam našlo sluníčko. Strčilo oknem do světnice zlatou hlavu a povídá.
4: Já už se tu na to chvíli dívám. Za to, že jsi Křemílku tak věrný, tak ti pomůžu.
2: Začalo mírně hřát na všecky strany a nejvíc na Vochomůrku. Rozplynuly se závěje, rozlily se rampouchy a roztál i Vochomůrka a vylámal se z ledu. Jenže sotva se vylámal, začne se kolem sebe rozhlížet.
3: Kdo pak to tu byl? A kdo se to na mě tak pěkně usmíval? Kdo to byl tak pěkně běloučký?
2: Srdíčko mu tluče jako uprostřed jara.
3: Ale kdo by to byl?
2: Povídá honem Křemílek.
3: Byl to tuhle ten talíř kaše.
2: A přistrčil Vochomůrkovi nedojedený talíř. A zas tam seděli u stolu a jedli. Vochomůrka se šťastně usmíval na bílou kaši jako prvé

se tvá zvůla a já jsem tvůj pek. Všechno ti hned zkazí a zmrazí tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj pek. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbavíš, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

jsem pás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem pás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš.

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak! Dejte pozor na klepeta! Sice po vás bude veta, já jsem jako drak! A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
4: Jestli se vám básnička líbila,
3: Jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Jednou, to už je opravdu strašně dávno, byl tady u nás všude veliký strach a tíseň. Asi se budete ptát, proč a jak to? Protože vám o tom nikdo nic neřekl. Ale on na to každý nerad vzpomíná. A pak taky, naštěstí, už je to pryč. Ale tenkrát, jednoho dne, se udělalo všude úplné černo. Oblohu zakryl obrovský stín, zafoukal vichr a na nejvyšším domě v celém městě přistál velikánský drak. Drápy se držel střechy, mával obrovskými křídly a z huby mu sršely plameny a zařval strašným hlasem. Teď jsem tady pánem já a každý den mi přivedete jednu krásnou krasavici k snídani, druhou k obědu a třetí k večeři. A běda, když nepřivedete. A když nebude krásná, zničím celé město a zahladím vás až do pátého kolena. Co mohli lidé dělat? Zhromáždili všechny krásky, bylo jich na 260, každé ráno vybrali 3 a přivedli je drakovi k tomu vysokému domu. Drak se podíval a schlamstl krasavice jako malinu. Jednu ráno, druhou v poledne a třetí večer. Lidi se na to chodili dívat, kroutili hlavou, jak tomu drakovi šmakuje, a jenom si říkali, ale co až všechny ty krasavice sežere? To pak dojde i na nás? Čas šel dál, krasavic ubývalo a odnikud žádná pomoc. Ti nejchytřejší a nejmoudřejší občané se dennodenně scházeli na radnici. Radili se a radili a nic nevymysleli. Někteří se už chystali, že z města odejdou. A když už byli na cestě, přiletěl drak, máchnul křídlem a udělal takový průvan, až to ty uprchlíky zaválo zpátky na druhý konec města. On totiž ten drak z toho svého mrakodrapu viděl široko daleko a nic mu neuniklo. Až přišel den, kdy drakovi měli odvést poslední krasavice, ty nejkrásnější. Schovávali si je až nakonec, kdyby se je náhodou podařilo přece jen nějak ušetřit. Protože naděje taky umírá až naposled, lidé si řekli, neodvedeme je tam naraz, chudinky nebohé, ale pěkně po jedné. Ráno tedy vedli drakovi tu první. Celé město ji doprovázelo, všichni plakali a prosili draka o slitování, ale marně. Jenom houkl, ani za nic, vyplázl z ohnivé tlamy jazyk dlouhý jako vlak a chramst a bylo po všem. V poledne šli zase všichni s druhou krasavicí. Ta byla ještě hezčí, ale drak se nedal oblomit. Ani pláč, ani nářek, ani prosby nezabírali. Drakovo jazyčisko se omotalo krasavici kolem pasu a už letěla nahoru do dračí tlamy. Odpoledne se zase všichni sešli na radnici a že už zbývá poslední krasavice, ta nejkrásnější. Co bude pak, až ji drak sežere? Ptali se jedni. Co se proti tomu dá dělat? Říkali druzí. A třetí zase říkali. To jsme to dopracovali. Co pak mezi námi není jediný hrdina? Jediný odvážlivec? Poslední krasavice se smutně dívala do země. Po tváři se jí koulely slzy jako hrachy. A krásná byla, až srdce usedalo. A tu se mezi všemi přihlásil tatínek a povídá, mně něco napadlo. Kdybych se přestrojil tady za tu slečnu, na hlavu si dal nějaký závoj a stejně se už stmívá a není moc vidět, já bych se pokusil něco udělat. Co říkáte? Krasavice se na něho vděčně podívala a lidé říkali, je to naše jediná šance. V nejhorším řekneme, že on se nám sem vloudil v závoji sám. No a tu slečnu pak drakovi dáme. A co zítra? Poručeno pánu Bohu. S tím také vyšli. Tatínek si vzal ženské šaty a černý závoj. Pod sukni si schoval dvě motorové pily na setrvačník a šli. Až přišli k drakovu mrakodrapu. Drak otevřel tlamu jako vrata do garáže a povídá. Máte štěstí, že jste přišli. Už jsem se chystal, že vás všecky spořádám, jako housky na krámě. Tak kde ji máte? Tatínek vyšel z davu v těch ženských šatech a s černým závojem na hlavě a tvářil se zkroušeně. Drak vyšlehl jazyk, omotal ho tatínkovi kolem pasu, zvedl nahoru do tlamy, sklapl ji a bylo. Lidi na to koukali, pokyvovali hlavou a vedli řeči. To má za to, hrdina prdina. Myslel si, že vyzraje na draka. Jiný tatínka politoval, další zase řekl. Má to za sebou, chudák. A všichni se rozešli. Jen ta nejkrásnější kráska tam zůstala stát a bylo jí smutno, že to s tatínkem takhle dopadlo. Ale to si jenom myslela. V drakově břiše si tatínek nasadil potápěčské brýle, aby dobře viděl, spustil tu motorovou pilu a bzzz, rozřízl drakovi břicho. Drak sebou mlátil a nadával, ale nebylo mu to nic platné. Pak tatínek vylezl ven a ušmykl drakovi jazyk, kterým po něm ještě šlehal. A druhou pilou, protože ta první už byla zničená, uřízl drakovi ještě hlavu. Spadla z mrakodrapu na zem a bylo po drakovi. A uříznutým krkem vylézali z draka krasavice jedna za druhou a děkovali tatínkovi. To už se zase zbíhali lidé a volali hurá a nazdár a sláva hrdinům a čest poraženým a podobně. Zatím krasavice pořád sjížděly výtahem ze střechy mrakodrapu dolů. Až konečně byli všichni dole, tak se krasavice vrhly na tatínka a že by si ho vzali za manžela nebo by mu aspoň věnovali svou lásku a tak. Ale tatínek nechtěl. Jen se díval, kde je ta poslední, ta nejkrásnější. A ta se zase dívala po něm. Ani si nemuseli nic říkat, šli k sobě, dali si pusu a pak se vzali. Sám pan starosta je odával. A ještě říkal tatínkovi, aby se příležitostně stavil na radnici zaplatit ty motorové pily, co je pokazil na drakovi. Že on, pan starosta, sice ví, že tatínek všechny zachránil, ale pořádek je pořádek. Pak byla hostina, všichni jedli, pili, hodovali, padlo na to celé maminčino věno. Ale co, hlavně, že se měli a mají s tatínkem rádi. Ona totiž, ta krasavice, co si ji tehdy tatínek vzal, to je teď vaše maminka a vy jste jejich děti. A oba o tom drakovi nemluví asi proto, že na něho vlastně docela rádi vzpomínají, jinak by se totiž možná ani neseznámili. To je, co? Kdo by to byl řekl? Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
5: Pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do Zubařského muzea. Tam ji budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí pošklebovaly i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by si ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta, co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání se dají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že ji není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultraprotivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne na spaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce obrace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila.
6: Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz, kaze, rychle zmiz.
5: Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka A tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela 1000 veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.
7: To bylo v chalupě u lesa pod kopcem Šišákem Slávy, když měl tatínek narozeniny. Hostí byl plný dům, ani si neměli kam sednout a poposedávali v trávě na zahradě, kde maminka s Aninkou rozvěsili po stromech barevné lampiony. Tatínek přinesl taková zvláštní kamna, zahradní grill tomu říkal. Rozdělal v nich oheň a opékal plátky masa. Vonilo to přenáramně a jezevčík Balík nestačil nastavovat nos, aby všecku tu vůni pochytal. Hosté to postřehli a když se sesedli kolem stolu, Balíkovi přáli. Každý aspoň jedno sousto té dobroty oželel. Než pohoštění skončilo, měl Balík bříško nacpané k prasknutí. Teprve teď si na něj vzpomněla i maminka. Pro pána Jána, vždyť já zapomněla nakrmit toho ubohýho psa. A donesla mu do misky velikánskou kost plnou zbytků vonavého masa. Na, tu máš, ať si taky trochu užiješ, chudinko hladová, řekla. Co teď? Balík si lehl k misce s večeří a přemýšlel. I kdyby chtěl sebe víc, bříško mu dnes už nic nevezme. Ale tu krásnou vonavou kostu přece nemohu nechat, to by byla věčná škoda. A tu se mu prodrala do vědomí jakási podivná myšlenka. Napadlo ho, že to musí udělat zrovna tak, jak to dělávali jeho pradávní prapředkové. Tu kost si musí schovat na horší časy. Vzal kost do tlamičky a vyšel ven. Prosmíkl se zahradou, dírou v plotě se dostal do zeleninové zahrádky, kde maminka pěstovala cibuli a česnek a petržel. Zkrátka to, co je potřeba v kuchyni. Jeden záhon ale našel Balík volný. Snad si ho maminka připravila, že ho zítra něčím osází. Nelenil a pustil se do práce. Uprostřed záhonku vyhrabal před nimi packami díru, dost prostornou na kost. Vložil ji na dno, zadními packami díru zase zahrnul a třikrát se na místě otočil do kolečka, aby hlínu ušlapal. Druhý den se maminka divila, že připravený záhon je nějak podupaný, ale myslela, že se tam popelila některá slípka. Na Balíka nepomyslela a Balík si na zítří na kost taky nevzpomněl. A na pozítří taky ne, i za týden, ba i za několik týdnů. Až po čase, když maminka na 3 dny odjela a zaběhaný pořádek v domě se narušil, Balíkovi došlo, že má na zahradě ukrytý poklad, který ho zachrání před smrtí hladem. Zamířil do zeleninové zahrádky a zůstal jako přikovaný k zemi. Kde je ten volný záhon? Všechno je zarostlé. Kde mám poklad? Naříkal. Vždyť já si ho zapomněl označit. Celého zkroušeného ho potkala kočičí kamarádka Brundibára a hned vyzvídala. Balík jí popravdě pověděl, jaké neštěstí ho potkalo. Počkej, nebreč, něco vymyslím, těšila psa kočka. Třeba nám někdo o pokladu poví, někdo, kdo to podzemí zná. Pejsek se chytil toho nápadu jako tonoucí stébla. Myslíš, žížaly? Kde pak žížaly? Myslím, krtka. To je nápad, zajásal Balík a hned se oba vydali do sadu a čekali. Najednou se začala zvedat zem. A hele, už ho mají. Krtek se ani nestačil schovat, když Balík rozhrábl jeho hromádku. Čím mohu posloužit? Uklonil se způsobně, ale když mu Balík s Brundibárou prozradili své přání, zavrtěl odmítavě hlavou. Je mi líto, ale do zeleninové zahrádky se neodvážím. Kde pak? Ani zapytel žížal. Moji dva stričkové to zkusili, ale jak uděláte kopeček mezi zeleninou, hned tam přiběhne někdo s rýčem a žene vás hlava ne hlava, jen to učí. Jeden strýc tam přišel o kus ocásku a druhý to přežil jen tak, tak, kde pak vážení, do zeleniny ani za dva pytle žížal. Řekl a zmizel kdesi pod zemí.
6: No mňaucta, mňoukla Brundi Bára a hned přispěchala s dalším nápadem. Ještě jsou tu hraboši. Je to sice sebranka nevycválaná, ale jestli na ně správně uhodíme, mohli by pomoct.
7: Balík s Brundibárou se tedy vydali zpátky do zeleninové zahrádky. Tam se kočka přikrčila, znehybněla a počkala, až některý hraboš vyleze z díry. To oni občas musí. Pak skok jako blesk a už ho měla.
6: Počkej, necukej se, dneska ti nic neudělám. Znáš mě?
2: Sím ano,
7: pípl hraboš skoro bez dechu.
6: Tak poslouchej, teď tě pustím. Ty se vrátíš domů do podzemí a zeptáš se všech svých příbuzných a příbuzných.

0: místě, jestli se hraboš objeví. Objevil se, ale jen vystrčil hlavičku z díry.
1: Je to tamhle u plotu, 10 myších ocásků, odtud směrem ke kopci Šišáku. A je to v hloubce 3 myších ocásků, stačí?
0: Jo, přikývli Balík i Brundibára najednou a hraboš zmizel. Potíž byla v tom, že označený záhonek nebyl prázdný. Co si na něm rostlo? Snad fazole. Inu, co se dá dělat? Fazole se musí vytrhat a pak se vyhrabe díra. Hraboši nelhali. Kost našel. Jenže vonavé masíčko z ní bylo pryč. Nezbylo z něj dočista nic. Kdo ví, kdo si na něm pochutnal. Ono je podzemí všelijaké žoužele dost. Balík byl dočista zničený. Jeho poklad je fuč, jak jenom přežije. A navíc si ho kamarádka Brundibára pěkně dobírala.
1: Inu psi, to jste celý vy. Všecko jenom pro sebe, s nikým se nedělit, schovat a schlamstnout sami. To my, kočky, jsme jiné. Kdyby se zbyl Balíčku, tenkrát se mnou rozdělil, mohli jsme si užít oba. Ale to ne, kde pak, všecko Balík sám. A teď má jenom holou kost.
2: Však já to podruhé tak neudělám, sliboval jezevčík.
0: Kočka jen moudře pokývla hlavou a myslela si. I uděláš, uděláš. Psi to tak dělají už 10 000 let. Proč ty bys měl být jiný? Ale nahlas řekla jenom. Tak mňau. A šla se stočit do klubíčka do svého pelíšku. Chtěla říct čau, aby vypadala světově. Ale řekla to po kočičím. Balík neřekl ani hav, ani bav. Neřekl vůbec nic. A co řekla nazítří maminka, když uviděla záhon bez fazolí? To si ani nepřejte slyšet.
3: O zlém hadovi a zlatém bažantovi.

V městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila.

pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníly z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu. Bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li, had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít, neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí, po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: Jendo, nemohl by sem sníst tu místo toho tuhle tu žížalu?
1: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
2: Jo.
1: Na. A bude dneška. Smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
3: Jasný.
1: Běžte.
0: I křestní.
1: I křestní.
0: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
2: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
0: A v noci co?
2: Co v noci co?
0: Co se tam děje v noci nenormálního?
2: Nenormálního nic, normálně tam straší.
4: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
5: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
4: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
5: No se neurážím.
4: Všiml sis?
5: Čeho?
4: Veršuji. Jsem básnířka.
5: Veršopecka, jo?
4: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
5: No to jsem si teda nevšimnul.
4: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
5: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
4: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
5: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
4: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
5: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
4: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
5: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
4: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka. Ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
5: Kvindy, pindy, a co jsi?
4: Umělkyně.
5: Jak jsi na to přišla?
4: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
5: A?
4: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
5: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
4: ano.
5: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
4: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
5: To má být báseň?
4: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
5: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
4: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
5: Budeme něco vyrábět!
4: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
5: Pindí. Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
4: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a totiž zobáčky.
5: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kávajka, mik, mik, mik, krmítko.
4: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
5: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
4: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No. Takže, co jsem to? To. No, tento noc.
5: Krmítka.
4: Krmítka co?
5: Jsi chtěla vyrábět.
4: Ale jistě, jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
5: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
4: Ano, mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže?
5: Takže?
4: Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
5: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
4: Už je ti to jasné, Piggy?
5: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí tak, aby to zvládnul každý? Jak?
4: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
5: A takové ty kouličky pro síkorky, viď? A
4: té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
5: Slíbila si, že nebudeš básnit.
4: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
5: Tak.
4: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule, jeřabin, nebo černého bezu.
5: Nebo mák, viď?
4: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
5: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
4: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
5: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
4: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
5: Ale Justino,
4: bohužel, Piggy, a nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
5: Nazdar.
4: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
5: Já myslel na krmítko.
4: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
5: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
4: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani zamák.
5: Nechci tomu rozumět ani zamák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
4: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
5: Aha.
4: Různé druhy krmítek, rozumíte? Mm. Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
5: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
4: A rýmuje se to.
5: To teda nerýmuje.
4: Rýmuje se to umělecky.
5: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
4: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
5: Nabídka třeba.
4: Ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
5: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
4: Ale to je hloupé, by ti to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, to posla.

0: Mamičko.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Už druhý den pršelo a Čtyřlístek se doma nudil. Nikomu se do ničeho nechtělo, však to znáte, den akorát na spaní. Fifinka seděla v křesle nad pletením, Myšpulín ze samého přemýšlení nad novým vynálezem ve své dílně poklimbával, Pindia seděl před televizí, ale spíše sledoval kapky, které stékaly po okně. A Bobík už nevěděl, co by snědl, a tak chodil po kuchyni a naprázno otvíral lednici a spíš. Nastala chvíle proto, aby se už konečně něco stalo. A opravdu. Všichni se probrali, když u dveří zazvonil náhle zvonek. Asi si nejspíš mysleli, že k ním jde někdo na návštěvu. Ale to nebyla pravda. To jim jen listonoš nesl spěšné psaní.
1: Ukažte, to je určitě od tety z Budějovic.
2: Dívejte, jaká je to krásná barevná obálka. A ta veliká známka.
3: To asi nebude psaní od tety.
2: Ukažte, to je pro mě. Počkejte chvíli, nechte mě číst, ať víme, kdo nám to píše. Tak, to nás zvou naši přátelé z Kolumbovy nadace pro objevy na návštěvu Ameriky. No, to je skvělé, to je náhodička. U jednoho městečka v Americe roste vzácná květina. Je to nejvzácnější kytka na světě. To by byl vynález.
1: To by byl skvělý vynález. To je ta kytka na omlazování, jak se mi tuhle vypravoval.
2: Ano, tu, kdo bude mít, tak nikdy nezestárne.
3: A to budem pořád takhle mladí?
2: No, samozřejmě, až nás budou poslouchat děti těch dětí, co nás teď poslouchají, my budeme stále stejní.
3: A jak se ta kytička jmenuje?
2: Jmenuje se Fantazie, ale je těžké ji najít. Jak to? Roste u malého městečka, které neustále mění název.
1: To nevadí, však my ho určitě najdeme. Pojďte, už musíme balit, ať to letadlo nezmeškáme.
2: Je, to my pojedeme letadlem.
3: Letadlem nepojedeme, ale poletíme přeci. Jak jinak by ses chtěl do Ameriky dostat, než letadlem?
2: Je, to se těším. Tak honem, jen ať tu nic nenecháme.
4: Pindio má pravdu. Nesmíme tu zapomenout nic, co by se nám mohlo hodit.

0: Všechno dopadlo dobře. Čtyřlístek nasedl do letadla a všichni letěli přes oceán do Ameriky. Na letišti je už čekalo pro ně přichystané auto, které je mělo dovést, kam si budou přát. Vše bylo tak, jak bylo napsáno v dopise. Autem jeli hodně dlouho, až se ocitli na divokém západě. Pak museli jít už jen pěšky, protože Mišpuhýn tvrdil, že už jsou skoro na místě a v autě by se jim Kytička těžko hledala. Takže se rozloučili s řidičem a vydali se na cestu.
1: Jdeme už strašně dlouho. Kdy už tam budeme?
2: Neboj, Fifinko, ještě chvíli a rozhodující přísada do mého nejvíce.

0: Moje uši řekly. Uši? Jasně. Když narazím na pramen, začnou mi uši zatraceně drnčet.
1: Nesmysl. Tobě, když něco drnčí, tak jedině strachy.
2: Podívejte. Městečko.
3: A opravdu, na obzoru se vynořily střechy městečka. Tedy městečka. Jedna široká ulice s dřevěnými domky po stranách, ozdobenými malovanými štíty. A mezi nimi jeden s výrazným nápisem Salon.
1: Podívejte se, kdo sedí tamhle u toho stolu?
0: Já jsem věděl, že sem nemáme jezdit. Je, podívejte, tamhle je zádrhel se svou zádrhelicí.
4: A s nimi je tam pěkná banda banditů.
1: Já mám žíze.
2: Tak, takhle jsem si ty kovboje nepředstavovala.
5: Ale nějaká nová šťabajzna, že by to byla ta fifinka. Hej, Marinka! Pojď si k nám přisednout.
2: Nechte mě.
1: Nemohl byste se chovat slušně, pane?
5: Co si to říkal ty? Tlusťochu.
4: Řekl ti tlusťochu.
0: No jo, řekl tlusťochu.
1: On mi řekl tlusťochu. To si se mě dotknul. Co si to
2: pryč. Děkuji vám. Míš Pulíne, co to máš za legrační tyčku?
0: Jakou tyčku? To je můj nový přístroj na odpuzování nepřítele. Je to vlastně vylepšený pendrek. Ale to bys stejně nepochopila.
6: Bravo, mládenci!
7: Je to banda, která ovládala naše městečko!
8: Všechno muselo jít podle nich!
7: Jo, ano, ano.
1: No. Tak teď už je od nich pokoj, ale teď mohli bychom dostat trochu vody.
7: Jedinou studnu nám zničila právě ta banda.
9: Abychom mu museli kupovat drahou vodu od nich.
7: No právě.
0: To nic, já vám pomůžu.
3: Pindě vyšel pomalu ze salonu a jako náměsíčný se pomalu otáčel. Pak se náhle zarazil a po chvíli si to namířil přes ulici mezi domy k nedalekému pruhu keřů. Kamarádi ze čtyř lístku a několik kovbojů ze salonu ho překvapeně následovali. A pak ti, co stáli nejblíž, uslyšeli jemné drnčení.
2: On skutečně těma svýma ušima drnčí.
0: Je. No to je ale drnkot. Tady zkuste kopat. Určitě narazíte na pramen.
7: Doneste chlupáče, do toho, honem!
6: Bude zase voda!
10: Chlapi, už něco slyším. Pozor! Voda!
8: Pozor, budeme mít studnu! A zátel se může jít klouzat!
1: Hrneček, honem hrneček. Díky. To je nádhera, to byla žízeň.
7: Mám návrh. Na počest našich přátel nazveme naše městečko Bofimipin.
0: Takovej jméno nebudou mít nikde jinde na divokém západě. Hezké jméno, ale co to vlastně znamená?
7: No, Bobík, Fifinka, Myšpulín, Pindě, dohromady Bofimipin.
11: Udělali jsme dobře, ženo, že jsme takhle schovaní všechno slyšeli a viděli.
12: A teď řekneme našim chlapcům, aby jim tu studnu zasypali. Zase nebudou mít vodu a my budeme tu naši prodávat ještě dráž za trest.
11: Pitomost.
12: Co?
11: Během 5 minut se musíme všichni

0: to město se bude jmenovat po mně. Bude to brzo velko město. Já jim dáme nasedat. Jedeme. Počkáme si na ně.
1: O co s nimi, prosím tě? Žádné peníze nemají. Ale Fifinka má hezké šaty. Přepadneme je, vezmeme jí šaty a bude.
0: Kdyby ti byli malí, podívej se na sebe. Nezdržuj a jedeme.
1: Ne, já si je nastavím. Mašinu si kamír, já je chci.
2: Ale musíme dál za svým úkolem.
3: Nechceme vás zdržovat, ale kdybyste kdykoliv potřebovali pomoc, jsme připraveni.
4: Tak.
3: A vždycky jste v Filipínu vítáni.
2: A zde jsou pro vás koně.
5: Přeci nebudete chodit pěšky.
3: No to je pravda. No to je.
6: Děkujeme. Alespoň si neprošla po podpatky.
7: Naschledanou. Bylo to krásně.
0: Tak, vzhůru za fantazii.
8: Naschledanou.
9: Naši přátelé nejeli dlouho, když se před nimi objevila křižovatka.
2: Stát, tady se cesta rozbojuje.
7: Aha, tady. Musíme doprava. Vidíš stopy? Už tady před námi nějaká skupina jela.
10: Já myslím, že doleva. Je víc projeta.
7: Ale to je nesmysl.
10: Cože je nesmysl?
6: Nehádejte se. Nejlepší bude, když se rozdělíme. Já s Pindou pojedeme cestou doprava. A vyjeďte, Bobíku, s Myšpulínem vlevo. Snad na to městečko narazíme.
2: Souhlasím. Tak. Za chvíli se tu zase sejdeme. Vpřed!
9: Bobík s Myšpulínem jeli dobrou čtvrt hodinu, ale na městečko, které mění svůj název, nenarazili. Proto otočili koně a vraceli se klusem na křižovatku.
10: Zdá se, že měl Pindě tentokrát pravdu.
6: Honem, Bobíku, Myšpulíne, honem.
2: Co se děje, Fifinko? Kde je Pindě? Našli jste něco?
6: Ne, nic jsme nenašli, ale přepadli nás maskovaní lupiči. Než jsem se nadala, chytili Pindě a byli pryč.
10: Rychle, musíme najít jejich stopy a budeme je pronásledovat. Musíme Pindu vysvobodit a honem, než mu něco ti banditi udělají.
2: Kde to bylo, Fifinko?
6: Kousek za tímhle kopečkem. Jen jsem se na chvilku zastavila, abych si trochu učísla vlasy a najednou se kolem nás vyrojili. Tady to je, vidíte? Rozbili mi zrcátko, lumpové.
2: Podívejte, tady se ukrývali a čekali na nás. Je tu udusaná tráva za keři a stopy sem vedou od městečka. Dal bych hlavu za to, že...
10: Že v tom má prsty Zádrhel.
6: Vždyť ale vůbec nevědí, co hledáme. A proč unesli zrovna Pindu?
2: Tady je stopa. Tudy unášili našeho Pindu.
10: Rychle, za nimi.
2: Ano, za nimi, ale opatrně.
10: Zatraceně? Stopy tady mizí. Na téhle skále by nenašel nic ani Old Shatterhand.
6: A což se někoho zeptat?
2: Fifinko, to asi myslíš kouzelné babičky, že?
6: Ne. Ale tamhle toho indiána, který sem přijíždí.
11: Na co čekají moji malí bílí bratři?
6: Jen na vás, pane indiáne. Neviděl jste tu jet bandu odporných zločinců?
11: Před chvílí, kterou nazýváte půl hodinou, viděl silný orel skupinu zlých bílých tváří, kterou vedli zloduch a jeho žena.
10: Ano, tak to byl Zádrhel se ženou a jejich banda zločinců. Ano. Skvělá informace, silný orle.
11: Měli sebou zajatce, kterého jsem nazval Třaslavý bílý zajíc. Kvůli němu je mojím bílí bratři a statečná bílá sestra asi sledují.
6: Ano, silný orle, je to náš kamarád Pindě.
10: Musíme ho osvobodit.
11: Manitu bude schlížet na vaše veliké dobrodružství a slavné vítězství. Avšak silný orel by měl jít dál. Kmen ho pověřil, aby sehnal pro děti poslední číslo čtyřlístku. Měl být dál, ale přeci vás nemůže nechat v nebezpečí. Pojede s vámi.
6: Ale vždyť my jsme ten čtyřlístek.
10: Děkujeme.
2: Za to máš od nás jeden ne. všechny 4 lístky na příští rok zdarma.
10: Jo, jo, všechny.
2: A ještě ti je podepíšeme.
11: Tak už jeďme. Manitů nás provázej.
4: Vidíš ten dým? Nad skalisky ty malé bílé 4 lístky, to posílá nám přítel dobré zprávy. V kanionu vůjou kojoti a tam za skalou naproti uléhá starý stopa.

0: Celý den postupovali opatrně naši přátelé a jejich nový přítel silný orel kupředu. Zmizela skalnatá cesta, objevila se tráva, ve které byla stopa banditů, které vede Zádrhel se ženou, dobře čitelná. A pak první keře, menší stromky, a než se nadáli, jeli hustým lesem.
1: Jdeme správně? Už bychom je měli dohonit. Nestratili jsme stopu?
2: Silný orel stopu ztratit nemůže. Silný orel je neomylný ve stopování.
3: Nebýt tebe, silný orle, nikdy bychom snad u špindů nespatřili.
4: Díky ti, velký, silný, neomylný orle.
1: Pro pána krále, my špulíne, hrůza.
4: Co se stalo, Fifinko?
1: Já zapomněla ten tvůj pendrek v salonu.
3: No, to jsi celá ty, stále myslíš jen na parádu? A co teď budem dělat?
4: Nesmíme ztrácet čas. Musíme pokračovat dál. Pindovi na pomoc. Snad mu budeme moci pomoct i bez mého vynálezu.
3: Pozor.
4: Co?
3: Stát.
4: Proč?
3: Cítíte to?
4: Máš pravdu, oheň. Fifinko, ty počkej u koní a my se přiblížíme k ležení. Určitě to budou banditi se Zádrhelem.
5: Co je to za nesmysl tahat se zajacem prérií? Odkrouhnem ho a hotovo!
6: To je pravda. Odkrouhnem ho, stejně z něj nic nekoukám.
7: Nic takového. Poslouchejte mě. Umí najít pramen vody pod zemí, takže určitě najde i pramen nafty. Bude země milionář. A navíc, čtyřlístek bez jednoho člena už není čtyřlístek. Veliké vítězství!
6: To je nádherný plán. No ty jsi můj zlatý mužiček. Milion, říkáš? To se oblíknu.
7: Ty umíš myslet jenom na ty hadry. To nemáš trochu fantazie. Umíš si mě představit jako milionáře.
8: A co my?
5: My tu všechno odřem a my co?
7: Vy buďte rádi, že vás možná zaměstnám.
5: Cože? To je všecko? No to si líbit nenecháme. Na
6: to
5: máš. To
6: je zvláštní.
4: Zdá se, že teď nastala ta pravá chvíle.
2: Teď to nechte na mě. Silný orel se umí blížit nejtišeji ze všech indiánů. Přiblíží se k Pindovi a odváže ho. Pindo, jsme tu.
6: Kdo?
2: Mé jméno je Silný orel.
6: Tak už dělej.
2: A posílají mě tví přátelé.
6: Odvazuj. Tak, výborně.
2: Tak a honem za mnou.
4: Rychle pryč.
7: Kruci! Zajatec utíká! Za ním!
6: Počkejte! Nenechte mě tu! Já je chci taky ponásledovat! Nenechávejte mě tu samotnou!
7: Rychle! Musíme je dostat!
0: Všichni ze čtyř lístku se již blížili ke křižovatce cest nedaleko po Filipínu, ale Zádrhelova banda je rychle doháněla.
7: Nestřílet! Musíme dostat Pindu živého!
8: Podívejte, cizí jezdci!
6: To nejsou cizí jezdci, to jsou lidé z našeho bývalého městečka!
7: Zatraceně! Jejich moc! Musíme zpátky! Zbohem moje miliony! Moje penízky!
9: Přátelé z Bofimipínu! Jsme zachráněni!
10: Na zašlisku!
11: Zapomněli jste si něco v našem salonu?
3: Díky vám. Už jsme si mysleli, že nás Zádrhel dohoní.
10: Už jste v bezpečí!
12: Tamhle celá banda utíká!
3: No jo.
12: A koho tu máte sebou? Hmm.
1: To je náš nový kamarád, silný orel.
3: Oh.
1: Nebytý ho, tak bychom se tu takhle všichni nesešli.
4: Moc ti, silný orle, za všechno děkujeme. Dej nám adresu tvého kmene a my budeme dětem posílat všechny 4 lístky.
2: Jo, zde je má vizitka psaná na bůvolí kůži orlým perem. Mějte se dobře. Manitu vás bude provázet na vašich cestách.
3: Já bych si dal sklenici vody.
12: Jste na ní zváni do městečka.
13: Děkujeme, ale jen na chvíli, přátelé. Musíme totiž dál za kouzelnou fantazii.
14: Co je to za dámu?
15: To není žádná dáma, ale kytička, která roste na jednom jediném místě na celém divoku.

0: všímejte. To je jen vyhozená cedule se starým názvem městečka.
1: Je, je.
0: Co je vám?
1: Já se zblázním, Zádrhelov.
2: Náš Bofimipín byl dříve Zádrhelovem.
0: No, a předtím Čehulín. My se vždycky jmenujeme potom, kdo nás okupuje, nebo potom, kdo nás osvobodí. Já jsem malíř cedulí a mám tu práce dost. Je tu celkem stále rušno, že?
1: Tady roste fantazie.
3: No, to je skvělé, ale já už bych teď radši trochu vody.
4: V salonu konečně Bobík dostal svou vodu. U staré Zádrhelovy studny našel Myšpulín kytičku fantazii. Pindě všem do omrzení vypravoval o svém dobrodružství a vymýšlel si až běda. A Fifinka zatím napekla pro všechny v Bofimipínu koláče. No, mňam. Ale všechno musí jednou skončit.
5: Přátelé, teď už skutečně musíme jít. Všichni naši kamarádi doma čekají na naše další vyprávění. Rádi bychom zůstali, ale nejde to.
0: Tak šťastnou cestu.
6: Budeme na vás vzpomínat.
0: Nashledanou. A nezapomeňte, máte tady své

0: Už jedeme strašně dlouho.
1: No.
2: A skutečně z toho bude omlazovací prášek?
3: Jistě, a kdyby ne, bude z voňavé fantazie výborný čaj.
4: Čaj.
3: Před usnutím pro hezké sny.

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drábkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady? Odporovala kočka. Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne. Já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas. A kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
3: No, dobře, dobře, povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností. A máte na to smlouvu?
2: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčil vyhotovit, povídá zdvořile kočka.
3: No, tak mi ji přineste,
0: na to richtář.
3: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru až k trámům v podstřeší a jak tam vběhla, rozprchl se před ní celý houf myší.
2: Co pak, že tak melou těmi čumáčky?
0: Myslí si kočka.
2: Jak se ale podívala na místo, kde byla schována smlouva, hned se jí rozbřesklo. Myšky přišly na pergamen a protože si mysleli, že to je něco dobrého na zub,
3: rozkousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě. Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.
4: Do našeho rybníčka

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Je tomu už předlouhá řádka dobrých tisíc, možná o nějakou stovku let víc od doby, kdy se v lese Svákově objevilo strašidlo. Vlastně ono to ani strašidlo nebylo, spíš vyděšené strašidýlko. Hlavu jako meloun, na ní tři trčící vlásky v barvě vymlácené slámy, nos malinko nahoru zvaný pršák, darmo mluvit. První zmínka o strašidýlku pochází z doby, kdy do míst na jihu Čech přišli doudlebové. Doudlebové se moc pěkně jmenovali a svými jmény nazvali osady, které na návrších podél řeky Lužnice založili. Dodnes se tak vesnice v okolí Soběslavy jmenují. Klenovice, Kvasejovice, Nedvědice, Zvěrotice, Vlastibor. Jenže na strašidýlko jim žádné pěkné jméno nezbylo a tak mu říkali docela obyčejně doudlo. Nevím, jak přicházejí strašidla na svět, řekl bych, že si je lidé vymýšlejí. Někdo si vymyslí strašidlo jenom pro sebe, jiný i pro druhé. Strašidla jsou pro strach a pro legraci, ale tohle strašidýlko se doudlebům nepovedlo. Strašení mu nešlo a dělat něco jiného také neumělo. Vzalo si příklad z ptáka lelka a lelkovalo. V jednom kuse okounělo zavěšené na větvi jedle nad studánkou. Ale jaký to byl život? Z nic nedělání není přece žádná radost. Tak to šlo léta a strašidýlko se nezměnilo, jen se víc a víc zakulacovalo. Přešly roky, přišla i staletí, ale doudlo bylo čím dál smutnější. Nemělo s kým kamarádit. V tu dobu bylo v Jihočeském kraji málo strašidel. A ta, co byla, strašila na hradech a zámcích daleko od lesa Svákova. Běžet za nimi doudlo nemohlo, protože nemá nohy. Dole je zakončeno třásněmi. Může se vznášet, ale musí přitom mávat rukama jako pták křídly. Někdy se strašidlem prohodili pár slov srna, nebo lání jen tak, aby řeč nestála. Zajíci, kterých byla hojnost, se ho však báli, protože mělo netopíří uši. Zajíci jsou bázlivci. Netopíři se s ním nebavili, protože se jim ušima podobalo. Na foukanci. Sovi na něho koukali a hukali, nic víc. Jenom vír velký, zvaný Bubo Bubo, ho občas vzal pod křídlo. Dával mu dobré rady, jenže doudlo rad nedbalo.

0: Soudek, ani pod křídlo se mi už nevejde, dělalo něco nebo pukne. Třeba hlídalo studánku pod stromem jedlovým, aby ji nikdo neskalil. Nejsem na hlídání, jsem na strašení, odpovědělo doudlo. A vzneslo se na větev nad studánkou. Pak se dalo do přemýšlení. Ono se řekne hlídat. Když uhlídám, že někdo kalí vodu ve studánce, co potom? Musím ho postrašit. Ale jak? Přemýšlelo a přemýšlelo, až to vymyslelo. Když ke studánce přišel unavený poutník, napil se a odpočíval, doudlo nerušilo. Bylo ve střehu, ale jakmile si chtěl ve studánce schladit nohy nebo jinak skalit vodu, spustilo varovně. Dlo, dlo, dlo, dlo. Teď se ví, ze začátku se kde kdo jen tak nevylekal. Ale časem si doudlo dodávalo stále větší odvahy, až se stalo, že jeden takový se strachy roztřásl jako chmírko na bodláku. Po každém úspěšném zahnání zlovolníka přiletěl vír velký a nešetřil pochvalou. Doudlo bylo srdnatější a kdo to nemyslel se studánkou dobře, mazal z lesa teratata. A když ne, sneslo se doudlo z větve dolů a pláclo uličníka packou. Takové plácnutí nebylo žádným pohlazením. I když je doudlo malé, placky má jako bramborové placky. Jednou k večeru ohlašoval z remísku čížek de cizí, cizí. A datel vyťukával poplašnou zprávu, že do lesa přichází nepřítel. Byl to karas, pytlák a ras z nedvědic. Zvířata se schovala do svých doupad, ptáci do dutin stromů i hadi zalezli, jako by v lese živáčka nebylo. Karas kladl pytlácká oka do mlází a houštin. Když je nakladl, zamířil si to rovnou ke studánce. Doudlo bylo ve střehu. Tenhle zpropadaný člověk se u studánky posadil a chtěl si po zlotřilé práci zapálit fajfku v lese. A zapálit fajfku. Vždyť už drahnou dobu nepršelo. Kdyby jediná jiskřička odlétla do suchého chrastí, les by chytil plamenem. Doudlo mělo nutkání začít pouštět strašáky. I packa ho svědila. Ale odvaha scházela. Byl to přece jenom ras karas. A jak ten zlotřílec škrtl sírkou obotu, doudlo se leklo a šups, spadlo do studánky jen to pláclo. Voda vystříkla na všechny strany. Karas vyskočil jako hadem uštknutý, neohlížel se napravo ani nalevo, vzal nohy na ramena a splašeně utíkal cestou necestou, div si jazyk nepřekousl. Zastavil se až v nedvědicích na návsi. Zvířata vyběhla z doupat, ptáci vylétli z dutin stromů a všichni i ten nejposlednější mraveneček provolávali doudlu slávu. To se ještě nikomu nepodařilo postrašit karase a vyhnat ho z lesa. Doudlo zatím polikalo anděličky ve studánce. Co mohlo dělat jiného, když plavat neumělo? Neskočit za ním tři skokani zelení a nepomoci mu? Kdo ví, jestli by se při té slávě neutopilo. S pomocí skokanů se vyškrábalo na břeh, otřepalo jako štěně po koupeli, vzneslo se a zavěsilo na větev jedle, aby oschlo. Tak dobře doudlu ještě nikdy nebylo. Konečně se stalo opravdickým strašidlem. A navíc mělo zčista jasna plný les kamarádů.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před nima si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před nima pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocourí se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. No co čumíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radosti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vzteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.

0: Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále, vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčků ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Kouzelník Magnus. Do jedné říše vpadlo nepřátelské vojsko. Odkud přišlo, nikdo nevěděl. Nepřátelští bojovníci pálili tiché dědiny, drancovali je a obyvatelstvo nemilosrdně ubíjeli. Lid sice často postavil se jim na odpor, vždy ale podlehl. Kamenné jeho zbraně tříštily se o těla cizích bojovníků, jež byla od hlavy až k patě pokryta temným, tajemným oděním z neznámé tvrdé látky. Z téže hmoty byly vyrobeny meče, kopí i palcáty nepřátel. Podobalo se, že veškerá říše bude podrobena cizinci. Král uposlechnul rady svých důvěrníků a obrátil se k mocnému kouzelníku, jež obýval prostranou jeskyni ve vysokém vrchu, kterýž byl složen z nerostu tvrdého, barvy černé. Kouzelník poklonil se nízko králi a ptal se ho, čeho žádá. Mocný muži, ty znáš mnoho a jistě dovedeš nám poradit, jak bychom se zbavili nepřítele, jež hubí moji říši, oznamoval král. A kdo je ti škůdcem? Otázal se kouzelník. Podivní bojovníci, kteří jsou nezranitelní, jejíž zbraně hrozně řádí mezi mým lidem. Kouzelník odstoupil od výklenku a odestřel hustou záclonu. Objevila se lesklá plocha. Kouzelník zapálil před výklenkem hranici dříví a potom nalil červené tekutiny do plamenů vysoko šlehajících. Hustý voný dým naplnil jeskyni. A když se rozptýlil, bylo vidět v lesklé ploše tlupu podivně zahalených a ozbrojených mužů. To jsou oni, ti černí bojovníci, zvolal král s ustrnutím. Tiše, pane můj, tiše, žádal kouzelník a přiklonil ucho k lesknoucí se ploše. Ozval se hukot jako vzdáleného větru. A když stichnul, bylo slyšet podivná slova, králi i jeho rádcům nesrozumitelná. Posléze zanikla opět v hukotu. Oheň uhasnul, záclona spadla. Co ti zvěstuje tvé mluvící zrcadlo? Co to je? Ozval se král nedočkavě. Zrcadlo praví. Nepřátelští bojovníci jsou proto nezranitelní, že jejich oděv je zhotoven z tvrdého kovu. Z něhož ukuty jsou i jejich zbraně. Zrcadlo radí, ať král odnese na vrchol tohoto pahorku svoji korunu i veškeré své klenoty. Mocní velmožové, ať sem také vloží své skvosty. Vše, ať je umístěno tak, aby bylo již zdáli vidět. A jiného nepraví zrcadlo nic? Divil se král. Takové opatření přece nás nezbaví nepřátel. Spíše povzbudí jejich lakotu. Dělej tak, jak chceš, pane můj. Chladně se uklonil kouzelník a pohroužil se opět do čtení tlusté knihy. Jejíž listy byly z tenkých dřevěných destiček, pomalovaných divnými značkami. Král odešel nespokojen. Kouzelník, jehož jméno bylo Magnus, sice již několikrát dobře mu poradil, avšak tentokrát jest nepochybně se svou učeností u konce. Mluvil tedy o něm s opovržením. Avšak rádcové jeho domlouvali mu, aby si nerozhněval mocného muže, a posléze jej přemluvili, aby zkusil, co mu Magnus navrhoval. A tak se také stalo. Královská koruna i zlaté a stříbrné šperky, hojně drahokamy posázené, zaleskly se v záři sluneční, že zrak oslepovali. A hle, pojednou přihnal se zástup bojovníků, černých jako bouřlivý mrak. Když uviděli poklady na vrcholu, zajásali a hnali se vzhůru. Avšak co to? Kroky jejich pojednou váznou. Král vidí oknem svého paláce, která k cizinci marně se namáhají postoupit ku předu. A než by 10 napočítal, stojí všichni na stráni jako přimrazeni. Ruce se zbraněmi směřují k zemi. Nikdo ani údem nepohne. A když nepřátelé ani později se nevzdalovali, uznal král, že zrcadlo přece jen dobře poradilo. Rychle svolal své bojovníky, třímajíce v rukou kamenné mlaty, hnali se na cizince a hned jali se do nich bušit. Ovšem bez úspěchu, neboť kámen drtil se o nepřátelské odění. Cizinci se nehnuli, jenom vykřikovali podivná slova. Zbrojnoši královi vyrvali jim zbraně. Avšak mocná síla táhla meče, kopí i palcáty k zemi. Takže jich nemohli udržet. Teprve spojenými silami podařilo se jim zbroj dopravit k úpatí vrchu. Potom obtočili ruce, nohy i tělo nepřátel pevnými provazy a s napětím veškerých sil stáhli je z vrchu. Na rozkaz králův byli cizinci uvrženi do ohromného podzemního žaláře, kdež dostávalo se jim jen skromné potravy. Říše byla zbavena nebezpečí. Jásající lid provázel krále, jehož družina nesla drahocené dary k jeskyni kouzelníkově. Magnus však nepřijal darů. Rovněž odmítl nabízenému hodnosti u dvora královského. Nežádám si ničeho, než aby mne nikdo nerušil v mé jeskyni, řekl Magnus. Když král seznal, že kouzelníka nepřemluví, odešel s vroucími díky. Uplynulo několik měsíců. Nejsilnější bojovníci královi nosili nyní jen těžké odění a tvrdé zbraně, které byly odněly uvězněným nepřátelům. Král zatoužil, aby veškeré jeho vojsko mělo také takové zbraně, neviděl však, z jaké hmoty byly vyrobeny. Vyptával se tedy zajatců a sliboval jim svobodu a poklady, když mu prozradí tajemství výroby. Avšak cizinci nerozuměli jeho řeči a on zase nechápal smyslu jejich slov. Posléze vyslal král nepřátelského vůdce a několik jeho druhů v průvodu stráže k jeskyni kouzelníkově a prosil mocného muže, aby zajatcům tlumočil jeho přání. Ty se s nimi zajisté dorozumíš, neboť jsi učený, zakončil svoji řeč. Magnus se usmál, zakýval hlavou a potom oznámil několika různými jazyky žádost královu, vůdci nepřátel. Zajatec stále vrtěl hlavou, že nerozumí. Posléze sebou trhnul. Kouzelník zahovořil jeho mateřštinou. Vyslechnul řeč mocného muže, vůdce se obrátil ke svým druhům a radil se s nimi. Konečně prohlásil, že vyhoví královu přání, avšak jen tehdy bude-li jim zaručený volný odchod do jejich vlasti a dostanou-li velikou odměnu. Když Magnus pověděl králi, čeho si vůdce žádá, král ihned svolil ke všemu. Nyní ukázal vůdce cizinců na vrch a řekl: tento pahorek se stává z rudy, ze které u nás dobýváme železo. To jest kov, z kterého vyrobeno naše odění i naše zbraně. Naučíme zdejší lid z rudy kov připravovat a zpracovávat. Magnus se zasmušil. Když to poví králi, bude zničeno milé jemu obydlí. A nemýlíš se? Otázal se cizince. Nikoli. Duda je táž jako u nás. Naše však se nevyznačuje onou podivnou silou, kterou nás zde zadržela. Té síly dodalo pahrbku moje umění, objasňoval Magnus. A když král již netrpělivě naslouchal hovoru jemu nesrozumitelnému, Magnus se odhodlal všechno povědět. Hned ale vyprosil si na králi, aby cizinci pátrali v zemi po podobných pahorcích. Doufám, že je naleznou a moje obydlí, že zůstane ušetřeno. Král, ač nerad, svolil. Již příštího dne objevili cizinci menší pahoreček z téže rudy. Za jejich dozoru královi podaní tavili rudu, hotovili nástroje a posléze kvůli odění i zbraně. Když zdejší lidé byli náležitě vycvičeni, odešli cizinci za hranice obtíženi zlatem, stříbrem i drahokamy. Král měl nyní mnoho železných bojovníků. Ve své zpupnosti podnikal časté výpady do sousedních zemí a vracíval se s hojnou kořistí. Magnus byl roztrpčen touto netušenou změnou povahy krále, dosud vždy míru milovného. Domlouval mu, napomínal ho, avšak marně. Posléze rozkázal král, aby byla zpracována také ruda pahorku, v němž měl Magnus svoje obydlí. Chtěl mít vojsko ještě mocnější, potřeboval železa na zbraně. A když přišli kovkopkové, Magnus se zachmuřil. Tato ruda učinila z vás zlé lidi, ať tedy zmizí z tohoto království. Postavil se na vrchol, mávnul rukou, zazněl strašlivý praskot, vrch rozletěl se na nesčíselné množství kousků a kovkopkové s ustrnutím zřeli před sebou rovinu. S vrchem zmizel i Magnus. Později nacházeli královi podaní kousky oné rudy, jež dosud přitahovala malé částky železa. Byla jich dohromady jen skromná hromádka. Většího ložiska rudy už nenalezli. V upomínku na kouzelníka říkali oné rudě Ruda Magnova, což později změnilo se v název Ruda Magnetová.
1: A bylo zase ráno, potůček bublal, blatouchy kvetly a nad vodou se ve slunci zablýskal váška. Všude byl klid a jas, ale pavouček Pája neměl stání. Každou chvilku vybíhal z pavučiny a poslouchal, odkud se ozve bzuchot dunajského komára Pišty, se kterým se včera seznámil. Moc rád by se dověděl, jak Pišta pořídil u té boubelaté paní, co bydlí v chatě za lesem. Jenže Pišta se nevracel. Kam ti mouchy uletěly, pojď k nám, volal na něj strýček sekáč z větví vedlejšího smrku. Měl už kolem sebe plno malých pavoučků a něco jim vyprávěl. Jeho zvučný hlas bylo slyšet až k Pájovi. Kde pak, milánkové, život není jen samé dobrodružství, musíte se také umět posadit a jen tak kolem sebe koukat, poučoval pavoučky. Pája přišel blíž a posadil se vedle svých bratránků a kamarádů. Třeba ty, Pájo, ukázal na něj strýček. Rozhlídni se kolem a řekni nám, co vidíš. Pája se rozhlížel poctivě a odpověděl taky poctivě. Nic. Strýček se zavrtěl v pavučině. Asi špatně slyším. Co vidíš, když se tak kolem sebe šťastně rozhlídneš? Pája nechtěl lhát a tak zase řekl, že nic zvláštního. A strýček sekáč rozhazoval nohama a skákal, až si potrhal pavučinu. Nic, nic zvláštního, rozčiloval se. A co to modré nebe? Co ten zelený mech? A co blatouchy u potoka? A co ty vášky nad vodou? Jmenoval toho ještě mnohem víc. A protože se opravdu rozlobil, poslal páju pryč. Z našeho raního rozjímání, jak řekl. Pájovi bylo nevesele. Loudal se bez cíle a když zafoukal větřík, nechal se volně poponášet. Tak se dostal až na kraj lesa, docela blízko k chatě, kde bydlela ta paní, co neměla ráda pavouky. Vylezl si na pařízek a v tom kolem něho něco probzučelo. Bzzk! Servus! No, ovšem, byl to komár Pišta. Vypadal mnohem líp než včera. Už nebyl vyzáblý, tělo měl jako soudeček. Ahoj, zaradoval se pája. Tak jak ses měl? Jak bylo na chatě? Bohovsky, volal komár. To byly hody. Teď se bohužel musím vrátit domů do komárna, ale určitě se vrátím. Servus, kamaráde. Pišta odletěl a pájovi se hned zastesklo. A když už byl v tom stýskání, vzpomněl si na nešťastné pavoučky, co žijí v podnájmu na chatě, odkud je jejich majitelka vyhání koštětem. A ta starší boubelatá paní právě vyšla ze dveří. Pája ji viděl docela zblízka. Vypadala nevyspale a jaksi opuchle na tváři měla čerstvé štípance jako nejspíš jako od komára. Vyběhla po pěšině směrem k vesnici, ale okno nechala otevřené. Když zmizela v ohbí cesty, dostal pája nápad. Bude stejný hrdina jako komár z komárna. Vrazí do chaty a osvobodí zajaté pavoučky. Vysoukal se otevřeným oknem do předsíně. U stropu a v rozích stěn zbylo ještě pár pavučinek. Jedna byla opuštěná a tak se v ní postavil a volal tím nejsilnějším hlasem: kamarádi, jsem pája, pavouček z lesa a vím, jak tady trpíte. Jen se rozhlídněte kolem sebe, co vidíte? Pár pavoučků se probudilo a ptalo se navzájem, co se děje. Třeba ty, ukázal pája na zaprášeného pavoučka v rohu síně. Rozhlídni se a řekni všem, co vidíš. Pavouček udíveně koukal kolem sebe. Nic, řekl nakonec a všichni přikývli. Pája zajásal, poskakoval v chatrné pavučince a křičel na celé kolo. Správně, nic, a proto pojďte za mnou, dovedu vás do lesa. A co uvidíme v lese? Zeptal se rozmrzele starý pavouk. Modré nebe, zelený mech, blatouchy u potoka a vášky nad vodou. A co mouchy? Zeptal se znovu starý pavouk. Mouchy tam máme ohromně zdravé a pořád čerstvé, řekl pája vítězně. Pojďte se mnou a budete se mít bohovsky. Po krátké poradě se z okna spustilo asi 10 nejodvážnějších. Vedl je starý pavouk. Ale už kousek za chatou zastavil a začal se nespokojeně vrtět. Co to tu tak protivně svítí? Pájovi chvíli trvalo, než se dovtípil, co se starochovi nelíbí. No to je přece sluníčko, zvolal. No tak ho vypni, zabručel pavouk. Bolí od toho oči, správný pavouk se má držet v šeru a v chládku. To je pravda, volali zaprášení pavoučci. Starok zase ušel pár metrů a celá skupina se pohnula za ním. Nízko nad pasekou proletěl hbitý ptáček a v letu sezobl tučnou mouchu. Co to bylo? Vylekali se pavoučci. Jiřička, poučil je pája. Krade nám mouchy, hulákal starý pavouk. To je pravda, zlobili se zaprášení pavoučci. A co je tohle za osklivé zvíře? Staroch ukazoval k tůnce, kde seděla žába. Seděla na břehu jako socha, najednou kolem ní proletěla moucha a chňap! Žába ji blesku rychle chytila do tlamy a spolkla. To je ropucha, vysvětloval pája. Není zrovna krásná, ale pavouků nic neudělá. Jak to, že neudělá? Krade naše mouchy. Staroch se rozčiloval, brumlal a točil se na místě. A najednou se obrátil ke svým věrným a zavelel: Hoši, čelem vzad, život v lese to není nic pro nás. My jsme pavouci domácí. To je pravda, řekli zaprášení pavoučci a courali se zase zpátky na chatu, kde jim mouchy kradla jenom mucholapka. A tak se s páji nestal pavouček osvoboditel. Ale za to měl celou cestu domů k zelenému smrku a bublajícímu potůčku o čem přemýšlet.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Milá Minko, jistě jsi pozorovala jedno, že všichni strejdové, až na mne, mají vážné vady. Nejvíce je ovšem postižen strýček Arno, nejenom, že se pořád kartáčuje a češe, on ke všemu ještě lže jako cikán. Netvrdil ti, že skočil na lyžích 200 kilometrů? No, tvrdil, že ano, no. A vidíš, skočil sotva 140 kilometrů, 60 si přilhal. Vůbec bych se nedivil, kdyby ti taky nalhal, že vyhrál v naší velké krmítkové sázce. Znám ho jako své boty, vždyť máme chalupy vedle sebe. Celou zimu krmím na chalupě ptáčky. To by například strejda Aleš nedělal. Ten ptáky nekrmí, pouze je jí. Nejraději husy, kachny a krocany. Co se nedá jíst, o tom tvrdí, že je to škodná. Strýček Roman ptáčky krmí, ale ne z lásky. Krmí je tak, aby dostali ledvinové kamínky nebo srdeční vadu, no, aby je pak mohl operovat. Aby si na nich nacvičil transplantace. Víš, co je to transplantace? To přišiješ člověku do těla ledvinu druhého člověka, nebo srdce, nebo prostě něco. Strýček Roman přišil jedné síkorce do krku kohoutí hlasivky a kohoutovi síkorčí. Kohout pak švitořil a síkorka kokrála. Strýček Arno ptáky nekrmil. Aby se od toho nezamazal. Loni je však krmil, protože se rád sází. Loni, když se přiblížila zima, jsem postavil krmítko před okna své chalupy. Strýček Arno krmítko spatřil a řekl: tak malé, to k tobě lítají tak malí ptáčci? Vsaď se, že větší a vzácnější přiletí na mé. O co? Zeptal jsem se. O kartáč na vlasy. Arno se sází hlavně o parádu, o kartáče, zrcátka, kolínské vody nebo o stříbrné knoflíčky do košile. Plácli jsme si. Druhý den postavil před své okno svoje krmítko. Bylo větší než psí bouda. Uneslo by nejen síkorku, nýbrž i vepře, kdyby si přiletěl klofnout. Potom natáhl ze své chalupy ke mně telefon, abychom se mohli domluvit, co ke komu přiletělo. Jen ho natáhl, spustil se sníh. Pověsili jsme na budky lůj. Do krmítka jsme nasypali krmení. Za chvíli se krmítka jen vařila. Přiletěly síkory, koňadry, modřinky, bavky a úhelníčci. A taky vrabci a kosy. Po obědě volal Arno: mám tu brhlíka. Jenže mě přiletěla červenka. Ta má být v zimě v teplých krajích. Přiletěl zvonek, volal zase Arno. A mne navštívil strakapůt a pěvuška modrá. Pěvuška má být taky spíš v teplých krajích. Takže když se setmělo, přinesl mi Arno kartáč na vlasy. Uznal, že červenka, pěvuška a strakapůt jsou vzácnější než zvonek a brhlík. Vsaď se, že zítra přiletí vzácnější ptáci na moje krmítko, řekl mi. O co? O frotežupan. Plácli jsme si. Třeba, že nemám župan z froté látky. Arno odešel, ale potutelně se usmíval. Ráno se v jeho krmítku černalo něco pořádného. Co to je? Volal jsem Arnovi.
1: Byl to kocour. Arno se strašně rozuřil. Aby vyhrál župan, nalíčil na krmítko vepřovou kotletu. Aby přiletěl jestřáb. Teď však měl po kotletě, vzal hůl a hnal kocoura 6x okolo chalupy. Stoj a ruce vzhůru, hulákal pořád. Při 7. okruhu došli kocourovi síly. Posadil se a zdvihl tlapky nad hlavu. Ukradl si kotletu, budeš pikat, křičel Arno. A strčil kocoura do klece po kanárovi. Pak ho postavil na krmítko místo kotlety. Do hodiny přiletěl jestřáb.
3: No, mne to pohněvalo. Krmení je přece krmení a ne návnada. Kdo chce, ale kam, pomozme mu tam.
1: Šel jsem do krámu a koupil ksaverovské kuře. Položil jsem ho na krmítko. Před půlnocí mi na budce seděl vír. A vír je vzácnější než jestřáb. Vsaď se, že dnes přiletí na mé krmítko vzácnější pták než na tvé. O co, řekl jsem, o škodovku. Plácli jsme si. Arno odešel a potutelně se usmíval. Nastartoval vůz a odjel do zoologické zahrady. Věděl, že jim tam občas zdechne bizon. Já přinesl z rybárny košík ryb. Ty jsem vysypal na krmítko, když Arno přijížděl, seděl mi na budce kormorán, statný jako husa. Arno přivezl na zahrádce zdechlého bizona, hodil ho na krmítko a do večera tam měl 3 kondory. Každý měl rozpětí křídel přes 3 metry. Tady máš škodovku, řekl jsem, ale vsaď se, že zítra přiletí na moje krmítko vzácnější pták než na tvé. O co? Zase o škodovku. Plácli jsme si. Arno se však potutelně usmíval. Ráno mu přistál u chalupy vrtulník. Arno do něj hodil nůši a odletěl. Vrátil se a v nůši měl obrovskou kytici. Kytici krtičníku. Tu vysypal na krmítko. Krtičník má květy trošku jako hledík. Nebo jako náprsník. Jejich nektarem se živí kolibříci zlatí. A skutečně, než jsem se rozkoukal, vířilo jich tam hejno. Požádal jsem Arna, ať mi půjčí mou prohranou škodovku. Zajel jsem s ní do chuchle a na hlubokou. V chuchli jsem koupil koňskou kůži a točený salám. Na hluboké jsem koupil rytířské brnění. Brnění jsem vycpal salámem, pak jsem ho zašil do kůže jako rytíř balát ve starých pověstech českých. Ten tak zašil rytíře Bruncvíka pod Jantarovou horou. Hodil jsem koňskou kůži i se salámem v brnění na krmítko. Za chvilku se obloha zatměla. Nad chalupou mi kroužil pták noh.
4: Hleďme, hleďme, zase Bruncvík v koňské kůži, zaskřehotal,
1: sletěl na krmítko, vzal do pařátu koňskou kůži s domnělým Bruncvíkem a odletěl.
3: Samozřejmě, že pták noh je vzácnější než kolibříci. Vyhrál jsem tedy svou škodovku naspátek. A strýček Arno se už nikdy se mnou o nic nesázel.
0: 6. den byl v čudu. Zbýval už jen jeden. 1 den a 1 strejda. Strýček Aleš. O čem mi budeš povídat ty? Ptala se Minka zvědavě.
5: O Aljašce ti nepovídal nikdo?
0: Ne.
5: Taky tam nikdo nebyl.
0: A ty jsi tam byl?
5: Ovšem, že ano. Já tam rýžoval zlato.
6: To nebylo teda nic moc. Ale já jsem si teďka sám a dočista bez úschovny a bez počítače vzpomněl na jeden sen, ve kterém se mi taky motal ten náš zajíc, jenže tam byl jako pes.
7: Tak co teda byl? Zajíca nebo pes?
6: Už zase začínáš? Já jsem ti taky pořád neskákal do řeči. A to jsem mistr ve skoku.
7: Tak promiň, já už nebudu. A o čem je ten sen?
6: To se nedá jen tak říct. O čem? O všem možným. Ono je to v něm všechno pořádně pomíchaný. Protože je to o našem zajíci a o našem lese, ale taky zase o džungli a o opicích. Víš vůbec, co je to džungle?
7: Jasně, že vím. Tropický prales.
6: No, všude samý stromy a liany a opice a papouškové a hadi. A já byl v té džungli jako Tarzan. Víš, co je to Tarzan?
7: No, nějaká opice, ne?
6: Depak, to je člověk, který ale umí všechno jako opice. Šplhat, skákat po stromech a tak podobně. A už o tom bylo pár filmů, o takových Tarzanech. Jenže vždycky to byli zdivočelí lidi. A tohle byl první případ, kdy Tarzan byl pes.
7: Jú, a taky je to film?
6: Zatím ne, povídám ti přece, že se mi to jenom zdálo.
7: Ale mohl by bejt.
6: No to víš, že jo, třeba někdy bude. Jenom nevím, kde by sehnali takovýho maxipsa, který by uměl tak parádně šplhat po stromech, jako já v tom snu. Umí si vůbec představit, jak skáču ledně z větve na větev?
7: Ne, to teda neumím. To by museli být ty větve šíleně silný, aby pod tebou nepraskly.
6: Ba ne, to byly úplně normální pralesní větve, ale já nebyl nějak normální. Já byl lehonký jak pírko, jako kdybych byl na měsíci.
7: No, na měsíci je člověk 6x lehčí.
6: No vidíš, a ve snu může být člověk až 100x lehčí. A pes samo sebou taky. To jsem třeba skočil z jednoho stromu na druhej, tam jsem se jenom odrazil, jako na trampolíně, a už jsem zasletěl dál. No, a pak jsem se taky jednou odrazil a letěl jsem pořád dál a dál a už jsem na žádný strom nepřistál. No zkrátka, já jsem se vznášel jako pták, vidíš, a nepotřeboval jsem k tomu žádnou husu ani tramvaj. Prostě jsem jen tak mával tlapama, jako když se plave, a byl jsem lehkej jak badmintonový míček. Jo, no to ti, Ájo, byla nádhera.
7: No, mně už se taky zdálo, že lítám sama, jen tak rukama.
6: No, mně bylo děsně fajn, jenže pak jsem najednou dole pod sebou zahlíd tábor pytláků a zaslech jsem, jak se domlouvají na nosorožce. Tak to teda ne, řekl jsem si. Nosorožec je chráněnej, pánové. A spustil jsem se střemhlav dolů, jako to dělá skřivánek nebo káně, a udělal jsem na ty pytláky nálet. Dal jsem každému parádní direkt na bradu, až zapadly pouši do bláta a pušky jsem hodil za nima. Jenže jednu jsem si jako nechal, hodil jsem si přes rameno, jako to dělá náš myslivec. A začal jsem stoupat úplně kolmo vzhůru, zrovna jako vrtulník. Jenže bez toho větru a rámusu šlo to úplně bez námahy. Vylícem až nahoru, nad prales, pěkně lehonce jsem začal plachtit k nějakým vodopádům.
7: Teda, to musel být pohled, veliký pes, který lítá nad pralesem a na zádech má pušku, teda.
6: No, a k tomu jsem si ještě zpíval. Jenže potom najednou mě něco jako zatáhlo za nohu. Já spadnul dolů, ale už tam zase nebyla džungle, nýbrž náš les za rybníčkem, a byla si tam jako ty, a já jsem ti říkal, že jdu s tou puškou na lov. A řekl jsem ti, že tebe sebou nechci.
7: Jo, ty jsi ale...
6: Holky se na lov neberou. A ty ses ani moc nevstekala. Jenom si mi řekla.
7: No dobrá, ale aspoň psa bys měl mít. Na lov se má chodit se psem.
6: Jakýho psa? Jakýho psa, prosím tě? Já jsem přece pes.
7: No jo, ale teď jsi jako lovec. A když jsi jako lovec, měl bys mít psa.
6: No, a najednou od někud přifrčil náš zajíc a hned se troufale nabízel.
7: No tak já budu jako pes.
6: Řekl jsem, že teda jo, a šli jsme na lov. U rybníka povídám zajícovi. Hele, teďka mi běž tamhle vystavit kachny, jo?
7: No jo, ale když já neumím štěkat.
6: No, já se ti divím. Mluvit umíš a štěkat ne? Tak je teda běž aspoň pošimrat.
7: No, neboj se, nějak to zařídím, aby vlítli.
6: Zajíc běhal kolem kachen jako divej, až je všechny vyplašil. A sotva se vznesli, namířil jsem do vzduchu, no ale hned jsem radši zavřel oči, protože střílení je mi vlastně úplně proti mysli. Žádnej pes přece nestřílí, to jenom lidi. No ale, že to bylo ve snu, tak jsem teda vystřelil. A pak jsem zajícovi řekl, aport. Víš, co to znamená?
7: No, to znamená upaluj a přines.
6: Zajíc upaloval, ale nepřines. Vrátil se s protáhlou klamou a povídá.
7: No, tak to já teda přinést nemůžu.
6: Jak to?
7: No, teda ona to není kachna, co si střelil. Ono je to práškovací letadlo.
6: No vážně, už jsem to taky viděl, jak se ten pilot snáší na padáku k zemi. V rukou drží pytel s nějakým tím práškem a pořád svědomitě sype.
7: A spadnul do rybníka, viď?
6: Ne, spadnul na bejka. Ten se splašil a začal běhat po polích kolem dokola a ten pilot mu seděl za krkem a pořád svědomitě rozhazoval prášek. Zařekl jsem se, že na kachny už střílet nebudu. A ten chytrák zajíc povídá.
7: Hele, víš co? Střílej jenom na to, co má parohy. To bude jistější.
6: A za křovím se zrovna v tu chvíli nějaký parohy ukázaly. Tak jsem do nich prásknul.
7: Ju, a co jsi složil?
6: Složil. Nesložil jsem nic. Já jsem trefil myslivnu. Ty parohy tam měly nad dveřma. Z těch dveří hned vyběh hajný a hnal se po mně. Tak jsem na něj namířil pušku a řekl jsem. Pardon, já nerad. Hned to uznal. Dal ruce nad hlavu a zacouval zpátky do hájovny.
7: Teda, já už si s tebou napsal nehraju.
6: Řekl zajíc a v tu chvíli se změnil v hrocha.
7: Ju, zajíc v hrocha? Co by dělal u našeho rybníka hroch?
6: No to už přece zas nebyl náš rybník, nýbrž bažinatá řeka někde v džungli. Všude kolem plno krokodýlů a všichni hrozně mečeli.
7: Krokodýl přece nemečí.
6: No to vím taky, že krokodýl není koza, no ale tyhle mečeli. Tak já jsem si sedl na toho hrocha. Pěkně jsem ho pobídnul jako koně a hroch se mnou upaloval k domovu.
7: Hroch přece neumí upalovat, hroch se jen tak courá.
6: No, to by se zdivila, jak upaloval. Za chvilku jsme byli z té džungle doma.
7: To muselo být fajn, když jsi přijel domů na hrochovi. Vidělo tě hodně lidí.
6: No, kdo říká, že jsem přijel na hrochovi? Když jsme přijeli domů, tak už to zase nebyl hroch, nýbrž motocykl. A já už jsem neměl na rameni pušku, nýbrž luk. A ty ses mě jako zeptala, co jsem střelil. No, zeptej se mě schválně.
7: Tak, co jsi střelil, fíku?
6: Letadlo a myslivnu. A potom jsem taky ještě střelil tu brokovnici. Střelil znamená prodal. Jenže já ji vlastně neprodal. Já ji jenom vyměnil za luk a 4 šípy a budu se učit střílet do terče. To je daleko lepší. Aspoň přitom nemůžu nikomu ublížit.
7: To teda byl vážně divokej sen. Hele, a taky jsi mi slíbil, že budeš vyprávět, jak se ti zdálo o té pohádkové zemi. Fíku, jak to bylo?
6: No, to už je zase jiný sen. Je, a ten já si ani pořádně nepamatuju. Tak zase, víš co, tak zase zapneme Alberta a necháme to na úschovně a na počítači.

dat, pak s vámi řečí rybí, budu si povídat.

0: Tatínko?
1: Ano?
0: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
1: Kterého myslíš?
0: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
1: No, to já...
0: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
1: Jo, tak to byl pštros.
0: Špros?
1: Pštros.
0: Pštros?
1: No, ano.
0: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
1: Ach, jo.
0: A bábinko?
1: No, co je zase?
0: Co je ten pštros? Zač?
1: No, to je obyvatel Afriky.
0: No, nazdar!
1: Co je?
0: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
1: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
0: Mohla.
1: Ale nemohla.
0: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
1: A to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
0: Zvířat? Snad ptáků, ne?
1: No, ještě ptáků, no. Když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším. Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
0: No.
1: No?
0: No. I tak třeba 5 slonů.
1: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
0: Že je velký.
1: No a?
0: A tlustý.
1: A?
0: A má silnou a vrásčitou kůži.
1: A proč?
0: Protože se špatně žehlí.
1: Ale děti brepto, je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
0: Aha.
1: A Máničko?
0: No.
1: Nech už těch hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
0: Co bych tam dělala?
1: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
0: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
1: A co?
0: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
1: A proč na ten jih odlétají? Aha.
0: Protože pěšky je to daleko. Aha.
1: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
0: To nevím.
1: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
1: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
2: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
1: Sláva,
0: jásal profesor.
2: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
1: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
1: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
3: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
1: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
4: O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají. Ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu.

Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvíčí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smyčce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jakoby sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla. Ne. Já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Cesta vedla tmavým lesem, ale kočárek zářil jako plamen. Najednou se z lesa vyrojili loupežníci. Zář z kočárku jim padala do obličeje, až zrak přecházel. Zlato, zlato, volali. Zastavili koně a vytáhli malou Gerdu z vozu. Je tlustá, je pěkná, je vykrmená oříšky, řekla stará baba loupežnice s dlouhým ježatým vousem a obočím přes oči splývajícím. Dobrá pečinka jako z vykrmeného jehňátka. To si pochutnáme. Vytáhla svůj blýskavý nůž, až se zacpitil. Ach, šla z ní hrůza. Au! Vzkřikla v tom baba. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech a která byla náramně divoká a nespůsobná, kousla ji do ucha. Ty ohyzná ropucho, zvolala matka a pustila Gerdu. Ať si se mnou hraje, křičelo loupežnické děvčátko. Ať mi dá svůj rukávník, své krásné šaty a ať spí vedle mne v postýlce. A kousla po druhé, až baba loupežnice vyskakovala do výše a otáčela se kolem. Všichni loupežníci se smáli a říkali, hleďme, jak tančí se svou ropuchou. Já chci do kočárku, volalo loupežnické děvčátko. A co poručilo, to se muselo stát. Tak bylo rozmazlené a tvrdohlavé. Sedli si s Gerdou do kočárku a jeli cestou necestou hlouběji do lesa. Loupežnické děvčátko bylo tak velké jako Gerda, ale silnější a mělo temnější pleť. Oči mělo úplně černé a dívalo se jimi téměř smutně. Vzalo malou Gerdu okolo pasu a pravilo, nezaříznu tě, dokud se na tebe nerozhněvám. Zajisté si nějaká princezna. Nikoli, řekla malá Gerda a vypravovala všechno, co prožila a jak má velmi ráda Káje. Loupežnické děvčátko se na ní dívalo velmi vážně, pokyvovalo trochu hlavou a řeklo, oni tě nezaříznou, ale když se na tebe rozhněvám, udělám to sama. Osušilo Gerdě oči a strčilo obě ruce do rukávníku, který byl velmi jepký a v němž bylo tak teplo. Tu se kočárek zastavil. Byli na dvoře loupežnického zámku. Dnes v noci budeš spát se mnou u všech mých zvířátek, řeklo loupežnické děvčátko. Dostali jíst a pít a šli potom do jednoho kouta, kde byla rozestřena sláma a pokrývky. Nahoře sedělo na bydlech a laťkách asi 100 holubů a jak se zdálo, holuby spaly. Ale přece se trochu otáčeli, když děvčátka přišla. Ti všichni jsou moji, řeklo loupežnické děvčátko. Pak chytilo nejbližšího holuba, drželo jej za nožičky a hýbalo jim, až zamával křídly. A tadyhle je můj mazánek. Loupežnické děvče táhlo za parohy soba, který měl okolo krku lesklý mosazný kruh a byl uvázán. Toho musím také držet zkrátka, sice by utekl. Každičký večer jej lechtám na krku ostrým nožem a toho se on bojí. A děvčátko vytáhlo dlouhý nůž ze skuliny ve zdi a jezdilo jim sobovi po krku. Ubohé zvíře tlouklo kolem sebe a loupežnické děvčátko se smálo. Potom táhlo Gerdu sebou na lože. A nůž míváš u sebe, i když jdeš spát? Ptala se Gerda bázlivě. Spím pokaždé s nožem, pravilo loupežnické děvčátko. Nikdy nevíme, co se může stát. Ale vypravuj mi ještě jednou, co jsi mi vypravovala dříve o malém Kajovi a proč jsi vyšla do širého světa. A Gerda vypravovala od začátku. Lesní holuby přitom vrkali nahoře v kleci a ostatní holuby spali. Loupežnické děvčátko ovinulo ruku Gerdě okolo krku, v druhé ruce drželo nůž a spalo, až hlasitě oddychovalo. Ale Gerda nemohla zamhouřit oči, neboť nevěděla, zdali zůstane naživu. Loupežníci seděli kolem ohně, zpívali a popíjeli a baba loupežnice metala kozelce. A našemu děvčátku přebíhal mraz po těle, když se na to dívalo. Tu pravili lesní holuby. Kru, kru, kru, kru. My jsme viděli malého Káje. Bílá slepice nesla jeho sáňky a on seděl ve voze sněhové královny, která jela do lesa nám nad hlavou, když jsme leželi v hnízdě. Dechla na nás mladé i zemřeli všichni, kromě nás dvou. Co to povídáte, vy tam nahoře, volala Gerda. Kamže jela sněhová královna, víte něco o tom? Jela patrně do Laponska, neboť tam je stále sníh a led. Jenom se zeptej soba, který stojí uvázán na provaze. Je tam led a sníh, je tam krásně a dobře, pravil sob. Tam můžeme volně poskakovat po velkých lesklých údolích. Tam má sněhová královna svůj letní stan, ale její pevný zámek je nahoře blízko severní točny na jednom z ostrovů, které se nazývají Špicberky. O, Káji, můj malý Káji, vzdychla Gerda. Lež klidně, řeklo ze spaní loupežnické děvče, sice ti vrazím nůž do břicha. Ráno Gerda vypravovala všechno, co jí lesní holuby řekly. Loupežnické děvčátko se přitom tvářilo velmi vážně, pokyvovalo hlavou a pravilo. To je jedno, to je jedno. Víš, kde je Laponsko? Ptalo se soba.
1: Kdo pak by to měl lépe vědět, nežli já? Pravilo zvíře a oči mu zářily. Vždyť jsem se tam narodil a tam jsem byl vychován. Tam jsem skákal po sněhových pláních. Poslyš, řeklo loupežnické děvče Gerdě. Jak vidíš, všichni naši muští odešli. Ale matka, tu ještě je a zůstane zde. Ale ráno se vždycky napije z velké láhve a pak si na chvilku zdřímne. Potom ti něco udělám pro radost.
0: Když se pak matka napila ze své láhve a trochu si zdřímla, šlo loupežnické děvčátko k sobovi a pravilo.
1: Měla bych vlastně náramnou chuť ještě mnohokrát tě polechtat ostrým nožem po krku, protože pak vždycky tak hezky vypadáš. Ale to je jedno. Uvolním tvůj provaz a pomohu ti ven, abys mohl utíkat do Laponska. Vezmi nohy na ramena a dones tuto holčičku do zámku sněhové královny, kde je její kamarád. Slyšel jsi bez tak, co vypravovala, vždyť hovořila dost nahlas a ty pokaždé posloucháš.
0: Sob vyskočil radostí do výše. Loupežnické děvče na něj posadilo Gerdu a bylo tak prozíravé, že jí k němu pevně přivázalo, ba ještě jí dalo místo sedla malou podušku.
1: To je dobře, pravilo. Tady máš svoje střevíčky, neboť tam bude zima. Ale rukávník si nechám, je příliš hezký. aby tě nezáblo do rukou, vezmi si ohromné rukavice mé matky. Budou ti sahat až k loktům. Oblekni si je. Tak. A nyní máš ruce jako moje ohyzná matka. Gerda plakala radostí. Ten tvůj pláč nerada vidím, řeklo loupežnické děvčátko. Nyní se máš právě vesele dívat. A tady máš dva bochníky chleba a šunku, abys neměla hlad.
0: Obě přivázalo dozadu na soba. Potom otevřelo dveře a zavolalo všechny velké psy dovnitř. Pak přeřízlo provaz svým nožem a řeklo sobovi, tak běž, ale dej pozor na děvčátko. Gerda vstáhla ruce s velkými rukavicemi k loupežnickému děvčátku a dala mu zbohem. Potom letěl sob cestou necestou přes hory a doly, skrze velký les a přes bažiny. Utíkal, jak mohl. Vlci vyli a havrani křičeli. Co chvíli se na nebi zablísklo, až celý obzor hořel jako v červených záplavách. To je moje stará severní záře, pravil sob, hleď jak svítí. I běžel ještě rychleji ve dne v noci. Chléb již byl sněden a šunka také, když se dostali do Laponska. Šestá pohádka Laponka a Finka. Zastavili se před náramně chatrným domem. Střecha mu sahala až k zemi a dveře měl tak nízké, že chtěl-li někdo ven nebo dovnitř, musel lézt po břiše. Nikdo nebyl doma, kromě staré Laponky, která smažila ryby na olejové lampičce. Sob ji vypravoval Gerdin příběh, ale dříve svůj vlastní, neboť se mu zdál mnohem důležitější. Gerda byla zimou tak skřehlá, že ani nemohla mluvit. Ach, vy ubožátka, řekla Laponka, to musíte ještě běžet daleko, na 100 mil odtud, do Finska, neboť tam přebývá sněhová královna v létě a zažehuje každičký večer modré světlo. Napiši několik slov na sušenou rybu, neboť papír nemám. Odevzdejte to tam nahoře mé známé Fince a ta vám poradí lépe nežli já. Když se Gerda ohřála, najedla a napila, napsala Laponka několik slov na sušenou rybu. Upozornila Gerdu, aby dopis dobře uschovala a potom ji opět dobře přivázala na soba. Ten se dal zase do běhu. Na nebi se opět blízkalo a celou noc plála překrásná modrá severní zář. Tak se dostali do Finska a zaklepali u oné Finky na komín, neboť její stavení nemělo ani dveře. Uvnitř bylo horko, takže Finka chodila skoro úplně nahá. Byla maličká a náramně špinavá. I hned svlékla malou Gerdu a zula jí botky a rukavice, aby jí nebylo příliš horko. Potom položila sobovi kus ledu na hlavu a čtla, co bylo napsáno na sušené rybě. Čtla to třikrát, až to uměla z paměti. Potom hodila rybu do hrnce, neboť se ještě dala dobře jíst, a Finka nikdy nic nepohodila. Pak jí sob vypravoval nejprve svůj příběh, potom příběh malé Gerdy. Fince svítili oči, ale neřekla nic. Jsi velmi chytrá, pravil sob, a já vím, že dovedeš svázat všechny větry světa jedinou nití.
1: Rozváželi lodník jeden uzel, dostane dobrý vítr. Rozváželi druhý, zavane to prudce. A rozváželi třetí a čtvrtý, zaburácí takový vichr, až se lesy vyvracejí z kořenů. Nechtěla bys dát tomuhle děvčátku nápoj, kterým nabude síly 12 mužů, aby přemohlo sněhovou královnu? Síly 12 mužů, zasmála se Finka, to by toho asi spravila. I šla potom k jakési poličce, vyndala odtud kus černé zbalené kůže a rozbalila ji. Byla na ní napsána podivná písmena a Finka čtla, až jí pot stékal po čele. Avšak sob opět prosil velmi naléhavě za Gerdu a ta se dívala tak prosebnýma očima, plnýma slz, že Finka začala zase svítit očima. I zatáhla soba do kouta a šeptala mu, kladouc mu čerstvý led na hlavu. Malý Kaj je opravdu u sněhové královny. Má tam všeho podle libosti, nač si jen vzpomene. A myslí, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Ale to je tím, že mu vlétla střepina skla do srdce a kousíček do oka. Ty je nutno nejprve vyndat, sice se nikdy nestane opět člověkem a sněhová královna nad ním podrží svou moc. Ale co pak nemůžeš dát malé Gerdě něco, čím dostane moc nade vším? Nemohu jí dát větší moc, než již má. Což nevidíš, jak je tato její moc veliká? Nevidíš, jak lidé a zvířata jí slouží? Jak se pěšky a k tomu bosa dostala tak daleko do světa? My jí nemusíme dávat moc, ta tkví v jejím srdci. Spočívá v tom, že ona je rozkošné, nevinné dítě. Nedostane-li se sama k sněhové královně a nevyndá-li sklo z oka malého Káje, nemůžeme jí pomoci. 2 míle odtud začíná zahrada sněhové královny. Dones tam tu dívčinu. Posaď ji k velkému keři s červenými jahodami, které rostou ve sněhu. Nezdržuj se a pospěš zase zpět. I zvedla Finka malou Gerdu na soba a ten pak utíkal, jak nejrychleji dovedl. No, vždyť nemám své střevičky, vždyť nemám své huňaté rukavice, volala malá Gerda. Spozorovala to, když jí začalo zápst. Ale sob si netroufal se zastavit. Utíkal, až přiběhl k velkému keři jahod. Tam složil Gerdu a políbil ji na ústa. Přičemž mu kanuli po tvářích slzy velké jako hrachy. Potom ubíhal zas, jak dovedl, zpět. Ubohá Gerda tu stála bez střevíčků a rukavic uprostřed mrazivého ledového Finska. I rozběhla se dále, jak jen mohla. Náhle k ní přicházel celý šik sněhových vloček. Nepadali z nebe, neboť to bylo docela jasné a svítilo severní září. Nýbrž pobíhali po zemi. A čím více se blížili, tím byli větší. Gerda si ještě pamatovala, jak hezké byly sněhové vločky pod zvětšovacím sklem. Ale zde vypadaly docela jinak. Byly velké, živé a strašlivé. Byly to přední stráže sněhové královny. Měli nejpodivnější postavy, některé vypadaly jako oškliví velcí dikobrazy, jiné jako spletence hadů, kteří bystrkují hlavy, a jiné jako tlustí medvídkové se zježenou srstí. Všechny sněhové vločky svítily bělostí, všechny byly živé. I začala se malá Gerda modlit. Bylo zima, že viděla svůj dech vycházející z úst jako pára,
0: která se stále zhušťovala a brala na sebe podobu malých, jasných andělíčků. Ti rostli a rostli, jakmile se dotkli země. A všichni měli přilbu na hlavě a oštěp a štít v rukou. Množili se a množili. A když Gerda skončila modlitbu, byli jich kolem celý šik. Bodali oštěpy do strašlivých sněhových vloček, až je roztříštili v tisíce kusů. A malá Gerda šla docela bezpečně a vesele kupředu. Andělé ji hladili nohy a ruce, takže již tolik necítila, jak je zima. A šla rychle vpřed k zámku Sněhové královny. Ale nyní se nejdříve podíváme, jak se dařilo Kájovi. Nemyslil vůbec na malou Gerdu a tím méně tušil, že ona stojí před zámkem. Sedmá pohádka o tom, co se dálo v zámku Sněhové královny a co se přihodilo potom. Stěny zámku byly z poletujícího sněhu a okna a dveře z řezavého větru. Bylo tu nasta sálů, všechny tak, jak je sníh navál. Největší se táhl na mnoho mil. Všechny byly osvětleny severní září a byly náramně velké, ale prázdné a ledově chladné a zářivé. Nikdy sem nepřišlo ani tolik veselí, jako bývá na plese medvědů, když jim vichr k tomu hraje a ledoví medvědi chodí po zadních nohách a chovají se vybraně. Nikdy se tu nekonaly hry se zástavami a vyplácením, ba nebyly tu ani kávové schůzky bílých liščích slečinek. Prázdno a zima bylo ve velkých sálech Sněhové královny. Severní záře svítila tak pravidelně, že bys mohl vypočítat, kdy bude svítit nejvíc a kdy nejméně. Uprostřed prázdného nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce kusů, ale každý kus byl přesně takový jako druhý, že to bylo opravdu umělecké. A uprostřed něho seděla Sněhová královna, když byla doma. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu a to, že je jediné a nejlepší na tomto světě. Malý Káj byl zimou celý modrý, ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť mu královna polibkem odčarovala pocit zimy a jeho srdce bylo takřka rampouchem. Chodil a tahal několik ostrých, plochých ledových ker, které přerozmanitě skládal, neboť z nich chtěl něco sestavit. Počínal si jako ostatní děti, když skládají dřevěné destičky ve všelijaké tvary. Kaj také sestavoval tvary a nejumělečtější z nich byla ledová hra rozumu. Zdálo se mu, že jsou ty tvary znamenité a důležité. To způsobovala ona střepina skla, jež mu tkvěla v oku. Kaj sestavoval rovněž tvary, které tvořily psané slovo, ale nikdy nedovedl sestavit slovo, které nejvíce chtěl, totiž věčnost. A Sněhová královna pravila, sestavíš-li to slovo, staneš se svým samostatným pánem a já ti dám celý svět a ještě pár bruslí. Ale on to nedovedl. Nyní odletím do teplých zemí, řekla Sněhová královna. Chci se tam podívat do černých kotlů.
1: těmi kotly myslila hory, chrlící oheň, sopky, Etnu a Vezuv, jak my jim říkáme. Trochu je pobělím, pravila, neboť to dělá dobře citrónům a vinné révě. Sněhová královna tedy odletěla a Kai seděl úplně sám v prázdném ledovém sále dlouhém mnoho mil. Díval se na ledové kry a přemýšlel a přemýšlel, až to v něm praskalo. Úplně tuhý seděl tiše, že by smyslil, že je na dobro zmrzlý. V tom právě vešla Gerda do zámku velkou branou zřezavých větrů, ale ona se pomodlila večerní modlitbu a větry se utišily, jako by chtěli usnout. A Gerda vstoupila do velkých, prázdných, studených sálů. Tu spatřila Kaje, poznala ho, padla mu okolo krku a zvolala: Káji, můj miláčku malý Káji, tedy jsem tě přece našla. Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný. I vytryskly Gerdě horké slzy, padaly mu na prsa, pronikly až k srdci, rozstavili rampouch a strávili střepinu zrcadla uvnitř. Kai se na ní podíval a ona zpívala píseň: vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. Tu vypukl Kai v pláč, plakal, až mu střepinka skla vypadla z oka, poznal Gerdu a jásal. Gerdo, miláčku, malá Gerdo, kde pak jsi byla tak dlouho a kde jsem byl já? I rozhlížel se kolem. To je zde zima a tak prázdno a všechno tak veliké. Kai se přivinul ke Gerdě a ona se smála a plakala radostí. Bylo to tak krásné, že i kusy ledu tančily radostí kolem. Když byli kusy ledu unavený a lehli si, tvořili právě ono slovo, o němž sněhová královna řekla Kájovi, že se staví-li je bude svým pánem a ona mu dá celý svět a k tomu ještě pár nových bruslí. A Gerda jej líbala na tváře, až opět rozkvetly. Líbala mu ruce a nohy, až byl opět čilý a zdravý. Jen ať si sněhová královna přijde domů, jeho osvobození je tu napsáno zářivými rampouchy. I vzali se za ruce a šli z velkého zámku. Hovořili o babičce a růžích nahoře v podstřeší. A kudy šli, utišili se větry a zazářilo slunce. Když se blížili ke keři s červenými jahodami, stál tu sob a čekal. Měl s sebou mladou sobí samici, jejíž vemeno bylo plné. Dala oběma dětem své teplé mléko a políbila je na ústa. Potom oba soby odnesli Kaje a Gerdu nejprve k Fince, kde se ohřáli v její horké světnici a poradili se s ní o zpáteční cestě, a potom k Laponce, která jim ušila nové šaty a upravila sáně. A sob a mladá sobí samička poskakovali a utíkali s nimi až na hranice země. Tam, kde vyhlížela první zeleň, rozloučili se děti se sobí a s Laponkou. S Bohem, řekli si navzájem. První ptáčkové začali cvrlikat a les měl zelené pupence. Z lesa vyjela na krásném koni, kterého Gerda znala, byl kdysi připřážen k zlatému kočárku, mladá dívka se zářivě červenou čapkou na hlavě a s pistolemi po boku.
0: Byla to loupežnická dívka, kterou omrzelo být doma i chtěla nejprve na sever a později jiným směrem podle toho, co jí napadne. Poznala hned Gerdu a Gerda poznala ji. To bylo radosti. Jsi ty ale chlapík a dovedeš se potulovat, řekla malému Kájovi. Ale ráda bych věděla, zasloužíš-li, aby někdo pro tebe běžel až na konec světa. Ale Gerda jej pohladila po tvářích a ptala se po princi a princezně. Ti odjeli do cizích zemí, pravilo loupežnické děvčátko. A Vrána také, ptala se malá Gerda. Vrána je mrtvá, odvětilo děvčátko. Její krotká přítelkyně osiřela a nosí černý pásek okolo nožičky. Ale teď mi povídej, jak se daří tobě a jak ses dostala ke Kájovi. A oba, Gerda i Kaj, vypravovali. A byla tam papírová zem a vy jste se propadli až sem, řekla loupežnická dívka, když dokončili. I podala jim oběma ruku a slíbila, že pojede-li někdy jejich městem, zajde k ním na návštěvu. Potom jela dále do širého světa. Ale Kaj a Gerda šli ruku v ruce a kudy kráčeli, bylo krásné jaro s květinami a zelení. Kostelní zvony vyzvánili a oni poznali věže velkého města, v němž bydleli. I šli do něho a rovnou k babiččiným dveřím po schodech do světnice. V té stálo vše na témž místě jako dříve a hodiny říkali tik-tak, tik-tak a ručičky se otáčely. Ale když procházeli dveřmi, spozorovali, že se stali dorostlými lidmi. Růže na římse kvetly a dosahovaly až do otevřených oken. Tu také stály obě dětské stoličky. Kaj a Gerda si sedli každý na svou a drželi se za ruce. Zapomněli na chladnou krásu u sněhové královny jako na těžký sen. Babička seděla v září božího sluníčka a čtla hlasitě z Bible. A Kaj a Gerda se dívali sobě navzájem do očí a náhle porozuměli staré písni. Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. I seděli tu oba dorostlí a přece děti. Děti srdcem. A bylo jaro. Voné, krásné jaro.

0: Celý rok Anče, Kuba a Hajný škudlili krejcár ke krejcárku a těšili se, jak si o jarmarku koupí telátko. Nejvíc Kubíček. Každého se vyptával, kdy už ten jarmark bude. Až jednoho dne řekla Anče: zítra. Večer si všichni sedli kolem stolu, Anče vyndala z truhlit na dvakrát převázaný uzlík a vysypala z něj ty odříkané, uškudlené krejcárky. Kubíček je rovnal do řad jako vojáky, ale do té poslední jeden chyběl. Tak, máme po radosti, vzdychla Anče, když tu Hajný sáhl do kapsy, vytáhl krejcar a tu poslední řadu dorovnal. To jsem měl na tabák, řekl skoro, jako by se styděl. A za čo teď koupíte? Staral se Kuba. Dobře věděl, že fajfka je to jediné, co si Hajný mohl v životě dopřát. Nasuším si maliní, usmál se Hajný. Přece kvůli mý mlsný hubě nepřijdete o té látko. Druhý den, ještě před slunce východem, vypravila Anče Kubu, Hajného i Kubíčka na ten slavný jarmark. A celé dopoledne za nic nestála. Pořád jen oknem vyhlížela, před vrata vybíhala, až se dočkala. Šli jako boží tělové procesí a vpředu Kubíček vedl strakaté telátko miloučké k zulíbání. Pojď sem, strakáčku, mazlí se Anče s telátkem jako s batoletem. Jaký pak strakáček, směje se Kuba, vždyť je to holka. Ale Kubíček moudře rozsoudí. Teď je strakáček a až vyroste, bude stračena. Strakáček si vesele poskočil a zabučil bú, což znamenalo, že s tím souhlasí. Jenomže to bú vzbudilo Trautenberka z poobědové dřímoty. Vyvalil se na zápraží, uviděl strakáčka a už to začalo. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kluzeis, Element, kdo vám to dovolil? Ale Anče není z těch, kdo by si nechal takovou radost zkazit. S dovolením, milost pane, jaký pak dovolování? Diví se jako na oko. Koupili jsme ho za svý. A pás budete na mým. A v zimě krmit mým senem, hulákal Trautenberg. Však já vám ukážu, kdo je tady pánem. Praskl dveřmi, až na střeše poskočili šindele. Ale pak, snad z té zlosti, dostal ohromný nápad. Tak hloupý však není, aby to šel hned vybubnovat. Ona, čím větší špatnost, tím těžší pokličkou se musí přikrývat. Když Anče přišla se svačinou, div, že jí mísa z rukou nevypadla. Trautenberg se usmívá jako měsíc v úplňku a řeči jeden med. Nic ve zlém, Anče, já proti telátku nic nemám, nevídáno, o trochu trávy. Až z něj bude kravička, přineseš mi hrníček smetany na košt. Anče, duše bezelstná, málem Trautenbergovi ruce zulíbala. Milost pane, řekla a hlas se jí vděkem až rozklepal. Každé ráno budete mít k snídani smetanu, že v ní bude lžíce stát, to vám slibuju. Chytla se, raduje se v duchu Trautenberg a ptá se jen tak, jako že si vzpomněl. A kde pak Kubíček pase? Anče se zarazila. Nezlobte se, milost pane, ale když jste ráčil být kvůli tomu pasení s prominutím jako prskavka, vyhnal na Krakonošovo. Tak, tak, řekl Trautenberg. U Krakonoše je lepší pasení. A teď běž, běž, potřebuju si zdřímnout. Ale nezdříma. Popadl kabát, klubouk a vytratil se humnama jako pšic. Zatím se na Krakonošově louce pásl strakáček a na mezi pod lískovým keřem vyřezával Kubíček dřevěný špalík. Ani si nevšiml, že už o pěknou chvíli pozoruje Krakonoš. Koukám, že by tě mohl ukrást i se strakáčkem, dobíral si Kubíčka. Co pak to vyřezáváš? Dědovi fajfku, chlubil se Kubíček. On si ji zaslouží. Kdyby nám nedal krejcar, co měl na tabák, nemohli bychom strakáčka koupit. To je od něho veliká oběť, uznal Krakonoš, sáhl do kapsy a podal Kubíčkovi váček naditý k prasknutí. Že mu to posílám, aby měl co do té nové fajfky, řekl a byl pryč. Kubíček mu nestačil ani poděkovat. Rychle se pustil do práce, ale najednou mu křivák zajel hluboko do dřeva a špalík byl na dva kusy. Musím do lesa pro nový, rozhodl se Kubíček. Přivázal strakáčka k lískové větvi a poručil. Pěkně se pas, já hned přijdu. A upaloval k lesu. Na tuhle chvíli čekal Trautenberg, který se krčil za lískovým keřem. Odvázal strakáčka a táhl ho za sebou. Ale strakáček jakoby tušil nepravotu, zapřel se všema čtyřma do země a ne sehnout. Já tě naučím, ty prvít strakatá! Stekal se Trautenberg, ulomil prut a přetáhl strakáčka po hřbetě. Ten se chudák tak lekl, že ani zabučet nestačil a šel poslušně za Trautenbergem. Trautenberg rázoval jako o život, už aby byl u řezníka a schrábl za strakáčka zlaťák. Možná dva, vlastně ani tři by nebyly moc, už za tu cestu. Ale slunce připalovalo, strakáček sotva nohama pletl a Trautenberg funěl jako měch. A tu proti němu kupec. Nikdo by v něm nepoznal Krakonoše. Z jarmarku? Vyptává se. Trautenberg sotva dechu popadá. K řezníkovi, já tam snad ani nedojdu. A kupec na to. Nemusíte, koupil bych a smlouvat nebudu. Chamtivost zajiskřila Trautenbergovi v očích. Tři zlaté, je to moc vzácná ráce. Kupec mu vysázel na dlaň čtyři zlaťáky. To, že jste mi ušetřil cestu, řekl, a už si odvádí strakáčka. Trautenberg ani nepoděkoval, otočil se a domů. Cestou víc odpočíval, než šel. A tak, když k večeru doklopítal do dvora, strnul. U pumpy zapíjí strakáček pastvu, Hajný se raduje z nové fajfky i Krakonošova tabáku, Anči a Kuba chválí Kubíčka, jak dobře napásl. Trautenberg vletěl do světnice a tam v křesle Krakonoš. Tak co? Trautenbergu, pochechtává se. Nemáš na prodej ještě nějaké strakaté telátko? To mi zaplatíš, soptí Trautenberg. Už se stalo, směje se Krakonoš a Trautenbergovi vyskočili z kapsy čtyři oblázky. Unavený, vzteklý a ještě plný strachu, že Krakonoš nesmlčí jeho darebáctví, převaloval se Trautenberg celou noc v prachových peřinách. Jenomže ani nejprachovější peřina nenahradí klidnou mysl a čisté svědomí. Ale povídejte to takovému Trautenbergovi.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou šla víla a málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala šest oříšků a ten sedmý upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se víla a málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem ohlíškový panáček a jsem celý kulatý. Ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem.
3: Ty zuby mám na oříšky.
2: Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici.
3: Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky.
2: Když měla Víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
3: Máte to marné.
2: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
2: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
1: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
2: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
1: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
2: To je ona, řekl tiše Egon.
1: Jaká ona?
2: Helenka.
1: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
2: To nic.
1: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
2: Líbí se ti?
1: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na

0: slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky. O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky. Kam šla? Zeptal se Hýlík Hýlíkovsky. Odjela na nějakou misi do Afriky. Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hýlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl: Hele, Hýlíku, běž už radši spát. Dobrou noc. Dobrou noc, Egone, utrousil Hýlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovací nemáte taky nic?
1: Opakovat jo, tati, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pád, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo co? Kočka. Druhý pár, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No bez koho? Bez koho, bez čeho, no?
1: My si to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu, kočce, třetí pád. Komu čemu, kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád, nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati, já jsi mi ho neukous, fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj, laskavě.
1: Já za to nemůžu, že jo, někdo ukous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho co, ocas?
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No kočka, co jeho někdo ukous, co je někdo. No kočka, co je někdo ukous, koho co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: Žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběh
0: a... Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100x šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100x?
1: Takže ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš, ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád.

0: Kapitola druhá. Sklo, které zmizelo. Ode dne, kdy se Dursleyovi probudili a našli na prahu před dveřmi svého synovce, uplynulo bezmála 10 let. Zobí ulice se však skoro vůbec nezměnila. Paprsky vycházejícího slunce ozářily tytéž upravené předzahrádky a na domovních dveřích u Dursleyových se v nich zaleskla mosazná číslice 4. Pak pronikli i do obývacího pokoje, kde to vypadalo téměř stejně jako tenkrát večer, kdy se pan Dursley díval v televizi na onu osudnou zprávu o sovách. Jedině fotografie na krbu ukazovaly, kolik času mezi tím opravdu uplynulo. Před 10 lety tam byly desítky snímků něčeho, co vypadalo jako veliký růžový plážový míč, na který někdo nasadil pletené čepičky s bambulkou v nejrůznějších barvách. Jenže Dudley Dursley už nebyl malé dítě a fotografie teď ukazovaly světlovlasého hromotluka, jak jede na svém prvním kole, sedí opouť na kolotoči a hraje s otcem počítačovou hru a jak ho matka objímá a líbá. V celé místnosti se nenašla jediná známka, že by v domě žil ještě nějaký jiný chlapec. Harry Potter tam nicméně stále byl. V tu chvíli ještě spal, neměl však už spát dlouho. Teta Petunie totiž byla vzhůru a její ječivý hlas byl první zvuk, který se po ránu rozlehl domem.
1: Vstávat, vstávat, hajdy z postele!
0: Harry sebou trhl a probudil se. Teta znovu zabušila na dveře.
1: Vylez!
0: Vřískla. Harry slyšel, jak jde do kuchyně a staví na sporák pány. Převrátil se na záda a ještě zkusil vybavit si sen, který se mu před chvíli zdál. Byl to hezký sen a byla v něm motorka, která létala. Měl podivný pocit, že stejný sen se mu zdál už někdy dřív. Teta znovu stála za dveřmi.
1: Už jsi vstál?
0: Naléhala.
1: Skoro,
0: řekl Harry.
1: Tak sebou pohni. Chci, abys mi dal pozor na slaninu a neopovaž se ji připálit. Na Dudleyho narozeniny musí být všecko, jak se patří.
0: A Harry jen zasténal.
1: Co jsi říkal?
0: Vyštěkla na něj teta přes dveře.
1: Nic, vůbec nic.
0: Dudleyho narozeniny. Jak jenom na ně mohl zapomenout? Harry pomalu vylezl z postele a začal hledat ponožky. Pod posteli nějaké našel, z jedné vyklepal pavouka a natáhl si je. Na pavouky byl zvyklý, poněvadž v přístěnku pod schody jich bylo plno a právě tam spával. Když už byl oblečený, sešel před síní dolů do kuchyně. Stůl málem nebylo vidět, tolik na něm leželo dárků k Dudleyho narozeninám. Vypadalo to, že Dudley dostal ten nový počítač, který chtěl, nemluvě o druhém televizoru a závodním kole. Proč vlastně chtěl závodní kolo, byla pro Harryho záhada, poněvadž Dudley byl tlustý jako bečka a tělesná cvičení nenáviděl. Pokud k ním ovšem nepatřilo, že do někoho mohl bušit pěstmi. Dudleyho oblíbeným cvičným pytlem byl Harry. Často se mu ho ovšem nepodařilo chytit. Harry na to nevypadal, ale uměl utíkat velice rychle. Možná s tím mělo co dělat to, že žil v tmavém přístěnku, avšak na svůj věk byl i tak pořád malý a hubený. Vypadal ještě menší a hubenější, než byl doopravdy, poněvadž nikdy nenosil nic jiného než odložené šatstvo pod Dudleym a ten byl snad 4x silnější než on. Harry byl hubený v obličeji, měl vyčnělá kolena, černé vlasy a zářivě zelené oči. Nosil kulaté brýle, které držela pohromadě jen spousta izolepy. Tolikrát už od Dudleyho dostal pěstí do nosu. Jediné, co se Harrymu na jeho vlastním obličeji zamlouvalo, byla velice tenká jizva na čele, která svým tvarem připomínala blesk. Pokud se pamatoval, měl ji odjakživa. A první otázku, na kterou si vůbec dokázal vzpomenout, položil tetě Petunii, když se jí zeptal, jak k té jizvě přišel.
1: Při té havárii, kdy zahynuli tvoji rodiče,
0: řekla mu tenkrát,
1: a nech si ty hloupé otázky.
0: Nech si ty hloupé otázky. To byla první zásada, pokud s Dursleyovými chtěl vycházet v klidu. Strýc Vernon přišel do kuchyně ve chvíli, kdy Harry obracel slaninu.
2: Běž se učesat,
0: utrhl se na něj místo raního pozdravu. Asi tak jednou týdně se strýc Vernon podíval přes noviny a vykřikl, že Harry potřebuje ostříhat. Harry se nejspíš dával stříhat častěji než všichni ostatní chlapci z jeho třídy dohromady, ale nic se tím nezměnilo, poněvadž vlasy mu prostě rostly po celé hlavě jako divé. Harry už smažil vejce, když do kuchyně přišel i Dudley s matkou. Dudley se velice podobal strici Vernonovi, měl tučný růžový obličej, skoro žádný krk, malá vodová modrá očka a husté světlé vlasy, hladce ulíznuté na tupé, sádelnaté hlavě. Teta Petunie často říkala, že Dudley vypadá jako andělíček. A Harry zase často tvrdil, že Dudley vypadá jako čuník s parukou. A Harry přinesl na stůl talíře s vejci a se slaninou, což nebylo nic snadného, tak málo na něm bylo místa. Dudley si mezi tím přepočítával dárky a pak se mu protáhl obličej. 36, řekl a podíval se na matku a na otce. To je o 2 míň než loni.
1: Drahušku, ty si ale nepočítal dárek od tetičky Márš. Vidíš, tady pod tím velikým, co máš od maminky a od tatínka.
0: Dobrá, tak jich 37, řekl Dudley a celý zhrudl v obličeji. Harry vytušil, že jeho bratránek je na nejlepší cestě k pořádnému záchvatu vzteku a tak začal hltat svou slaninu, jak nejrychleji uměl. To pro případ, že by Dudley převrhl stůl. Teta Petunie zřejmě také vycítila nebezpečí, poněvadž spěšně řekla:
1: a ještě ti koupíme 2 další dárky, až dnes pojedeme do města. No co na to říkáš, zlato? Ještě 2 dárky. Bude to v pořádku?
0: Dudley o tom chvilku přemýšlel. Vypadalo to, že ho to stojí značnou námahu. Nakonec řekl pomalu: takže jich budu mít 30. 30.
1: 39, drahoušku, řekla teta Petunie.
0: Dudley se stěžka posadil a popadl nejbližší balíček. Pak je to v pořádku. Strýc Vernon se spokojeně uchechtl. Náš malý Dareba chce dostat, co mu patří, zrovna tak jako jeho otec. Jsi pašák, Dudley. A prohrábl mu rukou vlasy. V tu chvíli zazvonil telefon a teta Petunie ho šla zvednout. Harry a strýc Vernon se zatím dívali, jak Dudley vybaluje závodní kolo, filmovou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním, 16 nových počítačových her a video. Právě strhával papír ze zlatých náramkových hodinek, když se teta Petunie vrátila od telefonu celá rozčilená a ustaraná.
1: Špatná zpráva, Vernone, oznámila. Paní Figová si zlomila nohu. Nemůže si ho,
0: pohodila hlavou směrem k Harrymu,
1: na dnešek vzít.
0: Dudley mu samým zděšením poklesla brada, za to Harrymu poskočilo srdce.

0: Každý rok jezdili rodiče na Dudleyho narozeniny se svým synáčkem a s některým jeho kamarádem do města, do zábavních parků, jídelem z hamburgery nebo do kina. A každý rok nechávali Harryho u paní Figové, potřeštěné staré dámy, která bydlela o dvě ulice dál. Harry to tam nenáviděl. Po celém domě to páchlo zelím a paní Figová ho nutila, aby si prohlédl fotografie všech koček, které kdy v životě měla.
1: Co teď?
0: Řekla teta Petunie a vztekle zahlížela na Harryho, jako by si to snad vymyslel on. Harry věděl, že by mu mělo být líto, jestli si paní Figová zlomila nohu. Nebylo to však nijak snadné, když si připustil, že uplyne celý rok, než se zase bude muset dívat na Mindu, Bělunku, pana Tlapku a Chocholku. Mohli bychom zavolat Marš, navrhl strýc Vernon.
1: Nemluv hlouposti, Vernone, víš, že toho kluka nemůže vystát.
0: Dursleyovi takhle o Harrym mluvili často, jako kdyby tam vůbec nebyl. Nebo spíš, jako kdyby to bylo něco odporného, co jim nerozumí ani slovo, asi jako nějaký slimák. A co ta, no jak ona se jmenuje, ta tvoje přítelkyně, Ivon?
1: No ta je na dovolené na Malorce,
0: odsekla teta Petunie. Mohli byste mě prostě nechat tady, navrhl Harry s nenadálou nadějí. Aspoň jednou by se mohl v televizi dívat, nač by chtěl a možná si i vyzkoušet Dudleyho počítač. Teta Petunie se zatvářila, jako by právě spolkla citrón.
1: A až se vrátíme, najít dům v troskách, co? Zavrčela.
0: No, já bych ho přece do povětří nevyhodil, ohradil se Harry, ale neposlouchal ho.
1: Třeba bychom ho mohli vzít sebou, řekla teta Petunie pomalu, a nechat ho v autě před zoo.
0: Dudley se nahlas rozbrečel. Vlastně neplakal doopravdy a bylo to už kolik let, co doopravdy plakal. Věděl však, že když skřiví tvář a začne fňukat, matka pro něho udělá všecko, co mu na očích uvidí.
2: Ty můj Dudloušku, nepláč, maminka přece nedovolí, aby ti pokazili narozeniny,
0: vykřikla a sevřela ho v náručí.
2: Já nechci, aby jel s námi,
0: vřískal Dudley mezi předstírajícími hlasitými vzliky.
2: Když on všecko vždycky pokazí!
0: A škvírou mezi matčinými pažemi vrhl na Harryho ošklivý pohled. Právě v tu chvíli zazvonil zvonek.
1: Můj ty bože, už jsou tady!
0: Vykřikla teta Petunie zoufale. A za okamžik vešel dovnitř Piers Polkis, Dudleyho nejlepší kamarád se svou matkou. Piers byl vychrtlý chlapec s krysí tváří. Obvykle to byl on, kdo jiným držel ruce za zády, zatímco je Dudley tloukl. Dudley okamžitě přestal dělat, že pláče. Půl hodiny na to Harry, ač ještě pořád nemohl uvěřit svému štěstí, seděl s Piersem a s Dudleym na zadních sedadlech auta pana Dursleyho a poprvé v životě se jel podívat do zoo. Jeho teta a strýc nedokázali vymyslet nic jiného, co s ním udělat, ale ještě než vyjeli, vzal si strýc Vernon Harryho stranou.
1: Varuju tě,
0: prohlásil tučnou brunátnou tvář a štěstník u Harryho obličeje.
1: Varuju tě předem, kluku. Opovaž se něco vyvést, rozumíš? Cokoliv. A necháme tě v tom přístinku až do Vánoc.
3: Já nic nevyvedu na mou duši,
0: ujišťoval Harry, jenže strýc Vernon mu nevěřil. Nikdy mu nikdo nevěřil. Problém byl v tom, že kolem Harryho se často děly podivné věci. A bylo zbytečné Dursleyovým vykládat, že on za to nemůže. Jednou už toho teta Petunie měla dost, když Harry přišel od holiče a vypadal, jako kdyby tam vůbec nebyl. Vzala kuchyňské nůžky a ostříhala ho tak nakrátko, že měl hlavu málem holou až na čupřinu nad čelem, kterou mu nechala, aby zakryla tu strašnou jizvu. Dudley se při pohledu na něj válel smíchy a Harry prožil bezesnou noc, kdy si představoval příští den ve škole, kde se mu už tak posmívali pro jeho pytlovité oblečení a brýle slepené izolepou. Když se však příštího rána probudil, zjistil, že má vlasy přesně takové jako předtím, než mu je teta Petunie ostříhala. Dostal za to týden domácího vězení v přístěnku, i když se pokoušel vysvětlovat, že si neumí vysvětlit, jak mu vlasy tak rychle narostly. Jindy zase teta Petunie zkoušela navléknout ho do hnusného starého svetru pod Dudleym, hnědého s oranžovými bambulkami. Čím více snažila přetáhnout mu ho přes hlavu, tím se svetr zdál menší, až nakonec by snad mohl být leda nějakému maňáskovi. Určitě však nebyl dost velký Harrymu. Teta Petunie nakonec došla k názoru, že se svetr musel srazit při praní a Harry o jeho obrovské úlevě ani nepotrestala. Na druhé straně se ocitl opravdu v pořádné brindě tenkrát, když ho našli na střeše školní kuchyně. Dudleyho banda ho honila jako obvykle, když Harry ke svému vlastnímu překvapení, stejně jako k překvapení všech ostatních, zčista jasna seděl na komíně. Dursleyovi dostali od ředitelky velice pobouřený dopis, v kterém si na Harryho stěžovala, že leze po školních budovách. Jediné, oč se pokoušel, jak křičela na strýce Vernona přes zamčené dveře přístěnku, přitom byl skočit za velké nádoby na odpadky venku před kuchyňskými dveřmi. Harry si myslel, že o přiskoku nejspíš strhl vítr. Dnes se však určitě nic zlého nepřihodí. Stálo to i za to, že jede s Dudleym a Spearsem, pokud stráví den někde jinde než ve škole, v přístěnku nebo v obývacím pokoji paní Figové, kde to páchlo zemí. Strýc Vernon řídil auto a přitom si stěžoval tetě Petunii. Rád si stěžoval na všecko možné. Lidé v práci, Harry, městská rada, Harry, banka a Harry. To byla jen některá z jeho oblíbených témat. Dnes ráno to byly motorky.
4: Jezdí si jako šílenci, chuligáni jedni.
0: Rozčil se, když jedna předjela. Mně se o jedné motorce zdálo, řekl Harry, jak si na to náhle vzpomněl. Létala ve vzduchu. Strýc Vernon div, že nevrazil do auta před sebou. Otočil se na sedadle dozadu, tvář rudou jako obrovská červená řepa s knírem a zařval na Harryho. Motorky nelétají! Dudley a Pierce se zahyhněli. Já vím, že ne, řekl Harry. Tohle byl jenom sen? Býval by však raději, kdyby vůbec nic neřekl, pokud Dursleyovi něco nesnášel ještě víc než jeho zvědavé otázky. Pak to byly jeho řeči o tom, že si něco počíná jinak, než by mělo, a nesešlo na tom, jestli to bylo ve snu nebo třeba v kresleném seriálu. Nejspíš si mysleli, že by ho to mohlo přivést na nebezpečné nápady. Byla krásná slunečná sobota a zoologická zahrada se hemžila rodinami s dětmi. U vchodu Dursleyovi koupili Dudleymu a Piersovi velkou čokoládovou zmrzlinu a potom, jelikož usmívající se paní v maringotce se Harryho zeptala, co chce, než ho stačili odtáhnout pryč, koupili i jemu laciné citronové lízátko. Ani to nebylo špatné, pomyslel si Harry a lízal ho, zatímco pozorovali gorilu, která se škrábala na hlavě a nápadně se podobala Dudleymu až na to, že nebyla světlomasná. Pro Harryho to bylo za dlouhou dobu nejhezčí ráno. Z opatrnosti se držel trochu stranou od Dursleyových, aby se Dudley a Pierce, které kolem poledne už zvířata začínala nudit, neuchýlili ke své oblíbené zábavě a nezačali ho mlátit. Naobědvali se v místní restauraci a když Dudley dostal záchvat vsteku, poněvadž opečená klobása, kterou mu přinesli, nebyla dost velká, koupil mu strýc Vernon jinou a Harry směl dojíst tu první. Později si samozřejmě říkal, že měl tušit, že je to všecko příliš krásné, než aby to vydržel. Po obědě zamířili do pavilonu plazů. Bylo tam chladno a tma a všude po stěnách zářila skleněná terária. Zaskly se po kusech dřeva a po kamení plazily a lezly nejrůznější hadi a ještěrky. Dudley a Pierce chtěli vidět velké jedovaté kobry a tlusté krajty, schopné rozmačkat dospělého člověka. Dudley okamžitě objevil největšího hada v celém pavilonu. Mohl by se dvakrát ovinout kolem auta strýce Vernona a zmačkat ho, že by se vešlo do popelnice. V tu chvíli se však nezdálo, že by něco takového chtěl provést. Popravdě totiž tvrdě spal. Dudley tam stál s nosem přimáčknutým na sklo a upřeně zíral na lesklé hnědé smyčky. Udělej něco, ať se pohne. Zakňurl na otce. Strýc Vernon zaťukal na sklo, ale had se nehnul ani trošku. Ještě jednou, poručil Dudley. Strýc Vernon pohotově zaklepal prsty na sklo, ale had klímal dál. To je nuda, reptal Dudley a zamířil pryč. Harry se postavil před terárium a pozorně se na hada zahleděl. Nijak by ho nepřekvapilo, kdyby had sám umřel nudou. Neměl kolem sebe nikoho jiného než hloupé lidi, kteří od rána do večera bubnovali prsty na sklo, aby ho vyburcovali. Bylo to ještě horší, než spávat při stěnku, kam nepřišel nikdo jiný než teta Petunie, která bušila do dveří, aby vás probudila, a Harry přinejmenším směl chodit po celém domě. A had náhle otevřel své korálové oči. pomalu, velice pomalu zvedala hlavu, až měl oči stejně vysoko jako Harry. Pak zamrkal. Harry vytřeštil oči. Potom se spěšně rozhlédl, jestli ho někdo pozoruje. Zjistil však, že ne. Podíval se na hada a zamrkal také. Had pohodil hlavou směrem ke strici Vernonovi a k Dudleymu a pak obrátil oči ke stropu. Podíval se na Harryho pohledem, který říkal docela jasně: a takhle to chodí pořád. Já vím, zamumlal Harry přes sklo, i když se nebyl jist, zda ho had slyší. Musí to být opravdu k steku. Had důrazně přikývl. Odkud ty vůbec jsi? Zeptal se Harry. Had ukázal ocasem na malou tabulku vedle skleněné stěny a Harry si ji zvědavě prohlédl. Boa Constrictor Brazílie. Bylo tam hezký. Had znovu ukázal ocasem na tabulku a Harry četl dál. Tento exemplář se narodil v naší zoo. Rozumím. Takže ty jsi v Brazílii nikdy nebyl? Ve chvíli, kdy had zakroutil hlavou, ozval se za Harryho zády ohlušující výkřik, při kterém sebou oba trhli. Dudley, pane Dursley, pojďte se podívat na toho hada, to byste nevěřili, co dělá. Dudley se k ním přikolíbil tak rychle, jak jen byl schopen. Ohně ty smrade, řekl a praštil Harryho do žeber. Harry to nečekal a jak široký, tak dlouhý se rozplácel na betonovou podlahu. Vše, co následovalo, se událo tak rychle, že nikdo neviděl, jak se to stalo. V jednom okamžiku se Pierce a Dudley ještě natahovali až ke sklu a vteřinu na to odskočili zpátky a vřeštěli hrůzou. Harry se posadil a jen zalapal po dechu. Skleněná stěna Hroznýšova terária zmizela. Velký had se rychle rozvinul a sklouzl na podlahu. A lidé po celém pavilonu plazů začali ječet a hnali se k východům. Ve chvíli, kdy se had rychle prosmíkl kolem něj, Harry by býval přísál, že zaslechl tichý, syčivý hlas. Už tu, Brazílie, mnoho štěstí, amigo. Hlídač z pavilonu plazů z toho byl málem na mrtvici.
5: Ale to sklo, opakoval pořád dokola, kam se podělo to sklo?
0: Sám ředitel zoologické zahrady uvařil tetě Petunii šálek silného sladkého čaje a celou dobu se jí znovu a znovu omlouval. Pierce a Dudley jen něco nesrozumitelně drmolili. Pokud Harry viděl, had jim jen škádlivě chňapl po patách, když je míjel, ale když potom seděli v autě strýce Vernona, Dudley líčil, jak mu ten had málem ukousl nohu a Pierce se dušoval, že se ho pokusil rozmačkat. Nejhorší ze všeho ovšem bylo, aspoň pro Harryho, když se Pierce natolik uklidnil, že řekl: ale Harry se s ním bavil. No řekni, Harry. Strýc Vernon počkal, až byl Pierce najisto z domu a teprve pak se na Harryho obořil. Byl tak rozčilený, že ze sebe sotva vypravil pár slov.
4: Zmiz? Přístěnek? Nikam? Žádné jídlo?
0: Načež se sesul na židli a teta Petunie mu musela honem přinést velký koňak. Harry pak ještě dlouho ležel v tmavém přístěnku a přál si, aby měl hodinky. Nevěděl, kolik je hodin a nebyl si jist, zda Dursleyovi už spí. Do té doby, než usnou, se nemohl odvážit vydat se potají do kuchyně pro něco k snědku. Žil u Dursleyových bezmála 10 let. 10 bezútěšných let, kam až sahala jeho paměť od doby, kdy byl ještě malý a jeho rodiče zahynuli při té autohavárii. Nedokázal si vzpomenout, že by seděl v autě, když se to stalo. Když si za dlouhých hodin v přístěnku občas namáhal hlavu, vybavovala se mu podivná vidina. Oslepující záplesk zeleného světla a palčivá bolest, kterou pocítil na čele. To zřejmě byla ta havárie, i když si neuměl představit, odkud se všecko to zelené světlo vzalo. Na rodiče si vůbec nepamatoval. Teta ani strýc o nich nikdy nemluvili a měl samozřejmě zakázáno klást jim hloupé otázky. V domě nebyla jediná fotografie jeho rodičů. Když byl menší, snil nejednou o nějakém neznámém příbuzném, který přijde a odvede si ho, ale nikdy se to nestalo. Dursleyovi byli jediný příbuzní, které měl. Občas se mu ovšem zdálo, nebo v tom možná doufal, že na ulici jakoby se k němu hlásili úplně neznámí lidé. A ještě k tomu vypadali velice podivně. Když jednou byli s tetou Petunii a zdadlím na nákupu, uklonil se mu z ničeho nic drobný mužík ve fialovém cylindru. Teta Petunie se napřed Harryho rozlobeně zeptala, jestli toho člověka zná, a pak ho i zdadlím spěšně odtáhla z krámu, aniž něco koupila. Jednou mu v autobusu vesele zamávala nějaká stařena celá v zeleném, která vypadala, jako by byla z divokých vajec. A jakýsi holohlavý muž ve velice dlouhém purpurovém plášti mu onehdy na ulici doopravdy stiskl ruku a pak beze slova zamířil pryč. Nejzáhadnější na všech těch lidech bylo, jak pokaždé naráz zmizeli ve chvíli, kdy si je Harry chtěl prohlédnout zblízka. Ve škole neměl nikoho. Všichni věděli, že Dudleyho banda toho podivného Harryho Pottera v jeho pytlovitých starých šatech a s rozbitými brýlemi nesnáší a nikdo si nechtěl Dudleyho bandu proti sobě poštvat.
6: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Viděli jste už někdy čolka? Taky se mu říká mlok anebo salamandr. Je to moc hezké stvoření, po světě běhá v zelenožlutých šatech posetých černými puntíky. Ovšem, když jste malý a potkáte ho v zemi trávy, tak vás napadne, hele, proti mně jde drak. Aspoň mě to hned napadlo. Proto jsem se ho nejdřív hrozně lekl. Jenomže pak vidím, že ten drak pláče. A draci přece nikdy nebrečí. Tak jsem se s tímhle dráčkem dal honem do řeči, abych se dozvěděl, co se mu stalo. A byl to smutný příběh. Čolek se narodil z jara u rybníka, úplně poslední ze všech čolků, nejmenší, nejmladší a snad i nejhezčí. Všichni si žili bezstarostně, ale jak se blížilo léto, posedl všechny čolky kolem podivný neklid. Musíme se odstěhovat z rybníka do lesa, mumlali jako omámení a malý člověk se ptal, proč? Vám už se tady nelíbí? Líbí, nelíbí, je to tak, musí to tak být, odpovídali mu. Slyšíme hlas, který nám to říká. A pomalu odcházeli jeden za druhým, až malý člověk zůstal sám. Nevím, co jim to vlezlo do hlavy, divil se malý člověk, ale jednoho rána i on zčista jasna uslyšel jakýsi šeptavý hlásek. Jdi do lesa, najdi si tam domeček v zeleném mechu. Jdi, jdi. Mně se nechce, mně se tady líbí, vzpíral se malý člověk hlásku, jenomže hlásek mluvil stále naléhavěji, dotíral, nedal spát a nakonec nezbylo čolkovi nic jiného, než zamířit k lesu. Ale už bylo pozdě. Všechny mechové skrýše už byly dávno obsazené. Malý člověk bloudil lesem sem a tam, unavený, celý popletený, bezradný. Až jednou došel k mechovému kopečku na kraji lesa u potůčku a uviděl chodbičku v mechu. Vypadala opuštěná a vedla pořád dál a dál, kam si do nitra kopců. Malý člověk se zaradoval. Konečně, konečně jsem našel místečko, které nikomu nepatří.
7: Cože?
6: Zaburácel náhle v chodbě zlostný hlas a před malým čolkem se objevila vysoká černá postava.
7: Všechno tady patří mně? Vznešenému černému hrabošovi z Mokřiska?
6: Na čolkova záda dopadla velká černá tlapa.
7: Tak, mám tě. Co tady slídíš? Zase jsem dopadl jednoho zloděje, který má zálusk na moje poklady, na moje zásoby, na všechno, co jsem pracně naschromáždil. Já, vznešený pan hraboš z Mokřiska.
6: Kde pak? Špitl čolek. Já nejsem zloděj. Jsem čolek. Jenom si hledám střechu nad hlavou. Místečko, kde bych v létě bydlel.
7: Tak ty tvrdíš, že jsi čolek. Mlok, salamandr, co hledá letní byt? Mručel hraboš. Úplně nevinný čolek a žádný zloděj, ano?
6: Ano, špitl čolek.
7: ale Hraboš vykřikl, jenom že na to ti nenaletím. Vždyť všichni salamandři se už dávno přestěhovali.
6: Ano, přestěhovali, vzdychl Čolek. Právě proto nemůžu nic najít. Mručel Hraboš a upřel na ustrašeného Čolka malá pichlavá očka.
7: Možná, že nelžeš. Slyšel jsem o jednom Čolkovi, který zapomněl včas odejít od rybníka. No dobrá, věřím ti, chci ti věřit. A abys věděl, že to myslím doopravdy, nabízím ti místo u sebe. Můžeš tu bydlet. Mám tady v Mechových kopcích celý podzemní hrad. Je tu spousta chodeb a komory plné zásob. Potřebuji, aby mi tady někdo pomáhal všechno hlídat. Taky je třeba, aby tu někdo uklízel. Chceš to dělat?
6: Rád, vyhrkl Čolek. Děkuju, pane Hraboši.
7: Pane vznešený černý Hraboši z Mokřiska, takhle mě musíš oslovovat.
6: Opravil ho Hraboš a Čolek to poslušně zopakoval. Byl šťastný, že má kde bydlet. Ale brzy se ukázalo, že to zas moc velké štěstí není. Pan Hraboš byl hrozně protivný. Proháněl Čolka od rána do večera a pořád mu připomínal, že je odkázaný na jeho laskavost. Vykládal, že se Čolek celé jaro kdesi lehkomyslně toulal a jenom proto teď nic nemá. Nakonec si vymyslel posměšnou říkanku.
7: Salamandr šel na vandr, koupil si tam cukrkandl. Všechen cukrkandl sněd, peněz nemá ani pět.
6: Pokřikoval na Čolka a blízkal pichlavýma očkama.
7: Vždyť to tak vůbec nebylo, bránil se malý Čolek a Hraboš křičel. A bylo. Koupil jsi z pestré šatičky, koupil jsi z cukroví, nestaral ses obyt a teď tě mám na krku a ty bys jenom jedl a pil. Pořád tě slyším vzdychat, že máš hlad.
6: To mám, špitl Čolek. Vždyť vy mi skoro nedáváte jíst a přitom máte komory plné zásob.
7: Byl jsem pilný, spořil jsem, nejsem jako ty. Ty tady hlídej, uklízej a nevymýšlej si, pištěl Hraboš.
6: Vždyť já už nic neříkám, vzdychl Čolek a dal se do smíčení chodby. Pan Hraboš spokojně vklouzl do jedné komory, aby si přepočítal zásoby. Čolek nakoukl do otevřených dveří a jak měl pořád hlad, napadlo ho, aspoň se na jídlo podívám, aspoň se nadýchám jeho vůně. A jak tam tak stál, kulil oči a zhluboka se nadechoval, v tu chvíli pan Hraboš zaječel.
7: Přece jenom si zloděj! Koukáš mi na moje jídlo, dýcháš jeho vůni, ale to všechno je moje. Okrádáš mě. Za ten pohled i vůni mi zaplatíš.
6: Vždyť je to nesmysl. A stejně nemám čím, zanaříkal Čolek. Ale Hraboš křičel.
7: Tak si jdi do světa vydělat peníze.
6: A vyhodil Čolka z Mechového hradu. Čolek šel, s očí mu kapaly slzičky. A právě v tu chvíli jsem ho potkal já. Než jsem vyslechl jeho příběh, bylo už k večeru, z vyhřátých mezí stoupala bylinková vůně a křepelka v trávě volala tence svých pět peněz, pět peněz. V tu chvíli se mi rozsvítilo v hlavě a já vesele zvolal. Čolku, už nenaříkej. Už za chviličku zaplatíš Hrabošovi za pohled i za vůni a přesně tak, jak se patří za něco takového zaplatit.
7: To rád slyším,
6: vystrčil z chodby hlavu Hraboš a měřil si nás pichlavýma očima.
7: I když o tom moc pochybuju, kde by vzal lehkomyslný salamandr peníze?
6: Nechte se překvapit. Odsekl jsem a namířil jsem rovnou ke křepelce. Prosím tě, křepelko, mohla bys zavolat pět peněz u Hrabošova hrádku? Ptám se a ona se usmívá s radostí, kolikrát bude chtít. A už vesele prospěvuje u Hrabošova nosu pět peněz, pět peněz, pět peněz. Teď máte bohatě zaplaceno a přesně tak, jak se pro vás patří. Smál jsem se Hrabošovi já a smál se i Čolek, i křepelka a všichni, kteří to náhodou viděli a slyšeli. Jen vznešený pan Hraboš se nesmál, ten vsteky málem pukl. Já jsem vzal Čolka domů a našel mu místečko ve stinném koutku zahrady. Když přejdu po duhovém můstku do světa velkých lidí, libuju si. Mám doma malého dráčka, krásného, pestrého salamandra. Dobrou noc.
8: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
9: Chodská pohádka o třech líných jedlících. U Říhů na statku měli tři syny. Oba starší byli chlapiska jako hory a nejmladší, teprve 16letý, když se pořádně natáhl, sahal hlavou až ke stropu. Ač všichni jedli jako vlci, přece jen do práce se jim nechtělo. Kdysi otec jim řekl: Hoši, dnes není jiné pomoci, musíte jeti se mnou do lesa porazit nějaký ten strom, neboť matka už nemá čím topit. Ale hoši, kteří leželi na zahradě a vyhřívali se na sluníčku, ani na to neodpověděli a také se nehnuli. Toliko nejstarší Matěj řekl: Táto, máte rozum. Chcete, aby se nám něco stalo? Což nevíte, že já jsem dítě, Vašek je dítě a také Martin je dítě. Starý pán, místo aby vzal hůl a pořádně lenochy přetáhl, neříkal nic, ale zapřáhl kravky do vozu a jel do lesa sám se svou ženou, kde musel dát Jirínský hajnému, aby mu pomohl kmen na vůz naložit. Příští neděli měli posvícení a proto starý Hříha řekl ženě: Upec těm chlapcům nějaké koláče a pořádně vykrmenou hus. Jedna z nich se bez toho tučností už dusí. Hříhová poslechla a hned časně z rána dala hus do trouby. A když bylo po snídani, šla s mužem do kostela. Už se domů vrátila, hus dopekla, ale hoši ještě leželi na půdě a spali jako dudci. Tu volá starý na půdu: Jářku, chlapci, vstávejte! Matka vám napekla mísu koláčů a taky hus je propečená, že to jen voní. Mládenci protřeli si oči, ale tentokrát hned rychle vstali a oblékajíc se teprve cestou volali jeden přes druhého. Co povídáte, tatíčku, matka, že upekla koláče, ale jen jednu mísu jich a jen jednu husu. A nejstarší dodal: Vždyť jsme tři chlapi na to. Já chlap, Vašek chlap, Martin chlap. Ach, to bude málo, to bude málo. A opravdu, než se starý vrátil z chléva, kam se šel jenom na chvíli podívat, už nebylo po koláčích a po huse ani památky. Pro pána krále, vy už jste to všechno snědli, divil se otec. Nedivte se, tatíku, vždyť jsme tři chlapy a byla jenom jedna hus a ta byla ještě dutá, vysvětloval Vašek otci a šel si s bratry zaslehnout na zahradu, kde právě hrušky dozrávaly. Jářku, Martine, kdyby tak byl košík těch hrušek. Víš co, ty jsi z nás nejmladší. Vylez na strom a setřes nějaké, povídá Matěj. Já jsem ještě nedorostlý. A což kdybych spadl dolů a zabil se? Proto vylez tam ty sám. A nebo řekni Vášovi. Vymlouval se nejmladší z lenochů. Ale že i ti byli líní, zůstali ležet a ani sebou nehnuli. Tom Matěj začne zívat a jak hubu otevřel, spadla se stromu jedna hnilička přímo Matějovi do huby. Ha, ty jsi šťastný člověk, povídá Vašek bratrovi. Tobě sami hrušky padají do úst. My dva ubožáci to štěstí nemáme. Štěstí, štěstí, jaké pak štěstí, když hrušku jsem musel teprve kousat, odpověděl Matěj lenivě. Jindy Říhová uvařila velikou mísu hráchu, kulatou jako kol. a kolem kraje dole nasypala oškvarků, že vypadaly jako zlatý věnec. Říha pokřižoval se a zasedl za stůl, aby jedl se syny. Ti jedli jako vlci a každý hleděl, aby oškvarků co nejvíce nabral na lžíci. Vašek, který byl nejchytřejší, aby bratry ošidil, povídá: jestli pak, táto, víte, jak se točí svět, podívejte se takhle, řekl a už otočil mísu tou stranou, kde ještě oškvarků bylo dost. Ne, takhle se točí svět, křikl Martin a točil mísou k sobě, aby zbylé oškvarky nabral sám. Bane, takhle se točí svět, vy hlupáci, zvolal Matěj a chtěl mísu k sobě natočit, ale že jejich otce to už pohněvalo, chytil mísu a uhodil jí o zem zvolav. A takhle hrom bije, vy taškáři. Tentokrát nebylo z oběda nic a s hladem vstávali všichni od stolu, že nemohli se porovnat. Ale myslím, že jim hladem kručí dodnes žaludku, protože když otec a matka jim umřeli, svou leností přišli o všecko a stali se žebráky.
10: Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vyskl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl Bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící. Plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chyti. Hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskla sebou rybka.
11: Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem.
10: Staniš se, špitla ryba. A druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pich, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba. A do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bezpich.
11: Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel ji Honza.
10: Nemám tak rychlý nohy, křičela Julinka.
11: Chce rychlý nohy,
10: pískl Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizela pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu? Ohlížela se.
11: Splnila tři přání a uplavala.
10: Krčil rameny Honza.
11: Ty hlupáku, vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala a rychlý nohy nepotřebuju. Chtěla jsem novou chalupu, pěkné šaty a pytel peněz. A taky pořádného ženicha, ne hloupého Honzu, jako si ty.
10: Divoce s Honzou cloumala, strčila do něj, až se do vody skutálel. A pak znovu hop a skok vběhla do chalupy. V mžiku byla zpátky s kolíbkou a Honzovým rancem. Tu kolíbku, ať vezme voda, hodila jich do řeky. A ty se mi klid z očí, křičela zlostně. Rusé vlasy kolem ní vlály jako pochodeň. Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vstekle sykla, dupla a zmizela ve dveřích.
11: Honza vylezl z vody a vyždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastermane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit.
10: Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuji ti, Honzo. Zrovna ji s Bělinkou potřebujeme, přiznal Hasterman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halen.

0: vec Kačka. Kačenko, Kačko, počkej na mne. Volal a rozbiehl sa k ní. Honzo, ty ses vrátil, radovala se Kačka. A co ses ve svete naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil sa Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál Kačka. Ty si moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl. Podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil Káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa. Vybíhali babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si Káču na trakači. Pojďte se podívat. Ale Kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat. Můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil Kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku z proutí ti upletu, Kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
1: Potřem, kde jsi to vzal?
2: Udělal.
1: A z čeho?
2: Ze součástek.
1: A kde jsi vzal ty součástky?
2: V posteli.
3: Nebuď drzý, chlapče.
2: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
1: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
2: Co, prosím?
1: Hnuj, chlapče. Hnuj!
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
6: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
5: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
6: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
5: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
6: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
5: Tak já ji někdy ve městě čmajznu. Zaradoval se Jihlík.
6: Už je pozdě.
5: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
6: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu. A snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba.
7: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
5: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a

0: Možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Hihlíkův děda. S bohem, chlapče, řekl tiše.
1: Díky, pane Ekone.
0: Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Hihlík. Egon slyšel to s bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Tram, tadadá! Jízda na kole! Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
4: A to jsem já.
3: A to jsem já.
5: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
3: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
5: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
4: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
5: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
4: Vypůjčit.
5: Ale ne.
4: Ale jo, já fakt kolo nemám.
5: Když chceme jezdit, tak
3: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
5: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
3: I to moje.
5: No především to tvoje, protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
3: No dovol.
5: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
3: Náhodou, já na něm trhnul i hampla.
5: A trhej si, co chceš, ale kolo měj přitom v pořádku.
3: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
5: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
3: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
5: Ano, no jo, no, protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
3: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
5: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
3: Tak já ti to raději neřeknu.
5: A co jsi udělal, říkej?
3: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
5: A co pak?
3: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
5: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
3: Jo.
5: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
4: Co?
5: No, jak se s tím cinká?
4: Zvonek.
5: No, ten takový, no.
4: Zvonek,
5: dobře, no. Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
3: Že aby každý uhnul, když jedu.
5: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
3: Sím, ano.
5: Abys odvrátil, co?
3: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
5: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
3: Co?
5: B? Máničko.
4: Co?
5: B, B.
3: Mám jít brzdy.
5: Dobře si řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
3: Co?
5: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté. Žluté.
3: Žluté nohy.
5: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
3: A vepředu bílý světlomet.
5: A vzadu?
3: Vzadu?
5: No, já nevím, z tebe to lezet. Co musíš mít vzadu?
3: Kšandy.
5: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
3: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
4: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
5: No jo, no jistě, to
4: ano.
5: Bez kalhot by jezdit neměl.
4: Neměl.
5: Samo sebou, to musíš mít.
3: Kšandy.
5: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
3: Na kole.
5: No, co musíš mít na sobě?
3: No boty přece.
5: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
4: Mozek?
3: Na hlavě.
5: No, musíš mít.
3: Na hlavě musí mít.
5: Ochranou přilbu.
3: A jo.
5: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
3: A tu přilbu?
5: Tak musíte znát. Co? Hurvínku?

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kvítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klávosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy, jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No,
1: tak dobře, já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek, rytíř, Trumber, Strubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já ne, nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá. Ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklapli dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já uboha, fňu, fňu, fňu.
2: Ale co zase naříkáš, koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvo, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš. Ach, ouvej.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko, chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: S Bohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

celou odmedu. Elaní květí voní louka, sluníčko ji s tebou prouka. Prosím.

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila. Ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička. Že tys radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat. Mohla s tebe být urozená paní Trubcová. Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mine kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pil do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
0: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: I jen si troufni.

0: myšrum, myšrum, myšrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár! Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš? Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Cos kde provedla, nešťastnice? Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno? Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po Brundibársku.

0: Všichni s námi.
1: Šrum, šrum, carára, tohle jsou nám noviny. Dobře se nám doma daří, při písničce brundi váří. Šrum, šrum, taniny, tany, taniny.
2: O největším pánovi a vánočních botách. Máte-li chviličku času a nemusíte zrovna ochutnávat vánoční cukroví nebo bruslit na rybníku u lesa, poslechněte si mé vyprávění o tom, co možná bylo a možná nebylo. V zemi maličké jako dlaň byla vesnička malá jako malíček. V té vesničce bylo jen pár stavení, nebo spíš chalup, teda vlastně chaloupek. V jedné z nich jsem bydlel já, moje sestra Aneška, bratr Toník, tatínek, který byl Švec, a maminka, která nás schovávala pod zástěru vždycky, když jsme něco provedli. Maminka říkala, že je bláznoství být ševcem v tak malé vesničce a že tohle řemeslo nemá zlaté dno. Tatínek sedával na zápraží a celé dny vyhlížel někoho, kdo by chtěl opravit aspoň jednu botu. Jednou za čas přišel někdo, aby mu tatínek podrazil staré škrpály, ale on si nikdy nechtěl za svoji práci nechat zaplatit, protože naši sousedi měli penízků stejně málo jako my. Největším snem našeho tatínka bylo ušít jednou pořádný pár parádních bot. Věřil, že pak by všichni, včetně maminky, viděli, jak šikovné má ruce a že zboháči zdaleka by se pak dveře naší chaloupky ani netrhly. Často nám vyprávěl o tom, co pak za vydělané peníze koupí, a my se těšili na vůz tažený koňmi, maminčiny nové šaty s červenými růžemi, malovanou truhlu do světnice a velké dřevěné sáně. Pak přišla zima a s ní se v naší chaloupce usadila nouze. Večer před Štědrým dnem jsme my děti poslouchali za pecí ukolébavku, kterou nám komínem hvízdala meluzína. Maminka zašívala Anešce zástěrku, vůbec se přitom neusmívala a potichu vzlikala. Štědrý den na krku, do chaloupky fouká, v komoře zbylo jen pár brambor a Ševcovi děti chodí ve sněhu bosy, protože nemáme ani grošík na zbyt. To budou smutné Vánoce. Tatínek přikládal do kamen a mlčel, ale pak pohladil maminku po vlasech a povídá: já to tak nenechám. Hned ráno si zbalím svůj ševcovský vercajk, půjdu do světa a ve velkém městě najdu toho největšího pána a ušiji mu parádní boty. Maminka ale začala vzlikat ještě víc a že tatínka nikam nepustí a bude raději třít bídu s nouzí, než abychom byli den bez něho. Tu najednou zacinkaly rolničky a pes Čert začal před chaloupkou do tiché noci hlasitě štěkat. Vrzla vrátka a někdo zaklepal na dveře. Kdo pak to jde takhle v noci na návštěvu? Povídá tatínek. Když otevřel dveře, zahledli jsme z pece zvláštního pána. Měl krásné oči, dlouhé vlasy, vousy, bílý plášť až na zem a hele, na zemi dvě bosé nohy. Všichni jsme na něj koukali jak vyjevení, až maminka konečně povídá: pojďte dál, pane, posadit se a trochu se ohřát. Vždyť musíte být celý promrzlý. Pokoj tomuto domu, pozdravil pán a usmál se na všechny tak, že bylo ve světnici najednou světlo. Posadil se ke stolu a povídá: potřebuji tvoji pomoc, ševče. Jsem největší pán na tomto světě. Tam, kde bydlím, není taková zima jako tady. Všichni chodí bosy. A tam daleko už není nikdo, kdo by uměl boty ušít. Já však jednou za rok v čase vánočním přicházím sem, abych se radoval se všemi lidmi. Nemůžu ale projít celou tu zasněženou zemi bez bot. Uši mi prosím pár parádních bot a já ti nezůstanu nic dlužen. Tatínkovi se trochu roztřásly ruce, ale v očích mu radostně jiskřilo. Popadl lampu a utíkal k verbánku, aby se pustil do vysněného díla. Maminka zatím stáhla z kamen hrnec se zbytkem polévky, ukrojila velký krajíc chleba a všechno to položila před pána na stůl se slovy: nevím, jestli vám bude chutnat, je to jen, co náš dům dal, ale hlad vám to jistě zažene. Já, Aneška a Toník jsme všechno sledovali a ani nedutali. Tu se od stolu ozvalo: a co vy tam, drobotino? Vím dobře, že nespíte. Slezte z té pece a pojďte se ukázat, ať se s vámi trochu potěším, než váš tatínek dokončí svou práci. Aneška se trochu bála, ale my s Toníkem jsme byli na toho velkého pána moc zvědaví. Sestřičku si posadil na klín, nás pohladil po tvářích, všem se nám podíval do očí a ptá se: tak co, jak pak jste letos poslouchali? A jestli pak jste pomáhali rodičům? Doufám, že vás ani nenapadlo lhát a podvádět. Toníkovi zčervenaly uši, mě tváře, a Aneška začala natahovat. Poslouchali jsme, ale ne vždycky. Pomáhat jsme taky mohli víc. A já jednou lhal, že jsem Toníka netloukl. Maminka se usmála do dlaní a ten velký pán se přestal tvářit přísně. No dobrá, dobrá, ještě, že jste to na sebe všechno pověděli. Pak jsme se vyptávali my, odkud ten pán přišel. A on nám vyprávěl o tom místě, kde se všichni pořád usmívají, nikomu nic nechybí, květinky pořád kvetou a voní a ti, co tam žijí, se mají rádi. To krásné vyprávění přerušil až tatínek, když vrazil do světnice. Na rtech mu tančil úsměv a v ruce držel pár bot. Co povídám, pár parádních bot. Takové boty jsme jak těživ neviděli. A vy jisto jistě také ne. Byly bílé a vysoké, lesklé a kulaté. Vevnitř měly kožešinku a navrch parádní šněrování. Vzdychla maminka. Tak krásné boty umí ušít jen náš tatínek. Největší pán se na tatínka usmál a řekl mu: odvedl si dobrou práci. Tvé dílo mě potěšilo stejně jako ty a tvá rodina. Máš dobrou ženu, hodné a zdravé děti a řemeslo ti jde od ruky. Jak jsem řekl, nezůstanu ti nic dlužen. Pojďte všichni ven, ať se vám můžu odměnit. Před vrátky se nám oči rozářily úžasem. Stál tam vůz tažený koňmi, na něm velké dřevěné sáně a malovaná truhla. V té truhle našla maminka nové šaty s červenými růžemi a v kapsičce těch šatů byl grošík a byl tam pokaždé, když do ní znovu sáhla. Tatínek vzal maminku kolem ramen a ona začala samým štěstím plakat. My děti jsme pobíhali kolem koní, smáli se a výskali. Největší pán si nazul ty parádní boty, co ušil náš tatínek, ještě jednou se na nás usmál a na rozloučenou řekl: těším se, že se jednou zase uvidíme. Když odcházel do tmy, jako zázrakem se všude kolem něj linulo světlo. A on šel a šel, až zmizel za obzor. Od těch Vánoc se u nás v chaloupce nouze nikdy neusadila. A v naší vesničce vlastně také ne. Náš tatínek půjčoval ten vůz s koňmi tatínkům ze sousedství. Všechny děti široko daleko vyzkoušely naše dřevěné sáně. A maminka nosila své krošíkové šaty pokaždé, když šla na návštěvu k paňmámám z okolí. Říkala, že máme víc, než bychom si mohli přát. A že je radost se s ostatními rozdělit. Jednou jsem slyšel pana Kováře, jak tatínkovi povídá: tak vidíš, ševče, trpělivost ti přinesla růže. To jistě myslel ty velké červené, co měla maminka na šatech.
0: Pojď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym!

Skrinkas a čarodějnice. V Božkově byla sklárna. Dělali se tam malé i velké sklenice, džbány bílou barvou malované, lahvičky na kořalku a všelijaké jiné zboží. Sklinkaři je roznášeli v nůši na zádech po světě. Takový sklinkař byl vlastně pán. Našlapoval pěkně zlehka a nesměl nikde upadnout, nebo měl hned všechno zboží na padrť. Jednou šel pozdě večer jeden sklinkař ze sklářské hutě s plnou nůší. Měsíc svítil jako rybí oko a bylo vidět jako ve dne. Sotva došel za dědinu, slyšel od někud vyhrávat muziku. Safra porte, to mě ale dnes zní v uších, to mě jistě někdo pomlouvá. Řekl si sklinkař, narazil čepici na uši a šlapal si to dál. Vítr zafoukal a přinesl sebou veselou písničku. Sklinkař ji slyšel i přes tu huňatou čepici a že byl dobrý tanečník, začaly mu nohy sami jako v tanci poskakovat. To jsou mi nějaká kouzla, nic jsem nepil a vyvádím tu jako nějaký chasník. Kdyby mě tak naše máma viděla, ta by se nasmála. Písnička se rozléhala kolem dokola a sklinkaře vábila do lesa. Přestože byl světem protřelý a jen tak se nedal, bez rozmyslu sešel z cesty a vzal to přes louky k lesu. Šel starou, vyšlapanou cestou, až přišel na paseku, kde byla ta muzika. To jsem blázen. O půlnoci v lese mohou tancovat jenom čarodějnice. A měl pravdu. Než se kolem sebe pořádně podíval, sesypali se na něho mladé i staré čarodějnice. Všechny chtěli se sklinkařem tancovat. Na pasece byla tráva udupána jako na mlatě. Na stromech sedělo hejno vran a krákali. Sklinkař otvíral na tu muziku oči. Ještě nikdy takovou neviděl a ještě nikdy neslyšel, že by vrány tak pěkně zpívaly. Tak s kterou půjdeš, sklinkaři, dokola? Volali na něho čarodějnice. Dejte mi pokoj, vy báby jedny, budete si ze mě dělat špásy. Najděte si mladšího tanečníka, než jsem já. Jen se nevymlouvej, sklinkaři, nám neutečeš. Jednu po druhé musíš vytancovat, jinak tě domů nepustíme. Sklinkař se vymlouval, ale nic mu to nebylo platné. Nůši mu sundali a už ho ty čarodějnice vlekly dokola a začal pekelný tanec. Sklinkař chtě nechtě musel s nimi tancovat. Muzika to byla náramná a jeden tanec za druhým čarodějnice tančily bez oddechu. Když už sklinkař sotva dechu popadal, dali mu napít vína z velikého džbánu a zase musel dokola. Najednou se mu ta muzika samému začala líbit a vybíral si jen ty nejhezčí ženské. Staré báby nechal točit v kole samotné. Muzika hrála až do rána. Sklinka sotva pletl nohama a čarodějnice se div kvůli němu nepoprali. Když už opravdu nemohl, prohlásil. Dělejte se mnou, co chcete. Už tancovat nebudu. A jestli mě máte trochu rádi, ženské, tak mi někde ustelte. S takovou se domů už dnes nedostanu. Jen se neboj, sklinkaři, u nás se vyspíš jako na zámku. A čarodějnice odkud si donesli postel do vysoka nastlanou prachovými peřinami. Potom sklinkaře svlékli do košile a uložili do postele. Sotva mu z peřin nos koukal. Jedna k němu sedla a do ucha mu zpívala nějakou čarovnou písničku. Sklinkař usnul jako dudek. K ránu se čarodějnice z paseky vytratili, vrány z lesa odletěly a bylo po muzice. Na pasece zůstal jenom sklinkař. Když se probudil, nevěděl, kde je. Potom si vzpomněl na čarovnou písničku a čarodějnice. Hlava ho bolela a byl jako polámaný. Zatrápené báby celého mne utancovali. Do panské postele uložili, ale na ráno nepamatovali. Až někde nějakou z nich potkám, pěkně s ní zatočím. Na takový tanec do smrti nezapomene.
Postel s prachovými peřinami zmizela a sklínkař spal do rána na hromadě kamení. Když se probudil a protáhl, hledal v trávě kalhoty a kabát. Pak se oblékl, dal nůši na záda, čepici na hlavu a šel k domovu. Celou cestu si nadával, že se dal těmi čarodějnicemi svést. Když přišel domů, máma ho už čekala. Děti mu pomohly postavit nůši do komory a byly zvědavé, co jim táta přinesl, ale s ním nebyla žádná řeč. Mámo, běž se podívat, jestli jsem to zboží někde nerozbil. Měl jsem špatnou cestu. Žena se šla podívat do komory a na obrátku byla zpátky. Muži, kudy jsi to chodil? Vždyť si domů donesl zlato. Sklinkař se běžel do komory podívat a měl z toho oči navrch hlavy. V každé sklince bylo po zlaťáčku. Byla jich pěkná hromádka. Tak se mu čarodějnice odměnili za to, že je dobře v noci vytancoval.

Slyšíte moji rolničku? Cinká jako vánoční zvonky. Protože já jsem vánoční skrýtek. Je to jen pár dní, co jsem přišel na svět. Úplně nejdřív jsem žil v lese schovaný ve větvi staré borovice. Hezké místo, vonavé, ale mě to přesto táhlo pryč. Na svět. A nejvíc, když se blížily Vánoce. Kolem začaly vířit sněhové vločky a vítr mi zpíval tesknou písničku.

0: Vítr měl pravdu. Jako bych nežil, jako bych nebyl. Jenže mě se tu zem moc chtělo být. Opustit vězení v Borovici, ale... Ach, joch, joch, ach, joch. Jak?
1: Cink, cink, ach, ach. Kdo pak to tak vzdychá? Cink, cink, ach, ach. Do bílého ticha.
0: Sněhové vločky nemohou rozumět stezku, který mi svírá srdce. Říkal jsem vždycky těm bílým tanečnicím. Ale letos?
1: Nenaříkej, my vše víme. Tvoje přání vyplníme.
0: Ty... Opravdu?
1: Ano, ano, vše se změní.
0: Kdy?
1: Ještě dneska se změní.
0: Povězte mi víc.
1: Kde pak?
2: Kde pak?
1: Už nic.
2: Už nic.
1: Kde pak?
2: Kde pak?
1: Už nic.
0: A v tom se ozvaly jiné hlasy, lidské. K mé borovici došli dřevorubci se sekerami a pak... Jaj? Ouj, hrozně to zabolelo. Všechno se mnou zatočilo, kolem byla jen tma a tma. A vítr hvízdal a křičel snad celý les.
3: Dlouhá cesta na svět je dlouhá, dlouhá, moc tě změní, poznáš to sám, posed mění, poznáš to sám, posed mění.
0: Když jsem přišel k sobě, skláněl se nade mnou nějaký člověk.
4: Větev z Borovice podstrání. A zvláštní, jako by se z ní na mě někdo díval.
0: Ten člověk držel v ruce cosi blízkavého. A ovej, zas to zabolelo. Ošklivá chvilka. Ale najednou zázračný pocit. Já jsem najednou byl?
4: No, vidím. Kdo pak nám to přišel na svět? Mrňavý človíček. Vítám tě.
0: Děkuji. Z rukou toho člověka šlo teplo a oči měl vlídné. I když smutné.
4: Jenom bych rád věděl, proč se mi zdá, že už tě dávno znám. Dokonce vím, že máš mít šaty zelené jako jehličí. A na čepici ti patří rolnička.
0: Správně! No tak vzpomeň si, kdo jsem.
4: Ušiju ti, co máš mít. A víš, človíčku, co s tebou udělám?

0: Lucie. Slečno Lucie.
1: Pane Damiane, pojďte dál.
0: Já tedy jenom naskok. Mám pro vás dárek.
1: Děkuju. Smím ho otevřít?
0: Ale snad až zítra je váš svátek.
1: Ach, pane Damiane, co pak to vydržím? Panáček v zeleném? Ale vždyť to je skřítek. A dokonce snad, ano, vánoční skřítek.
2: Páni, ona to uhodla.
1: Je to tak, pane Damiane? Pane Damiane, kde jste?
2: Jsem tedy na správném místě tady, u ní? Ona dokáže, abych byl na světě docela?
1: Utekl blázínek. Dal mi dárek a utekl. Takhle to dělá pořád, skřítku. A víš proč?
2: Kdybych věděl, stejně nemůžu odpovědět, když nejsem živý.
1: Jak se to na mě koukáš?
2: Kdo ví, jestli budu, když tahle slečna myslí jenom na řezbáře.
1: Tedy, pan Damian už vyřezal spoustu pohádkových lidiček. Ale ještě nikdo se mu nepovedl jako ty. Tváříš se, jako bys mi chtěl něco říct.
2: Však bych chtěl a mohl bych, kdyby... kdyby. Už mi chybí tak maličko. A přitom všechno.
1: Tak dobrou noc, vánoční skřítku.
2: Ne, počkej, Lucie, nezhasínej, nespí. Křičel jsem, ale neslyšela mě. Srdce mi zase svíral stesk a za oknem vířily sněhové vločky a šeptali.
3: Cesta na svět je dlouhá.

0: posud mění.
1: Co to povídáte? Vždyť už se dávno, dávno se směl, se smělo.
2: A v tom, zčista jasna, jsem se ocitl někde úplně jinde. U chlapce, který seděl u krbu a četl pohádkovou knížku. A koukal jsem mu přes rameno a... My? Vždyť já na obrázku vidím sám sebe. A pod obrázkem... Čti, no tak čti.
3: Budeš-li mít štěstí, můžeš v předvánočním čase potkat skřítka. Najdeš ho nejspíš tam, kde voní dřevo. Jestli chceš, aby skřítek žil, aby s tebou promluvil, dej mu sníst kaši s medem.
2: V tom kluk knížku sklapl a rozběhl se kamsi ven, asi do lesa, kde voní dřevo, a do tmy volal:
3: Skřítku, jdu tě hledat. Skřítku!
2: Ze snu jsem se probudil strhnutím, až rolnička na čepici cinkla a vzbudila i Lucí.
4: Skřítku?
1: Jsem tady, ale bez hlasu.
4: Měla jsem sen. Zdálo se mi, že můžeš promluvit. Prý k tomu stačí kaše s medem.
5: Cože? To přece není možné, aby dva měli úplně stejný sen?
4: Když se to povede, zblázním se radosti. A jestli promluvíš, snad to potěší i pana Damiana. Třeba pak přestane koukat na svět smutnýma očima. Všiml jsi, že je smutný?
5: Hned jak mě vyřezal. Ale teď honem vář. No vář honem.
4: Tak, mlíčko... A krupice?
5: Stačí.
4: Zamíchat? A navrch med.
5: Už to je.
4: Tak, dobrou chuť, skřítku.
5: Kaši jsem slupl jako blesk. Byla sladká, vonavá, zevnitř mě hrála a teplo proudilo až do konečků

prstů. A pak jsem poprvé doopravdy vykřikl ze všech sil. Jsem tady, jsem na světě a úplně živý!

0: říkáte, Lucie, vánoční skřítek. To už je dávno, co jsem ho viděl naposled.
1: Cože? Vy už jste ho viděl?
0: Ano.
1: A byl živý?
0: Ale kde pak? Jen jsem o něm jako kluk četl, prohlížel si jeho obrázek.
1: V pohádkové knížce, co měla červené desky?
0: Ano.
1: A seděl jste u krbu v křesle se vzorem kvítků?
0: Ale Lucie, u toho jste přece nemohla být.
1: A přesto byla. Dnes v noci ve snu. Pane Damiane, máte ještě tu knížku?
0: Snad mám, ale proč?
1: Protože přece to všechno není jen tak. Prosím vás, najděte ji. Třeba v ní objevíme, proč se mi o ní zdálo a proč skřítek přišel právě teď a právě k nám.

0: Pan Damián nás vedl na půdu, kde byla spousta starých věcí. Mám rád temná zákoutí, jako všichni skřítkové. A Lucii se tu taky líbilo. Zvlášť, když řezbář otevřel prastarý kufr.
1: Jsou tu hotové poklady.
2: Ale jen pak poklady, jenom pár věcí z dětství.
1: Vánoční ozdůbky. A betlém. A tady skleněná koule.
2: O Vánocích vždycky stávala doma na okně. A tolik mi připomíná...
1: Pítí se jako měsíc na zimním nebi. A uvnitř je zasněžené město.
2: Jako kluk jsem si myslel, že je pohádkové a že ukrývá místo, kde se plní tajná přání. Je to směšné, co?
1: Ani trochu. Snil jste?
2: Nad obyčejnou koulí ze skla, která vůbec neumí kouzlit.
1: Že ne. Když se otočí, začne na město uvnitř padat sníh.
2: No, je to roztomilá hračička. A tady je ta knížka.
1: Úplně jako ve snu. Ale koukněte, obrázek skřítka chybí.
2: Na mou duši.
1: A víte vy vůbec, že jste tu pohádku tenkrát nedočetl do konce? Vy, Snílku, to jste tak moc spěchal do lesa hledat vánočního skřítka?
2: Ano, jenomže jsem ho nenašel. Stejně jako jsem nikdy neobjevil město, kde se plní přání. Nejsem já smolař.
1: Co to říkáte? Vy, který jste vyřezal 1000 pohádkových postaviček a přinesl lidem 1000krát radost?
2: Jenomže mě se přitom nějak vyhnula. Asi to bude tím, že je dřevo plné smůly.
1: Tak už dost, pane smolaři. Radši se usmějte a splaťte dávný dluh. Dočtěte konečně tu pohádku o skřítkovi. Začínám věřit, že nás čeká překvapení. No tak.
2: Každý skřítek vánoční, který zcela žije, jí a pije, má na světě tajné poslání. Když je nesplní do štědrého dne, o půlnoci ze světa zmizí.
1: Tajné poslání. To zní kouzelně a tajuplně. Skřítku, slyšel jsi? Není to nádhera?
0: To třeba není.
1: Neboj, pomůžu ti. Jen řekni, o co jde?
0: Já totiž...
1: No?
0: Já vůbec netuším.
2: Poslání je tak tajné, že je nezná ani skřítek. Sám musí poznat, proč přišel na svět.
1: Oje. Tak to je mnohem těžší, než jsem myslela.
0: No jo, hotový hlavlom. A když ho nevyřeším, zmizím.
2: Slečno, víte, kdo já jsem?
1: Nejšikovnější řezbář na světě, který mi dal kouzelný dárek.
2: Ne, jak jsem řekl, smolař. A nosím smůlu všem, i těm, které mám rád. Dokonce dokážu přivést do neštěstí vánočního skřítka, kde se má teď chudák pídit po nějakém poslání.
1: Kde? Nejspíš tam, odkud přišel. Ve staré pohádkové knížce.

0: Večer sněhové vločky za oknem zas šeptaly o dlouhé cestě a Lucie otevřela knížku.
1: Lucie?
2: Ano?
1: Myslíš, že v pohádkách opravdu najdeš odpověď?
2: Nevím. No tak, nenatahuj moldánky a přemýšlej.
1: Tu by se to řekli, ale ve mně je malá dušička.
2: Skřítku.
1: Ano.
2: Co když jsi tu proto, abychom já a pan Damián...
1: Co?
2: No, abychom já a pan Damián...
1: No?
2: No, abychom byli spolu.
1: O Vánocích?
2: O Vánocích a třeba pořád dál?
1: Co bys chtěla, Lucie?
2: Chtěla. A snad to máš zařídit právě ty.
1: To se mi nezdá. Raději čti dál. Jo, čti, holka kurážná.

0: kouvej. Tak hezky mi bylo tu chviličku, kdy jsem jen byl. Proč to tak nemohlo zůstat? K čemu jsou všechny tyhle starosti? Co jsem to vlastně za skřítka?
1: Přece vánoční.
2: A náramně pyšný.
1: Nechtělo se ti žít u nás, ty nafoukaný panáčku.
0: Slyšíte je? Lucie dočetla v pohádce k místu, kde se objevily dvě sudičky. Ale sotva mě spatřili, pustili se do mě. Tohle mi ještě scházelo.
1: Musel jsi na svět.
2: A ještě se z tebe vyklubal pán s tajným posláním.
1: Možná pan tajný rada.
3: Nechte ho. Co vám udělal?
2: Utekl.
0: Ne, to řezbář Damian si na mě vzpomněl. Já byl jen větev borovice.
1: Tak už víš, že jsi od nás, ty dřevěná vzpomínko. Jenomže teď jsi živá.
2: A určitě si myslíš, že jsi hned něco lepšího.
0: Nic si nemyslím. Já jsem moc nešťastný vánoční skřítek se vzpomínkami na les a s tajným posláním, co neví kudy kam.
1: Ty chudáčku.
3: Tak dost vy dvě. Radši mu poraďte.
2: To bude nějaká moudrá slečinka. Uhodla, že sudičky, co vidí do všech osudů, vždycky můžou posloužit dobrou radou.
0: Děkuju, to se mi ulevilo.
1: Totiž, když se jim chce.
2: Jenomže nám se nechce, panáčku chytráčku.
1: To by to vypadalo, kdyby na světě kdekdo rozuměl vlastním osudu.
2: Jen ti poradí tahle odvážná slečinka, co se pořád po něčem pídí.
1: Co umí uvařit takovou kaši, že roztancuje i skřítka ze dřeva.
3: Proč jste tak zlé? Chtěla bych mu pomoct. A kdybych věděla jak, nedělala bych drahoty jako vy.
2: Tak si teď sama uvař kaši. Vtipnou kaši. Třeba se po ní dovtípíš.
1: Že stačí zajít na náměstí splněných přání a je vystaráno.
0: Kde to je?
2: Je. Chytráček s tajným posláním a nezná náměstí splněných přání.
1: Moc krásné místo.
2: Se spoustou kouzelných krámů.
1: Ve kterých jsou jen samé poklady.
2: V jednom se prodává nebe i s hvězdami.
1: Ve druhém cvrlikají perníkový ptáčci.
2: V dalším zas mají vůně zakleté vlahvička.
1: A ještě voňavé stuhy.
2: Náramky z duhy.
1: A hlídá tam cínový vojáček v uniformě zdobené sněhovými vločkami.
3: Počkejte. Opravdu je někde na světě tohle místo?
1: Ovšemže, přece nelžeme.
2: Najdeš ho ve městě, kde sněží?
1: Když je vzhůru nohama.
3: Ale takové přece neexistuje.
1: Co by ne? Stačí se trošku rozhlídnout. To bude jako nic pro zvídavou kurážnou slečinku.
2: My dvě už jsme řekli dost. Teď musíme spřádat nové osudy. Dál přemýšlejte sami. Odvážná slečínko, i ty. Panáček chytráček.
1: Vánoční skříteček.
2: Možná pan tajný ráda.
0: A rozplynuli se jako pára. Znáte sudičky. 10 dní jsme s Lucí bloumali po městě a rozhlíželi se. Márně. A najednou... Ach jo. Najednou tu byl štědrý den. K večeru začalo sněžit a my jsme se ocitli na náměstí plném stánků.
3: Vidíš ty skleněné ozdoby skřítku?
4: Svítí jako hvězdy.
3: Všude se vznáší spousta vůní a...
4: A strážník na rohu vypadá... Jako cínový vojáček.
3: Myslíš si to, co já?
4: Nevím. Nic tady není vzhůru nohama. Jedině moje myšlenky.
3: Neboj, my na to přijdeme. Ještě máme čas.
0: Pak se o kousek dál v krámku na nároží zalesklo cosi ve výkladu. Lucie přitiskla nos na sklo. A ve dveřích se objevil tlustý člověk s bílým knírem. Bžoural na nás... A culil se.
5: Brej podvečír, slečno. Pojďte si koupit dáreček, pojďte. No, líbí se vám ta skleněná koule? Jak by ne? Je kouzelná, počkejte. Hned vám ji předvedu. hezky je otočíte a na město uvnitř začne padat sníh.
0: Tak tohle pořád hledáme. Město, ve kterém sněží, když je vzhůru nohama.
3: Ale vždyť to je hračka, co byla na půdě pana Damiana. Proč jsme si na ní nevzpomněli hned, skřítku?
0: Ta na půdě mlčela. A v téhle uvnitř cinká písnička. Lucie, pojďme do krámku.
5: Vidím, že se vám ta skleněná věcička s chumelenicí opravdu líbí, no nedivím se. Ten pán, kterému patřila, ji dlouho považoval za poklad, než ji u mě dnes ráno vyměnil za náušnice ve tvaru hvězd. Nádherný, drahý šperk.
3: Tak to je asi drahá.
5: Jak se to vezme pro něj, byla drahá. Ale já ji dám celkem lacino, hezké, slečně vždycky udělám cenu.
3: To mi spadl kámen ze srdce. Víte, hledám to město v ní.
5: No jistě, všichni něco pořád hledáme. A zvlášť o Vánocích, že třeba dárečky pro ty, co máme rádi. I když nám nikdo radost neudělá, možná proto, že jsme sami. A vánoční skřítkové nejsou, že ano, aby nám něco nadělili.
2: Jsou?
5: Říkala jste něco?
3: Ne, ale víte, já to město se sněžením potřebuji právě pro vánočního skřítka.
5: Prosím? Asi jsem vám dobře nerozuměl.
2: Chce ho pro mě.
5: No ne. Kdo jsi? Snad ne.
2: Vánoční skřítek.
5: Jaká čest. Já se kláním. A víš, že takhle nějak jsem si tě představoval.
4: Vy jste si mě představoval?
5: Jo, celý život. Vlastně jen kvůli tobě jsem si otevřel tenhle krám. Věřil jsem, že tak se o tobě něco dozvím. Pořád kupuju staré roztodivné věci. Misky na kaši, truhly na mouku, pohádkové loutky z dílny řezbáře Damiana. A říkám si, snad ho mezi nimi objevím. A když ne, možná ho přivábí mé starodávné poklady.
2: Jenže já...
5: A kdybys věděl, jak mi celé ty roky, hodiny počítali čas, jako by se mi smáli. Každé Vánoce jsem obrečel. Sám a sám. Ale přece jsem se tě dočkal. No tak za kolik, slečno?
3: Prosím.
5: No, za kolik mi skřítka prodáte?
3: Já nic neprodávám. Chci koupit...
5: No ovšem ano, tam tu skleněnku. Nesáhat. Na tu vzácnost už nemáte. Ta tretka podražila. Přesto spolu uděláme dobrý obchod. A platit nemusíte.
3: Nerozumím. Podražila. Nemusím platit.
5: Prostě já tu skleněnou věc s vámi vyměním za skřítka.
3: Ale bez něj ji nepotřebuju, pane.
5: Za to já skřítka potřebuju, slečno. Copak jsem to neřekl dost jasně, jak dlouho ho hledám?
2: Jenže to nejde.
5: A proč by ne? Rád, slečince, za tebe přidám všechno, co mám v pokladně. Je to hezká hromádka peněz.
3: Pane, skřítek není na prodej ani za 100 pokladen. Copak nechápete?
5: Vy nechápete. Zkrátka, já toho vánočního pidi mužíka chci. A když to nepůjde po dobrém, vy nerozumná ženská, tak si ho vezmu a sám.
3: Pozor! Uteč, skřítku! Utíkej! Co jste to udělal?
5: Já? Vůbec nic.
3: Na rohu náměstí stojí strážník. Řeknu mu...
5: Že jsem vám sebral vánočního skřítka. No, ten se pobaví. Radši mečte. A ven, ven, slečinko, zavírám.
3: Vrátím se s panem Damiánem.
5: No a co? Právě on mi přinesl tu křišťálovou kouli. Vyměnil ji za šperk, víme? Za zlaté hvězdy do oušek prý nejmilejší dívky na světě. No, vy to tedy nebudete, děvenko, vy ne. Vy se moc mračíte. Hvězdičky jistě ozdobí jiná ouška. Tak, má usta a přeju veselé Vánoce.
0: Ten člověk, Lucí, vyhnal a ještě si vymyslel lež jako věž. Že on chce ty dva rozhádat? Určitě. A já jsem na světě proto, abych tomu zabránil. Třeba opravdu mám dát dohromady, až mě polilo horko. Jak? Vždyť já vánoční skřítek s tajným posláním zase už sedím ve vězení. Tentokrát v kapse drzého zloděje a čas se krátí.

0: čekají.
1: Bože, ten čas letí. Co mám dělat?
0: Utíkají, utíkají, utíkají.
1: Mám opravdu jít za panem Damiánem? Ale jestli koupil dárek pro jinou, budou ho ještě zajímat Lucie ze sousedství a vánoční skřítek?
0: Utíkají, utíkají.
1: Ale přece, musím to zkusit.
0: Utíkají, utíkají, utíkají, utíkají.
2: Ten člověk mě strčil z kapsy do komory. Ale, jak už jsem říkal, skřítkové mají tmavá zákoutí rádi. A kdybych neměl hromadu starostí, docela by se mi tady líbilo. A jak se tak rozhlížím, v nejtmavším koutě něco haraší. Vida, někdo tam přede na kolovratu.
3: Vítáme tě, panáčku chytráčku.
2: Tady, dámy, jako byste z oka vypadli dvěma sudičkám, co mi naschvál špatně radili.
4: Kdo ví? Možná jsme to my?
3: Taky jsme kdysi poprvé spatřili svět v dílně pana Damiána.
2: Kdyby věděl, jak nepovedené kousky vyřezal, mluvil by ještě o větší smůle.
4: Co tak zhurta? Ono ti vůbec nic nedochází?
3: Pan Damián přece nedělá radost sobě, ale jiným.
2: Já tomu nerozumím. Mluvíte v hádankách.
4: Opravdu nevíš, kde jsi, panáčku hlupáčku?
2: Jsem daleko od všech a blíží se půlnoc, kdy zmizím. Tak je to.
3: Panáčku hlupáčku.
1: Pane Damiáne, pane Damiáne.
5: Lucie, vy pláčete? Co se vám stalo?
1: Mně nic. Skřítkovi.
5: Kde je? Zmizel?
1: Ne, tedy vlastně ano, ale v kapse starožitníka z náměstí. V jeho krámku jsme našli místo, které jsme hledali. Je v křišťálové kouli s chumelenicí.
5: V té, co jsem tam donesl?
1: Ano.
5: Takže se zase všechno zvrtlo jenom proto, že jsem chtěl udělat radost.
1: Však vy radost uděláte. To je vaší slečně. Určitě jí potěší zlaté náušničky. I když na to doplatí skřítek.
5: Ale co vám to nabolíkoval ten z náměstí? Jaké slečně?
1: Však víte. Ale co je mi po nějakých ozdůbkách a pro koho jsou? Hlavně pomozte skřítkovi.
5: To nejde, nemůžu.
1: Prosím.
5: Smolář jako já by zase všechno jenom zasmolil, věřte mi.
1: A nebo nechcete.
5: Nebuďte protivná.
1: Já, že jsem protivná? Ba ne, to vy. Nechcete pomoct skřítkovi a jen se vymlouváte na smůlu. Tak s Bohem, už mě tu neuvidíte.
5: Ale Lucie, ne, Lucie, počkejte, já jdu s vámi. Vždyť ty náušnice jsou pro vás.
2: V tom krámku mi kdo ví proč bylo pořád líp a líp. Voněla tam štědrovečerní večeře a starožitník mě pozval ke stolu. Zapálil svíčky na stromku a přitom všem najednou koukal moc zkroušeně. Tedy, kdybych na něj neměl zlost, určitě by mi ho bylo líto.
6: Skřítku, no tak nezlob se na mě a jes. Víš, já jenom nechtěl zůstat sám.
7: To se dělá tak, že někoho šoupnete do kapsy? No. Co?
6: Asi ne, ale tak nějak se to stalo jako samo. S tou slečinkou nebyla kloudná řeč. A s tebou taky není. Proč nechcete pochopit, jak moc si přeju, abys byl tady?
7: To jste si teda pomohl. Vždyť já si za chvilku vypařím. Ne. Odbije půlnoc, jsem furt.
6: Ne, to nesmíš, nedělej to.
7: No jo, milej pane, to se taky udělá samo. Měl jsem na světě jinou práci. Poslání. Kvůli vám jsem ho nemohl splnit. Všechno jste zmařil.
6: Ne, ne, to ne. Počkej. A co, když to napravím? Podívej, dám ti tu křišťálovou kouli, o kterou jste tak stáli. A vůbec dám ti úplně všechno, co budeš chtít. Všechno, rozumíš?
2: Když vy dáváte, je to jako když vyhrožujete. Proč?
6: A proč ty trucuješ, když ti chci udělat radost?
2: Radost? To teda nevím. Když na tu věc teď koukám, zdá se mi, že je to akorát velká skleněnka, ve které sněží papír. Cinkavá muzika z ní je pryč. Je tam ticho jak v hrobě. Možná nefunguje proto, že jsem tak čerstvě kradený.
6: Tak já tě vrátím.
2: To jste si vzpomněl brzy. Půlnoci za chvilku a já prostě zmizím.
6: Ale ty nesmíš zmizet. Já chci, abys byl. I když třeba ne se mnou, ale chci, abys zůstal na světě.
2: No, to já taky. Jenže Lucie je Bůh ví kde.
6: Ale... tak nebreč. Najdeme ji. Pojď.
1: V krámě je tma.
8: Dveře jsou do kořán.
1: Co se tu mohlo stát?
8: Ani nechci domyslet.
1: Nestrašte. Slyšíte? To cinkla skřítková rolnička. Skřítku! Skřítku!
9: Tady jsem! Lucie! Tady! Pane Damiane! Tady uprostřed náměstí!
2: Konečně jsem je oba uviděl. Konečně! Jenže... právě začala odbíjet půlnoc.
1: Skřítku, už jsme tady.
9: Ach jo.
1: Je pozdě.
9: Ach jo.
6: Promiň mi, Skřítku, tohle jsem nechtěl.
8: No jinak to dopadnout nemohlo, když tě vyřezal smolař.
2: Nebuďte smutní. Stejně jsem rád, že jsem tu s vámi byl aspoň na chvíli. A žil bych třeba i v krámku, jenže... Je. Štipněte mě. Jsem pořád tady?
1: Je to tak, Skřítku.
2: Starý pane.
6: No na mou duši.
8: Jsi tu. A víš, že mě se vlastně splnilo dávné přání, Lucie.
2: No, mě se taky splnilo přání. Zůstal jsem na světě. Jsem tady a tancuju radostí. A jak tak tancuju, najednou začalo sněžit. Ani nevím, jestli to ožilo město ve skleněné kouli a my vešli dovnitř, anebo to pořád bylo to stejné náměstí, kde na dlažbě tál sníh a v kalužích se zrcadlily domy a věže. Za chvilku tímhle městem vzhůru nohama začaly proudit davy lidí z půlnoční.
3: Tak co, panáčku chytráčku, už tomu všemu rozumíš?
2: Ano, v tom mumraji šli kolem sudičky a už klíbli se na mě.
3: Radili jsme ti špatně, že musíš najít náměstí splněných přání?
2: Jo, ty jo.
3: Tvé místo je v krámku na nároží.
6: Počkat, ale to znamená, že jsem dostal dárek. Zůstaneš se mnou, Skřítku, už nebudu sám.
2: Zdá se, že ne?
6: Je.
2: I když... No teda popravdě trochu žasnu, že i vy jste moje poslání.
3: A proč pak by ne, panáčku chytráčku?
2: To je pravda. Jsou přece Vánoce a já jsem vánoční skřítek. Teď bydlím v obchůdku plném starých kouzelných věcí. A víte co? Někdy se u nás stavte. No, přece ten krámek znáte. Je zrovna u vás ve městě. Na rohu náměstí splněných přání. No, stavte se. Jo, a ještě něco. Ptáte se, co Lucie a Damian? No, dneska mají kopu dětí. I proto jsem se dostal na svět. Abych dal ty dva dohromady. Ano, teď už to vím. Tak hodně šťastné a veselé.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
2: Do skoukání, hodem do práce.
1: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.

0: Přijeli k malému domku ve strmé uličce, Klement tam bydlil ve dvou malých světničkách. Všude po zdech visely trubky všech možných tvarů a každá na šňůře jiné barvy. Klement zatopil a vařil čaj a Jakub si prohlížel trubky. Ta nejzakroucenější se mu líbila ze všech nejvíc. Byla z krásně vyleštěné mosazy a světilka na ní jen hrála. Pane Klement, řekl Jakub, co kdybyste pozval Karličku dovnitř, když je štědrý večer? Budeme tady troubit a popíjet čaj a Karličce byste mohl dát na talíř trochu ovsa nebo obroku. No, myslíš, že se sem vejde? Řekl Klement, ale bylo vidět, že tu myšlenku uvítal, jen se lítostivě podíval po čisté podlaze. Karlička bude děsně ráda, řekl Jakub. Pan Klement odešel a za chvilku se vrátil s Karličkou. Na prahu jí očistil kopyta od sněhu a Karlička vděčně zastříhala jedním uchem a bělmo levého oka jí drobet zvlhlo. Nemáme tu ovšem žádný stromeček, řekl Klement při čaji, ale mám tu větvičku jmélí. Každému pak dal kus vánočky. Karličko, řekl, můžeš klidně mluvit, on si to Jakub nechá pro sebe. Karlička na Jakuba mrkla, aby neprozradil, že už to ví, a řekla, teď nám Klemente zatrup nějakou koledu, děsně ráda koledují. Karlička má hrozně ráda koledy, řekl pan Klement, a nejraději ty, jak je o tom oslíkovi, jak dýchal na děťátko. Karlička mu to hrozně závidí, tomu oslíkovi. Kolikrát jsem ti říkal, Karle, že závidět se nemá. Já vím, Božka, zašeptala skromně Karlička a sklopila zrak. No a pak se dali do koledování. Pan Klement troubil, troubil, troubil a Jakub s Karličkou zpívali k trompetě. Karlička ještě do taktu takhle hrabala nohou, ale pan Klement jí to zarazil. V tom si vzpomněl na tu nedoručitelnou zásilku a že se podívají, co to může být. To se ale nemá, řekla Karlička, ale pan Klement jí usadil, od kdy se koně pletou doručovatelům do řemesla. Všichni byli strašně zvědaví, co v tom balíku je, zejména Jakub. Pan Klement položil balík na stůl. Bylo na něm napsáno Jakub Praha. No Jakub ale neuměl číst, takže se pana Klementa zeptal, co je to tam napsáno, že to nejde doručit. Je tam napsáno Jakub Praha. A kde já mám hledat nějakého Jakuba? Dal jsem to i vyvolat, ale nikdo nic o nějakém Jakubovi nevěděl. No já se přece jmenuju Jakub, pane Klement, vyhrkl Jakub. A mohlo by to být pro mě, protože já jsem taky z Prahy. Ono těch Jakubů nebude tolik. To by mohlo být pro mě, pane Klement. Tak to taky otevřeme. Odřízl červenou pečeť a zásilku rozbalil. A teď vám, děti, řeknu, co v tom balíku bylo, protože já to sám taky nemůžu vydržet. Tak tedy, byl tam malý starodávný dostavník, tažen čtyř spřežím lipicánů, na kozlíku seděl voska, v jedné ruce drželo opratě, ve druhé maličkou trubku a v držadle byl zastrčen bič. Všechno bylo tak veliké, že se to vešlo do krabice od bot. Ale co bylo nejkrásnější, že ti lipicáni byli z masa a kostí, stoupala z nich pára a nepokojně sebou poškubávali, že je voska stěží držel na úzdě. Lucerničky po stranách vozu svítily a uvnitř vozu seděli docela malí cestující, povídali si, ale co to nikdo nevěděl? Karlička se neudržela a zařechtala na celé kolo. Spřežení lipicánu jí slabounce odpovědělo. Pane postilione, řekl Klement, kam vlastně jedete s tou diligencí? Ale voska neodpověděl, jen tichounce a dlouze zatroubil na zatočenou trubku, na hlavě měl šedý cylindr a černou pelerinu přehozenou přes záda. Jakub do ní foukl a pelerina se rozevlála. Koničci se vzepjali a dali se do cvalu. Dostavník udělal tak několik okruhů po stole a Jakub strčil několikrát do pana Klementa a ptal se, zda je ten dostavník skutečně jeho? To rozhodne ministerstvo spojů, řekl pan Klement, protože sám dostával na dostavník chuť. Řekl si, že si třeba dá změnit jméno na Jakuba. Ale Karlička se po něm pohrdavě podívala a Klement řekl rychle: ano, milé dítě, je to tvoje sakum pikum i s balicím papírem, ale jen jestli si toho dovedeš vážit. Teď se stala zvláštní věc. Dvířka dostavníku se otevřela a z nich vystoupil docela malinký Jakub, ale navlas stejný, jenže byl vysoký na půl sirky. Jakube, jsi to ty? Vykřikl Jakub. Ano, já jsem ty, řekl maličký Jakub komářím hláskem, jenže nevím, kde bydlíme. Musíme domů, poněvadž maminka už po třetí pláče a tatínek bloudí po zasněžené Praze a hledá tě. Za chvíli budou vysílat tvou fotografii v televizi. Tak Jakube, řekl Jakub, já bych tu tedy zůstal s Klementem a Karličkou a ty jeď k nám domů, ať se to uklidní. Víš, Karličko? Nevím, řekla Karlička, ale ta Vánočka byla moc dobrá. Já už teď ničemu nerozumím a myslím, že je na čase, abych možná přestala mluvit. Je toho na mne moc. Nikdy jsem si nemyslela, že by mohli být tak malí koně a tak nádherně podkovaní. I když jinak nemám ráda Lipicány, protože se rádi vytahují, musím říci, těmhle všechna čest. A taky to řekla. Pak Lipicáni ještě udělali několik okruhů a Voska jim dal do pytlíku ovsa. V tom se dvířka dostavníku otevřela znovu a vystoupila z nich ta malá holčička se zápalkami, jenže je asi nechala v dostavníku. Ale byla skřehlá a po tváříčce jí tekly tak malé slzičky, že o nich nikdo ani nevěděl. Jakube, řekla, myslím, že bys měl jít domů ty a my tu všichni zůstaneme u Klementa. Ty jdi domů, ale my budeme tvoji, víš? A vždycky budeme tvoji, ale nikdo to nesmí vědět, jen ty, Klement a Karlička. A maminka by taky byla zoufalá, kdyby domů přišel tak malý Jakub, že by se vešel do náprstku, prosím tě, to musíš sám uznat, Jakube. To taky uznávám, řekl Jakub, z toho by maminka byla asi celá vedle.
1: A pro tatínka by to taky nebylo nic lehkého, prosím tě, řekl Klement. Ten by se snad zbláznil, viď, Karle?
0: Ano, Božko, zašeptala Karlička. Pak se dvířka dostavníku otevřela po třetí a vystoupil pán s kaprem, ale už bez kapra.
1: Mladý muži, řekl, sděluji vám, že jsem kapra na vaše přání hodil do Vltavy. Ale jděte domů, ano?
0: Je to někdy velice, velice těžké, řekla Karlička. Nechtěl byste kousek Vánočky s čajem?
1: Děkuji, řekl pán, měl jsem právě krocana s nádivkou.
0: Pak smekl, vzal holčičku za ruku a vrátil se k dostavníku.
1: Tak, řekl Klement, teď dostavník zase zabalíme a uložíme tamhle na skříň. A kdykoliv se ti zachce, Lipicáni předjedou, třeba 5x denně.
0: A co když tady nebudete, řekl Jakub.
1: Budeš mít klíč, řekl pan Klement.
0: A podal Jakubovi veliký klíč na červeném provázku.
1: Jen po sobě vždycky uklič, dodal, a nenadrob, kdyby s koním dával ovsa.
0: To se nebojte, pane Klement, řekl Jakub, všechno bude v pořádku. Přinesu si ze síně koště, jsem velice čistotný.
1: Tak, řekl Klement, a teď pojedeme domů. Kde bydlíš?
0: To jsem právě zapomněl.
1: Tak to musíme na strážnici, řekl pan Klement, jistě už tam mají hlášení. Tak, Jakube, nasedej a pojedeme.
0: Výborně, řekl Jakub A skutečně se zaradoval, protože měl rád palné zbraně a doufal, že na strážnici nějakou uvidí. Zapřáli karličku a vyjeli. Jeli strašně pomalu, protože se jim nechtělo se rozloučit. Několikrát se vrátili na Maltéské náměstí a karlička z ničeho nic řekla, co kdybychom se vrátili, už dávno jsem nestrávila tak pěkný večer jako dnes. Ale zoufalí rodiče čekají, řekl Klement, vraťme jim přece dítě. A zastavil přímo před okrskovou stanicí, kde se svítilo. Tam se všichni tři dojemně rozloučili a Klement jen důvěrně pošeptal Jakubovi Lipicáni. Pak prudce zazvonil. Na strážnici bylo teplo od rozžhaveného bubínku. Tři muži ve stejnokrojích louskali ořechy. Jeden otvíral krabičku sardinek. Tvářili se přitom, jako by chtěli začít zpívat koledy, ale Klementín to přerušil. Nekoledovalo se tedy, ale ořechy louskali dál. Jeden rozlousknutý hned nabídl Jakubovi. Děkuji, řekl Jakub, máte to tu moc hezké a nejhezčí je ten stromeček, je skládací. Všichni tři strážníci řekli, že ano, že je skládací a louskali ořechy dál a sardinky nechali plavat. Našel jsem tohohle zbloudilého chlapce, řekl hlubokým hlasem Klement. Už byl skoro zmrzlý, seděl u portálu Nostického paláce a spal. Ohřál jsem ho a nakrmil. Nemohu ho odvést domů, neboť dítě nezná svého bydliště. Jsem poštovní zřízenec Klement, nestraník, bez vyznání, bytem v Podolí 7. No dobrá, řekl ten nejplešatější. Dobře jste učinil, občane? Však on bude vědět, kde bydlí, kdo se takhle kouká, ten určitě ví, kde bydlí.
2: Prosím, a jak se koukám?
0: Optal si Jakub. Koukáš, jako bys neuměl počítat do pěti, pravil ten nejplešatější. A že umíš do pěti?
2: Já umím do 30, řekl pobouřeně Jakub. A pane, můžu se dívat do ohně? My máme ústřední topení.
0: Sedl si na bobek a díval se do ohně.
2: A najednou spatřil v ohni někoho chodit. Byla to docela malá postavička. Jakub poznal lampáře z bílého a zeleného náměstí s dlouhou tyčí na rozžíhání lamp.
3: Chytám jiskry na tyč, abych měl dost ohně k zapalování, řekl lampář. Ale neříkej to nikomu.
0: S kým si to tam povídáš, řekl ten nejplešatější muž.
2: Ale to jen tak pro sebe, řekl Jakub.
0: A jak to, že ty vůbec nepláčeš, řekl ten nejplešatější. Není ti hanba? Klidně uteče z domova, procouráš celý štědrý večer, tváříš se, jako bys neuměl do pěti počítat a neuroníš ani slzu. Umíš ronit slzy?
2: No, ronit umím, řekl Jakub, ale ne vždycky. Vy umíte vždycky?
0: Ten tlustý a plešatý se pak zvedl ze židle a sedl si k Jakubovi na zem. Ten druhý, kterému ostatně říkali Pištoro, jim hodil dva ořechy a oni je chytli. Plynař se zatím tiše vytratil. Tlustý a plešatý se na něj pořád a pořád díval a řekl, těší se domů.
2: No, dost se těším, řekl Jakub nejistě, ale ne, zas tak moc, to tady je to hezčí. My máme ústřední topení a tady není.
0: No a kde pak máte to ústřední topení, řekl ten plešatý.
2: No doma, odpověděl Jakub. Kde by bylo ústřední topení? Doma přece.
0: A kde máte ten dům, povídal plešatý a foukal do jisker. Jakubovi se podařilo jednu jiskru chytit a jako si ji schovat do kapsíčky, ale už zhaslou.
2: No, oni budou rádi, až zas přijdu domů, řekl Jakub, protože jsem jejich potěšení a jsem jejich štěstí, takže oni budou hrozně rádi.
0: A tak ty jsi jejich štěstí, řekl plešatý. A čí pak?
2: No, jejich, řekl Jakub, všech.
0: No dobře, řekl zase ten plešatý. A jak se oni všichni jmenují, anebo jak ty se jmenuješ?
2: Já se jmenuji Jakub, řekl Jakub. A tatínek je taky Jakub, maminka je Bětka, babička je Bába.
0: A jinak si neříkáte?
2: No ještě si všichni říkáme Zlato, řekl, ale babičce říkáme Bábo a ona nám děti, ale jinak si všichni říkáme Zlato.
0: Jo, Zlato, řekl ten plešatý, a to stačí?
2: No úplně, řekl Jakub.
0: Plešatý se zvedl a šel do vedlejší místnosti. Vrátil se s bílou svíčičkou a postavil ji k tomu skládacímu stromku. Pak ji zapálil zapalovačem a ten třetí, co stále seděl, jako by se mu něco stalo, otevřel ty sardinky. Z ničeho nic zaspívali koledu, pásli ovce valnaši, vedlenské salnaši, dojda. Oheň v kamnech praskal a bubínek hučel a u dveří visely krátké kožichy a samopalí. Ja. Tak oni si všichni říkají zlato, řekl Plešatý, když dospívali. A ten marnotratný syn ani nezapláče. Tak budeš brečet nebo ne?
2: No, nebudu, řekl Jakub.
0: Tak on prý je jejich štěstí a jejich potěšení, povídá ten Plešatý. Víc jsem nevyšetřil.
2: Já mám malý dostavník, řekl Jakub, ale ten je u Klementa. Na kozlíku sedí voska a troubí na zakroucenou trubku a táhnou to lipicání, všechno je to takhle mrňavé, říká se tomu inteligence.
0: Inteligence? Řekl zamýšleně ten Plešatý a vypadal, jak se říká, tedy jako docela paf. Pištora si utíral mastnou bradu a zíral do prázdna. A jestli nevíte, co dělal ten třetí, tak vám to povím, louskal ořechy a ošetřoval svíčičku. No a co bys ještě chtěl, optal se Plešatý, když máš ten dostavník s lipicány. Tak co bys chtěl teď?
2: No já bych chtěl takový malý semafor s malou budkou a abych mohl řídit dopravu. A tak bych chtěl bílé rukavice a aby bylo vždycky, co řeknu. Když řeknu zelená, aby byla zelená, když řeknu červená, tak červená.
0: A co bys řídil, řekl Plešatý, tady?
2: No vás bych řídil, řekl Jakub. Vy jste dělali auta, já bych vás řídil. Tak to udělejte a uvidíte. Dobře vám radím, udělejte to a uvidíte.
0: Tu ten tlustý vytáhl z nějaké zásuvky bílé rukavice a ten druhý šel pro koš na papíry a postavil ho doprostřed světnice. Vlez do koše, řekl Plešatý, a budeš řídit dopravu. My budeme auta, já budu Fordka, Pištora bude Mercedes a Hofman bude popelářský vůz. Hofman, opakujte, co budete, když máte tak špatnou paměť. Popelářský vůz, řekl Hofman.
2: No a všichni byli rádi.
0: Tak, teď nás prožeň, řekl Plešatý.
3: Jakub je prohnal a dokonce dal dvě pokuty po 10 haléřích. Všichni hrozně troubili. Hofman jako popelářský vůz vysypával, došel si dokonce do kamínek pro trošku popela do krabičky od sírek, aby měl co vysýpat. Právě jeho Jakub dvakrát potrestal, na Plešatého si netroufal. A v tom ten Hofman zvolal, vezeme vám uhlí. Ale kde bydlíte, službo? Jo, to jako my, řekl Jakub. No vy, zařval Hofman z okénka auta. Tak kde bydlíte, staršino? No my bydlíme v Truhlářské 5, řekl Jakub neopatrně.
0: A v tom se celý provoz zastavil. Jen Plešatý ještě couval a dlouze a dost strašně zatroubil. Dostal pokutu, že troubil na křižovatce.
2: Svíčička v tom dopravním ruchu zhasla a už ji nikdo nezapálil. Plešatý si oblékl krátký kožich a beranici a řekl, tak pojď, kamaráde, a plač. Plač, synku, plač, ty uličníku. A vyšli ven do sněhu. Teď by právě byli měli předjet lipicání, ale nepředjeli. A plynové lampy svítily bíle a zeleně a měsíc si medil nad starým městem. Tak se Jakub dal do velikého pláče a plakal. Tlustý ho držel za ruku a říkal, maminka napekla koláče, aby nám nebylo do pláče. Ale nakonec přišli domů. Všichni volali ty zlato, ty naše zlato, no to je přece, no něco takového. A právě nám

0: Rada osmá.
1: Dodržuj i u jídla
2: společenská pravidla.
0: Takže budeme hovořit o 100...
2: O 106.
0: Ale ne, o 100...
1: O 100 nožce.
0: O stolování. Ne na recepcích nebo na hostinách. Povíme si o jednoduchém stolování doma. K němu patří především stůl, že ano?
2: Neříkej, tati, já myslel, že se stoluje na lustru.
1: Jenže to by bylo lustrování a ne stolování, víš?
0: No jen se nesměj, Urvínku, díval by ses, v kolika rodinách se všechno jídlo odbývá u sporáku z kastrolu pouze lžicí.
1: Jej, Danánky, oni nemají stůl.
0: Stůl mají, ale nemají...
2: Židle, žano.
0: Nemají dobré vychování.
3: No a taky třeba nevědí, že takové odbité jídlo je nejenom nepěkné, ale také nezdravé. Hezké stolování dá ovšem o trošičku více práce, viď, Máničko?
1: No, stůl k jídlu totiž upravuju já, Hrvínku.
2: Upravuješ? No. Vidíte stůl?
1: Jo.
2: Co pak jste červotoči?
1: Jo, Danánky, upravuji, znamená, že dám obrus, talíře, příbory, skleničky, ubrousky a nějakou kytičku.
2: Jako salát?
1: Jo.
0: Jako ozdobu přece. A ruce Máničce neupadnou. Taky bych takovou pomoc uvítal, Hurvajs.
2: Aby ne, jenom jestli to můžeme od Máničky žádat.
0: Co žádat?
2: Aby nám chodila prostírat stůl.
1: Já.
0: Proč, Mánička? Ty nemáš ruce? Takhle může doma pomáhat každé dítě.
3: Jistěže. A když je stůl připravený...
2: Tak si sednu.
3: Kde pak?
2: No přece nebudu jít ve stoje.
3: Ne.
2: Nebo dokonce v leže.
3: Počkáš, až usednou dospělí a pak si teprve sedneš. Vzpřímeně. Lokty se neopíráš o stůl a nehoupeš se na židli. A co s látkovým ubrouskem?
2: Tím si utírám pusu a ruce.
0: Dá rozum, že si s ním nečistíš dřeváky. Ale kam si ho dáš, no? Rozložíš si ho na klín, žano, protože víš,
2: že jsem čuně a mohl bych se počunčat.
0: Ale ne.
2: Vždycky mi to říkáš, tati.
1: No, tak to Hurvínkovi najednou neupírejte, pane.
0: Dáš si ho na klín, protože víš, že ubrousek se nestrká kam?
1: Do pusy.
0: Jsi snad cisel, že se nezastrkuje za límeček, žano.
1: Za límeček, ano.
0: Jíst začínáme všichni najednou.
2: A kdo to odstartuje, tati?
0: Odstartuje. Jídlo není závod. Ale nemůžeš se už cpát, když já si teprve nabírám polívku.
3: Ano. Ještě před jídlem si navzájem popřejeme dobrou chuť. A také za drobné úsluhy při jídle si vždycky děkujeme.
2: A konečně se dáme do té polévky, ne?
1: Jo, počkej. A co, když je horká?
0: No, co uděláš,
3: když je horká?
0: No, co uděláš?
1: A většinou si spálím pusu.
2: Máš přece v puse vítrdítko, vyfoukáš si.
3: Ale to je nespůsobné.
0: No, jistě.
3: A taky si divoce nemícháš.
0: Samo sebou.
3: Musíš
1: si přece jenom spálit pusu, že ano?
0: Řekněte něco, paní Kateřino. No,
3: musíš chvíli počkat, ne?
0: Ano.
3: No, a při jídle samozřejmě nestrkáš.
0: Ano.
3: Nemlaskáš.
0: A taky tak.
3: Necinkáš příborem.
0: Jo.
3: A nevylizuješ talíř.
0: A hlavní jídlo se nikdy nepodává. Na čem?
1: Jej, Danánky, na stole.
2: No, pod stůl si s ním vlezeš, ne?
1: Asi, aby mi ho nikdo neudobával, víš?
0: To se ví, že se podává na stole, ale nepodává se na jakém talíři, no?
1: Na špinavém.
0: No, to dá rozum. Ale na hlubokém talíři podává se vždycky...
1: Na čistém.
0: Na mělkém, šmankoté. A jí se vidličkou a nožem. Nemusím snad zdůrazňovat, že vidličku držíš...
1: V ruce, prosím.
2: Kdež to nůž nohou, viď, Máni. Vidličku držíš v levé ruce, kdež to nůž...
1: Nohou neudržíš, nepovídej.
2: V pravé ruce přece.
3: Správně. Ovšem nožem pouze krájíš, nikdy ho nepoužíváš místo vidličky. A neolizuješ ho, protože by ses mohl zranit. Krájíš pouze...
2: Svoje jídlo a neudobávám taťuldovi, jasně?
3: Ano, ale každé sousto...
2: No nepočítám a neloudím, taky jasné.
3: Ale jistě, ale každé sousto si ukrojíš zvlášť. Nenakrájíš si všechno najednou a nejíš jenom vidličkou.
0: A co uděláš, Hurvínku, když mezi jídlem dostaneš žízeň?
2: Dám si asi nohy křížem. No na

0: napiju se přece.
1: No dobře, napiješ, samo sebou. Ale na něco jsi zapomněl.
0: Jasně.
1: Je?
0: No, musíš...
1: No?
0: Musíš otevřít pusu hodinku. Se zavřenou pusou se nenapiješ, ani kdyby ses rozkrájel.
1: Ale ne, přece před napitím si utřeš pusu ubrouskem, abys neupatlal sklenici od masnoty třeba, že ano.
2: A Máničko, po dojedení odložíš příbor na talíř vedle sebe.
1: No?
0: Na talíř vedle mě. Jedenanky, co pak jsem na talíři?
2: Příbor je na talíři, bez tebe.
0: Máni, příbor je vedle sebe a ty jsi bez sebe, no.
1: Ty jsi tomu dal. Podívej, Máničko, když položíš nůž křížem přes vidličku, znamená to...
2: Že se třeba chceš napít a pak v jídle pokračovat.
1: Ano, když položíš na talíř nůž rovnoběžně vedle vidličky, tedy když leží vedle sebe...
2: Dáváš tím najevo, že už si dojedla.
1: Tak.
0: Aha, a stejně bych se na talíř těžko vešla, že ano?
1: No, že ti to došlo. Každé stolování zakončíme přáním dobrého zažití. No, vychované děti pak sklidí se stolu, případně umí nádobí.
2: A ještě něco. Zbytky jídla ze zubů se odstraňují výhradně párátkem a ne u stolu.
1: Stejná pravidla jako pro stolování doma platí i pro stolování v po... No, v po...
0: V pondělí.
1: Ale ne, v po, no...
0: V ponožkách.
1: V pohostinství, šmangote, čili v restauraci, nebo v školní jídelně.
2: Právě. A tím o stolování končím.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzý kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano? Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak si malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala svrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě... seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla bys jsi mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem, tak si nic nenamlouvej, milá zebro, uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec, nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. Proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno? Šikovná barva, tak se jmenuje. Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima. Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná. Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva tvrdí, nemusí být docela pravda, a vyhrkla. A co třeba déšť, milá želvo? Ten si tě najde všude, i když jsi malá, nenápadná a kdo ví co? Želva se zasmála. Sotva spadne jedna jediná kapka, lehce se schovám. Mám domů blizoučko. A je, jak by ne, když si svůj domeček nosím pořád sebou na zádech. Nezdá se ti i tohle šikovné? Pohlédla na zebru a potouchle dodala. Za to ty v dešti celá promokneš do posledního proužku. Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit. Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču. Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho. Tak já vyzkouším, která je na tom líp. A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře. Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou? Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil. Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se? Proč nedržíte slovo? Proč? Kvůli nějaké mrňavé přehaňce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo? To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš. Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách. Vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek. Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme. Smála se zebra. Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl. Plakal mráček. A to jenom kvůli vám, vy lhářky. Nech si ty drzosti, napomenula ho želva. Ale mrak plakal dál.
5: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč?
4: Opakoval to pořád dokolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
5: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč? Proč? Proč?
4: Zaplakal nešťastný, hloupý, malý mráček a toho stálo poslední kapku. Pak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.
6: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný, pilně sbírá a neulejvá se. Také Čmelda s Brumdou sbírali, ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice. Kde to jsem? Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci. Tak já jsem na výstavě, to je báječné, zaradovala se. Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla. Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal Čmelda. No, to opravdu můžu, čepířila se slepice polichoceně. Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med? No, sladký, poučil jí Brumda. Chceš si líznout? Hrnula se nedočkavě slepice ke čbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit. Tak co? Chutná? Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla. Proč nezbíráte raději něco jiného? Čmelda s Brumdou na ní zaraženě koukali. No, ale co? Ne, cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Tady třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat. Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl. Leskl se, až čmelákům oči přecházely. A teď, co pak se to z něho vyklubalo?
7: Slunce už vysouší loužečky.

0: Prasátko čiperně oběhlo čbánky s medem, důkladně si všechno prohlédlo a když dospívalo, zdvořile se čmelákům uklonilo. Jsem sluneční prasátko k vašim službám. Co budeme dělat?
1: Lenošit, ospale zívli čmelda s brundou. No, povalovat se. A tak vůbec.
0: Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet?
1: A proč ne? Divili se čmeláčci.
0: Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo.
1: Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo.
0: Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč.
1: No a bylo po odpočívání.
0: Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a čmelda s brundou museli sbírat zo svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo. Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no, pospíš si, loudáte se, čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal čmelda brundovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo? Vzdychal Brunda.
0: Nešlo, smálo se prasátko. Nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme. No a pěkně zvesela.
2: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi čbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil pučmelout.
1: Pučmelout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí. Tak tedy pučmelout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo?
1: Volal svým pučmeloudím hlasem.
0: A hned si sám potěšeně odpověděl.

0: Nikde ani žiadlo, nikde ani tykadlo. Poďme, Loune, ty máš zase jednou štěstí. A heleme, i střípek zrcátka tu je, ten si vezmu taky. Každé ráno se v něm budu prohlížet, jak jsem nejkrásnější.
1: Jen však si na ten střípek sáhnul, objevilo se sluneční prasátko. Počmelouce lekl.
0: Proč mě strašíš, kdo jsi?
1: Prasátko se Pučmeloudovi zdvořile uklonilo.
2: Jsem tady jenom k tvým službám.
1: A tak si nakonec Šmelda s Brumdou přece jen mohli odpočinout. A dokonce si i trochu zalenošit. Medu měli habaděj. Bylo ho dost i na rozdávání. Jenom se divili, že Pučmeloud nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško pět křepelčích peněz.
1: Kdo si je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu pět peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil pět peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od pěti peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal pět křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakáral.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha pět peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli pět peněz?
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k pěti křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
3: Ty Sergej má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
0: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto. Jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
2: A dobře se napapejte,
0: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání, pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý. Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne, kamaráde,
0: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na plánce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do plánky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o ježkové, o ježkovi. O pichláku

0: Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka a zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpi houp, houpi houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpi houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený, Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale, tatínku, když jsem se tak udeřil, a jak pak? Já jsem spadl z postele. Tak jsi měl dávat pozor. Ale když ono mě to přece bolí. Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. I jen pojď. Dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla. Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Potom říkal Brouček svou modlitbičku. Požehnej nám, pane Bože, prosíme tě pokorně. A pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všecky polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědlí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno za horama. Honem dal mamince hubičku a řekl, a teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě pak maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím, ano? Tak pojď. A šli, ba letěli, ale hezky nízko, aby Brouček nespadl. A jen tak daleko, co mohl Brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. A tatínek mu řekl, jdi už zas, jdi a pěkně se uč lítat. A Brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru.
1: I Broučku, bodeď bychom nebyli.
0: A Bruška také? Bodeď bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš? Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem, a zas k našim, a zas sem, a zas k našim, a zas sem, a jakoby nic, že bys to nedovedla.
1: I však já jsem Beruška a nejsem žádný Brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí. Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele.
0: A to skřičel, viď?
1: A jak pak to víš?
0: Co pak si to slyšela?
1: I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun.
0: Že já jsem křikloun? Ty, Berouši.
2: A už zas Brouček letěl. Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila.
0: Kde pak jsi byl tak dlouho, Broučku?
1: Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem.
0: A co pak jsi tam dělal?
1: Nic. Já jsem tam byl jen tak u okna.
0: A co pak ti dali?
1: Nic. Já jsem nic nechtěl.
0: O, oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš, oni něco mají.
1: No, to by byla kmotřička nepovídala. Ať si to nechají.
0: No, však ty si tam proto půjdeš.
1: No, nepůjdu.
0: Půjdeš. A jak pak si daleko tatínka vyprovodil?
1: Daleko, až k těm třem olším.
0: To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit.
1: A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami.
0: Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí. A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí? I holečku, to tak musí být, to už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat. To se Broučkovi líbilo a už zase lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na střížku. Ale dál se mu jaksi nechtěl. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně. Maminko, co pak se vám na ohništi chytá?
1: I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku.
0: A že vám to, maminko, zafouknu? Ne, já nechci, necháš toho?
2: Ale Brouček přece foukal. A už by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kous a Brouček počne křičet.
0: A křičí a křičí a leze ze střížky dolů. Maminko.
1: A co pak zas, Broučku?
0: Maminko, když mě ten kous vlezl do očí.
1: Vidíš, ty škaredý, Broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat.
0: Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme?
1: Počkej, já to všecko povím.
0: Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal.
1: I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mi to zhasit. A věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by s tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce. Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, ne, ne, ne, to já musím říci. Ale když Brouček moc prosil a prosil, maminko, maminko, a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor. To by tě neměl nikdo rád. Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá. Tatínek, koho pak on poslouchá? I pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A Brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi, jdi. Však ona věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hop do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hop do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
3: Co pak bych se, Broučku, zlobila?
1: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
3: Ne, kde pak bych já uměla?
1: Pane, já umím plavat.
3: Ne, Broučku,
1: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
3: Seká na dvorku chvojí.
1: Pojď se podívat. A Brouček se šel podívat. A co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?
3: Mám, pane, něco dobrého.
1: Ale já nevím, jestli ti dám. Když jsi Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl. Ona plakala. Plakala. Však já jí už tak nebudu říkat.
3: No, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď
1: a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky. Pak ti něco dám. Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
3: Kmotřičce se to zdálo být až moc, ale Broučku, Broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale Brouček, že to unese a nosil.
1: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, Brouček je tam jen tak házel A to Beruška nechtěla. Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo. O, nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně? Neděláš. Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat. Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně. A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný. Jiné, kmotřičko. Ale když ona se pořád se mnou vadí. Jinu, když ty jsi takový divný, Brouček, co pak jsi už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré?
2: I to si myslím, jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos. A Brouček honem ještě nosil.
1: Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špalku. A tak, pojďte, děti.

Lucičko, to jsou jahody. Ale Beruška se smála a kmotřička, o ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ale Beruška se stále smála. Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. A Beruška se mu teprve smála. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. Ale Brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. Ale ty hloupý Broučku, vždyť je to med. A Brouček, tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký. A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat? Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a... Co pak, tatínku, že dnes tak brzy? Já ještě nemám večeři hotovou. Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka a Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi hou, houpi hou. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel. I tatínku skoro pokoušel, ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak jsem mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No, tak dobře, maminko. Ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Ta nepokouší. Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala. Nic? Ani nemáš co vyřídit? Ne, ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat. I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Nazdar, Hudvinku.
1: Ahoj, tatínku.
0: Tak co? Jaké to bylo ve škole?
1: Ani se neptej, tati. Zítra tam musím znovu. Jakoby to dneska nestačilo. Měli jsme celé 4 hodiny angličtinu.
0: 4 hodiny? Prosím tě, co to je? Představ si, že Angličani mají celý den.
1: Ještě, že jsem Čech.
0: No a co známky?
1: Co je s nimi?
0: Slíbil jsi mi, že dostaneš 2 jedničky.
1: Jo, to myslíš?
0: No.
1: Tak právě pracuji na té druhé.
0: Na druhé?
1: No, protože z té první nebylo nic.
0: A je. Tak, chlapče, ukaž mi žákovskou knížku.
1: Ale, tatiolínku.
0: No, šup.
1: Tady je.
0: Ach, to je poznámek, to je poznámek. Pan učitel si na tebe pořád jenom stěžuje.
1: Z toho si nic nedělej, taťuldo. On se dneska každý na něco stěžuje.
2: Třeba tady ta poznámka. Hurvínek neudělal domácí úkol.
1: No, neudělal.
0: A proč, prosím tě?
1: Protože učitel...
0: Pan učitel.
1: No, protože pan učitel včera vypadal tak špatně, tati, že jsem myslel, že dnes bude mít chřipku.
0: Hrůza!
2: No tady, chyběl při poslední hodině matematiky. Co ty na to?
1: Že kdyby mi někdo řekl, že už je poslední, tak jsem určitě nechyběl.
2: A dále, prý jsi byl po škole. Proč?
1: Nevěděl jsem, kde je Arizona.
2: Tak si prosím tě, příště dávej pozor, kam co odložíš. No ne. Hurvinku, jak jsi mohl napsat myš s měkkým i?
1: Kuličkovým perem.
2: A tady je taky psáno, že máš chodit do školy s čistýma ušima.
1: A kde je mám vzít, když jiné než ty moje nemám?
2: Čuníku. Víš, co je čuník?
1: Vím. Dítě od prasete.
2: Hurvinku, hele, já nedovolím, abys mi ve škole dělal ostudu. Tady máš zprávu, že zítra jdete na očkování, tak si musíš pořádně umýt ruku.
1: Pravou nebo levou?
2: Hele, umej si pro jistotu obě. Víš, že máš obě levé.
1: No tati, když mě budeš pořád hubovat, tak vezmu žerička a půjdu se utopit.
2: Ani nápad, ne, žerik zůstane doma.
1: Tak jdu sám.
2: Ne, počkej, chasníčku. Ještě jsem s výchovou neskončil.
1: A je.
2: Musím ten román, co máš v žákovské knížce, dočíst až do konce.
1: Ach jo.
2: Kluku nešťastná. Dokonce si v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
1: No.
2: Co z toho vyplývá?
1: Že dneska čtvrtek.
2: Dnes je středa.
1: No moment. Jak jsem mohl teda přijít pozdě 4x? Vidíš? Neví, co mluví.
2: Kdo?
1: Učitel.
2: Jak to mluvíš o svém učiteli? Pamatuj si, že pan učitel má vždycky pravdu.
1: Prosím tě. Včera nám povídal, že 3 a 3 je 6. A dnes zase tvrdil, že 6 je 3x2.
2: No nazdar.
1: Nazdar.
2: Počkej. Kam zas běžíš?
1: Já myslím.
2: Nemysli, není to tvým zvykem. Koukám, že jsi dostal kouli z matematiky. Proč?
1: Protože 6 neexistuje.
2: Hele, tak já si tě vyzkouším.
1: Jak?
2: Kolik je 5 a 5?
1: Smím si to spočítat na prstech.
2: Opovažte. Ruce do kapes.
1: Prosím.
2: No, tak kolik je to?
1: 11.
2: Chyba. 10, kluku, pořád 10. Zkoušíme dál. Hurvinku, když rozpůlím housku na 2 poloviny, co dostanu?
1: 2 půlky housky.
2: Správně, no vidíš, když chceš. No. A když ty 2 poloviny opět rozpůlím, no, kolik je to?
1: 4/4.
2: No, výborně. A co dostanu, když 4/4 opět rozpůlím?
1: Strouhanku, taťuldo.
2: Chyba. Máš to za 5.
1: Yeah.
2: Tak dál. V levé kapse kalhot máš 20 korun a v té pravé 5 korun. Co tedy máš?
1: Cizí kalhoty.
2: Nešaškuj. Znovu. Máš svoje kalhoty.
1: No to jo.
2: V jedné kapse máš 15 korun a 5 korun ztratíš. Co máš v kapse?
1: Díru, taťuda.
2: Hurvajs.
1: Fakt, taťulinku. Hele.
2: Hele, tak víš co? U mě máš z počtu 5.
1: Děkuju.
2: A teď si tě vyzkouším ze zeměpisu.
1: Taťuldo.
2: Žádné taťuldo, maťuldo. Jedem s medem. Jmenuj mi některé hlavní město v Evropě.
1: To se ví. A které?
2: Tak dost. Konec lajdání. Nastoluji tvrdou výchovu.
1: Oje.
2: A jako první tě čeká trest. Napíšeš 100krát. Jsem líný a hloupý. A já se ti pak potom podepíšu.
1: Platí!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jistě si umíš představit, milá Minko, co by dělal za mořem například strejda Hanuš. Lezl by pod kapotu každého bouráku. Každému řidiči by chtěl seřizovat předstih anebo profouknout trysku u karburátoru. A strejda Anno by se rozjel do filmových ateliérů v Hollywoodu. Vnucoval by se tam za herce. Myslí si, že by byl každý paf, až by on vycenil zuby z filmového plátna. Jestli si umíš představit i strejdu Romana, jak chodí s lékařským kufříčkem od Indiána k Indiánovi, jak je nutí, aby se otužovali a kloktali. No. Docela jinak jsem se choval za mořem já. Já se vypravil na Aljašku. Aljaška je na severu. Je plná sněhu a ledu. A já si potřeboval koupit pořádné lyže. Krajslovky. Pořádné lyže nejsou zadarmo. A na severu bylo před 100 lety plno zlata. Tenkrát se tam hrnula celá Amerika. A já si říkal, ať mi nikdo neříká, že tam po 100 letech není už nic. Že tenkrát všechno zlato našli. Sníh, nesníh, led, neled, já tam pojedu. Neumíš si představit cestu na sever? Ti lidé zápolili celou zimu s dálkou, vichřicí a mrazem. No? Trvalo dlouhé týdny, než rozmrzla země. Dokud byla zmrzlá na kámen, nedalo se kopat. A byla zmrzlá pořádně hluboko. Zlato se totiž nekope jako uhlí. Kope se hlína, štěrk a písek a pak se to rýžuje. Pak se to propírá na hustém řešetu. V ledové vodě. Jo. Hlína se rozpustí, zůstanou kamínky a písek. A v něm někdy zlaté zrníčko. No, já se přesto na ten sever vypravil. Jenomže v létě. Autobusem. Do těch zlatokopeckých městeček jezdí turisti. Jako u nás na Karlštejn. Já putoval do jiného opuštěného městečka, kam turisté nechodí. Kde se dá ještě něco narýžovat? Dorazil jsem tam k večeru. Stálo tam pár haluzen bez oken a dveří. Každá měla nejvýš 3 stěny. Většinou jen 2. Když zavál vítr, všechno vrzalo, skřípalo a praskalo. Jedna barabizna byla ještě celá. Z ní se vyštrachali 2 opravdoví zlatokopové. Ryžovali tam již několik let. Sami, samotinci. Rozcuchaní a zasmolení. Břitvu viděli stěží před rokem. Vyspi se, kde chceš, zavrčel ten vyšší. Ale rýžování pustit z hlavy, všechno tady je naše. A ráno vypadni, zafunil ten tlustší. Pak zabouchly dveře. Na spaní jsem si vybral vedlejší chatrč. Ráno mě roztřásla zima. Mlhy se kutálely po lesích, ale z nich se dralo slunce. Vstal jsem a šel jsem se projít k pralesu, že třeba aspoň uvidím vlka. Nebo medvěda, grizzlyho, nebo rosomáka, popřípadě samotářského sobaka rybu, nebo alespoň bobra. Na co myslíš, že jsem viděl? Ještě v městečku mi nad hlavou přiletěla kachna. Na kraji pralesa poletoval strnat. A pak jsem zahlédl myš. Představ si to! 11 000 kilometrů od vlasti, na kraji pralesa a vidíš jen kachnu, strnada a myš. Ale pak jsem spatřil něco nevídaného. Nádherné křemenáče, nádherné hřiby a kozáky, celé záhony. Up. Mít tak kosu, sekal bych je kosou, mít hráby a nůši, nahrabal bych plnou. Svlékl jsem si košili, udělal jsem si z ní ranec a plnou košili hub jsem přivlekl k chatě. Očistil jsem je, nakrájel na plátky a hodil do kotlíku. Pak se vyhrabali z brlohu oba zlatokopové. Nevozí vám sem vejce? Ptal jsem se. Vozili. Prodali mi jich 5. Udělal jsem smaženici. Celý kotlík. Voněla až pod nebesky. A já jí velkoryse nabídl těm dvěma chlapům. Zírali na mě s úžasem. V Americe nikdo huby nezbírá, nikdo je tam nejí. Podívali se po sobě a vrátili mi kotlík. Pak vytáhli kolty, opravdické, nefalšované revolvery, jako ve filmu, a namířili je na mě. Yes, poručil mi ten vyšší. Nechápal jsem proč. Yes, zafunil ten tlustší. A já pochopil. Všichni Amerikáni považují houby za jed. Ti dva se domnívali, že je chci otrávit a že se chci zmocnit zlata, které si narýžovali. Dal jsem se do jídla. Oni se začali křivě usmívat, pak smát a pak zechtat. A nakonec hýkali smíchy, jak mě lstivého padoucha vytrestali. Pak vzali krumpáč a lopatu a odvedli mě na starý zarostlý zlatokopecký hřbitůvek. Vyber si místo a vykopej si hrob sám, my na to nemáme čas, zavrčel ten vyšší. Teď jsem se dal do smíchu já. Já nepotřebuju. Jdu si nazbírat houby ještě na oběd. Jak chceš, frajere, zafunil ten tlustší. My se ti s tím kopat nebudeme. Až zaklepeš bačkorama, odtáhneme tě k pralesu. Vlci, rosomáci a lišky si na tobě smlsnou. Neodtáhli mě k pralesu. V poledne jsem dělal novou smaženici. Vajíčka mi dali zdarma. Nechcete ochutnat? Ptal jsem se, když jsem snědl polovičku. Tentokrát chtěli. Nejdřív to váleli po jazyku, potom to nedůvěřivě polikali. No, pak tomu přišli na chuť. Nechali mě tam do druhého dne, abych jim udělal ještě jednu smaženici. Zmizela v nich, než jsem se rozkoukal. Mlaskali a olizovali se. A dovolili mi za to 2 dny rýžovat zlato. Dovolili mi 2 dny se máchat v ledové vodě. První den mi na řešetu nezůstalo nic. Druhý den jsem vyrýžoval rýmu jako poleno. Ale zlata ani zrníčko. Až pozdě odpoledne se mi zatřpítili na sítě 2 zlaté flitry. Největší než prosná zrnka. Ale myslím si, že mi je tam nepozorovaně podstrčili. Z lítosti. 3. dne jsem se s nimi rozloučil. Začínalo mě bolet v krku. Nos jsem měl jen vybouchnout. Nastydl jsem v ledové vodě.
2: Das chledadou, řekl jsem jim česky, no mi nešlo vyslovit. Das chledadou, opakovali po mně, třeba že rýmu neměli. Chtěl jsem jim to říci správně, ale zase jsem vyslovil jen das chledadou.
1: A vypravil jsem se zpět do Klondajku k autobusu s 2 zlatými zrníčky a s nosem jako puma. A oni dodnes každému říkají česky
2: das chledadou.
3: A je po horách, věděla Minka, když strýček dovyprávěl. 7. den byl v čudu, zítra půjdeme na autobus.
4: Jak červené střevíčky šly pro ženicha. Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jen na zem, jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic, ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla dívka na lavičce. Sochař se zastavil, jako by se rozsvítila červená na křižovatce, a protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal, a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkávají. Přijdete zítra? Zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotník ji naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkala sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. No to se ví, že dívka nepřišla, nemohla udělat ani krok, jak to bolelo, a červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den a každý den byl o něco zamilovanější i smutnější. Neměl se s tím komu svěřit a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle? Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy, padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím? Řekl červený střevíček. No jak to můžeme vědět? Přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela, vzala červený střevíc a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc, když dopadl na podlahu a namířil si to ke dveřím. A neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami. Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlabovali a na každém kroku vrznul sníh. Najednou jim ze stínu vystoupil do cesty strážník a řekl, kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět a tak mlčeli. No ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když mu pravý střevíc vyhrkl. Jdeme pro ženicha. Strážník se zamračil a pomyslel si, nezavřu je pro potulku, zavřu je pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíce zastavil a povídal, hele, tady je mi to nějak povědomé. No mě taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. Kam se mohou ukryt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po skrýši bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvalo se za nimi. Byla to socha a rychle vklouzla do střevíčku. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku. Koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale když za chvíli přišel sochař, hned si toho všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky. Prosím vás, zaveďte mě k ní.
5: To nemůžeme, sochu by zábry nohy.
4: Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčku. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce žádný.

0: Sedlák, milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: A znáš tuhle? O princezně na hrášku? Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vybrat za manželku nějakou opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdo si zaklepal.
3: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází. Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
4: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
3: Ale jistě, pojďte dál.
2: Souhlasila královna a pomyslela si,
3: však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna. Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko hrášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala, tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
4: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
3: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout. No, jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako pokoupání. Všichni, co byli zalezlí, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prej by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zámkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, štěňat. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile, to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel z soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak, jak jste se na to vyspali, a ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. A nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12-letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil. Kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče. Nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králu vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá, tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo. Abych měla čím ta kuřátka krmit, aby strčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako, a kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví, ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená, přijet, nepřijet, obutá, neobutá, dar, nedar, muži, táto, Seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, jo, jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla, tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s brabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobutá, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce, vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Bezicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý, a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukrad. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozstřik, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: Nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila jsi, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řezichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou. A udělal se jí důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy. Ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno

0: naše Zdenička.
1: Inži, já bych chtěl pohádku od babičky. Zakňoural tatu, když ho Kyčivu uložila k odpolednímu odpočinku.
2: Já taky,
1: ozvala se z druhé strany Moja. To nepůjde, řekla jim Kyčivu. Babičce není dobře.
2: Ach jo,
1: vzdychla Moja a po ní to zopakoval i tatu.
2: Ach jo.
1: Tiše a poslouchejte, nebo nebude žádná pohádka. Pohrozila jim Kyčivu a začala vyprávět. Moja ji však hned po prvních dvou větách přerušila. A co babičce vlastně je? Je smutná a unavená, odpověděla Kyčivu.
2: Protože je stará?
1: Zeptal se tatu.
3: Možná to bude i tím, zaváhala Kyčivu. Ale myslím, že se jí spíš stýská po Africe.
1: Poslední dobou vzpomínala, jak si hrávala v pralese a jak by ještě aspoň jedinkrát chtěla ochutnat aframon.
2: Afra co?
1: Zakoktala se tatu.
2: Aframon,
1: řekla Moja. To je moc dobrá bylinka, co roste v pralese, dodala Kyčivu. A teď už konečně poslouchejte. Moja i tatu tedy poslouchali, ale jen na půl ucha. Každý po svém přemýšleli o Kambě a o pralese a to přemýšlení jim vydrželo přes celou máminu pohádku i přes celý odpolední odpočinek. Když pak vyběhli ven, tatu vážně pronesl.
2: Musíme babičku nějak rozveselit.
3: Já vím,
1: přisvědčila Moja. Ale čím bychom jí udělali takovou radost, aby byla veselá jako dřív?
2: Třeba tu někde roste ten afra něco. Pojď, zkusíme ho najít.
1: Ale tatu, zavrtěla hlavou Moja. Aframon roste v Africe.
2: Oho,
1: hlesl tatu, jenomže Moja už ho nevnímala.
2: No jo, v Africe,
1: proletělo jí hlavou.
2: V Africe. A do Afriky přece létají kachny, co se tu tehdy zastavili.
1: A nahlas vykřikla.
2: Ty by nám ten aframon mohli přinést. Kdo?
1: Zeptal se tatu.
2: No kachny.
1: Jaké kachny? Podivil se tatu. Moja znovu zvážnila.
3: Ale kdo ví, kdy se tu zas objeví. Jestli vůbec.
2: Musíme na to jinak. Poběž!
1: Rozeběhla se k nejvyššímu šplhacímu stromu, vylezla až úplně nahoru a začala se rozlížet po okolních výběžcích. Tatu, pamatuj si, nejdřív si promluvíme s pelikány, potom s plameňáky a s těmi černými ptáky, co mají dlouhé červené zobáky a taky s husami. A co by dub byla zase dole. Jdeme! Prodrali se křovím na vzdálený konec výběhu a Moja začala vat na pelikány. Trvalo hodnou dobu, než si ji všimli.
2: Jak ti můžeme pomoci, Mojo?
1: Ptali se pak jeden přes druhého. Potřebujeme něco z Afriky. Pelikáni se na ní nechápavě dívali.
2: No, až poletíte do Afriky, že byste nám něco přinesli.
1: Vysvětlovala Moja.
2: Docela malý kousek aframonu.
4: Kde pak, Mojo?
1: Zavrtili všichni pelikáni hlavami.
4: To nepůjde. My do Afriky nelétáme. V létě jsme tady u vody a v zimě tamhle.
1: Ukazovali zobáky na jeden z pavilonů.
2: Aha, řekla zklamaně Moja.
4: Kdybychom ti mohli být k užitku něčím jiným, dej vědět.
1: Rozloučili se pelikáni. Stejně dopadli Moja a tatu i u plameňáků a u hus. Zbývali už jen černí ptáci s dlouhými červenými zobáky. Moja si je nechala až nakonec, protože ani nevěděla, jak se jmenují.
2: Dobrý den.
1: Zdvořile je pozdravila a představila se.
2: Jmenuji se Moja. A já jsem tatu,
1: řekl nebojácně její bráška.
4: Ahoj, Mojo. Ahoj, tatu,
1: odpověděli jim ti ptáci.
4: My jsme černí čápy.
1: Vypadali trochu roztržitě a nezdálo se, že by se s nimi chtěli dál bavit.
2: Mohli byste nám, prosím vás, s něčím pomoci?
1: Dodala si Moja odvahy.
4: Podle toho s čím?
1: Ošívali se.
4: Sami nevíme, co dřív. Od rána do večera se musíme starat o mláďata. To dá něco práce sehnat pro ně do stryb.
1: A ukázali na pahýl stromu, kde ve velkém hnízdě seděla tři bílá mláďata a hladově otvírala zobáky.
2: To nemusí být hned teď,
1: řekla Moja.

až poletíte do Afriky, potřebovali bychom přinést kousek aframonů. Čápy se zatvářely překvapeně. My nikam nelétáme, žijeme přeci v zoo. Ale naše mláďata tam poletí. Proto je musíme hodně vykrmit, aby tu dlouhou, dalekou cestu zvládla. Ale pořád jsou hladová a máme starost, jestli budou mít na let do Afriky dost sil. A co kdybychom vám pomohli? Vylétl statua dřív, než si stačil uvědomit, co říká. To byste byli hodní! Zaradovali se čápy a zamávali jim svými mohutnými křídly. Co si jim to slíbil? Zlobila se moja cestou domů. Kdo kdy slyšel, aby gorila rybařila? Pelikáni přeci chytají ryby, nedal se tatu. A rádi nám pomohou, my rybařit nemusíme. Stačí, když ryby čápům doneseme. Kdyby se do gorilího výběhu někdo díval o hodinu později, nestačil by se divit. Tatu stál na té straně, u které bydlí pelikáni. Kus od něj byla moja, pak Šinda, dál Kamba, za ní Kidživu a živý řetěz skončil na opačné straně výběhu Richardem. Tak začneme, zavelela moja. Teď, přidal se tatu. Pelikáni se pustili do chytání ryb a z vaků pod zobáky je házeli tatuovi. Ten je chytil a hodil moje. Moja Šindě, Šinda Kambě, Kamba Kidživu, Kidživu Richardovi a Richard čápům, kteří je dali svým mláďatům. Tedy to byl nápad, radovala se Kidživu, když před setměním s krmením čapích mláďat skončili. To se jen tak nepovede, pochválila moju a tatua i Šinda. Kamba celá rozkvetla, že ochutná aframon a připomene si Afriku. A čapí rodiče mají po starostech. Vymysleli jste to opravdu báječně. Společně krmili čápata každé ráno a každý večer. Začínáme, chytejte! Hop, hop, hop, hop, hop! Házeli si ryby a čapí mláďata je jedla. Hop, hop, hop, ham, ham, ham, ham! Mladí čápy rychle rostly a začaly jim vyrážet tmavohnědé peří. A čím byly větší, tím byla Kamba veselější. Znovu vyprávila moje a tatuovi pohádky a začala se s nimi hrát. A nebyly to ledajaké hry, jako třeba na schovávanou. Hrála s nimi i na piráty a přitom vylezla až na nejvyšší šplhací strom. A když jednoho dne mladí čápy odletěli, vzala si moju a tatua stranou, aby jim poděkovala. Jsem moc ráda, jak jste šikovní a obětaví, zakončila svou řeč. A už se nemůžu dočkat, až společně ochutnáme aframon. V zápětí si však uvědomila, že kdyby se ho snad čápům nepodařilo donést, ani by to nevadilo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ohousence z pralesa. Pohádka africké poštovní známky.

0: v domovině pygmejů, v zemi Ubangi Sheri, kde lidská ruka nepoložila silnice, jsou jen takové cesty, které vedou za potravu. Travnatou savanou je vyšlapala stáda zvěře a po stopě zvěře se jimi ubíral černý lovec. Tak tomu bylo v období hojnosti, kdy požehnané deště dali savaně vláhu, a tak tomu bylo i za časů veliké žízně, kdy savana vyprahla sluncem a lidé i zvěř čekali na déšť. Když po řece Ubangi připluli do té krajiny lodi bílých lidí, přibyli do sítě cest bílí lovci. Nelovili tam po zákonu hladu, který dává lovcům právo zabij, abys žil. Po cestách, vyšlapaných za potravou, lovili bílí lovci ruce černých lidí, aby ty ruce za ně pracovaly. Lovili černé lidi. Tehdy vyslali pygmejové svého kouzelníka, aby oslovil duchy pralesa a vyprosil od nich úkryt pro černé lidi před bílými otrokáři. Duchové pralesa se radili a pak položili kouzelníkovi otázku.
1: Do kterého patra pralesního domu by chtěli pygmejové přijít? A co umějí, aby tam uhájili život?
0: V pralesním domě bylo ticho jak v hlubině jezera. Pod korunami stromů, semknutými v zelenou střechu, se mísily vůně kvetoucích lian z pachy zetlelého listí a vytvářely ovzduší uzavřeného chrámu, v jakém probíhají tajemné obřady. Pygmejskému kouzelníku, uvyklému volnosti širé savany, se těžko dýchalo i přemýšlelo.
1: Pomůžeme ti.
0: Nabídl duch nejvrchnějšího patra pralesního domu. Vzal na sebe podobu opice a vyložil, co musí umět ten, kdo chce žít v zeleném patře pralesního domu.
1: Zelené patro má střechu z listí. Nemá pod nohama pevnou zem, protože byt v něm je stavebnice z větví. Kdo tu chce přežít, musí umět šplhat jako opice, skákat jako veverka, plazit se po větvích jako šupinový luskoun či ručkovat jako pták zoborožec. Chodbami proletí i orel a uchvátí hloupé opičí mládě. Musíš být rychlejší než orel.
0: Duch přízemního patra nabídl.
1: Dvounozí pygmejové tu mohou chodit bezpečně jako čtyřnozí okapy. Musí se však naučit umění rychloběhu a umění být neviditelný. Obyvatel přízemí musí být rychlejší než šíp lovce a neviditelný v křoví a listí. Okapy nosí pruhovaná gaťata a levhart má flekatý kožich.
0: Duch podzemního patra řekl.
1: Mé podzemí má potravy dost. Všechno, co spadne z hůry, přemelou mý strávníci v hlínu, v které pak zase zapustí kořeny všechno, co roste vzhůru a dává pralesnímu domu střechu.
0: Kouzelník usedl pod strom a přemýšlel. Tu mu spadl do klína list a na něm housenka. Byla černá jako noc, žlutá jako žhoucí slunce a zelená jako pralesní střecha. Zvedla hlavičku jako kuličku a zabubákovala na kouzelníka strašlivým kukučem. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Kouzelník se málem polekal, housenka na něj udělala vlídnější kukuč a chválila se. Tak je to dobře. Kdo je malý, musí se naučit udělat bubáka na ty větší a odehnat je. Vidíš, oklepáváš se zleknutí. A já už si pokojně žeru. V skutku, housenka se už zakousla do listu a listu valem ubývalo. Až se vydatně napasu, upředu si kukličku a budou se mi v ní zdát krásné sny. Tralala, tralala. Kouzelník dumal, jaké sny se mohou zdát ošklivé housence. Budu mít krásné sny o tom, jak budu jednou motýlem s nádhernými křídly. A co když z tebe vyroste můra? Můra je sama o sobě taky krásná, řekla housenka a žrala dál. Kouzelník pak poděkoval pralesním duchům za všechny rady a vrátil se ke svému kmeni. Odejdeme ze svých domovů do pralesa, řekl pygmejům. Budeme živi tím, co dá prales. Dá vodu proti žízni a stromy dají ořechy a keře bobule. Musíme se naučit šplhat jako opice, skákat jako veverka, být neviditelný jako levhart v kroví a na bílé lovce uděláme bubáky. Až si uděláme bezpečná místa v pralesním domě, budeme si tam spřádat sny o tom, jak jsme volní

Pygmejové tomu rozuměli, protože věděli, co je to opice, co je to veverka a co je to housenka. Jen jedno nevěděli, co je to sen. Sen je pohádka o tom, jak ošklivé housence narostou krásná motýlí křídla. Sen je přání, které se může splnit i malému a ošklivému. Ledacos se Pygmejové naučili od obyvatel pralesního domu. Ba i kouzelník se naučil zlá a mocná zaříkadla, která vysílal proti otrokářům. Nechť vám orel vyklove srdce, protože jsou tvrdá jako orlí zobák. Vydáte-li se po stopě Pygmejů, ať vám skříží cesty výprava stěhovavých mravenců, ať vás vyděsí obří lesní prase a malá cibetka, ať vás pokropí smrdutým pyžmem. A šel hledat byliny, které dají barvu, aby mohl vyrábět masky, strašlivé bubácké kukuče, a vymýšlel tance k poctě pralesních bohů a pro hrůzu bílých otrokářů.

0: Vodník Čepeček odpočíval při ně na polštáři ze zelené řasy a v tom slyší hlas tak dubový, že se od něho roztřásla všecka voda v rybníce.
1: No jo, to víš, pro ty tvý tancparády budu škodný na trávě.
0: Čepeček vyjel z hlubiny do poškvorců a dívá se. A on tam na louce stojí sedlák Halámek s kosou. Za ním je posekáno a před ním se zelená už jen plácek trávy. Opodál sedí luční víla a prosí.
2: Aspoň, prosím, ten plácek nech stát, abych měla na čem tancovat.
1: No, Halámek, že ne a ne. Ohnal se kosou, až to síklo, všude bylo už jen strniště, Halámek naložil a odjel.
0: Luční víly mají povinnost ještě před snídaní zatancovat tři tance. A tak ta víla pomaloučku vstala, rozhoupala modrý zvonek, aby bylo trochu muziky. A dala se do toho. Sotva udělala krok, klopítla a píchla se do patičky. Čepeček přiběhnul z puškvorců, zavázal jí patu plátínkem z mlhy a povídá.
2: No, po strništi tancovat nemůžeš, to by si pokazila nožky. Chvíli tu počkej a já s Halámkem všecko vyjednám.
0: Víla si léčila patičku a Čepeček se vydal za sedlákem Halámkem. Když tam přišel, Halámek zrovna řezal to zelené, co nasekal. Točí řezačkou a povídá,
1: nezdržuj, Čepečku, a rovnou pověz, co mi chceš.
0: Vodník Čepeček se vtiskl do kouta, kam nesvítilo slunce a řekl,
2: no, já nechci víc, než co chtěla víla na louce, aby si někde nechal kousek zeleného pro ten její tanec.
1: Já, co jsem řekl, to jsem řekl, povídá Halámek. Nemám louku proto, aby mi jí víla šlapala.
0: A točí dál kolem uřezačky. Čepeček už neví, jak by na Halámka nejlíp. Sepnul žabí tlapky a prosí.
2: No jo, ale když to pro vílu neuděláš, ublížíš jí nejhůř, protože víla Halámku, ty to nevíš, co před snídaní neodtancuje tři tance, musí odejít mezi polednice.
0: Halámek na to jen,
1: už chvíli tě, Wassermánku, neposlouchám.
0: A do Čepečka vjela studená vodnická zlost.
2: Když ty víle tak, já tobě taky tak.
0: To řek, vrátil se po mokré pěšince do rybníka. Za tři neděle vdával sedlák Halámek dceru.
1: Všecko se to sjelo, každý kůň měl na chomoutu kytku. Ženich přijel v bryčce se žlutými koly a povídá.
2: Kde pak je nevěsta?
1: No, ještě zrovna jí dostrojují, řekl Halámek.
0: Ale ženich už byl netrpělivý, až mu paty klouzaly v holínkách.
2: No, to je nějakýho čekání, že?
1: A Halámek zas. No, takové čekání já umím ukrátit.
0: Pozval ženicha do světnice a usadil ho za stůl. Halámek má oči jen pro ženicha a neví, co se děje za oknem. Stojí tam vodník Čepeček a tajně nakukuje přes muškáty. Když se ženich uvelebil na židli, přinesl Halámek ze sklepa láhev vína a řekl,
1: no, to je lék na čekání.
0: Vytáhl z láhve zátku a nalil do dvou skleniček. Jedna, sakramente, je pro mě a ta druhá, jo, pro tebe. Pane ženichu, nesou skleničky k ústům, jazyk se jim stáčí do kornoutku, jak čeká na tu dobrotu. A tak si oba nevšimli, že vodník Čepeček za oknem udělal tajné znamení. A v tom už
1: mord, Turek, zahromoval ženich. Nějak mi to víno nechce do splávku.
0: Ať dělá, co dělá, ať se pro víno dobývá jazykem a skleničku obrací jak člunek, víno mu vždycky uhne.
1: Vybrat lžičkou se nedalo a vytřás ze skrýnky taky ne. No, to bych si dal, vzít si nevěstu z domu, kde ani víno kloudně neteče. Povídá nakonec ženich, řinkl skleničkou o stůl a je pryč. Byl pryč a už se nevrátil. Sedlák Halámek pak měl takové starosti s neprovdanou dcerou, že pro ně na louku ani nevzdychl. A ta louka vyrostla a víla na ní tancovala vždycky 3 tanečky před snídaní. Vodník Čepeček o tom všem říkával. Nemít lakomec Halámek víno necně křtěné vodou, já vám nevím, jak bych tomu vínu poručil.
3: Co se stalo?
4: Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
5: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
4: Pes Egon.
5: Prosím, reportér. A co tady děláte?
4: Já se svým čením.

holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro pes

když přijedou z dálky klauni s cvičenými lvouny. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufouny, když se někde koná velký závod vzducholodí.

0: to je práce má.
1: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamura juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No, dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamur junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár uplynulých ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamur junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tati, my máme problém.
2: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
3: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
1: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
2: No?
3: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
1: Nevím, tati.
3: Tak si vem třeba žerika.
2: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
3: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
2: Ano.
3: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
1: Nejvíc?
3: No ano.
1: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
3: no?
1: Že by pořád žrál.
3: Aha.
1: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
3: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
2: A jak jste, to, jak jste to myslel?
3: No tak, jak jsem to říkal.
2: No.
3: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
1: Štěkáním.
2: No ano, ano.
3: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
2: Aha,
3: žáno.
1: To je pravda.
3: Kdyby byl kanár, tak by...
1: Zpíval.
3: Zpíval, no, no, jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
1: A? Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
2: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
3: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
2: No?
3: No?
2: No?
1: Já už vím, tatí.
2: Jo.
3: No tak to řekni.
1: Že je chlupatý.
3: No třeba, no, no.
2: No, jo, no.
1: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
2: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
3: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
2: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskově a kočičce.
3: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To
2: no,
3: dá
2: to
3: rozum.
2: Jo, to jo.
1: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
2: Jaký, no?
3: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou. To náš žery, když vidí cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
2: No jo, ale...
1: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
2: No rasa, no.
3: Jo, rasa.
2: No, já
1: právě.
3: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
2: Ale,
3: takhle, ne?
2: Ne, no hlavně.
3: Ne, taky ne.
2: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
1: Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
2: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
3: To je různé, Maničko, to je různé.
2: No,
3: jsou třeba pejskové,
2: no.
3: Co se pořád třesou jako psí...
1: Šulc,
3: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
2: Jo.
3: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
2: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
1: džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tati?
3: No počkej, moc se Máňce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
2: No,
3: a ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
2: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
1: To by šlo?
2: Že?
1: Toho umím štěkat líp než on sám?
2: Jo.
1: Počkej, hned to zkusím.
3: To je pravda, Máničko.
2: No.
3: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
2: jo,
3: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
2: No, a představ nenalejváte si mě trošičku, pane Spejble.
3: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
2: Yeah.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla.
5: zvláštní.
4: Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bonbonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro Moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. Au! To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si ji k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro Kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká Kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po Moje, jakmile se s Kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět Kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a Kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali Moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila Moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.

0: Rautenberg pořádal vepřové hody.
1: Nikdo neví, kdo a proč postavil na hranici naší země Krkonoše. Snad, aby nás chránili, snad pro ten pohled na jejich velebnost, anebo z jejich vrcholů na utěšenou krajinu pod nimi. Ale za to každý ví, že jim od nepaměti vládne Krkonoš rukou přísnou, ale spravedlivou, a pod horama se střídají páni, lepší, horší, jak už lidé bývají.
0: A zrovna my s Kubíčkem jsme museli dostat toho nejhoršího. Grobiánstvím by vydláždil silnici z Rokytnice až na Sněžku. A kdyby se Lakota dala prodávat, mohl by dukáty zhrabovat hráběma.
2: To by s tím teprv nebylo k vydržení.
0: A teď je? Tváří se, jako by mu patřilo, kam oko dohlédne, a přitom by to jeho panství oběhl chromej zajíc, než by se koza napásla. A zámek? Taková větší chalupa. Ale když je Trautenberg pán, chalupa musí být zámek. A všechno odřeme my dva a chudák hajnej.
3: Himmel, Herrgott, Donnerwetter! Čelátka si sněmuje a já můžu zmrznout. Kubo, přiložit! Anče, horkej čaj!
0: Bylo toho čaje opravdu potřeba. V kotelních jamách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zívla. Větříky očesávaly listnáčům listí, větry umetaly zemi jako světnici před posvícením, mrazíky vyspravovaly důlky a dírky na cestách ledovými záplatami. Mrazy se posilovaly spánkem na velkou zimní robotu. V jedno takové šedivé studené odpůlne přiběhne Hajník Trautenbergovi i zaklepat zapomněl.
4: Milost, pane, to je novina.
3: Je, prosím, pěkně ráčej odpustit. Já nevěděl, že jste si ráčel zdřímnout.
2: Já ti dám zapomněl. Vždyť jsem z toho mohl mít smrt. Co je to za způsoby vrazit ke mně jako do maštale?
3: Prosím, na 100 000krát za odpuštění, milost, pane, to já skrz tu novinu. Uctivě melduju, že máme v revíru divočáka takovejhle pašík. A není zdejší, já vím v revíru o každý veverce, určitě jsem od někud zabloudil.
2: Tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se.
3: Ale, milost, pane, vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka jelen se zlatýma parohama. Taky, co by si o nás pomyslel, zabloudí a my na něj s flintou.
1: Trautenberg dobře ví, že ten citlivka Hajný by spíš toho divočáka na zádech odnesl do Krkonošova, než by po něm střelil. Divočák je, říká si Trautenberg, pravda, vzácný zvíře, ale na druhou stranu má maso. To maso musí mít a taky je mít bude. Teď jen oblafnout Hajnýho, ale ten starý třasavka skočí na všechno.
2: To já tak žertuju. Já, když se dobře vyspím, jsem sama legrace. Anče, Kubo!
0: Přiběhli, jako by čekali u dveří. Takyže čekali. Viděli Hajného běžet přes dvůr, jako by ho hejka honil. Nezastavil se, ani neohlídl. Tak to se musí něco dít.
2: Nasypat pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vzít náruč sena a otep slámy, naložit na trakař. Kuba s Hajným to odvezou do Krmelce.
0: To by, milost pane, nemohlo počkat do rána?
1: Hajný celý šťastný, že místo střílení bude krmení, honem vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem, a taky, že dobrý skutky se nemají odkládat, když je milost pán tý lásky a ráčí dát ze svýho.
0: Za divočákem a na samou noc? To ať si jde, kdo chce, ale Kubíček zůstane doma. Ono je odtuď až potuď. Račte prominout, milost pane, ale jestli se nemejlím, tak je Kuba u vás za pacholka, a ne za mysliveckýho. A taky jednou je ženatej a musí se starat. Nebo nám první fukeř odnese střechu až do vrchlábu.
1: Z jedné strany je Kuba na svou Aničku pyšný. Tohle si troufnout říct milost pánovi do očí a kvůli němu. Na druhou stranu by se nejraději neviděl. Krucajzy a donrvetry se jen posypou a stejně bude pomilost pánovu. Hajnému se strachy třese i pírko na klobouku, aby si to, nedej pánbu, milost pán ze vsteku nerozmyslel. Ale slyšíme dobře?
2: No, když o tom tak přemýšlím, ona má, Anče, pravdu. Divočák už je bez tak někde zalezlej. Tak to jen všechno nachystejte a ráno mu dovezeme snídaní.
0: Mně se to nechce líbit, Kubíčku. Co tu sloužíme, nepamatuju, že by náš milost pán někomu ustoupil.
5: Ale co? Hlavně, že se nemusíme trmácet potně do lesa.
0: Nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč sena do plachty, otep slámy do povřísla, naložili všechno na trakař, převázali křížem popruhama a šli k večeři. Jen Anče, jakoby jí za krkem sedělo tušení, že za tou Trautenbergovou ústupčivostí vězí nějaká jeho špatnost.
1: Také, že vězela. Když viděl, že se pro hajného útlocitnost ke kanší pečince nedostane, začal přemýšlet, hlavu si lámat, až mu v ní drnčelo. Co nápad, to darebnost. Ale žádný k jeho úmyslu nepasoval. Konečně. Takovouhle parádní vymyšlenost, mazanost a chytristiku by mu mohli závidět všichni šejdíři a kolomajzníci, kolik jich na světě chodí. A Škube provazem, co mu Kuba natáhl od postele k výměnku, aby si milost pán nevykřičel plíce, když něco potřebuje.
0: Milost pane, já myslela, že už dávno spíte.
2: Měl jsem zlej sen a přetrhlo se mi spaní. Navař mi čbán makovin, ten největší, co v něm Kuba nosí ze sklepa pivo.
0: Milost pane, taková dávka by uspala koně. Aby se vám něco nestalo.
2: Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek si nechám, co kdyby zas přišel nějaký sen. Stejně nespím ze samých starostí. Je trakař naložený?
0: Anče se nestačí divit. Odkdy pak se milost pán stará o něco jiného než o jídlo? A jestli se čelátka neulejvá? A zase jí za krkem zašimrá tušení. Jenže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. Navařila tedy džbán makovin, popřála milost pánovi rychlý usnutí a zdravý spánek a těšila se, že po těch makovinách bude Trautenberg spát až do večera.
1: Ale Trautenberg nespal. Makovin si ani nelízl a když noc odsloužila první půlku, popadl džbán, vyplížil se na dvůr a leje na pytle z kaštany a žaludy makovinový lek tvar do poslední kapičky.
2: Tak, jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Ráno to slupne, v poledne si pro něj dojdu a večer bude kančí pečínka.
0: Neduživé podzimní slunce teprve zamžouralo z mlh, když Hajný a Kuba vyrazili s trakařem k lesu.
6: Kam s tou fůrou takhle po ránu?
1: Úctivý dobrý trojemnost, pane Krakonoši, vezem to divočákovi, prosím pěkně, co k nám od někud zabloudil, jestli o tom ráčíte vědět. Milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale když se dověděl, jaký je to vzácný zvíře, poručil tomu chudákovi zablouděnýmu dovést žaludy a kaštany a taky slámu na podestýlku, kdyby se třeba chtěl usadit v našem krmelci.
6: Vrchovatý trakař útlocitu, není on Trautenberg nemocný?
5: To prosím ne, akorát, že má špatný spaní, prej ze starostí. Anče mu v noci musela vařit makoviny.
6: Špatný spaní bejvá ze špatného svědomí, ale třeba se pro tentokrát mejlím. Tak to tady složte, ať se nemeškáte. Já už se postarám, aby to přišlo na správný místo.
5: Milost pán říkal, že to máme složit v našem krmelci.
6: Žádnej strach, o takovou zásluhu Trautenberga nepřipravím, ale zmiňovat se o tom nemusíte.
1: Úctivě děkujeme, jemnost pane Krakonoši, to jsme měli štěstí. Ale nechval dne před večerem. Jenže Kuba a Hajný co by nechválili. O náklad se postará Krakonoš a teď se jim to jede s prázdnou a skopečka. Dojíždějí k brance a zůstanou jako přimrazení. Jak slyší Trautenbergovo hulákání.
2: Anče, nachystej hrnce, kastroly, pekáče, sůl a koření. Až se vrátí Kuba s Hajným, ať přinesou necky. Budeme pařit prase.
0: Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří? Vždyť pro našeho pašíka i pekáč je velikej. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítanej komár.
2: Kdybys ho pořádně krmila, byly by i škvarky.
0: Milost, pane, kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řeklo by vám, jak mu podstrojuju. Každý den kozí mlíko na přilepšenou. Víte, ono ze žádného selete za noc prase nevyroste.
2: Vždyť jsem taky neřekl, že budeme pařit naše prase. Než si schrupnu, ať je všechno připraveno.
1: Kuba vrazí strakařem do dvora, kde si Anče pořád nemůže srovnat milost pánovo poručení.
0: Kubičku, slyšel jsi to? Kde by vzal milost pán nějaké prase?
3: Divočák? Že on tím prasetem myslí divočáka?
5: Ale jak by ho sem dostal? To by na něj musel číhat u krmilce a slyšel, že si jde schrupnout. Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídani.
0: Ať to obraceli, jak chtěli, na kloub tomu nepřišli. A tak začali chystat, co Trautenberg poručil. Však ono se ukáže, co má za lubem. A že to nebude nic kalýho, na to můžou vzít jed.
1: To se rozumí. Krakonošovi je ta Trautenbergova štědrost od začátku podezřelá.
6: Že bych chtěl divočáka naučit chodit do svého krmelce a tam si na něj počíhat, no podobným by mu to bylo, ale vartovat v takový zimě, na to je Trautenberg líný, no, uvidíme.
1: Krakonoš rozhodil slámu po krmelci, založil seno do žebřinek, vezme první pytel, je celý mokrý. Vezme druhý, jak by smet.
6: Kolik dní už nepršelo, že by Kuba s Hajným někde převrátili trakař do kaluže, ale to by pak muselo být mokré seno i sláma.
1: Čichne k pytli a je doma, aby nepoznal makoviny.
6: Tak ty jsi chtěl Trautenbergu uspat divočáka v krmelci, abys ho dostal pohodlně na pekáč. Proto ta outlocitnost. Budeš na ní zatraceně dlouho vzpomínat.
0: Krakonoš obrátí pytle dnem vzhůru a už se kaštany a žaludy kutálejí z vrchu rovnou do potoka, aspoň z nich voda spláchne ten makovinovej prevít. Pak přiloží hůl tenkým koncem k oku, pomalinku ji natáčí a v tlustém konci se mu ukazuje les a skály, paseky a mítiny. A tady ve vysoké trávě spí divočák. Odfukuje, až se stébla trávy kolébají, jako by si s nimi vítr hrál na houpanu. Dvěma kroky je Krakonoš u divočáka, ani se chudák nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč.
6: Ujednáno. Teď si půjdeš lehnout do Trautenbergova krmelce a až bude po všem, může se usadit v mém revíru. Poohlídnu se ti po nevěstě.
1: Necky čerstvě vydrhnuté už leží na dvoře, koření schystané na stole, hrnce, kastroly a pekáče vyrovnané na lavici, když se Trautenberg v tlustém kožichu na hlavě beranici objeví na záhrobni.
2: Anče! Napumpuj plnej prádelňák a pořádně top. Než se vrátíme, ať se voda vaří klokotem. Kubo, vem trakař, Hajnej, flintu a provazy, jde se.
0: Kubičku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor. Oni jsou prý moc nebezpeční. Povídala ponikelská bába, že jednou jako mladá holka musela před ním vylézt na strom. Byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak vylez taky.
1: A šli. Kuba tlačí trakař, Hajný přes jedno rameno provazy, přes druhé flintu a za nimi Trautenberg hůlčičkou pošvihává a na jazyku už cítí tu divokou pečínku. Už jsou u krmelce a Kuba hrůzou pustí trár. Na slámě spí divočák, ze spaní pochrochtává.
5: Milost, pane, to snad ani není prase, to je tele a ty tesáky. Pojďte pryč, než se probudí.
2: Ten? Po těch makovinových žaludech a kaštanech by se probudil leda na pekáč. Ale jistota je sichr. Hajnej, střílet!
1: Milost, pane, to ode mě nemůžete chtít. Střelit chudáka ve spánku, vždyť je to taky boží tvor.
2: To si hajnej, bačkoraseš!
1: Vytrhne hajnému flintu, namíří a v té chvíli divočák vyskočí, nabere Trautenberka hlavou jako beran a uhání s ním do lesa.
2: Pomoc! Kubo, hajnej! Pomoc!
4: Kubo, mámu s námi, viděl jsi to? Kubo, kde jsi?
5: Tady, na Borovici. Co kdyby se divočák spletl?
4: Musíme jít, milost pána, hledat. Jen jestli to přežil, to nebyl obyčejný divočák. Nemůžeš věřit. Já jich už pár viděl.
5: A kdo to byl? Snad ne rohatej. Třeba už je milost pán pro to pekelný teplíčko zralej.
4: Jen se nesměj.
1: Můj neboštík dědek vypravoval, že pro brat Rouchovskýho mlináře, on byl strašný lakota a nelida, si přišel červ a taky v prasečí podobě.
6: To jsem nevěděl, Trautenbergu, že místo na koni jezdíš na praseti. A ještě k tomu na divokým. Ale zpátky půjdeš po svých. Leda, že by tě tuhle Kuba naložil na trakař, jestli to pro tebe není málo vznešený. Dobře mě poslouchej, Trautenbergu. Tenhle divočák se teď usadí v mém revíru a brzy jich pár přibude. A chraň tě, pámbu, jenom pomyslet na kančí pečinku.
0: Trautenberg se nezmůže ani na slovo.

0: Ergot to nrvetr.
1: Anče nechápala, proč se milost pán tak vsteká kvůli makovinám. Ale pustila to z hlavy, protože měli vypravování na celý večer. A Hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám rohatej.
2: Krakonoš držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pyšní rodiče přišli ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných, inu, jako všechna mláďata.
1: A Trautenberg dlouho ještě polehával, pohekával a mohl se upřemýšlet, proč divočák po těch makovinách nespal, když by uspali koně. Zeptat se nikoho nemohl, to by musel přiznat svou daremnost. A tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve starý jarmaře. Dobře mu tak. Kdo jinému jámu chystá, sám si v ní nos natluče.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tůze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podivil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal net flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, schromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu,

však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát. A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou zase chovala Evelínka na klíně sisla. On je sice rozmazlený a podvádí mě, říkala si. On mi všechny nemoce a neduhy jenom předstírá, ale co, když někdo bude opravdu marot? Měla bych si pro všechny případy zařídit lékárnu.
2: To bys tedy, Evelínko, měla.
1: Vykulil sisel na své malinké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.
2: Zařídí hned. Já ti třeba pomohu. Tu novou noru si vyhrabu až zítra. Zatím ji nepotřebuju. Kdyby přišel sislojet, tak uteču k tobě.
1: Myslím, že nejdůležitější ze všech léků je hermánek, zamyslela se polní žínka. Obroubím polní cestu hermánkem.
2: Ten je určitě nejdůležitější, přitakával sisel. A na co vlastně je?
1: Na čaj, když bolí žaludek. Taky se jim kloktá a taky se jim čistí zanícené rány. I pupínky a vyrážky se jim omývají. Ale to by, abych vysadila něco na záněty, šlach a namoženiny, když tě tak často bolí nožičky, podívala se Evelinka významně na sisla. Vysadím ti do polí kokošku, pastuši, tobolku. A na mes šalvěj. Tou si budeš vyplachovat tlamičku, až ji budeš mít zanícenou.
2: Zanícenou ji mám každou chvíli, tvrdil sisel.
1: To je od toho lhaní, vysvětlovala mu polní žínka. Ostatně ze šalvěje se vaří i čaj na slabé plíce a na noční pocení.
2: Toto je právě to, co moc potřebuju. Plíce mám tak slabé, že někdy ani nedýchám. A v noci se potím tak, že se kolikrát v pelíšku div neutopím. A jaké jsou ještě nemoce a neduhy, Evelínko?
1: Těch je k nespočítání. Například revma a záněty ledvin, dále žloutenka, kašel, chrapot a astma a katary.
2: To všechno mám, Evelínko. Co bolí, když je revma?
1: Klouby, sislíčku.
2: Vidíš, klouby mě bolí den co den a ledviny týden co týden. Že mám ledviny pod krkem?
1: Ne, tadyhle je máš. Ťukla Evelínka sisla na místo, kde měl ledviny.
2: Jouva, předstíral sisel nesnesitelnou bolest. Vidíš, jak mě bolí ledviny? A žloutenku mám taky. Podívej se na můj kožíšek.
1: V tom jediném měl trošku pravdy. Kožíšek měl nažloutlý, ale to nebylo od žloutenky. Dobrá, usmála se polní žínka. Vysadila do obilí pír, až bude zapotřebí tišit někomu revma nebo ledviny. Vysadila i truskavec, kdyby na někoho odvar z píru nezabíral. Na žloutenku pak rozhodila do obilí lnici. Věděla totiž, že nálev zelnice je nejenom na nemocná játra, ale i na vředy a na oční záněty.
2: A co bude s tím kašlem?
1: Pobízel jí sisel.
2: Já mám týden co týden astma, katar, chrapot, prudušky a kašel.
1: Jaký kašel? Obyčejný nebo černý? Ptala se ho.
2: Mívám hlavně černý kašel, ale někdy i bílý a zelený kašel.
1: Evelínka tedy zapěstovala diviznu, violku, vlčí mák a zvláště jitrocel, který, jak kde kdo ví, je k nezaplacení i na špatně se hojící rány a na mokvavé lišeje. Meze pak pro všechny případy opěknila i třezalkou, co hojí spáleniny, pelíňkem, kdyby někomu nechutnalo, a řepíkem, jenž je na všechno možné. A aby měla opravdu čisté svědomí, rozhodila podél cesty i srdečník. Ten budou polní zvířátka potřebovat při bušení srdce, při úzkosti a neklidu. Ani na rozchodník nezapomněla pro případ, že by sisel dostal vysoký tlak. Kdyby se mu o tom zmínila, jistě by tvrdil, že má vysoký tlak už dávno a nízký taky. Nevynechala ani čarnuchu proti bolení bříška a dokonce pamatovala i na to, jak těžko přicházejí na svět mláďátka, a načernila žito námelem. Oves vysazovat nemusela, ten už viseli rolníci a ona si mohla vzít, kolik chtěla, kdyby někdo trpěl nespavostí a měl špatný oběh krevní. Právě tak rostl v polích len proti zácpě a kukuřice, z jejich čnělek mohla vařit čaj pro toho, kdo by chtěl zhubnout. Potom zavolala skřivánky a nakázala jim: rozhlašte všem polním zvířátkům a ptákům, že svou lékařskou ordinaci otevřu zítra ráno, hned jak se rozevřou pampelišky. a že budu léčit nemoce a neduhy všeho druhu a taky hojit rány, zhmožděniny a namoženiny, a to až do chvíle, než se pampelišky zase zavřou. Skřivánci se rozletěli s tou zprávou do polí a Sisel prosebně obrátil na Evelínku svou malou hlavičku s velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
2: Že mě teď zase chvilku pomazlíš, věď? Za to, že jsem ti tak radil s tou lékárnou.
1: Panenko moje, vzdychla polní žínka, co pak mám na to, Sislíku, čas? Vždyť nemám jenom tebe.
2: Máš zrovna tak jemné tlapičky, jak je mívala moje maminka. Jemné,
1: měkké a teplé.
2: No, říkáš přesně to, co ona, když nás bylo 8. Že nemáš čas a že nemáš jenom nás. Všechny maminky jsou takové, viď? Všechny mají stejné tlapičky a nemají čas a nemají jenom nás. A všechny odnese Sislojet.
1: Evelínka se na něho přesličkově podívala a on hop a už jí seděl na klíně s blaženě přivřenýma očima. A ona najednou pochopila, že ze všech léčivých bylin jsou nejléčivější takové měkké, teplé, maminčí tlapičky.

0: Jojo, a takové podzimní posvícení je ze všech posvíceníček to nejposvíceníkovatější posvíceníčko.
1: Dobrý, Tatulda. A teď ti řeknu jeden jazyk kolem já. Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim. Jak nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim.
2: Dobrý.
3: Počkejte, počkejte, a co byste řekli takovému popletenému přivítání? Kmotráme vás, vítáčku. Stolujte si u našeho sedu a chlebujte si u našeho kraju. Kuláme nemáče, žebrali nám je pobráče.
2: Takže počkejte, to je takhle. Vítáme vás, kmotráčku. Sedněte si u našeho stolu, ukrojte si z našeho chlebu. Koláče nemáme, pobrali nám je žebráci.
0: Co pak, že nejsou koláče, to mi nevadí.
4: Hlavně, že je maso.

0: znáte, šlabábak muzice nemá kouska zubu. Ráda by se rechtala, musí držet hubu.
1: Je! Yeah.
2: No teda, hurvinko.
0: No co? To jsem nevymyslel já. To je poezie našich praprapředků.
3: Hurvajs, to ti je zvláštní, že takovéhle věci si zapamatuješ hned.
0: Nejen takové, taky umím moc hezkou písničku o muzice. Poslouchejte.

0: proměňáti peníze mají.
1: Já ti dám ty kluku.
0: Já půjdu do šenku, vhodím do cymbála.
1: To určitě.
0: Já půjdu

0: tak to si piš. Počínečku domů, zanechaj cigáňu.
1: Teda?
0: Počínečku domů, zanechaj cigáňu. Nech cigáni hrajú, roboty nemájú. Nech cigáni hrajú, roboty nemájú.
1: Tatušu.
0: A ty máš robotu, do školy makačku.
1: Právě.
0: A ty máš robotu, do školy makačku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Nebo sundám řemen a nařežu ti na chrám svatýho Bouchala, až ti zákristie spadne do nohavíc. Tolik citát.
1: Cintát, necintát, podléhám přesile, jako vždycky.

Všichni psíci z naší čtvrti, je se chčící kouči chrti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil

0: znaczki śmierci. Jest lecicy po przykryci. Wydali se spontanie na namyski fontanie.
1: Další učinkující má v roli samý škr. Rek, komu zbyl jen štěk. Teriér, navrch interiér. Na špice, zbývá jenom inšpice.

0: Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pámbu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pámbu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve melo. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká čtyři dni, týden a za týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, tenže vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrovna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kde pak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj z lípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnil.
1: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
3: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
2: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, č mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
1: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
2: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
1: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
3: Jeden, dva, tři, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda.
2: Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
1: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
2: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
1: Stát, hloupí vlci.
3: Co zas? Zavrčeli vlci.
1: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
2: rozhodl beránek.
3: No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
1: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
2: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale vlci mě honili.
2: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je beránek?
2: Ptali se vlci.
1: Tady je,
2: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Pán a blázen. Do jedné vesnice se kdysi přistěhoval člověk z hor. Neměl rád zbytečné řeči a tak o něm lidé brzy začali říkat, že je podivín a o něco později, že je blázen a někdy na něj pokřikovali, že ho potrkalo strakaté tele. Jednou měl přijet do vsi bohatý a urozený pán z města. Sotva se přiblížil ke vsi, ozval se na uvítanou velký zvon. Pán se zastavil a s potěšením naslouchal. Šel kolem blázen, pán na něj kývl a zeptal se: dobrý muži, proč vyzvánějí zvony? A člověk, který měl pověst blázna, odpověděl: protože má do vsi přijet jeden urozený pán z města. Urozenec zase naslouchal a potom řekl: nepřipadá ti, dobrý muži, že ty zvony znějí opravdu krásně? A blázen odpověděl: připadá mi, že znějí jako vždycky. Nebo si snad myslíš, že zvoník přivázal k provazům býka, aby zvony zvonily silněji? Pán chvíli mlčel a pak se zeptal: dobrý muži, co pak dělá tvůj otec? Blázen pokrčil rameny. Právě vykopává mrtvé a zahrabává živé. Urozený pán se podivil. Nedal však na sobě znát, že odpovědi nerozumí, a ptal se dál. Pověz mi, dobrý člověče, co dělá tvá matka? Blázen odpověděl: peče chleba, který jsme snědli před týdnem. Pán z toho nebyl ani trochu moudrý a řekl: dobrý člověče, a co dělá tvoje sestra? Moje sestra? Oplakává loňský smích. Pán chvíli uvažoval, ale nic nechápal a tak se zeptal: dobrý muži, pověz mi, jak to, že tvůj otec vykopává mrtvé a zahrabává živé? Podívej se tady přes plot, odpověděl blázen. Vidíš mého otce? Právě vykopává suché stromy a vysazuje nové. Urozený pán se zeptal: a co tvoje matka? Říkal si, že peče chléb, který jste snědli před týdnem. To přece není možné. A proč by to nebylo možné? Odpověděl blázen. Před týdnem jsme doma neměli ani špetku mouky. Půjčili jsme si u souseda chleba a snědli jsme ho. Dnes jsme si vydělali trochu peněz, matka koupila mouku a teď peče chleba, abychom ho mohli sousedovi vrátit. Urozený pán pokýval hlavou a řekl: a teď mi pověz, dobrý člověče, co vlastně dělá tvoje sestra? Říkal si, že oplakává loňský smích. Tomu nerozumím. Ale to je přece snadné, zvolal blázen netrpělivě. Loni jí slíbil jeden bohatý mladík z města, že si ji vezme za ženu. Sestra byla tenkrát šťastná a smála se od rána do večera. Ale slíby chyby. Mladík ji opustil a už ji nechce ani vidět. Sestra teď sedí doma, trápí se a pláče. Urozený pán obrátil koně a řekl: do této vesnice nevkročím, co živ budu, neboť je to vesnice bláznů. A tryskem se vrátil zpátky do města.

o napravení zlostné ženy. V jednom městě žil kdysi dávno vážený kupec se svou ženou. Oba soužilo veliké trápení. Měli jedinou dceru, ale ta byla tak zlá a divoká, že si s ní nevěděli rady. Ucházeli se oni četní mládenci z města i z okolí, avšak každého vyhnala od dveří s mnoha zlostnými a hlasitými slovy a nejednou přidala i pádné rány pěstí. Nejvytrvalejší mladíky nakonec odnesli sluhové se zlámanými kostmi. Nápadníků proto ubývalo. Nakonec se všichni vyhýbali dívce velkým obloukem, neboť se o ní říkalo po celém městě, že je to nejdivočejší a nejprudší osoba na světě. Rodiče z toho byli nešťastní, domlouvali jí, ale jakoby hrách na stěnu házel. Dcera byla ještě hádavější a ještě divočejší. V tom městě žil chudý mladík. Byl to chlapec předobrý, tichý a klidný. Jednou z dálky spatřil kupcovu dceru a hned se rozhodl, že si ji vezme za ženu. Oznámil otci své rozhodnutí, ale otec mu řekl: synáčku, nedělej to, budeš mít peklo na zemi. Já vím, že jsme chudí, jistě bychom se měli po svatbě líp, ale proč bys měl platit tak vysokou cenu? Nedělej to, snažně tě prosím. Syn však své rozhodnutí nezměnil a naléhal na otce, aby zařídil svatbu co nejrychleji. Vystrojili velikou svatbu. V tom městě byl starý zvyk, že novomanželé dostali vždy na stůl bohatou večeři a pak zůstali v celém domě sami až do dalšího dne. Tak to udělali rodiče a příbuzní obou manželů i tentokrát. A s nářkem se rozloučili s mladým ženichem, protože se obávali, že ho vidí naposledy. Na časné jitro hned objednali ranhojiče, aby se pokusil novomanžela zachránit a vyléčit ho z mnoha ran, které jistě toho večera utrží. Potom odešli a mladí manželé zůstali v domě sami. Nevěsta se už chystala spustit na ženicha pěkně zostra, ale mladý muž se posadil pohodlně ke stolu s jídlem a tvářil se, že ji nevidí a neslyší. Rozhlédl se po světnici, jako by někoho hledal, spatřil psa a rozkřikl se: pse, podej mi trochu vody, chci si umýt ruce. Pes ho neuposlechl, protože psi nedovedou podávat svým pánům vodu. Ženich se rozhněval a přikázal psovi znovu, aby mu podal misku s vodou. Když se to nestalo ani po druhé, mladý muž vytasil meč a vrhl se na psa. Honil ho po celé světnici, skácel přitom s velikým hlukem mnoho židlí a skříní a rozpáral mečem koberce a záclony. Nakonec utekl pes na dvůr a ženich vyběhl za ním. Za malou chvíli se vrátil a ještě se třásl hněvem. Otřel skrvavený meč o záclonu, sedl za stůl a znovu se rozhlédl. Tentokrát spatřil kočku. Vyhřívala se u ohniště a tiše předla. Kočko, řekl přísně, podej mi vodu, ať si mohu umýt ruce. Když kočka neposlechla, ženich vyskočil a rozkřikl se: ty nevíš, co jsem udělal psovi, když nesplnil můj příkaz? Poroučím ti znovu. Podej mi trochu vody, nebo dopadneš stejně. Kočka přestala příst, ale ani se nezdvihla. Muž se rozlítil, s mečem v ruce se k ní vrhl a honil ji po celé světnici. Nakonec mu utekla ze dveří, ženich byl však ovládán takovým hněvem, že neustal a běžel za ní i na dvůr. Nevěsta zatím stála u stolu, bledá ve tváři, a myslela si, že její muž přišel o rozum. Slyšela ze dvora jeho křik a vřískání kočky a nevěděla, co má dělat. Zanedlouho hluk ustal, muž vkročil do dveří, otřel si zakrvácený meč o koberec a posadil se za stůl. Rozhlédl se, spatřil pod oknem na dvoře koně a zvolal vztekle: koni, pojď mi podat trochu vody, ať si mohu umýt ruce. Kůň stál klidně dál, jen zastříhal ušima. Muž vyskočil a vykřikl: tak ty si myslíš, že tě nepotrestám, když jsi můj jediný kůň? Pamatuj si, že strestám každého, kdo nesplní můj příkaz.
Kdo mě neposlechne, zle dopadne. Přikazuji ti proto naposled. Podej mi trochu vody, musím si umýt ruce. Kůň se ani nepohnul. Muž vyběhl ze dveří a nevěsta bez dechu naslouchala křiku a dusotu kopyt ze dvora. Potom bylo náhle ticho. Muž vešel do světnice, usedl za stůl a položil si skrvavený meč na kolena. Chvíli se rozhlížel, až jeho pohled spočinul na pobledlé ženě. Podej mi trochu vody, řekl přísně, ať si mohu umýt ruce. Nevěsta přiskočila a beze slova mu podala misku s vodou. Muž si umyl ruce a řekl, máš štěstí, že si poslechla. Pamatuj si, že nestrpím, aby někdo neplnil mé rozkazy. Bylo už hodně po půlnoci, když muž řekl ženě, je čas k spánku. Avšak tolik jsem se dnes rozhněval, že hned tak neusnu. Dej ráno pozor, ať mě nikdo nebudí a přichystej mi dobrou snídani. Brzo ráno přišli ke dveřím rodiče obou manželů a příbuzní. Chvíli naslouchali. V domě bylo ticho. Nahlédli oknem a spatřili mladou ženu, jak chystá snídani. Muže však nikde neviděli. To je utvrdilo v přesvědčení, že je novomanžel mrtev nebo aspoň zle poraněn, a zabušili na dveře. Mladá žena jim rychle otevřela a pravila k ním šeptem. Zbláznili jste se? Proč děláte takový hluk? Nenapadlo vás, že vzbudíte mého muže? Buďte potichu, nebo bude zle. Rodiče a příbuzní se podivili a po špičkách zase odešli. Všechny další dny i večery byla mladá žena ke svému muži poslušná a mírná. A zůstala taková i později, když její manžel už tolik nekřičel a nezlobil se. Nakonec se už nehněval vůbec. A ti dva žili spolu pokojně a šťastně jako dvě holubičky.

0: Písničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
2: a tam ji najdete.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek.

O 12 měsících. V jedné vsi na pokraji Krkonošských hor žila vdova po drvoštěpu Jakubovi s dvěma dcerami. Jedno děvče si přivedla sebou, druhé se narodilo, když se s ní Jakub oženil. Možná by ani nevadilo, že v chaloupce nikdy nebylo dost peněz, kdyby tu bylo aspoň trochu štěstí, které sebou nese vzájemná úcta, láska a obyčejné lidské porozumění. Drvoštěp trávíval celé dny v lese a ani netušil, co se doma děje. Své vlastní dceři vdova všeho bohatě popřála, i když to bylo děvče mrzuté, nevlídné a neustále zakaboněné. Za to z Drvoštěpovy dcery, která byla milá a vlídná, si udělala služku. Nakonec musela Anička, tak se jmenovala, posluhovat i své nevlastní sestře Doře. Byla ale tak skromná, že si ani otci nikdy nepostěžovala. Byl už pozdní večer. Jak by se Anička nadála, že bude muset putovat do zasněžených hor? Zima přišla toho roku záhy a tu zlou matku napadlo, co zlého by Aničce v takovém chladu připravila. Anička právě podojila krávu a její sestra Dora chtivě popíjela hladkou, teplou smetanu. A najednou dostala podivný nápad. Kdyby prý tak v té smetaně měla zralé a sladké jahody. Zvlášť, když za dveřmi fučí, až se dveře třesou. No a jak by nefučilo, když je podle kalendáře i podle počasí venku právě leden, jeden z nejmrazivějších měsíců v roce. Jahod se ti zachtělo, Dorinko, ale to přece... Zakoktala se její matka. Ale najednou dostala tuze nepěkný nápad. Je to...